0: Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
1: Sport. Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty, kde zítra čeká druhý zápas na mistrovství světa. Od 18 hodin budou hrát s Jihoafrickou republikou. Teprve úvodní duel na turnaji hrají fotbalisté Iráku a Norska. A detaily přidá reportér František Kuna.
2: Norsko právě slaví vítězství v prvním zápase na světovém šampionátu. Irák porazilo 4-1 po dvou gólech hvězdy Holanda. V 97. minutě pak pečetil vítězství 4-1 Torsvet, poté co přetlačil soupeře těsně u pravé tyče. 4-1 pro Norsko v zápase proti Iráku. František Kuna, Radiožurnál.
1: Vítězně do šampionátu vstoupila Francie, která porazila Senegal 3-1. Za hodinu budou hrát úvodní utkání na turnaji Argentinci, kteří narazí na Alžírsko. V 6 hodin ráno našeho času pak začne duel Rakousko-Jordánsko. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. Manuel se stala po Jarmile Kratochvílové a Taťáně Kocembové teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D35 u Litovle a zavřená silnice Brno-Svitavy. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se vyhněte překážce v blízkosti odbočky do Litovle. Na kilometru 248 leží na vozovce v pravém pruhu sražená srna. Silnice 43 z Brna do Svitav je znovu uzavřená za Bořitovem. Poblíž Krhova odstraňují následky požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. Na Mladou Leslavsku čekejte komplikace na silnici 16 do Mělníku. Na rovném úseku mezi Jízerním Vtelnem a Beznem osobní auto narazilo do stromu. Je to s opatrností průjezdné. A v Praze pokračuje údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. A do rána neprojedete i Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme přechodně i polojasno, většinou ale oblačno až zataženo, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě ale až 27, na horách pak většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
5: Společnost vám dělá noční vysílání Radiožurnálu 5,5 minuty po 2 hodině a teď nás nečeká reportáž, ale soutěž. Tento týden rozdáváme audioknihu na radiokartě s názvem Válečný pilot a jedná se o dílo slavného spisovatele a také i pilota Antoana de Saint-Exupéryho. Jedná se o částečně autobiografické vyprávění průběhu nebezpečného letu nad hořícím městem na severu Francie a vy si ho můžete vychutnat v podání skvělého herce Igora Bareše. Pokud s námi tedy budete soutěžit, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
3: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Kapela Keen v nočním radiožurnálu a teď soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Říkám si, jsme předem obětováni.
1: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
2: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc. Jako tyfus.
1: Audioknihu Válečný pilot na radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Dnešní výhru jsme si představili, pojďme si tedy teď představit soutěžícího, toho z vás, kdo se jako první dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
3: Zdravím, dobrý den, Matěj u telefonu.
0: Matěj, také vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti prolétnu pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
3: Jasně, pojďme na to.
0: Dobře. Dnes hledáme rodiště Antoana de Saint-Exupéryho a jedná se o francouzské město. Po Paříži je to druhá největší městská aglomerace ve Francii. Město leží na soutoku řek Rhône a Saony a také je velmi známý místní fotbalový klub, který nese kromě názvu města označení Olympique a hraje za něj třeba náš záložník Pavel Schulz. Za A to může být Bordeaux, za B Lyon, za C Nice.
3: Tak věděl jsem i bez nápovědy, tím fotbalovým klubem je to Lyon samozřejmě.
0: Je to samozřejmě Lyon, je vidět, že jste fotbalový fanoušek, trefil jsem to?
3: Jo, právě teďka zrovna koukám na mistrovství světa, takže...
0: Chápu, za chviličku, za hodinku necelou nás čeká utkání Argentiny, tak to určitě také budete sledovat,
3: jo.
0: Předpokládám. Perfektní.
3: Jo, určitě.
0: Tak jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu. Díky moc.
3: Díky.
0: A vy ostatní samozřejmě budete mít příležitost zase zítra v tradičním čase po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Klidné zázemí, profesionální péči a také rehabilitaci chce lidem s trvalou plicní ventilací nabízet Domov naděje. Zdravotně sociální pobytové zařízení má vzniknout v kamenném újezdu Unířan na severním Plzeňsku po rekonstrukci budovy bývalé školy. Město ji pronajme neziskové organizaci Domov naděje na 50 let za symbolickou korunu ročně. Po opravě bude objekt sloužit jako odlehčovací a také poradenské centrum.
1: Když ty rodiče nebo kdokoliv jiný, kdo o toho člověka pečuje, onemocní nebo cokoliv jiného, tak nemá kam jakoby jinam jít. Jediné místo je jipka, kde akorát člověk leží, nemůže tam nic dělat. Takže z tohohle důvodu ten nápad vznikl.
2: Vysvětluje spoluzakladatelka neziskové organizace Domov naděje Klára Šimková, která je na ventilátoru přes 12 let.
1: Nejvíce se těším na to, že jak já, tak ostatní klienti na té plicní ventilaci budou mít víc soukromí, budou si více moct říct, co budou chtít dělat.
2: Že tady budete mít víc času na koníčky, na zábavu.
1: Určitě na kulturu, do divadla, do kina, téměř kamkoliv bude člověk chtít.
2: Neziskovou organizaci Domov naděje spolu se svojí dcerou založila Miroslava Šimková.
3: Bude to k nepoznání od té uniformní školy, která je to teď. To bude hodně prosklený, dřevěný. U nejtěžších klientů, třeba s diagnozou ALS, ty pokoje budou mít terasy, to je strašně důležitý. A na ty terasy budou moct vyjet i z postelí, aby mohli cítit to sluníčko a vítr.
2: Jakou by to mělo mít kapacitu?
3: Kolem 17 klientů, z toho 3 by tam mohly být nastálo a pro 14 by to bylo pobytový. Ty pobyty by byly třeba týdenní, měsíční, třídenní, prostě jak by kdo potřeboval. Určitě tam počítáme s rehabilitací, včetně bazénu, a chtěli bychom tam nabízet poradenství rodinám, které někoho na té plicní ventilaci mají, a věřím, že tam to bude žít.
2: A hotovo by mohlo být v roce 2031. Z kamenného újezda na severním Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 2:30. Stručné zprávy přináší Monika Chmilová.
1: Americký prezident Donald Trump na summitu G7 ve francouzském Evianu řekl, že dohoda mezi Íránem a USA zahrnuje íránský jaderný program i plavbu Hormuzským průlivem. Ten by měl být kompletně otevřený v pátek. Ve stejný den taky Spojené státy a Írán podepíšou memorandum v luxusním hotelu na vrcholu švýcarské hory Birkenstock. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Evropská unie od prosince zakáže aplikace, které mohou pomocí umělé inteligence vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Legislativu schválil Evropský parlament. Jde o součást úpravy nařízení o regulaci umělé inteligence. Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách nebo bez svolení vygenerovat obrazy intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy kvůli rozsáhlému krácení DPH při provozování taxislužeb. Podle kriminalistů způsobili škodu zhruba 300 milionů korun. Stíhaní jsou obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině a krácení daní. 7 obviněných poslal soud do vazby. Všem hrozí v případě prokázání viny až 13 let vězení. A dopravní podnik měst Mostu a Litvínova představil v Mostě 6 nových nízkopodlažních tramvají. Za jejich pořízení zaplatil 293 miliony korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Nové vozy by měly být uvedeny do provozu začátkem července.
2: Sport.
1: Fotbalisté Argentiny už za půl hodiny vstoupí do mistrovství světa. V Kansasu budou hrát s Alžírskem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Radiožurnál Sport odvysílá na stránce iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas přímý přenos. Francie zahájila šampionát výhrou 3-1 nad Senegalem. Norsko vyhrálo nad Irákem 4-1. V 6 hodin ráno našeho času pak začne duel Rakouska s Jordánskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Humpolcem a zavřená silnice z Brna do Svitav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za Humpolcem. Na 92. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na silnice 43 z Brna do Svitav zůstává uzavřená za Bořitovem na Blanensku. U Kurhova včera hořelo vozidlo, teď je kvůli odstraňování následků silnice neprůjezdná. Objíždí se to přes Lisice. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy do Mělníku vyšetřují nehodu u Bezna. Na rovném úseku do Jizerního Vtelna osobní auto narazilo do stromu. Čekejte omezený průjezd. A v Praze stále počítejte s uzavírkou tunelu na Městském okruhu. Strahovským tunelem neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. A v Blance je obousměrně zavřený úsek mezi Letnou a Trojou. Práce potrvají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno a že zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: 3:30 po 2:30 posloucháte noční vysílání radiožurnálu a teď si pustíme Kokomena a Kaju Leskovce s písní Stoupám.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Za chvíli v nočním radiožurnálu navštívíme místo, kde vědci dokážou předpovídat mutace virů nebo sestavují encyklopedii lidských genů. Výzkumné centrum BioCEF ve středočeském Vesci totiž slaví 10. výročí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 50 tisíc pokusných myší, hledání tajemství rakoviny a další zkoumání genů a také nových technologií. Vezmeme vás do biomedicínského centra BioCEF ve Vesci u Prahy. Funguje už 10 let a vystřídali se tam stovky odborníků z Akademie věd, Univerzity Karlovy a také dalších institucí.
1: Teďka vkládají vlastně gen, elektrickým pulzem dopravíme DNA do té kvasinky.
2: Kdybyste ji tam vtlačili?
1: Abych řekl, až vstřelili.
2: Tak takové slaboučké cvaknutí.
1: Slaboučké cvaknutí 5 kV trvá pouze 5 mikrosekund. Takže je to velmi intenzivní, velmi krátký puls.
3: Jiří Zahradník z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy se svým týmem v centru BioCEF umí předpovídat mutace virů. Dědičnou informaci viru výzkumníci přenesou do neškodné kvasinky, aby nikomu neublížila. A pak ji nechají zrychleně mutovat.
1: My k tomu donutíme, aby tam vnášela vlastně víc chyb, než je pro ní přirozené.
3: Dá se tak předběhnout vývoj skutečných virů. Nedávno tak vědci například zjistili, že dříve obávaný virus SARS už nebude schopný způsobit pandemii. Výzkumná metoda se mimořádně osvědčila v době, kdy přibývalo variant COVID-19.
1: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací, které se nacházejí v té variantě Omikron, ještě dávno předtím, než vznikla.
3: Další výzkumníci v BioCEFu sestavují encyklopedii všech lidských genů nebo zkoumají genové pozadí nemocí. Pomáhají jim v tom i speciální pokusné myši, které se množí v přísně hlídaných prostorách.
4: Scházíme do minus druhého patra. Za dveřmi je jedno z největších chovatelských zařízení v Evropě.
3: Radislav Sedláček, ředitel Centra pro fenogenomiku, ukazuje takzvanou myší kliniku v BioCEFu.
4: Chováme myši a potkany, máme jich tedy asi 50 tisíc.
3: Umí tu vyšlechtit myši s nejrůznějšími genovými mutacemi. Dokonce i takzvané myší avatary vybraných lidských nemocí.
5: Když se snažíme vytvořit model nějaké lidské choroby, tak se snažíme dát tam přesně takovou nebo odpovídající mutaci, co bylo nalezeno u toho pacienta. Tohle už nemusí být tak jednoduché.
3: Ne všechny nemoci se ale dají vysvětlit geneticky. Proto se výzkumníci v BioCEFu snaží prozkoumat živé buňky do nejmenších podrobností.
6: Tady ten asi další stroje, tady měříme dýchání mitochondrií. Tam jsou komůrky. Do toho se vloží buňky, zavře se to vzduchotěsně.
3: Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu Akademie věd zkoumá mitochondrie, takzvané buněčné plíce nebo buněčné elektrárny.
6: Tady to, co vede dovnitř, ty modrý a ty dráty, ty černý, co to vedou, to jsou sondy. My můžeme zjistit, jaká je spotřeba kyslíku, ukazuje nám to na funkčnost nebo nefunkčnost nebo změněnou funkčnost mitochondrií.
3: Vědci v BioCEFu odhalili, jak nádorové buňky kradou mitochondrie. Pod mikroskopem to vypadá trochu jako velká vlaková loupež.
6: Tam jsou nějaké motorické proteiny. Tam ten motorek tu mitochondrii veze z té buňky zdrojové do nádorové. Z A do B jede vláček, který veze kvalitní mitochondrii. Z B do A jede vláček, který veze nekvalitní mitochondrii, která se v té zdrojové buňce zlikviduje.
3: Na tomto objevu Jiří Neužil se svým týmem vystavěl experimentální lék Mitotam.
6: My chceme u nádoru potlačit přenos směr k nádorové buňce a naopak u nenádorových tkání mimo kontext patologií chceme to podpořit.
3: První výsledky testování u lidí dopadly slibně. V současnosti podle vědců lék čeká na sponzora, aby mohla studie pokračovat do další fáze. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis dodá Monika Chmilová.
6: Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Petra Pavla šťastný. Evropská unie zrušila cla na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Fotbalisté Argentiny hrají úvodní zápas na mistrovství světa, bojují proti Alžírsku a dnes bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to během své návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
7: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
6: Podle poslance SPD Josefa Nerušila by po zrušení rozhlasových a televizních poplatků mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Řekl to v pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilův výrok za skandální. Europoslanci schválili zrušení cel na většinu zemědělského a průmyslového zboží ze Spojených států. Jde o součást dohody, kterou loni s Washingtonem uzavřela Evropská komise. Reagovala tím na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést vysoká cla na evropské zboží. Europoslanci schválili taky mechanismus, který zaručuje cla zvýšit v případě zaplavení evropského trhu americkým zbožím. Evropa tak bude moct rychle reagovat v případě, že by Spojené státy neplnily svou část dohody. Vzít si kratší úvěr do 20 tisíc korun dává v Česku smysl hlavně u bank. Podobné půjčky od ostatních poskytovatelů jsou drahé a neprůhledné. Vyplývá to z indexu odpovědného úvěrování, který sestavuje organizace Člověk v tísni. Z hlediska ceny nebo transparentnosti podmínek uspěly všechny banky. Z nebankovních společností jenom Credit Star. Na opačném konci skončila společnost SOS Credit, před kterou David Borges z Člověka v tísni výslovně varoval.
8: Za 28 dnů, čili ani ne za měsíc, při 20-tisícové půjčce opravdu budete muset vracet 32 tisíc korun. Když se podíváte na to RPSN, tak na to už vlastně ani pomalu nestačí obrazovka. Ta míra toho přeplacení je šílená.
6: Nejhorší poskytovatelé drahých půjček by z Česka mohli podle Borgese zmizet. Zajistit to má připravovaná novela zákona, která zavádí úrokové stropy u spotřebitelských úvěrů. Ještě před létem by se jí měla zabývat sněmovna ve druhém čtení.
1: Sport.
6: Fotbalisté Argentiny aktuálně.

0: aktuální světoví šampioni vstoupili do mistrovství světa. V Kansasu hrají s Alžírskem. Aktuality má reportér Karel Schamberger.
1: První minuta zápasu. Argentina hraje s Alžírskem 0-0. V sestavě Argentiny kapitán Lionel Messi. Přímý přenos můžete poslouchat na stránkách iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Francie vstoupila do šampionátu výhrou 3-1 nad Senegalem. Norsko porazilo Irák 4-1. V 6 hodin ráno našeho času pak začne zápas Rakousko-Jordánsko. A česká fotbalová reprezentace už přiletěla do Atlanty, kde zítra odehraje druhé utkání na mistrovství světa. V 18 hodin českého času vstoupí do duelu s Jihoafrickou republikou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 za Libicemi nad Cidlinou a zavřená silnice 43 na Blanensku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Jičín. Mezi 42. a 49. kilometrem silničáři opravují kanalizaci v pravém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na silnici 43 z Brna do Svitav počítejte s uzavírkou za Černou horou. Mezi Bořitovem a Krhovem odstraňují následky po požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. V Praze budou až do rána uzavřené tunely na městském okruhu Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou. Údržbáři čistí také Strahovský tunel, který je zavřený směrem na Břevnov. Potrvá to do 5 ráno. A u Varnsdorfu na Děčínsku zpomalte na silnici 265 do Krásné Lípy. Stojí tam osobní auto po srážce se Srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme přechodně i polojasno, většinou ale oblačno až zataženo, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Sardou.
4: Pokračuje Noční radiožurnál 5,5 minuty po 3. hodině a v každé první třídě s více než 15 žáky bude muset být od září asistent pedagoga. Dětem i učitelům to má pomoct při zvládání začátku školní docházky. Školy ale upozorňují, že asistenty často nedokážou sehnat. Tématu se budeme věnovat podrobněji v Nočním radiožurnálu za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Od září bude muset mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Školy ale upozorňují, že kvalitní asistenty není vůbec snadné sehnat.
1: Můj syn je, my říkáme speak, má trošku prostě odlišnější chování v určitých situacích, je trošku senzitivnější a je občas trošku sociálně nezdatný.
2: Syn Jany Stejskalové má Aspergerův syndrom, tedy poruchu autistického spektra. Asistentka pedagoga ho provází už od školky. Teď je ve druhé třídě a při přechodu na základní školu mu prý hodně pomohla.
1: To bylo takový uklidňující v tom, že na to nebude úplně sám, protože tam bude mít tu asistentku, která ho uklidní, seznámí ho s tím vším novým, čeho my jako rodiče být nemůžeme, a podpoří ho v případě, že on si není jakoby jistý.
2: Doteď byli asistenti pedagoga ve školách přidělováni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podle individuálních potřeb žáků. Od září budou povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Ministerstvo školství pravidlo zavádí i kvůli zpřísnění odkladů školní docházky. Některým školám se ale asistenty nedaří sehnat.
3: Nikdo vlastně z těch životopisů, co teďka nám chodí, nesplňuje požadavky, tam jde o nějaké to vzdělání a tak dále. I když to se dá pak doplnit, ale jak říkám, tam prostě se objevují, že mají třeba nějakou střední školu, dělali někde třeba na poště nebo něco prodávali.
2: Říká ředitel pražské základní školy Botičská Ondřej Machů. Problém sehnat kvalitní asistenty pedagoga potvrzuje i prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
4: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
2: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Školy si podle něj můžou pomoci i z vlastních řad, třeba vychovatelkami ve družině. Problémy mohou mít některé regiony s nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí úřadu Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
5: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
2: V minulém školním roce chodilo podle ministerstva do základních škol přes 157 tisíc žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpracované hodiny jejich asistentů naplnili celkem 17 tisíc úvazků. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalista Lionel Messi je rekordmanem, hraje už na svém šestém mistrovství světa. Jeho Argentina vstoupila do šampionátu utkáním s Alžírskem. Stav je momentálně 1-0 právě po gólu Lionela Messiho a tento duel sleduje reportér Karel Schamberger a teď nám přinese aktuální informace přímo ze zápasu.
2: Argentina vede 1-0 v 18. minutě. Před malou chvílí se nádhernou střelou ukázal na stadionu v Kansasu Lionel Messi, hvězdná ikona Argentinců s desítkou na zádech z pozapokutového území z nějakých 17-18 metrů. Měl před sebou hodně prostoru Messi a tak toho využila levačkou. Vyzkoušel pozornost brankáře Zidana, ale ta pozornost gólmana Alžířanů nestačila na tuto ránu a také proto Argentinci vedou na startu 19. minuty 1-0. Nutno dodat, že už dva góly před touto brankou viděli fanoušci v Kansasu, jenže oba dva góly byly neplatné. Prvně se právě Argentina dostala do vedení, Messi dal gól a to v pokutovém území, když byl v 16, tak se z pravé strany dokázal prosadit, jenže byl v offsideu a právě ve stejné situaci se objevil jen o chvíli později také Alžířan Chaiby na opačné straně hřiště, byl také vystaven offsideu a tak ten gól také nemohl platit. Takže teď na konci 19. minuty platí, že Argentina v úvodním zápase na mistrovství světa začíná svou obhajobu na světovém šampionátu zatím úspěšně, protože vede nad Alžírskem 1-0. Teď už na konci 19. minuty. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: host radiožurnálu.
1: Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda. Co ho ještě dělí od cesty do vesmíru? Letos dokončil poslední ze tří bloků základního astronautického výcviku. Jaké dovednosti potřebuje ještě získat? A za jakých okolností končí automat? A řízení vesmírné lodi přebírá pilot.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
3: Tři lidé nepřežili úterní útok ruského dronu v ukrajinském Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti. Na Telegramu to uvedl šéf regionální oblastní správy Oleksandr Hanža. Podle něj útočil ruský FPV dron na lidi jdoucí po ulici. Tento typ bezpilotního letounu operátor velmi přesně navádí na cíl za pomoci kamery, která snímá v živém přenosu. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa resortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách. Lidé by se taky při cestách do zahraničí měli registrovat v systému DROST. A pokutu 4 miliony 800 tisíc korun za zneužití významné tržní síly musí zaplatit Hobby Market Oby. Dostali od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné. Zákon firma porušila tím, že po dodavatelích potravinářských anebo zemědělských výrobků požadovala delší lhůty splatnosti než zákonem stanovených 30 dnů. Firma pochybení přiznala.
0: Sport.
3: Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa s Alžírskem. Podrobnosti dodá reportér Karel Schemberger.
4: Začíná 30. minuta zápasu a Argentina vede 1-0 nad Alžírskem. O jediný zatím regulární gol se postaral kapitán Argentinců Lionel Messi. A to střelou v 17. minutě spoza vápna. Karel Schemberger, Radiožurnál.
3: Francie vstoupila do šampionátu výhrou 3-1 nad Senegalem. Norsko porazilo Irák 4-1. Za 2,5 hodiny ještě začne duel Rakousko-Jordánsko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D11 do Hradce a zavřená silnice Brno-Svitavy. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje v okolí sjezdu na Úvaly. Mezi 8. a 9. kilometrem je uzavřený pravý pruh. Kvůli údržbě kanalizace je zúžení také u Sadské. Na 25. kilometru čekejte uzavírku v pravém pruhu. Silnice 43 z Brna do Svitavy je uzavřená za Bořitovem. A poblíž Krhova odstraňují následky požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. Na Mladoboleslavsku čekejte komplikace na silnici 16 do Mělníku. Na rovném úseku mezi Jízerním v Telném a Beznem osobní auto narazilo do stromu. S opatrností projedete. V Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Naopak už projedete Strahovským tunelem i ve směru na Břevnov. Tam už je údržba hotová. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně oblačno a i zataženo, postupně místy přehánky, které by měly k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Velké změny, rušení oddělení i celých agent nebo propouštění odbornic a odborníků.
7: Na ministerstvu životního prostředí motoristi dostali dva v podstatě influencery.
8: Asi není nutné, aby ten člověk, který to dělá, měl doktorát z jaderné fyziky.
9: Resort opouštějí respektovaní odborníci a motoristé naopak najímají lidi, o jejich kvalifikaci lze přinejmenším pochybovat.
10: Ministerstvo má mít letos o třetinu nižší rozpočet.
5: Vyhazov expertů, nábor influencerů, co se to děje na ministerstvu životního prostředí, s jakými plány a s jakou expertízou na něj míří fandové motoristů a kde všude se pod Turkem a Červeným škrtalo, to ví Adéla Karásková Skoupá, redaktorka Deníku N. Dobrý Dnes je středa, 17. června. Ahoj Adélo, díky, že jsi přišla k nám do Vinohradské 12.
11: Ahoj a dobrý den všem, děkuju.
5: Tak, začněme novými tvářemi na Ministerstvu životního prostředí. Nejvíc, protože jich je hodně, tak nejvíce, ale v posledních dnech mluvilo asi o Adamu Šejnovi. Kdo to je?
11: Je to 18-letý, můžeme říct pravicový, konzervativní influencer, který byl v posledním roce poměrně hodně vidět na sociálních sítích. Uhum. Podařilo se mu vybudovat si takovou značku Restart, která má asi 80 tisíc sledujících na Facebooku. Uhum. A je to něco mezi mediální platformou, politickým hnutím, kde vlastně Adam Šejna říká, že chce ukázat, že všechny zprávy, které třeba se dozvídáme z tradičních médií, tak jsou nějakým způsobem zabarvené. Cílí hlavně na mladou generaci a říká, že Restart by měl předávat informace a ideologický postoj ke světu. Tak to právě popsal před 2 měsíci v rozhovoru pro XTV Lubomíra Xavera Veselého, což je jedno z mála médií, ve kterých mimochodem Adam Šejna vystupuje, nebo se kterými chce komunikovat.
5: Protože jinak sám teda komunikuje se svými followery, sledovateli přes sociální sítě, čistě jako ten jednostranný kanál, já vám něco řeknu a vy se to rozvíte, nechodí jako na rozhovory běžně.
11: On vyloženě avizoval, když jsme ho třeba oslovili s dotazy, že nám rozhodně rozhovor nedá, takže on má asi vybrané nějaké svoje média, kterým třeba důvěřuje a zároveň ví, že sám má tak velký hlas na těch sociálních sítích, že si může dovolit prostě být sám sobě médiem. Zároveň teda, co znamená ten ideologický postoj, o kterým on mluví, tak často třeba poukazuje na různé trestné činy spojené s migrací nebo s lidmi jiné barvy pleti. Říká, že LGBT třeba je jed, kterým dnešní společnost systematicky otravuje ty nejzranitelnější z nás.
12: Mě a mě podobný veřejnost nálepkuje za rasisty kvůli tomu, že chceme mít bílou a bezpečnou Evropu.
11: Na jednom z videí mluvil i o tom, že právě chce bílou Evropu, bezpečnou, že není rasista, ale statistik.
12: Nejsem rasista, jsem statistik.
11: A právě si vybírá taková data, která nějakým způsobem potvrzují, podporují ten jeho, dá se říct, až krajně pravicový pohled na svět. Já se to jako nebojím takhle nazvat, protože tam opravdu ve svých videích dost často uráží menšiny a tak dále.
5: Zároveň to, jak komunikuje se svými followery, to znamená prostřednictvím těch videí, co dává na sociální sítě.
13: Ano, nastoupil jsem tam, protože mám nějakou expertizu v ohledu sociálních sítí. A slíbil jsem, že jim pomůžu dostat se více k mladým lidem.
5: Tak já jsem viděl jedno z videí na Instagramu, kde řekl, že bude teď pomáhat na Ministerstvu životního prostředí se sociálními sítěmi, vystupovat v nich nechce.
13: Já nebudu na žádných těch sociálních sítích, ani pouze budu pomáhat ze strategií a natáčím.
5: Co je na tom špatně, že si vlastně motoristé vyberou člověka, který má pomáhat se sociálními sítěmi na MŽP, respektive proč o tom informovat?
11: To je dobrá otázka, my jsme nad tím taky přemýšleli, ale tam je několik takových otazníků, jeden z nich je třeba i jeho vzdělání, protože Adam Šejna právě odmaturoval. Aha. A na toto místo je podle různých pravidel, podle tabulek Ministerstva životního prostředí potřeba vysokoškolské vzdělání a Adam Šejna na to dostal tedy výjimku podle vládního nařízení. Zároveň je to místo, které není vázáno na služební zákon, takže je to pracovní pozice, tím pádem ministerstvo může vysvětlovat, že je to člověk, který nemusel projít výběrovým řízením, takže jasně, dává smysl, že se tam motoristé vezmou lidi, se kterými nějakým způsobem názorově souzní, ale třeba u Adama Šejny není úplně jisté, jestli má nějaké zkušenosti, kromě toho, že tedy zvládl nazbírat na svých sociálních sítích velké množství sledujících tím, že vlastně šíří různé, třeba i nenávistné výroky. Mm-hmm.
5: Protože ptám se na to z toho důvodu, že já už jsem říkal na začátku, že těch jmen, která jsou nová na Ministerstvu životního prostředí, je víc.
14: Evropa se stává místem, kde vás mohou odsoudit i za to, když říkáte naprostá fakta a ještě vám to soudce přizná.
5: Tak třeba další, František Kubásek, asi ho můžeme nazvat do určité míry influencerem, protože má nějaké své publikum.
14: Tak třeba jenom, jak jako já s Adamem jsme byli samozřejmě přijati v souladu se zákonem.
5: Tak říká, že byl on i Adam Šejna přijat v souladu se zákonem na Ministerstvo životního prostředí. A že třeba za ex-ministra Hladíka z KDU ČSL na PR oddělení dělali lidi z KDU.
14: Za minulé vlády, když byli dosazováni na socky lidé z malé KDU ČSL, to bylo naprosto v pořádku.
5: Tak kde je problém?
11: Je to pravda, ale tady opravdu vidíme, že se dostávají do státní správy lidé, kteří jednak mají kompetence, které nejsou úplně dobře asi vysvětlené. Kdyby nám to třeba ministerstvo vysvětlilo, proč tito lidé dostávají ta místa, tak budeme asi spokojenější. A jednak prokazatelně šíří třeba i dezinformace, pohybují se v nějakém alternativním mediálním světě.
5: Což je třeba případ i pana Kubáska? Nebo co on tvoří? Co je to za člověka?
11: Je to tak, on je tedy řidič, skladník, nebo to jsou povolání, kterými on se živí nebo v minulosti živil, jak on sám o sobě říká, ale zároveň je to člověk, který se už zhruba 8 let pohybuje v nějakém tom alternativním mediálním světě, jak jsem říkala, dokonce má i svůj vlastní server Incorrect, překladu nekorektně, kde vlastně vystupuje jako komentátor, který bojuje proti takzvaně politicky korektnímu zpravodajství. A ten počátek jeho mediální aktivity se datuje už někdy do doby migrační krize, kdy vlastně i známý antiislámský aktivista Martin Konvička označil Františka Kubáska za kronikáře antiislamistického hnutí. A on často kritizuje Evropskou unii, třeba opoziční politiky.
5: On zároveň teda, jak si říkala, že se v minulosti živil nebo živí jako řidič nebo skladník, tak myslím, že v jednom z videí tvrdil, že řidič teda není, ale jak se dostal k motoristům?
11: On se spřátelí s jejich představiteli už dlouho, před 5 lety dokonce uspořádal se současným poslancem Matějem Gregorem sbírku na vystoupení Česka z Evropské unie. Podařilo se jim vybrat asi 1 000 000 korun, které vlastně vysvětlili, že utratili za nějaké provozní záležitosti, zřejmě právě i za ten server Incorrect a tak dále. Takže je tam tedy ta dlouhodobější vazba. No a nyní tady se František Kubásek objevil na ministerstvu životního prostředí v pozici referenta, jak jsme se čerstvě dozvěděli od mluvčí ministerstva. Aha. Není to tedy ve stejném oddělení jako Adam Šejna, ale je to v oddělení rozpočtu ministerstva, tedy bude se svým vzděláním, kdy má střední ekonomickou školu, jak už zmínil třeba v rozhovoru s vědcem Danem Kortusem, dohlížet nějakým způsobem na rozpočet ministerstva.
5: Ve stejném oddělení jako Adam Šejna bude Matyáš Fučík? Totiž PR oddělení MŽP, to je hlavní autor populárního instagramového účtu Hranatost, který je pevně spjatý s Filipem Turkem, což je vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku. To je další nová tvář na ministerstvu.
11: Je to tak, ten dokonce povede to oddělení sociálních sítí. Je to člověk, který opět je spřízněný s Filipem Turkem, protože nejdřív založil ten jeho účet Hranatost, kde vlastně každý den zveřejňuje nějaká videa podporující Filipa Turka, ať už formou nějakých jeho výroků. Dost často je to kritika jeho odpůrců, hodně často se třeba naváží do Danuše Nerudové, vytváří tam takový ten jako polarizační efekt, kdy opravdu se musíte přiklonit tedy na jednu nebo na druhou stranu rozmíchávání emocí. A nejdřív byl tedy fanouškem a potom se později stal i součástí týmu sociálních sítí Filipa Turka, ještě než se stal europoslancem, a ve chvíli, kdy nastoupil do Evropského parlamentu, tak Matyáš Fučík dostal místo jeho asistenta.
5: Tak a on, ten příběh je asi velmi podobný, to znamená, že se z fanouška pak stane spolupracovník placený z veřejných peněz, jako ten příběh jako u Marka Reimana, což je člověk, který se taky dostal na to PR oddělení a v loňských parlamentních volbách i kandidoval za motoristy a v minulosti vydal jedno z těch videí, kde podporoval Filipa Turka nebo vyjadřoval se na jeho podporu. To je další z těch známých tváří, která se teď objevuje na ministerstvu.
11: Je to tak, je to další z výčtu těch jmen, která se v posledním měsíci vlastně nebo od začátku června objevila. Je to opět podporovatel motoristů, člověk, který říká o sobě, že je kluk od motorek, ale zajímavé na tom i to, že pracoval třeba i pro nynější europoslankyni za ANO Jaroslavu Pokornou Jermanovou, když byla ve sněmovně a potom ještě i jako hejtmanka Středočeského kraje. Právě panu Reimanovi místo na ministerstvu životního prostředí, jak už si předeslal, nabídl Filip Turek. A ministr životního prostředí Igor Červený dokonce v jednom z nedávných rozhovorů, které také moc neposkytuje, bylo to pro Novinky, potvrdil, že tyto zaměstnanci přišli na ministerstvo právě přes Filipa Turka.
15: Je to oblast sociálních sítí. Experty na to jsou právě nejmladší lidé. Pověřil jsem Filipa Turka, protože tomu rozumí, podívejte se na množství jeho sledujících a dosahy videí, aby ten tým poskládal. Vytipoval lidi, kteří mají na sítích impact. Potřebujeme posílat pozitivní zprávy mezi lidi.
5: Šejna, Kubásek, Fučík, Reimán a ještě jeden do party nám chybí, totiž Lukáš Vaverka. což je taky blízký přítel Filipa Turka, má být vedoucím nově vzniklého oddělení klimatické politiky a Green Dealu, což je de facto ta funkce, kterou zastává vládní zmocněnec, tak bude takové i oddělení na ministerstvu životního prostředí. Lukáš Vaverka, motoristický publicista, bývalý asistent Filipa Turka, v posledních letech taky člověk, který prodával třeba japonská auta Suzuki nebo vozy ruských značek Lada či UAS, je podle Turka expertem teda na dopady Green Dealu na automobilový průmysl. Teď o tom psal Respekt. Co všechno bude mít na starosti?
11: Ten zase bude v trošku jiném oddělení, jak si říkal, nebude se věnovat vyloženě propagaci na sociálních sítích, ale dostal místo šéfa toho nově vzniklého týmu, který byl zřízený v dubnu v rámci takzvané systemizace, což je velké přeskupování, škrtání různých agent na ministerstvu životního prostředí, ale vznikl tady vlastně nový tým, nové oddělení klimatické politiky a Green Dealu, které má být k ruce Filipovi Turkovi. A evidentně podle kvalifikace pana Vaverky se bude věnovat hlavně ochraně automobilového průmyslu, když to tak zjednoduším.
5: Na druhou stranu, když tady vzniká nové oddělení klimatické politiky, když ministerstvo nabírá nové lidi, tak není pak trošku pokritické kritizovat ministra za to, že zúžuje agendu nebo že vyhazuje lidi, což se samozřejmě bez pochyby děje, ale zároveň tu je i nějaký nábor.
11: Dá se to tak brát, vypadá to tak možná navenek, ale když se pak podíváme na to, jací experti odchází, tak jsou to často lidé, kteří v tom oboru působili roky, rozumí třeba dekarbonizaci, to znamená snižování uhlíkových emisí, tomu, jak vlastně co nejrychleji přejít na obnovitelné zdroje energie, jak snížit závislost Česka na fosilních palivech, což není jenom věc klimatické změny, ale i nějaké bezpečnosti státu. Nechceme být závislí na autoritářských režimech. A tito lidé končí, odcházejí a nahrazují je lidé, u nichž nevíme, jakou mají kvalifikaci tady, kromě toho, že jsou velcí fanoušci motoristů a třeba se zajímají o automobilový průmysl, nebo jsou jim velice ideologicky blízcí.
5: A to když kritici teď upozorňují na to, že na ministerstvu dochází k destrukci, k chaosu, ty jsi zaznamenal podobné hlasy, tak jak s těmi lidmi mluvíš, protože to jsou poměrně silná vyjádření, jako kdyby bylo to ministerstvo v rozkladu.
11: Zaznívá to tak, lidé jsou z toho často dost rozčarovaní, protože to, co tam nastává, není vyloženě to, že by někdo přišel a řekl jim, víte co, přestaňte se věnovat své agendě a pojďte radši vymyslet nějaký zákon, který podpoří auta nebo dieselové agregáty nebo něco takového, ale oni spíš zažívají takový pocit jako bezvládí, bezčasí, kdy dost vedoucích třeba různých oddělení skončilo a spousta úředníků zůstalo bez nějakého vedení, řízení. A není tam žádný plán B. Působí to jako nějaká snaha prostě rozbořit to, co funguje a nepřinést nic moc nového.
5: O destrukci nebo chaosu mluvili oslovení vyhození odborníci v reportáži v Reportérech ČT. Taky tam byla zmíněna informace, že řada těch oddělení nebo sekcí vlastně na ministerstvu skončila úplně. Ty jsi mluvila o systematizaci, v čem jako jí mám, nebo jak vypadá, jak si jí mám představit?
11: Ta systematizace úplně první vlna začala už v lednu, kdy byl ještě takovým zastupujícím ministrem životního prostředí předseda motoristů Petr Macinka. A už od ledna vlastně zanikla jedna z těch velkých noh ministerstva životního prostředí, sekce ochrany klimatu, rozpustila se do jiných částí a tam už začalo první vyhazování, přeskupování, ale to největší, co zatím proběhlo, bylo na začátku dubna a ti lidé, kterých se to týkalo, což bylo kolem 40-50 lidí, zhruba 52 míst zaniklo, 12 míst vzniklo, tak se to dozvěděli opravdu z tabulky, která jim přišla e-mailem. Oni tam hledali ta svoje služební čísla a na základě toho teda se dozvěděli, jestli jich místo zrušeno nebo ne. Mm-hmm. A takže, jak mi popisoval třeba ten bývalý šéf sekce ochrany klimatu, Petr Holub, který byl zrovna ten den, kdy se to ti úředníci dozvěděli, vyřizovat nějaké výstupní dokumenty, protože už mu končila výpovědní lhůta.
5: Tak že sám podal výpověď?
11: Sám podal výpověď ještě před nástupem motoristů, protože tak nějak vytušil, nebo z jejich výroků pochopil, že o jeho služby nebude zájem. Mm-hmm. Protože motoristé už od začátku mluvili o tom, že klimatická krize neexistuje. A tak dále.
5: A krátce před koncem výpovědní lhuty zjistil, že měl vlastně pravdu, protože jeho místo zanikne teda.
11: Ano, je to tak, ale čekal, že se mu třeba ještě někdo ozve a bude po něm chtít vysvětlit tu jeho agendu, protože on měl velice široký rozptyl toho zaměření. On se věnoval hodně třeba i akce akceleračním zónám, což jsou ty zóny, které mají nějakým způsobem usnadnit výstavbu větrných nebo solárních elektráren. Měl na starosti ochranu ovzduší, různé emisní povolenky a tak dále, což jsou témata, která motoristé často komunikují, takže čekal, že si ho někdo předvolá a nechá si třeba nabrýfovat z těch vedoucích úřadů. Nic takového se nestalo, předání proběhlo během půlhodinové schůzky se tehdy taky zastupujícím šéfem té sekce, který vlastně po něm jakoby měl převzít tu agendu a to bylo vše, ale Petr Hlu popisoval, že právě v ten den, kdy se lidé dozvěděli z těch tabulek, že končí, tak byl tedy na úřadě vyřídit nějaké výstupní záležitosti a potkával tam zmatené lidi, jak chodí po chodbách a hledají vlastně řešit, co mají dělat, že tedy druhý den už končí v práci, druhý den už tam to jejich místo nebude. Hmm.
5: Ty jsi zmínila ty akcelerační zóny, my už jsme o nich ve Vinohradské 12 taky mluvili, ty zóny, ve kterých by mělo být snazší vybudovat buď větrníka nebo fotovoltaiku. Těm se věnoval na ministerstvu Martin Abel.
16: Častěji poslední dobou cítím spíš důležitost mluvit o tom, co akcelerační oblasti nejsou, vzhledem velké množství dezinformací, které okolo nich dneska se točí.
5: Ten skončil úplně stejně jako Petr Holub, to je další totiž příklad jednoho z těch viditelnějších expertů, kteří už teď na ministerstvu nejsou.
16: Českou společností ornitologickou, se kterou jsme úzce spolupracovali, abychom zajistili, že akcelerační oblasti nebudou tam, kde by to bylo problematické pro ptačí populaci.
11: Ten byl hodně výraznou tváří, která skončila, stal se možná i takovým symbolem toho, že se to ministerstvo zbavuje odborníků, ačkoliv on nepracoval přímo na ministerstvu, ale v jeho podřízeném ústavu, výzkumném ústavu pro krajinu a sám vlastně z vlastní iniciativy, protože chtěl státu nějak pomoc s přípravou těch akceleračních zón, tak zažádal o evropské peníze v rámci tohoto ústavu, vytvořil vlastně takové podhoubí pro to, aby Česko začalo kvalitně připravovat ty akcelerační zóny. No a někdy na začátku dubna, 1. dubna, se střetl v debatě v poslanecké sněmovně s Filipem Turkem. A to už je taková známá historka.
5: No, jsou z toho videa, že jo, řekl Filipu Turkovi, že říká blbosti nebo nesmysly.
17: A jakoby tohle stojí neustále a pokaždé, kam jako přijdete, tak mluvíte nesmysly.
5: A kolik dva týdny na to?
11: Dva týdny na to se dozvěděl, že končí od svého vedoucího, který mu sdělil, že ho takto instruoval šéf sekce, pod kterou vlastně spadá ten výzkumný ústav. Byl to Jaromír Wasserbauer, což je vlastně také motoristický člověk, nebo člověk, který přišel na ministerstvo s motoristy a řekl, že důvodem je jednak tady to vystoupení Martina Abela, ale jak později zmiňovali třeba i ministr Igor Červený, nebo možná i Filip Turek, který je tedy vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, tak důvodem pro vyhození Martina Abela bylo jeho angažmá ve spolku Klimatická žaloba, který už před lety vlastně žaloval stát po vzoru různých zahraničních klimatických žalob, že nedělá dost v snižování emisí nebo vlastně v tom, aby jsme zmírnili ty dopady klimatické krize, jaké tady v Česku budou.
5: Tahle ta personální dramata, restrukturalizace, ta nejsou specifická jenom pro ministerstvo životního prostředí. Na druhou stranu, ti bývalí zaměstnanci MŽP popisují, že se tam dějí skutečně rekordní škrty, že řízení ministerstva je ideologické, že je neracionální.
18: Vlastně jsem to nikdy nezažil ani ve světě, ani u nás, že by někdo takovým způsobem zaútočil na státní správu plošně.
5: Do jaké míry jsou ta jejich slova podložena nějakými skutečnými důkazy?
19: Podle mě je to nějaká jako chaotická destrukce, je to úplně netransparentní a hrozně neúctivý a jako nepřátelský vůbec jako k lidem.
11: Tak dá se to vyčíst už jenom z toho, které agendy se škrtaly a rušily. Zanikala oddělení, ve kterých jsou slova jako dekarbonizace nebo já nevím, nová zelená úsporám, prostě klima, jsou to vyloženě, bylo vidět, že ti, kteří prováděli tu novou organizaci ministerstva, tak šli po tématech, která prostě motoristé neschvalují. Zároveň tedy dostali pokyn od vlády, aby škrtali, to je věc, kterou se pořád vlastně ohánějí, nebo kterou pořád vysvětlují ty škrty, že po nich právě ministryně financí Alena Schillerová chce, aby se zbavili 5% lidí nebo rozpočtu, aby vlastně ušetřili.
5: A to je v řádu milionů, je to vyčíslené třeba, kolik mají ušetřit, nebo kolik už ušetřili za těch pár měsíců, co jsou na rezortu motoristé?
11: No dá se říct, že těmi škrty těch míst, což jsou nějaké desítky míst, tak třeba ušetří možná desítky milionů ročně, ale pak se musíme i ptát, o kolik peněz kvůli těm škrtům stát přijde, protože často zanikají místa lidí, kteří jsou navázaní třeba na nějaké evropské projekty, kteří administrují. A teď není jisté, jestli ta administrativa poběží správně, jestli kvůli tomu třeba Česko nepřijde i o desítky miliard korun. Jak třeba upozornil v té zmíněné reportáži v Reportérech ČT odborník v oblasti veřejné správy z Univerzity Karlovy Michal Plaček. A zároveň ten prostor pro ty spekulace, že je to ideologické, oni sami vytváří ti politici tím, že ty věci nekomunikují, a to jak s médií, tak vlastně i s těmi zaměstnanci. To, že sami vysílají do prostoru vyjádření, jakože je potřeba deratizovat úřady od parazitů, vytváří nějakou představu, že tady máme neziskovky navázané na stát, kterých je potřeba se zbavit. Ale je potřeba říct, že v té oblasti životního prostředí je to opravdu ekosystém, který je dost provázaný. To, že máme nějaké neziskovky, které třeba nám za nějaký státní příspěvek dokážou opečovávat přírodu, kosit louky, tak je pro tu zemi velice výhodné, protože stát to často stojí méně, než kdyby to musel zabezpečovat sám, tuto ochranu přírody. Takže vlastně dá se říct, že i to, že je to ideologické, tak potvrzují sami motoristé těmi svými kroky a slovy.
5: To znamená, za tebe v tuhle chvíli hrozí, že by došlo k nějakému rozkladu kvůli škrtům na MŽP? Nebo ten rozklad tam už je tak, jak popisují ti bývalí zaměstnanci? Protože ti, kteří tam nově nastupují, ti nevypadají, že by přicházeli do úřadu, který by se měl rozpadat.
11: Já to chápu tak, že ti lidé, kteří tam jsou, tak se snaží pokračovat v té své práci, ale často to není úplně možné a často se snaží na sebe i neupozorňovat, aby třeba neupoutali moc pozornosti motoristů k nějaké agendě, která se jim třeba nelíbí. A to, co tam asi nastává do velké míry, je nějaké zvýšení nejistoty toho, co se bude vlastně v Česku dít s ochranou přírody. A to se netýká jenom národních parků nebo takové té ochraně přírody, jak si ji představíme, že musíme prostě vytvářet nějaké rezervace nebo prostě pečovat jako o ty nejcennější druhy, ale znamená to třeba i dotace, které jdou lidem na zateplování, které jdou městům na různá energeticky úsporná opatření a se kterými třeba oni počítali do budoucna a teď už neví, jak se to bude vyvíjet, protože tam na tom ministerstvu chybí nějaké jasné řízení v těchto věcech, je tam chaos, věci se lidé dozvídají prostě den předem, takže nějaké bezvládí a nejistota.
5: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala nám v tom jasno.
11: Tak díky moc.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu dneska přišla Adéla Karásková-Skoupa, redaktorka deníku N. A my jsme navázali společně na její poslední návštěvu tady u nás před pár měsíci, kdy jsme taky řešili Ministerstvo životního prostředí. Bylo to téma i tentokrát. Ale teď mě zajímaly a mě personálie, totiž kdo na rezortu skončil a kdo naopak za motoristy přišel. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Monika Chmelová.
1: Ráno se sejde Bezpečnostní rada státu, zúčastní se i prezident Petr Pavel. Kongo eviduje přes 830 potvrzených případů eboli. Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě, kde čeká zítra utkání na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. A dnes bude oblačno i zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Nová koncepce České armády do roku 2040. To by mělo být jedno z témat dnešního jednání Bezpečnostní rady státu. V květnu se kvůli armádní koncepci sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu hlavně podle něj podhodnocené cíle v navyšování počtu vojáků.
3: Pokud oni nabrali za 4 měsíce tohoto roku 1800 vojáků a mají v plánu v té koncepci nabrat 1400, tak já říkám, proč tam nemáte 2000? Jo, takže já chci, aby tam bylo aspoň 2000.
1: Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Připojí se na část, která se týká právě obrany a bezpečnosti. Počet potvrzených případů eboli v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii, a to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Prezidenti Francie a Velké Británie povečeří na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francouzi přispěli. Amerického prezidenta Donalda Trumpa čeká ještě předvečeří prohlídka dočasné výstavy, zrcadlového sálu zámku, představení u fontán a taky ohňostroj. Lidé trvale připojení na plicní ventilaci budou moct do několika let využít nové zdravotně pobytové zařízení v Kamenném újezdě Unýřan. Vznikne přestavbou objektu bývalé školy. Po dokončení v roce 2031 nabídne zařízení klientům klidné zázemí, profesionální péči a taky rehabilitaci, říká spoluzakladatelka a ředitelka neziskové organizace Domov naděje Miroslava Šimková.
4: To bude hodně prosklený, dřevěný. U nejtěžších klientů, třeba s diagnózou ALS, ty pokoje budou mít terasy, to je strašně důležitý. A na ty terasy budou moct vyjet i z postelí, aby mohli cítit to sluníčko a vítr. Chceme, aby se tam klienti i jejich rodiny cítili skvěle. Bude tam i park přilehlý a chtěli bychom tam pořádat i komunitní slavnosti a prostě žít i s tím okolím.
1: Sport. Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě, kde zítra čeká druhý zápas na mistrovství světa. Po úvodní prohře s Jižní Koreou budou hrát svěřenci Miroslava Koupka proti Jihoafrické republice. Do šampionátu vstoupila Argentina a Alžírsko. Tento duel sleduje reportér Karel Schamberger.
5: Argentina vede po prvním poločase 1-0, jediný gól dal úchvatně v 17. minutě kapitán Lionel Messi spoza vápna. Přímý přenos můžete poslouchat na stránce irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Výhrou 3-1 nad Senegalem zahájila tažení šampionátem Francie. Norsko porazilo Irák 4-1. Za 2 hodiny pak odstartuje duel mezi Rakouskem a Jordánskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D10 u Brandýsa nad Labem a v Ostravě uzavřená Hlučínská ulice. Na dálnici D10

0: Prahy do Mladé Boleslavy se vyhněte překážce za sjezdem do Brandýsa nad Labem. Na kilometru 13,5 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Silnice 43 z Brna do Svitav zůstává uzavřená za Bořitovem na Blanensku. U Kurhova včera hořelo vozidlo, teď je kvůli odstraňování následků silnice neprůjezdná. Objíždí se to přes Lisice. V Ostravě už je uzavřená Hlučínská ulice v Přívoze. Až do příštího května budou opravovat železniční most u Koksovny. V této etapě místem projedou pouze autobusy a záchranáři. Ostatní jedou po objížďkách. A v Praze už jsou průjezdné všechny tunely na městském okruhu. Po Strahovském tunelu už obnovili i provoz v Blance, kde před chvílí skončila údržba. Volná je tak i část mezi Trojou a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme přechodně i polojasno, většinou bude ale oblačno až zataženo. Ráno ojediněle, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer už by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Ladíte noční vysílání radiožurnálu 16:05. Přeji příjemné probuzení do středečního časného rána. Dnes máme 17. června. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Další koaliční partneři to ale zatím popírají. Více k plánované změně financování veřejnoprávních médií řekneme v nočním radiožurnálu za okamžik.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Hnutí SPD chce po zrušení rozhlasových a televizních poplatků posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda v pondělí. S tím kromě obou médií nesouhlasí opozice ani prezident.
1: Poslanec SPD Josef Nerušil chce po zrušení poplatků za Český rozhlas a Českou televizi víc zasahovat i do jejich vysílání.
2: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
1: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral označil Nerušilův výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
3: A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
1: Zavoral zároveň upozornil na rychlost, s jakou vláda zákon připravila. Evropské země, které přecházely na jiný systém financování, podle něj vedly o změně systému dlouholetou debatu. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat.
4: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
1: Kroky vlády výrazně kritizují opoziční politici. Například předseda ODS Martin Kupka je označil za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Současný vládní návrh považuje za ohrožení nezávislosti i šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Kvůli rozhodnutí vlády chce uspořádat k veřejnoprávním médiím další kulatý stůl.
5: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu i zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit, ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
1: Prezident Petr Pavel pro změnu ve financování Českého rozhlasu a České televize nevidí důvod. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování pod stát.
6: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech, těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
1: Česká televize by měla podle vládního návrhu v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o miliardu méně, než letos plánuje vybrat na poplatcích. Český rozhlas by měl dostat od státu 2 miliardy a 65 milionů korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Objem peněz se má vrátit před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku, které ale přišlo až po mnoha letech stagnace. Podle mediální socioložky z Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Maríny Urbánikové ale hrozí, že vláda může rozpočet veřejnoprávním médiím kvůli škrtům v budoucnu dál snižovat.
7: Keď bude chcieť vláda niekde šetriť, zrazu na to môže využiť práve aj rozpočet médií verejnej služby. A obávam sa, že tá motivácia tu môže byť, pretože zo zahraničia vieme, že prechod na financovanie zo štátneho rozpočtu je obvykle spojený so zhruba 10% poklesom a vidíme to aj v tom českom prípade, kde je ten pokles už teraz naplánovaný na 15%.
1: Kvôli plánovanému snížení príjmu by Český rozhlas i Česká televize mohli propustiť dohromady až 700 lidí. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Argentiny vstoupili do mistrovství světa. Aktuální světoví šampioni hrají v Kansasu s Alžírskem. Utkání sleduje z Prahy reportér Karel Schamberger.
2: Začíná 60. minuta utkání a Argentina vede 1-0 nad Alžírskem, a to po gólu Lionela Messiho ze 17. minuty. Teď měli k dispozici Argentinci rohový kop, který zahrával právě hvězdný Messi, ale nebyl zahrán vůbec dobře, jinak ve druhém poločase naopak tlačí mnohem více Alžířané, ale do střel se tolik nedostávají. Teď šance Argentiny, kterou Messi může zakončit, gól! Messi zvyšuje na 2-0, Argentina vede nad Alžírskem už 2-0 na konci 60. minuty, potom co McAllister vypálil zpoza pokutového území, brankář Zidane jen vyrazil před sebe, tak se vynořil malý vzrůstem, ale velký fotbalovým umem Lionel Messi, který zakončil naprosto přesně přes bezmocného gólmana Luka Zidana za jeho záda, a Argentina tak vede teď už v 61. minutě nad Alžírskem 2-0. A to je tady aktuální stav i pro posluchače Radiožurnálu. Přímý přenos můžete dál poslouchat na webu iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz a nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Je půl páté. Jana Utendorfská a krátké zprávy.
1: Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí vůči Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která mimo jiné znovu otevře Hormuzský průliv. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym ode dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuk jejich motorů totiž podle okupační zprávy mate protidronovou obranu. Zákaz bude platit vždy mezi 8 hodinou večer a 6 ráno. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu. Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnili více než 2000 respondentů. A v Liberci je od dneška znovu průjezdná, frekventovaná Vítězná ulice. Po 9 měsících skončila kompletní oprava úseku mezi muzeem a kasárnami, včetně osvětlení. Město za práce zaplatí 74,5 milionu korun.
2: Sport.
1: Aktuální fotbaloví mistři světa Argentinci vstoupili do světového šampionátu. V Kansasu hrají s Alžírskem a duel sleduje reportér Karel Schamberger.
3: 69. minuta zápasu. Argentina vede nad Alžírskem 2-0 po dvou gólech Lionela Messiho. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Francie pak porazila Senegal 3-1 a Norsko vyhrálo nad Irákem 4-1. Hodinu a půl začne duel Rakousko-Jordánsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u odbočky na Vlašim a uzavřená Hlučínská ulice v Ostravě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za odbočkou na Vlašim. Na 53. kilometru před stoupacím pruhem stojí dodávka s vlekem. Má defekt pneumatiky na straně dovozovky a na místě se pohybuje řidič.
5: Má teda vestu, má to všechno rozvlíkaný celuleč, ale motá se kolem auta, jo, musí se tam vypočovat.
4: Na D10 pozor na překážku mezi sjezdy na Brandýs nad Labem a Starou Boleslav. Na kilometru 13,5 máme hlášenou sraženou srnu. Není jasné, na které je straně, tak opatrně, ať už jedete na Prahu nebo na Turnov. Na silnici 43 z Brna do Svitav počítejte s uzavírkou za Černou horou. Mezi Bořitovem a Krhovem odstraňují následky požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. A v Ostravě už je uzavřená silnice 56 do Hlučína. V přívoze budou ode dneška opravovat železniční most a Hlučínská ulice bude až do příštího roku uzavřená. Objížďky vedou po Slovenské a Mariánskohorské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mě pak mělo srážek obývat. Teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů. Na horách bude většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Adama Cardu.
0: Pomáhali seniorům, šířili informace o ochraně klimatu, jezdili na kole nebo jinak vystupovali ze své komfortní zóny. Téměř 170 mladých lidí v Česku získalo ocenění britského vévody za osobní rozvoj. Včera si ho slavnostně převzali. Jak takový program mění životy a co všechno jeho účastníci zažívají, uslyšíte to už za pár minut v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: John Farnham zazněl v nočním radiožurnálu a skoro 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. A není to jen další diplom do šuplíku, za oceněním stojí měsíce dobrovolnictví, sportu i překonávání sebe sama. Každý z letošních držitelů zlaté úrovně má za sebou stovky hodin práce na sobě i pro druhé.
1: Adam Šintal.
2: Odznak a certifikát převzali mladí lidé, kteří dokončili zlatou úroveň programu, kterému se zkráceně říká DOFE. Alespoň 18 měsíců se pravidelně věnovali aktivitám, které si sami vybrali. V součtu přes 200 hodin. Třeba 18-letá Anna Zouharová pravidelně navštěvovala jednoho starého pána.
3: V průběhu těch let, jak jsem tam opravdu docházela každý týden a vlastně sdílela s ním nějaké moje zážitky ze života, tak se to potom propojilo až právě do té úrovně, vlastně kdybych ho málem považovala svého vlastního dědečka.
2: Každý si taky musí vybrat nějakou dovednost a sport. Vojtěch Straka ze Zlína hrál na saxofon a jezdil na kole.
4: Na začátku jsem si říkal, že to bude jednoduché, prostě každý týden se tomu budu věnovat a pohoda, ale pak vlastně časem jsem zjistil, že je to pravidelnost, která vlastně je pro DOFE nutná, tak je celkem výzva.
2: A každý z oceněných vyrazil na nějaký delší pobyt. 21-letá Šárka Hrbáčková jela s účastníky DOFE z dalších zemí do Finska za polární kruh,
5: kde jsme společně měli cíl vytvořit větší podvědomí u vlastně mladší generace v rámci jakoby environmentality. A dělali jsme si navzájem workshopy, navzájem jsme se edukovali, každý vlastně z jiného kraje, nějak to jakoby vysvětloval nějakým jiným způsobem.
2: V Česku se loni do programu zapojilo 9 000 mladých lidí ze základních a středních škol, sportovních klubů, z domů dětí a mládeže nebo dětských domovů. Společně v rámci dobrovolnictví odpracovali 85 000 hodin a sportu věnovali dalších 122 000 hodin. Mezinárodní certifikát může získat kdokoliv ve věku od 13 do 24 let, říká ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
6: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladý lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
2: Program založil princ Filip, tehdejší vévoda z Edinburghu před 70 lety. V Česku funguje přes 30 let a zapojili se do něj už desítky tisíc mladých lidí. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa vítězně, porazili 3-1 Senegal. A právě Francouzi v posledním finále světového šampionátu před 4 lety v Kataru prohráli s Argentinou, která teď hraje svůj úvodní duel na šampionátu v Severní Americe, a to s Alžírskem. Aktuální informace pro nás má reportér Karel Schamberger.
2: Stejně jako šampionát v Kataru měl svého jasného hrdinu a tím byl Argentinec Lionel Messi, tak také úvodní zápas Argentiny na mistrovství světa v Severní Americe bude mít stejného hrdinu a tím bude Lionel Messi, který dal 3 góly, tedy hat-trick, a zasloužil se o to, že Argentina vede v 88. minutě nad Alžírskem už 3-0. Aktuálně už kapitán Argentiny Lionel Messi sleduje utkání pouze z lavičky po tom, co byl vystřelen střídán a užil si ovace obrovského 70-tisícového stadionu v Kansasu, tak už kouká na výkon svého týmu pouze ze střídačky. Alžírsko se snaží v posledních momentech o nějaký finální nátlak, ale ten většinou končí ještě před pokutovým územím Argentinců. Naopak žádná střela Alžířanů v posledních momentech nepřišla, a tak to znamená, že na začátku 89. minuty Argentina pozvolně a naprosto sebevědomě kráčí k tříbodovému zisku v úvodním zápasu na mistrovství světa, kdy tedy se trefil v prvním poločase jednou Lionel Messi zpoza pokutového území, následně ve druhém poločase Messi dorazil ideálně střelu, kterou vyrazil brankář Zidane, a následně ten hat-trick uzavřel Messi znovu krásným gólem zpoza pokutového území. A tak i díky Messimu a hlavně díky Messimu Argentina vede na mistrovství světa v 89. minutě nad Alžírskem 3-0. Zbytek zápasu můžete poslouchat v přímém přenosu na stránkách iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Děkuji Karlu Schambergerovi za veškeré informace a noční Radiožurnál za pár minut končí. V 5 tu bude Petr Král a ranní vysílání. Tak přeji příjemnou středu. Od mikrofonu se loučí Adam Carda.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 5 hodin. Jan Altendorská zprávy.
2: Za skandální označil ředitel Českého rozhlasu výroky poslance SPD Nerušila. Polsko a Německo chtějí úzce spolupracovat v obraně kyberprostoru. Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa proti Alžírsku a bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus taky řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilu výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
4: A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
2: Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda v pondělí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy včera odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Rozhodnutí kabinetu kritizují šéfové televize a rozhlasu i opozice. Ke změně systému nevidí důvod ani prezident Petr Pavel. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Polsko a Německo podepíšou novou dohodu o obranné spolupráci. Armády a obranné služby obou zemí by do budoucna měly úzce spolupracovat například v oblasti kyberbezpečnosti. Polský prezident Karol Navrocký se podpisu dokumentu nezúčastní.
5: Dohoda má pomoci spolupráci Polska a Německa nad rámec standardních vztahů mezi ministerstvy obrany. Má například zahrnovat přímou spolupráci mezi polskou armádou a Bundeswehrem. Bezpečnostní složky by měly spolupracovat například v obraně kybernetického prostoru. Dohoda je ale také dalším důkazem sporu mezi polskou vládou a prezidentem. Vláda totiž projednává takové dohody o bezpečnostní spolupráci postupem, který nevyžaduje podpis prezidenta. Podobně už Polsko uzavřelo dohodu o obranné spolupráci s Velkou Británií. O podobné dohodě jedná i s Itálií. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Celkový počet vloupání do bytů, rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá, každý rok o stovky případů, a to především díky výrazně lepšímu zabezpečení objektů. Léto a zejména období letních dovolených je ale nejrizikovější částí roku, říká Jan Zigáček z policejního prezidia.
6: V rámci těch dovolených za ten 7. a 8. měsíc toho kalendářního roku ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
2: Podle České asociace pojišťoven roste výše škod způsobených vloupáním, protože stoupá taky hodnota samotných nemovitostí a jejich vybavení. 7 z 10 českých domácností pak nemá byt nebo dům pojištěný na dostatečně vysokou částku.
3: Sport.
2: Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa úvodní utkání proti Alžírsku. Informace o duelu hraném v Kansasu má reportér Karel Schamberger.
7: Argentina slaví vítězství 3-0, které režíroval hvězdný Lionel Messi. Ten se jen nástupem na hřiště stal rekordmanem. Po šesté nastoupil do zápasu na mistrovství světa. Toto prvenství oslavil náležitě 3 góly, tedy hat-trickem. Argentina porazila Alžírsko 3-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Vítězstvím 3-1 nad Senegalem vstoupila do šampionátu Francie. Norsko na úvod turnaje porazilo Irák 4-1. A už za hodinu začne zápas Rakousko-Jordánsko. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají pravidelné vstupy. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě.
3: Zelená vlna. Známe lepší.

0: naší cestu.
1: Překážky na D10 u Staré Boleslavy a zavřená silnice Brno-Svitavy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy dejte pozor, pokud budete odbočovat na Starou Boleslav. A na exitu na 14. kilometru stojí vozidla, něco tam řeší policie.
2: Tam stojí dvě rozblikaný osobáky a za nima policie.
1: Projíždějte kolem opatrně. Na D35 směrem od Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou do Dašic. Na kilometru 146 stojí kamion v odstavném pruhu. Upozorňuje na něj dopravní značení, které zasahuje do pravého pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje v okolí sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh, zatím projedete plynule. Silnice 43 Brno-Svitavy je uzavřená za Černou Horou. Mezi Bořitovem a Krhovem odstraňují následky včerejšího požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. Na silnici 15 Lovosic do Mostu se vyhněte překážce na začátku Podsedic. Na vozovce leží sražená srna. A v Praze pozor na Barandovském mostě. Ve směru od jižní spojky do centra havarovala dvě osobní auta. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, postupně pak místy i přehánky. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré ráno, 5 hodin 6 minut, údajně také vhodný čas na to zajít na ryby. Prý mezi 6:30 a 7:00 berou, ale tohle tedy zrovna je bez záruky. Co je ovšem zaručené, to je fakt, že rybářům začala sezóna lovu dravých ryb. Včera poprvé v letošním roce vyrazili lovit štiky, sumce nebo candáty. Brali? Tak i to vám v ranním radiožurnálu povíme. Dobré jitro.
5: Ranní radiožurnál
0: a Petr Král.

0: vámi Radiožurnál, 9 minut po 5. 16. červen, pro řadu rybářů důležitý den. Každoročně začíná v tenhle den sezóna, kdy můžou lovit dravé ryby. Třeba na Vysočině, tak včera vyrazili k vodě stovky lidí s rybářskými pruty a alespoň některým štěstí přálo.
1: No tak bralo to hezky, ráno brali nějaký menší candáti, okouni, nějaká štika se povedla, hezký počasí, takže zahájení parádní.
2: Rybáře Jiřího potkávám na nádrži Trnávka. Od rána až do odpoledních hodin chytal na svém bellyboatu, který právě vytáhl z vody, tedy na jakémsi miničlunu, který spíše připomíná plavecký kruh, který rybář ovládá ploutvemi.
1: Byl jsem na bellyboatu, byl jsem tady už ráno v 3:30, ve 4 na vodě a ráno to bylo nejlíp, první 2 hodiny.
2: A teď jdete tady na druhé kolo?
1: Teďka už jedu domů, vstával jsem ve 2 ráno, takže se těším domů.
2: Ne všichni příslušníci Petrova cechu se ale nechali v den zahájení vyprovokovat k aktivnímu lovu dravců. Pán, který dopoledne seděl u rynáreckého rybníka, se držel osvědčené klasiky.
3: No na kapry, no. Ale mě je tam nechytil.
2: K vodě ale vyráželi i rybáři bez prutů, a to porybní a členové rybářské stráže. A ve větším počtu než obvykle, jak mi prozradil předseda Českého rybářského svazu v Pelhřimově Zdeněk Paul.
4: Tak rybářská stráž má nějaký svůj rozpis pochůzek, aby se u vody příliš nepotkávali a pokaždé tam někdo byl. A samozřejmě, protože je to jeden z těch rybářských svátků, tak vyrazili určitě i další porybní, aby kontrolovali všechny revíry.
2: A dodržovali všichni rybářský řád?
4: Nevím o ničem, že by letím rybářská stráž tady na Pelhřimovsku zadržela nějakou povolenku, ale samozřejmě nemohu to vyloučit.
2: Dravé ryby je teď na českých vodách možné lovit až do konce roku. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: tady je Radiožurnál ve 4:06. Jedete kolem čerpací stanice. Ceny ropy pokračovaly v poklesu díky nadějím na obnovení dodávek hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent tak poprvé od začátku března sestoupila pod $80 za barel. Nadále však zůstává na výrazně vyšší úrovni než na začátku letošního roku. A ještě jedna zpráva z dopravy, i když velmi specifická. Úřady na ruském okupovaném polostrově Krym ode dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuky jejich motorů totiž podle okupační zprávy mate protidronovou obranu. Zákaz bude platit vždy mezi 8 hodinou večer a 6 ráno. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu.
1: Dnes bude sice převládat zamračené počasí, bude se ale nadále oteplovat. Nebe tedy čekáme oblačné až zatažené, jen místy přechodně polojasné. Přehánky se budou objevovat po ránu jen výjimečně, postupně jich bude mírně přibývat a také dnes se mohou ojediněle vytvořit i bouřky. V nich může napršet až 15 mm srážek. Večer pak bude déšť ustávat. Teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě naměříte až 27. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 17, na Šumavě až kolem 19 stupňů. A foukat k tomu bude ráno jen slabý, postupně mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: ranním Radiožurnálu v 5.18 o moderních technologiích, které zachraňují staré stromy. Technologie využívají arboristé konkrétně u více než stoletých kaštanů v Zámeckém parku v Čechách pod Kostířem na Prostějovsku. Léčivé látky dostávají do kmenů pomocí velké injekční stříkačky a také speciálních ventilků. Nejdřív ale musí dřevo velmi šetrně navrtat.
1: Tak začneme tu po nějakých 17 cm.
2: Říká s vrtačkou v ruce arborista Jan Bábek. V Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem ošetřuje víc než 20-metrový jírovec maďal. Do navrtaných dírek zatlouká drobné plastové ventilky a právě přes ně vžene do stromu velkou injekční stříkačkou léčivou látku. Strom si ji poté už sám rozvede do celé koruny.
3: Důležité je umístění, tak aby vlastně ta látka se dostala do vodivých pletiv, takže ani málo, ani moc odborně. A zároveň tak, aby ten ventilek časem mohl vlastně přerůst, strom ho pohltí a ta rána se uzevře.
2: Speciální ventilky navíc brání parazitům nebo bakteriím, aby vnikly do navrtaného dřeva. Cílem mikroinjektáže je zbavit strom klíněnky jírovcové, jak popisuje vrchní zahradník Zámeckého parku Luboš Madr.
4: Budeme čekat na tu reakci, jak ten strom vlastně zareaguje. Chceme mu pomoct právě od toho masivního nápadu tou klíněnkou jírovcovou, která nám tady pravidelně ty kaštany docela dost decimuje.
2: Kaštan, který právě dostává dávky léčiv, má víc než 100 let. Pamatuje tak původní šlechtické majitele zámku, říká jeho kastelán Martin Váňa.
5: Tady v Zámeckém parku máme přes 800 stromů a valná většina z nich byla vysazena na přelomu 19. a 20. století Františkem Josefem II. Silva Tarukou. To znamená, že jsou přibližně stejně staré, kolem 120 let.
2: Rozloha Zámeckého parku v Čechách pod Kosířem přesahuje 20 hektarů. Patří tak k nejvýznamnějším historickým parkům na Moravě. Z Čech pod Kosířem Michal Poláček, Radiožurnál.

0: V 5.24 velká gratulace v ranním radiožurnálu. 20-letá česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila svůj osobní rekord a potvrdila skvělou formu. Na mítingu Zlatá tretra v Ostravě vyhrála 400 časem 49,74 setin sekundy. Tedy o 3 setiny tak posunula 12 dní starý osobní rekord z Diamantové ligy v Římě.
1: Já jsem opravdu spokojená. Je to vlastně první vítězství na Zlatý tretře, je to skvělý čas, i když jsem vlastně tímhle závodem tolik necítila ani na ten čas, ale chtěla jsem se pak pokusit prostě o to vítězství a to se nakonec povedlo.
2: Vysvětlovala po závodě moc spokojená Lourdes Gloria Manuel. Loni v Ostravě nemohla startovat a své soupeřky kvůli zranění sledovala jen z tribuny. Před rokem inovovaný tartán v Ostravě si běžci pochvalují.
1: Samozřejmě ta dráha tady je vždycky rychlá a o to líp se běželo na novém povrchu a já jsem prostě za tohle se vsadila, ty fanoušci jsou tady skvělí a ta atmosféra je neuvěřitelná.
2: Pokračovala v pozitivech Lourdes Gloria Manuel, která první dva roky svého života prožila v Ostravě a formu z posledních dvou týdnů si chce schovat na nejdůležitější závod této sezóny.
1: Samozřejmě ty časy jsou nádherný, ale myslím si, že hlavní úkol bude to nějakým způsobem vydržet a vygradovat na mistrovství Evropy.
2: Každopádně první těžkou křišťálovou trofej z Ostravy si do Nizozemska, kde žije a trénuje, nepoveze.
1: Bohužel si myslím, že už na to nemám kila do kufru, ale tady přenechám rodičů, aby si ji mohli vystavit doma.
2: A tak trofej si do tábora povezou rodiče. Lourdes Gloria Manuel je aktuálně 1,75 sekundy za českým rekordem Jarmily Kratochvílové a více než 2 sekundy za světovým maximem Němky Marity Kochové. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, půl šesté. A teď Jana Utendorská a zprávy.
3: V Česku je možné svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti. Myslí si to zhruba 70% Čechů. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, zároveň by ale podle nich měla mít své hranice. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo více než 2000 respondentů. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam končí svou čtyřdenní návštěvu Francie, kam přijel na summit skupiny vyspělých ekonomik G7. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. Česká europoslankyně Nikola Bartůšek se v Evropském parlamentu připojila k frakci Evropští konzervativci a reformisté. Ostatní členové její přijetí podle europoslance Alexandra Vondry z ODS schválili. Nikola Bartůšek je bývalou členkou a místopředsedkyní hnutí Přísaha. Do europarlamentu byla zvolena na společné kandidáce s motoristy sobě. Původně patřila k frakci Patrioti pro Evropu. Z té byla ale vyloučena pro údajné poškození jejího jména. A ještě do půlnoci je možné hlasovat, jaká skladba jako první rozezní nové svatovítské varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava. Skladatelskou soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů. Odborná porota vybrala 3 finalisty.
0: Sport.
3: Argentinští fotbalisté zahájili cestu za obhajobou titulu na mistrovství světa vítězstvím 3-0 nad Alžírskem. Všechny góly dal Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu. Francie pak vyhrál nad Senegalem 3-1 a Norsko porazilo Irák 4-1. Za půl hodiny začne duel Rakousko-Jordánsko. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D35 u Dašic a uzavírka na 43 u Krhova. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Dašice stojí kamion. Je na kilometru 146 v odstavném pruhu za světelnou šipkou. Musí se mírně vybočovat, kužely zasahují do pravého pruhu. Na D3 z Prahy do Českých Budějovic dejte pozor při sjezdu na Soběslav. Přímo ve sjezdu na 95. kilometru stojí v zatáčce kamion. Místo je označené. A silnice 43 ze Svitav do Brna je od odbočky na Krhov uzavřená kvůli odklízení schořelého vozidla. Náhradní trasa přes Lisice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem většinou oblačno až zataženo, v Čechách místy i polojasná obloha. Teploty se drží mezi 13 a 17 stupni. Nejchladněji bylo v noci v Krušných horách, tam klesla teplota k 6 stupňům a srážky se vyskytují ve východní polovině našeho území. V Čechách jen výjimečně. Přes den pak zůstane oblačné až zatažené nebe, jen místy bude přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně se budou vyskytovat místy. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer pak bude srážek ubývat. Teploty je opět o kousek vyšší než včera, nejčastěji mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude opět o 2 stupně tepleji. Na hřebenech hor naměříte kolem 17, na Šumavě kolem 19 stupňů. A foukat dnes bude jen slabý nebo mírný severozápadní vítr, který k večeru zeslábne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Hálová, s počasím tropy se blíží a tak se za chvíli vydáme na koupaliště.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiojournál 5.37. Koncem týdne bude více než 30 stupňů Celsia a tak se otevírají další koupaliště, která start sezóny kvůli posledním chladnějším a deštivým dnům odložila. Tak třeba zahajuje provoz venkovní koupaliště v Přibyslavi na Vysočině. Chystalo se na to dlouhé měsíce.
1: Vysávání je každodenní. Každodenní. Vlastně než ráno přijde první návštěvník do koupaliště, tak už je bazén vysátej.
2: Ukazuje vedoucí technických služeb Hana Mikulincová na velký vysavač, který připravuje dna a stěny bazénů na příchod prvních návštěvníků. Poslední den před otevřením už se na místě schází i plavčíci, aby si rozplánovali směny.
3: Je navíc, je nás 5 nebo 6, takže se střídáme celé prázdniny.
2: Pan Josef si už v rozpise označil, ve které dny nemůže přijít. Jinak na něj ale vychází zhruba 5 až 6 služeb do měsíce.
3: Dostal jsem se k tomu tak, že jsem skončil v pracovním poměru, no a hledal jsem něco, kde bych mohl něco dělat a co by souviselo nějak se sportem.
2: Vysvětluje pan Josef, že na pozici plavčíka nastoupil až po odchodu do důchodu. Podobně jako on, ale většina pracovníků dochází na koupaliště dlouhodobě.
1: My máme takový ty skalní plavčíky, který se vždycky hlásejí, takže já už je oslovím třeba někde v březnu, v dubnu, jestli s nima můžu počítat nebo nemůžu počítat.
2: Podle Hany Mikulincové začínají přípravy na otevření koupaliště už několik měsíců dopředu. Letos navíc museli v Přibyslavi investovat do nové technologie. Přípravné práce tak byly ještě náročnější než obvykle.
1: Vzhledem k tomu, že se hodně zpřísná legislativa, už v loni nás hygiena upozorňovala, že už bychom neprošli s množstvím chlorečnanu a chloritanu v bazénové vodě, což je jako běžná chemická reakce, ale vlastně to množství se natolik zpřísnilo, kolik tam může být pro návštěvníky, aby to nebylo zdraví škodlivé, že my jsme nebyli schopni už, nebo bychom nebyli schopni už tohleto dodržet.
2: Doposud totiž v Přibyslavi vodu ošetřovali chloranem sodným v tekutém stavu, protože často ale docházelo k chemickým reakcím, ještě než se látka dostala vůbec do vody, přešlo teď koupaliště na přístroj, který ji dodává ve stavu sypkém. Tereza

0: Radiožurnál. I letos pole v Česku devastovala hraboší kalamita. Vědci varují, že se budou pravidelně vracet. Otázkou není, zda přijdou, ale jak velké škody budou. Nový výzkum vedený Univerzitou Palackého proto hledal dlouhodobé řešení v systému zemědělské krajiny. Ukázal, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a mohou zabránit jejich přemnožení.
1: Tak tady jsme u Vojtěškova pole.
2: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
1: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
2: Avšak přece jenom tady nějaké mezery a díry jsou.
1: Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte, tak to vypadá, že tato nora bude osídlena.
2: Takže hraboše doma nejspíš.
1: Tady mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
2: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko.
3: Výskyt hrabošů je pořád, jo? Je o to, v jakém počtu a případně jak ovlivní pak tu naši činnost.
2: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší pole a pestřejší krajina.
1: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost.
2: Takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak má tady zdroj potravy a zároveň se tady může množit.
1: Tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
2: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
1: Ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
2: Hrabošů teď sice podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ubylo téměř ve všech krajích. Vědci ale upozorňují, že další vlna přijde téměř jistě. Marek Hensel, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 3:46. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací a také sexuologové. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu. V Kansas City porazili Alžírsko 3:0. Jejich kapitán Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 16. šampionátu, rozhodl svůj dvoustý zápas hat-trickem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek, stejně jako dosud nejlepší Němec Miroslav Klose.
4: Překážka na D35 u Dašic a uzavírka na 43 u Krahova. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Dašice stojí kamiony na kilometru 146 v odstavném pruhu. Na místo teď přijel odtah a je kvůli tomu uzavřený i pravý pruh. Je to označené, kolona se netvoří. Na D3 z Prahy do Českých Budějovic dejte pozor při sjezdu na Soběslav. Přímo ve sjezdu na 95. kilometru stojí v zatáčce kamion. Upozorňuje na něj šipka. Na silnici 36 za Česticemi směrem do Borohrádku opatrně, podle policie tam utekl dobytek z pastviny a pohybuje se po vozovce. A silnice 43 ze Svitav do Brna je od odbočky na Krhov uzavřená po včerejším požáru vozidla. Náhradní trasa přes Lisice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Už ani v noci na dnešek neklesaly teploty příliš nízko. Nejchladněji bylo na meteorologické stanici Jelení v Krušných horách. Tam bylo kolem 6 stupňů. Jinde se teploty po ránu pohybují mezi 13 a 17 stupni. Odpoledne vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až k 27 stupňům. V tisíci metrech nad mořem naměříte kolem 17, na Šumavě až kolem 19 stupňů. A nebe bude, tak jako dnes po ránu, spíše s velkou oblačností, jen výjimečně se oblačnost v Čechách protrhá na polojasno. A opět se také musíme připravit na srážky. Budou to většinou dešťové přehánky, výjimečně se vyskytnou i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Domovy pro seniory, tak ty mají dlouhé pořadníky a třeba na Jižní Moravě toho podle ombudsmana zneužívají takzvané soukromé spolky. Ty nabízí podobné služby jako domovy, jenže nejsou registrované a to mívá dopad na péči o jejich klienty.
1: Probíhá volání.
2: Zvoním u zrekonstruovaného malého bytového domu v Kyjově. Podle internetových stránek je tady soukromý spolek, který nabízí bezpečné bydlení, hlavně seniorům od 65 let se sníženou soběstačností. A tak tady hledám ženu, která je na internetových stránkách uvedená jako kontaktní osoba. Já jsem Alena Hesová z Českého rozhlasu.
3: Dobrý den.
2: Sotva se zmíním o tom, že mě zajímá, jestli je tohle zařízení registrované, žena odmítá cokoliv komentovat. A tak se přesouvám do nedalekých Milotic. Podobné zařízení je tady v domě u kostela. U schodby vidím v jednom z pokojů seniory na postelích. Dvojice, pravděpodobně zaměstnankyň, jedna má logo s názvem zařízení na zelené mikině, mě odkazuje na paní Andrejku, které přede mnou ochotně telefonují.
4: Za nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
2: Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb. Ani jedno z těchto dvou zařízení v registru sociálních služeb není. Kontroly mají na starosti krajští úředníci a napříč Jižní Moravou udělali za poslední rok a půl 4. Kontrolám se věnuje taky kancelář ombudsmana. Potvrzuje její právnička Kristýna Boušková.
5: V těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu a pečují o ně naprostí laici. Velmi často. Přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
2: Krajští úředníci ale mají možnost dávat zařízením pokuty. A to i opakovaně, což může být pro provozovatele likvidační. Alena Hysová, Radiožurnál.

0: máme ranní radiožurnál. Tak už je rozhodnuto. Messiho hat-trick rozhodl dnešní duel na mistrovství světa mezi Argentinou a Alžírskem. I o tom ještě bude řeč a stejně tak se vydáme za českými fotbalisty. Ty čeká zítra v Atlantě důležitý duel s Jihoafrickou republikou.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probudit.

0: zvýšit sankce vůči Rusku a navýšit podporu Ukrajiny. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Alžírsko 3-0. Messi dal hat-trick. Po požáru vozidla je uzavřená silnice 43 u Krhova na Blanensku. A bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Zajímat ho budou výdaje na obranu, nová koncepce české armády nebo taky poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
2: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
0: Kontrola z Královéhradeckého kraje objevila desítky pochybení v Trutnovské české lesnické akademii. Jak zjistil Radiožurnál, končící ředitel Miloš Pochobratský si například bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku. Nebo podle knihy Jíst řídil dvě svá služební auta současně. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouvisí.
3: Rezignace ředitele není důsledkem této kontroly. Rada kraje rezignaci ředitele přijala a schválila vyhlášení výběrové řízení na obsazení této pozice.
0: Pochobratský obvinění odmítá. Na mistrovství světa chtěl prý reprezentovat školu. Kniha Jíst pak podle něj má nepřesné zápisy. Na odstranění nedostatků dostala škola čas do konce srpna. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí vůči Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Skupina G7 se zároveň zavázala k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadená země zvládla příští zimu. Společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Plány včera místním představili zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci na 1700 zaměstnanců.
4: Takovouhle obludu, co nacpete, vy to tímhle zničíte.
5: Obyvatelé Boršova na setkání kritizovali velikost haly, očekávaný příliv pracovníků odinut nebo dopravní komplikace. Na ty upozorňovala zástupce developerských firm Ecolate a Garbe i nezávislá starostka Boršova Romana Rýcová.
6: Už teď ta průjezdnost kolem zóny není úplně ideální. Vzhledem k tomu, že do Budějovic jezdí do práce od Krumlova, ta špička je tam docela drsná.
5: Zástupci developera se na mikrofon k záměru odmítli vyjádřit. Podle nich chce firma Amazon halu otevřít nejpozději ve druhé polovině roku 2028. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Argentiny zahájili tažení za obhajobou titulu mistrů světa vítězstvím nad Alžírskem 3-0. Všechny góly dal Lionel Messi, který tak dorovnal rekordmana Němce Miroslava Klozeho v počtu vstřelených branek na světových šampionátech. Oba mají schodně 16. Francouzi vstoupili do turnaje vítězstvím 3-1 nad Senegalem. Norsko porazilo Irák 4-1. Úvodní duel na šampionátu hrají Rakousko a Jordánsko. Zápas sleduje reportérka Alena Benešová.
8: Hraje se první minuta zápasu. Připomínám, že Jordánsko je na mistrovství světa úplně poprvé v historii země. Rakousko se na šampionát vrací po 28 letech. Za úvodní minutu jsme neviděli jedinou šanci, jedinou střelu na bránu, takže stav je samozřejmě 0-0. Alena Benešová, Radiožurnál.
7: Čeští fotbalisté dorazili do Atlanty, kde je zítra čeká druhé utkání na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou budou od 18 hodin našeho času hrát s Jihoafrickou republikou. V přímém přenosu odvysílá zápas Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D35 u Dašic a na D2 u Blučiny. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Dašice. Na kilometru 146 chystají odtah porouchaného kamionu. Průjezdný je pouze levý pruh, kolona se netvoří. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna zbystřete při průjezdu omezením u sjezdu na Židlochovice. Na 11,5 kilometru je posunuté dopravní značení. A silnice 43 ze Svitav do Brna byla od odbočky na Krhov uzavřená, odklízeli tam vrak schořelého vozidla a podle policie se už podařilo obnovit provoz. Zeslábne tak i provoz na příjezdu do Lysic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám.

0: najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přeháňky čekejte ráno jen ojediněle, postupně pak místy. Večer by mělo srážek ubývat. A teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál je s vámi ranní radiožurnál a Petr Král.
2: Dobré ráno, na nejrůznější místa vás zavedeme v té další hodině, tak třeba do Evianu na summit zemí G7. A také se vydáme do Atlanty na fotbalový šampionát za českým týmem a také vás vezmeme do Brandýsa nad Orlicí. Tam po třech letech parta dobrovolníků dokončila obnovu schátralé plovárny ze 70. let a dnes zahajuje provoz. A také se podíváme na jeden výzkum, ve kterém jsme zkoumali, jaká je podle vás v Česku míra svobody slova. Jak to dopadlo, uslyšíte za chvíli.

0: 9 minut po 6. Ranní radiožurnál. Celkem 7 z 10 Čechů považuje debatu ve společnosti za svobodnou. Zároveň více než polovina lidí podporuje určité hranice projevu, pokud je o vyzývání k nenávisti nebo ohrožování demokracie. Tak tohle jsou závěry nového projektu s názvem Společnost nedůvěry. Data Český rozhlas získal ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění a agenturou Median. Co dalšího o Češtích odhalují, to ví Josef Číš z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Výzkum ukázal třeba taky to, že existují rozdíly mezi voliči politických stran, říká vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd Matouš Pilnáček.
2: Voliči stran jako Spolu, Stan nebo Pirátská strana se častěji objevují v největší skupině, která svobodu slova vnímá jako funkční, ale zároveň podporuje určité hranice. Naopak mezi lidmi, kteří mají pocit, že svoboda slova je u nás omezená a zároveň odmítají další hranice, jsou nadprůměrně zastoupeni zejména voliči SPD, motoristů a také Hnutí Stačilo.
0: Teď dodejme, že tohoto výzkumu se zúčastnili 2000 lidí. Co když by ale posluchači teď byli sami zvědaví, kam na mapě svobody oni patří?
1: Součástí toho článku je i interaktivní dotazník. Stačí tam jen vyplnit 14 otázek a zobrazí se vám, jak jste na tom právě v porovnání se zbytkem populace i s voliči jednotlivých politických stran.
0: Tolik tedy k mapě svobody a k našemu výzkumu Josef Číš domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A pokud se na to chcete podívat ještě podrobněji, tak můžete, protože detaily už teď najdete v souvislostech na našem serveru i rozhlas.cz. Ještě dodejme, že jde teprve o první díl projektu Společnost nedůvěry. Tématem toho dalšího bude trestání za kontroverzní výroky.

0: host Radiožurnálu.
1: Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda. Co ho ještě dělí od cesty do vesmíru? Letos dokončil poslední ze tří bloků základního astronautického výcviku. Jaké dovednosti potřebuje ještě získat? A za jakých okolností končí automat? A řízení vesmírné lodi přebírá pilot.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál ve 4:07. Dnešek je světovým dnem boje proti rozšiřování pouští a suchu. Letos se soustředí především na pastviny a pastevce. Trvalou degradaci půdy způsobují podle Organizace spojených národů mimo jiné klimatické změny a neudržitelné hospodářství. Na ekosystémech ohrožených extrémním suchem jsou podle ní závislé asi 2 miliardy lidí. Právě dnes se v Liberci po 9 měsících znovu otevírá frekventovaná Vítězná ulice. Úsek mezi muzeem a kasárnami je kompletně opravený a má i nové osvětlení. Město za práce zaplatí 74,5 milionu. Původně měla být oprava hotová už v dubnu. Zkomplikovaly ale nedokončené přeložky sítí nebo staré plynové potrubí, které firma musela odstranit.
4: Překážka na D35 u Dašic a uzavírka v Ostravě. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové stále opatrně za sjezdem na Dašice. Na kilometru 146 chystají odtah porouchaného kamionu. Průjezdný je pouze levý pruh, místo je označené, kolona se netvoří. Z dálnic teď nemáme hlášené další výraznější komplikace. A v Ostravě je uzavřená Hlučínská ulice kvůli stavebním pracím v podjezdu pod tratí. Dá se jet přes Hrušov a Bohumínskou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 17. červen nabídne hodně oblačnosti a také se bude nadále oteplovat. Nebe čekáme oblačné až zatažené, místy přechodně i polojasno. Přehánky se teď po ránu objeví jen ojediněle, postupně jich bude přibývat a výjimečně vás může překvapit i bouřka. A právě v bouřkách může napršet až kolem 15 mm srážek. K večeru pak bude déšť ustávat. Teploty už se budou blížit letním hodnotám, odpoledne se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni. Na jižní Moravě už bude léto až 27 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17, na Šumavě kolem 19 stupňů. A ještě vítr, ten dnes bude foukat jen slabě nebo mírně od severozápadu. K večeru bude ubývat srážek a také bude slábnout vítr. Hezký den.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Důležitý zápas českých fotbalistů na mistrovství světa se blíží. Zítra nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice a půjde o naději na postup ze skupiny. Do hlavního města amerického státu Georgia se teď vydáváme za sportovním reportérem Mirko Vasičem. Dobrý den, Mirko.
1: Dobrý den.
0: Už Češi dorazili do Atlanty.
1: Ano, a to na rozdíl od pozdějšího přesunu do vyšší nadmořské výšky v tom úvodním utkání v mexické Guadalajaře. Tentokrát letěli už dva dny před zápasem. Národní tým nejprve ještě trénoval v texaském Mansfieldu a pak na večer tedy přiletěl z Dallasu do Atlanty, která národní tým přivítala zamračenou oblohou a deštěm. Teď už hráči asi tedy spí, protože tady je skoro půl jedné po půlnoci nebo půl jedné v noci. Dopoledne místního času pak reprezentanty čeká trénink v areálu Kennesaw State University, asi 40 kilometrů od centra. Na hřiště krásného a futuristického stadionu v Atlantě se totiž týmy dostanou až ve čtvrtek.
0: No a předpověď počasí právě na čtvrtek není v Atlantě úplně příznivá. Čekají se tady bouřky, tedy i blesky. Může tohle nějak ohrozit zápas?
1: Ono by nemělo, protože stadion v Atlantě má zavírací střechu, podobně jako třeba v Dallasu, no a tak se může hrát tedy za každého počasí. Takže asi Češi zažijí takový fotbal v obrovské hale, trochu takový futsal svým způsobem. Na tribuny se vejde kolem 70 tisíc fanoušků a mimochodem stadion v Atlantě je tedy velkým zážitkem sám o sobě, architekturou, designem, technologickými prvky. Ale zpátky k fotbalu. Česko a Jihoafrická republika jsou po úvodních zápasech bez bodů, takže budou hrát o naději na postup, a to ve čtvrtek pro Evropu v dobrém čase. A tak si zítra můžete pustit přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu od 18 hodin.
0: Říká z Atlanty Mirko Vasič. Mirko, dobrou noc, díky, naslyšenou.
1: Děkuji, dobré ráno, naslyšenou.

0: S vámi ranní Radiožurnál i na cestách, i s našimi dopravními zpravodaji. Teď máme jednu důležitou informaci ze 183. kilometru D1 do Brna. Nehoda v levém pruhu, dodávka osobní auto. Brzdí se tu do kolony, stejně tak na D8 na 28. a půltém kvůli omezení. Dobře, dojďte.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobít 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
3: Unicredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:30. A teď zprávy a Jana Utendorská.
4: Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem takzvaných návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. Polsko a Německo posílí obranou spolupráci. Dohodu o ní dnes ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí. Dokument klade zvláštní důraz na oblast Baltského moře. Podpis je symbolicky naplánovaný na den 35. výročí od uzavření polsko-německé dohody o dobrém sousedství. Ta pomohla normalizovat vztahy mezi zeměmi po konci studené války. A brněnská diecéze si dnes poprvé liturgicky připomene nově blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně bude sloužit mši biskup Pavel Konzbul. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu v 50. letech. Zástupci několika farností a institucí převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelech a kaplích.
5: Sport.
4: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Alžírsko 3-0. Všechny góly obhájců titulu dal Lionel Messi. Francie pak vyhrála nad Senegalem 3-1, Irák podlehl Norsku 1-4. Teď hraje Rakousko s Jordánskem a duel sleduje Alena Benešová.
6: Ve 29. minutě vede Rakousko nad Jordánskem 1-0, zatím jediný gol zápasu dal v 21. minutě záložník Romano Schmidt parádní ranou z asi z 20 metrů. Alena Benešová, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Kývalky a omezení na D8 u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Kývalku na kilometru 183,5 nehoda.
9: V levém pruhu osobák a dodávka mají malej ťukanec, přepisují tam protokol a za chvíli to asi zmizí, ale to řízek hledal.
8: Opatrně dojíždějte, brzdí se teď před sjezdem na Popůvky na kilometru 181,5. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy je za sjezdem na Roudnici dopravní omezení, zpomalíte teď na 28,5 kilometru, zpoždění přes 10 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic spozorněte před sjezdem na Řitku. Na 13,5 kilometru se srazila dvě auta, může se vybočovat, je to bez kolony. A v Praze se začínají plnit obvyklá místa, v ulici k Barandovu směrem na Zlíchov se tvoří kolona před omezením u teras, fronta od Molky je na 15 minut a začala regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, ta se tak plní a zaplní se zanedlouho také Holešovičky směrem do centra. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Teploty i nadále porostou. Čeká nás ale dnes a částečně i zítra ještě poměrně zamračené počasí. Nejprve teploty. Dnes do 25 na jižní Moravě do 27 stupňů. Zítra se mohou dostat krom severovýchodu, kde bude chladněji, až k tropické 30. V pátek ji pak na mnoha místech i přesáhnou. To už může být až 33 stupňů. Severovýchod bude ale stále chladnější. Tam se bude teplota pohybovat mezi 26 a 29 stupni. A víkend už bude přímo horký. V noci nebudou klesat teploty moc nízko, zůstanou na 16 až 20 stupních a přes den v sobotu rtuť v teploměrech vyšplhá až k 35 stupňům. V pátek i v sobotu nás čeká spíše slunečné počasí, občas se mohou vyskytovat bouřky z horka, ty hlavně v sobotu v Čechách a mohou být i velmi silné. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, s vámi ranní radiožurnál i teď 4,5 minuty po půl sedmé. Víme, že prezidenti Francie a Spojených států povečeří na zámku ve Versailles. Tam si připomenou 250 let od vyhlášení americké nezávislosti. A tak nebude od věci si s naším francouzským zpravodajem připomenout, cože to zámek Versailles s tou americkou nezávislostí vlastně pojí.
7: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 637 Červený koberec, prohlídka a také ohňostroj. Prezidenti Francie a Spojených států po večeři na zámku ve Versailles. Prezident Emmanuel Macron uspořádal tohle setkání na závěr summitu G7, který dnes skončí u Ženevského jezera. A jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti, ke které přispěli i francouzští vojáci. Detaily z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, dobré ráno.
1: Také hezké ráno, zdravím.
0: Jaký program čeká Trumpa na zámku Versailles?
1: Trumpa čeká přijetí na Červeném koberci, taky prohlídka zámku, konkrétně jednoho z těch nejprestižnějších sálů, zrcadlového sálu, ohňostroj a samozřejmě i ta večeře. Trump o Versailles mluvil už včera právě na zámku, ne na zámku, ale v hotelu, luxusním hotelu v G7 v Evianu, a bylo znát, že se těší.
2: Mám rád místa, která jsou krásná a úžasná. Versailles, to je opravdu vrchol.
1: O Trumpovi se ví, že si na podobně okázala přijetí potrpí, zlatem taky vyzdobil Bílý dům. Není to poprvé, co bude podobná večeře ve Versailles. V roce 2023 Macron právě tam s velkou pompou uspořádal hostinu pro britského krále Karla III. Jeho manželku Kamilu, tehdy tam bylo 150 až 160 hostů, mezi nimi třeba Mick Jagger, ale tentokrát ta hostina, ta večeře nemá být tak okázala.
0: Ještě připomeň, proč Francouzi uspořádali večeři prezidentu právě na zámku Versailles?
1: No, to má několik důvodů. Francouzi chtěli zabránit tomu, aby Trump odjel právě z toho dnes končícího summitu G7 předčasně, tak jako se to stalo loni při G7 v Kanadě, a proto ho tedy nalákali na večeři ve Versailles. V roce 2017 ho Macron hostil na Eiffelovce, to je první důvod. A druhý, pak zámek ve Versailles je spjatý s americkou nezávislostí, s americkou historií. V roce 1777 tam padlo rozhodnutí uznat existenci Spojených států amerických. Rok na to tam král Ludvík 16. přijal americkou delegaci v čele s Benjaminem Franklinem a přislíbil jim právě tu vojenskou podporu ve válce proti Anglii, a nakonec v roce 1783 právě ve Versailles se stvrdila americká smlouva o nezávislosti Spojených států.
0: Ještě malá sonda do dějin. Martin Balucha, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A v ranním rádiu Žurnálu jeden příběh s dobrým koncem, který lemují stovky kubíků betonu a 3 roky hlavně víkendové práce dobrovolníků. Zchátralá plovárna Brandýse nad Orlicí je kompletně obnovená. Přírodní koupeliště ze 70. let bylo dlouho opuštěné bez naděje na záchranu, než se toho chopili místní. V uplynulých 2 letech tady opravili brouzdaliště a menší bazén. No a letos práce dokončili a právě dnes zahajují provoz s napuštěným velkým bazénem.
1: A voda už začíná přitékat právě teď. My jsme na dně zatím ještě prázdného velkého bazénu s členem dobrovolnického týmu Lukášem Novým. Tady jste v pusti hned na začátku, jak začala proudit voda, tak malá žabka tam vylítla.
2: Jo, oni se tam takhle občas schovávají, to je taková každoroční tradice, by se dalo říct. Voda sem teče ze studny, před chvilkou jsme zapli čerpadla. Tenhle velký bazén se vlastně napouští zhruba 24 hodin.
1: Opravou velké bazénové vany vy jste de facto zakončili tu hlavní obnovu celého koupaliště.
2: Letos vlastně ta největší práce, která byla pro nás, tak to bylo vyzbíjení těch stěn tady v tom velkém bazénu. Potom jsme betonovali ten žlab po celém obvodu. Následně na to probíhala injektáž, kterou nám vlastně dělala firma, to bychom sami nezvládli. Následovala sanace, což už dělala taky vlastně firma. Po té sanaci jsme naběhli my a šli jsme natírat.
1: Celá ta obnova koupaliště vám trvala 3 roky. Jaké to bylo teď poslední rok? Byla na to ještě síla a chuť?
2: No, popravdě už poslední rok ta síla i chuť docházela. Ale pořád tam byla vidina té cílové rovinky, takže jsem si říkal, že ještě musíme vydržet, doběhnout do cíle a slavnostně to předat městu a vrátit se zase ke svému normálnímu životu.
1: Město převezme od dobrovolníků koupaliště do správy v příštích dnech. Je tu s námi také starosta Roman Buchtel z uskupení Máme rádi Brandýs.
3: Pracovníci technické čety budou muset teď přebrat pravidelné sekání, kontrolovat vodu. Vypadá, že bude hodně teplo, takže určitě bude i velký výpar, takže bude potřeba dopouštět pravidelně.
1: Koupaliště je otevřené ode dneška. Vstupné je díky internetové sbírce na jeho obnovu zatím zdarma. Z Brandýsa nad Orlicí Barbora Soukupová, Radio Žurnál.
0: Radiožurnál je 7:15. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral jeho výroky označil za skandální. Ministr kultury Otto Klempíč za motoristy sobě odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu. V Kansas City porazili Alžírsko 3-0. Jejich kapitán Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu, rozhodl svůj 200. zápas hetrikem a přepisoval tak rekordní tabulky.
4: Nehoda na D1 u Kývalky a kolona na D8 u Roudnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice zpomalíte na kilometru 179,5. Za sjezdem na Kývalku řeší menší nehodu v levém pruhu. Srazila se dodávka a osobní auto, zdržení přes 10 minut. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov z kilometru 211 hlásíte ranní kolonu. Za Rohlenkou se už jede rychleji. Je to na zhruba 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 29. kilometru počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení. Jede se ve zúžených průzích, zpoždění teď 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště zesílil provoz. Pomaleji se jede od Lochkava mezi 15. a 19. kilometrem. Je to na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Včera přišla přes naši republiku frontální vlna, kvůli ní u nás pršelo nejvíce v Karlovarském kraji, kde spadlo až 10 mm vody. Nejméně srážek bylo na Moravě a ve Slezsku. Také dnes se vyskytnou dešťové přehánky a vyloučena není ani bouřka. V ní může ojediněle spadnout až 15 mm srážek. A také se dnes bude i nadále oteplovat. Odpoledne bude mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě naměříte až 27. Na horách 1000 metrech nad mořem ukážou teploměry kolem 17. Šumavě až kolem 19 stupňů. Krásné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: 6.50. Česká vláda představila v pondělí zrušení koncesionářských poplatků. Česká televize a Český rozhlas by měly být podle kabinetu Andreje Babiše placeny ze státního rozpočtu a přijít dohromady skoro o 1,5 miliardy korun. Podle ředitelů obou médií jsou částky likvidační. Vláda to obhajuje tím, že média mají šetřit. Tak toto mimo jiné ve vysílání Českého rozhlasu vysvětloval ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
1: Televize ve Švédsku má stejný share na trhu jako my. Má jednu třetinu zaměstnanců. To samé je v Holandsku. Jak je možné, že naše televize na podíl o počet obyvatel 10 milionů má 3 tisíce zaměstnanců?
0: Výroky ministra Klempíře o švédské televize ale neodpovídají realitě. Zkontroloval je náš redaktor Jakub Lucký, který se severským zemím dlouhodobě věnuje. Jakube, dobrý den.
2: Dobré ráno, tak skutečně o těch zaměstnanců je to poněkud jinak. V závěrečné zprávě za loňský rok tak má SVT, což je tedy švédská televize, 2408 zaměstnanců, což je pochopitelně výrazně blíž těm 3000 zaměstnanců české televize. Stojí za to porovnat i rozsah služeb, tak česká televize má 4 samostatné kanály, které vysílají vlastně celý den a k tomu 2 kanály, které se střídají během dne, Art a Déčko. Ve Švédsku SVT má 2 samostatné kanály a 2, které se sdílejí právě tím modelem, jako je Art a Déčko. Navíc na jednom z těch kanálů ještě spolupracují s další jinou veřejnou právní institucí, která má vlastní rozpočet. Jak ten rozpočet vlastně vypadá? Tam švédská televize má rozpočet 12,7 miliardy českých korun, z toho něco lehce přes 12 miliard dostává právě z těch příspěvků, které jdou tedy skrze stát, což je tedy více než dvojnásobek toho, co teď vláda navrhuje a necelý dvojnásobek toho, co česká televize teď má. A když porovnáme kupní sílu, tak reálně si za to může koupit o něco víc, než kdyby to měla tedy česká televize v Česku. A jak tedy vlastně ty peníze dostává? Je to zvláštní daň, je to 1% z příjmu, přičemž ten strop je 2600 korun zhruba. Tím pádem rodina o dvou dospělých vydělávajících zaplatí za veřejnoprávní média, včetně švédského rozhlasu a včetně té třetí instituce, necelých 5 500 korun ročně.
0: Tolik tedy Jakub Lucký, díky moc za naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Není na to mít ověřené informace, třeba z veřejnoprávních médií. Za 8 minut nabídneme zprávy, to už bude 7 hodin. A s vámi Veřejnoprávní radiožurnál.

0: katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6 000 píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
0: Denně krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou ČEPS, Kinder Joy of Moving a FOSFA.
4: Radiožurnál 7 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
5: V Česku přibývá neregistrovaných domovů pro seniory podle ombudsmana hlavně v Jihomoravském kraji. Na Krymu

0: Řízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě.
1: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
2: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
3: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
4: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
3: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hysová, Radiožurnál.
0: Změny rozpočtových pravidel dnes míří do Senátu. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym od dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuk jejich motorů totiž podle okupační zprávy mate protidronovou obranu. Zákaz bude platit vždy mezi 8 hodinou večer a 6 ráno. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu. Ještě do půlnoci můžete rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava.
5: Skladatelskou soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond Svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Sport. Úřadující šampioni z Argentiny si na úvod mistrovství světa poradili s futbalisty Alžírska 3-0. Všechny góly dal kapitán Messi a vyrovnal nejlepšího střelce v historii šampionátu Němce Klozeho. Zároveň jako první nastoupil na 6. světovém šampionátu. Francie zvítězila nad Senegalem 3-1 a Norsko vyhrálo nad Irákem 4-1. Rakousko vstupuje do turnaje utkáním s Jordánskem, sleduje ho Alena Benešová.
7: Čekáme na začátek druhého poločasu, potom prvním vedou Rakušané 1-0 od 21. minuty, kdy se nádhernou střelou prosadil Renato Schmidt. Jordánci byli ale v prvním poločase nebezpečnější, na gol ale zatím při své premiéře na šampionátu čekají. Alena Benešová, Radiožurnál.
6: Čeští fotbalisté přiletěli ze základny v Dallasu do Atlanty, kde ve čtvrtek čeká utkání, a to druhé ve skupině s Jihoafrickou republikou. V přímém přenosu ho nabídne Radiožurnál a Radiožurnál. Žurnál Sport.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem a omezení na D8 u Roudnice. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna zpomalíte před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru. Za Rohlenkou se už jede rychleji. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 počítejte s pomalejším provozem. Za Kývalkou na kilometru 183,5 nehodu už dořešili zdržení kolem 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 28,5. kilometru počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení, zpoždění 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz u Lochkova a kolem sjezdu na Barandov, popojíždí se mezi 14. a 18. kilometrem. Je to na více než 10 minut a zpoždění se bude zvyšovat kvůli tomu, že teď právě začala regulace provozu na vjezdu do Lochkovského tunelu. Na silnici 3 z Benešova do Prahy zhoustl provoz před Senohraby, krokem se jede od čerpací stanice OMV. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju za výjezdem na Letnou, tedy v Bubenečské části, zastavilo auto, blokuje pravý pruh, řidič sedí v autě, v tunelu se tvoří kolona, brzdí se za sjezdem na Letnou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: bude oblačno až zataženo.

0: místy přechodně i polojasno, přehánky čekejte ráno jen ojediněle, postupně pak místy večer by mělo srážek ubývat. A teploty dnes 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
1: Hliník se odstěhoval do Humpolce. Kdo by tuhle hlášku z filmu Arišku podejte mi pero neznal. Film měl premiéru před 50 lety, i to vám připomeneme dnes ve vysílání radiožurnálu. A připomeneme i to, že zhruba za hodinu se sejde Bezpečnostní rada státu, na kterou dorazí i prezident Petr Pavel. Co bude probírat, dozvíte se od nás.

0: 10 minut po 7 s vámi Radiožurnál. Nová koncepce české armády anebo možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v šengenském prostoru. Tak to by měla být témata dnešního jednání Bezpečnostní rady státu, které se zúčastní i prezident republiky Petr Pavel. Jednání začne tedy zhruba za hodinu a podrobnosti k němu už teď přidá Josef Číš z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Prezident nebude na celém jednání, zajímat ho budou témata jako výdaje na obranu, nová koncepce a modernizace armády, nebo taky poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
2: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět.
1: Prezident byl naposledy na Bezpečnostní radě státu letos v únoru, kdy se jednalo o situaci v armádě a závazcích vůči NATO.
0: Zmínili jsme také novou koncepci armády, která by se tady měla probírat, s čím ta nová koncepce tedy počítá?
1: Třeba s rozšiřováním protivzdušné obrany a taky s náborem až 10 000 nových vojáků. Zaměřuje se taky na budování těžké mechanizované brigády a střední brigády. Jde o aktualizaci koncepce do roku 2040.
0: Josef Číš, domácí redakce, další aktuální téma, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Už zhruba tedy za hodinu se schází Bezpečnostní rada státu i s prezidentem republiky Petrem Pavlem. S vámi Radiožurnál v 7 hodin a 11 minut. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Radiožurnál je 7.15. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán bude poprvé od své dubnové volební porážky jednat v Bruselu, a to na schůzce europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu, kterou spolu založil. Zástupci frakce se tradičně scházejí před zasedáním Evropské rady, které v Bruselu začíná zítra. Maďarsko na něm už bude reprezentovat nový premiér Péter Maďar. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů.
1: Omezení na D8 u Roudnice a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici na 29. kilometru dojedete do kolony. Zpoždění téměř 20 minut, je to nejen kvůli omezení.
2: V tom omezení jeden pruh zabírá šipka silničářů, ale za kterou už žádný auto nestojí. Prostě zbyla tam ta šipka a to je celý problém, proč se tam vytváří takováhle kolona.
1: Na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují provoz v tunelech, brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, zpoždění přes 20 minut. A v Českých Budějovicích ve Strakonické hlásíte
3: nehodu kamionu a osobního auta. Už je tam integrovaný záchranný systém, všechny složky, ale velmi rychle narůstá kolona ve směru ze sídliště Máj a Vltava. Doporučuji objízdnou trasu po Husově třídě.
1: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Dnes bude sice převládat zamračené počasí, bude ale nadále se oteplovat. Nebe tedy čekáme oblačné až zatažené, jen místy přechodně polojasné. Přehánky se budou objevovat po ránu, jen výjimečně, postupně jich bude mírně přibývat a také se dnes mohou ojediněle vytvořit bouřky. V nich může napršet až 15 mm srážek. Večer pak bude déšť ustávat. Teploty budou odpoledne mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě naměříte 27 stupňů. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů. Krásný den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: americký zpěvák a také youtuber a influencer Alex Warren, teď s vámi v ranním radiožurnálu. 7 hodin 20 minut středa s datem 17. června a teď jedna hláška, kterou budete znát asi úplně všichni. Hliník se odstěhoval do Humpolce. No, nejenom jméno legendárního Hliníka, ale třeba i Hujera, Tučka a Šlajse, anebo také Plhy, tak to je zakořenili v naší mluvě jako málo která jiná. Všechna ta jména známe z nesmrtelného filmu Marečku, podejte mi pero. Od premiéry komedie Ladislava Smoljaka, Zdeňka Svěráka a režiséra Oldřicha Lipského právě dnes uplynulo 50 let.
1: Marečku, podejte mi pero.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, který nás vezl na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory. A tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: Teď jsme stáli před otázkou. Když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, mete lesku blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
4: Kam až sahají Hujerovi?
5: Hujer! Studuje tady Hujer!
6: Máňa!
2: Jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
7: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
4: No a co?
7: Že už začne hodina.
4: Ano.
7: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní roli Jiřího Kroupy si zahrál Jiří Sovák a byl to prý jeho nejoblíbenější film. Herec často vzpomínal, že si žádnou televizní reprízu nenechal ujít. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
5: Tady je Radiožurnál 7:30. Zprávy s Janou Tendorskou.
6: Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí vůči Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se současně zavázalo k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadaná země zvládla příští zimu. Česká europoslankyně Nikola Bartůšek se v Evropském parlamentu připojila k frakci Evropští konzervativci a reformisté. Členové její přijetí podle europoslance Alexandra Vondry z ODS schválili. Nikola Bartůšek je bývalou členkou a místopředsedkyní hnutí Přísaha. Do europarlamentu byla zvolena na společné kandidáce s motoristy sobě. Původně patřila k frakci Patrioti pro Evropu, z té byla ale vyloučena pro údajné poškození jejího jména. Britské ministerstvo obrany vyšetřuje zprávy o tom, že ruská fregata plující v Lamaňském průlivu vypálila varovné výstřely na civilní jachtu. Informovala o tom agentura Reuters. Incident se stal včera asi 30 kilometrů jižně od britských břehů. Oběti ani škody nejsou hlášené. V neděli se britské síly v Lamaňském průlivu zmocnili tankeru z ruské stínové flotily. A společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Plány včera místním představili zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci na 1700 zaměstnanců. Amazon jich chce otevřít nejpozději v druhé polovině roku 2028. Místní na setkání kritizovali velikost haly nebo dopravní komplikace.
2: Sport.
6: Fotbalová Argentina vykročila za obhajobou titulu na mistrovství světa vítězně. Díky hattricku Lionela Messiho porazil Alžírsko 3-0. Francie si poradila se Senegalem 3-1 a Norsko přehrálo Irák 4-1. Aktuality z duelu Rakousko-Jordánsko připojí Alena Benešová.
7: V 67. minutě hraje Rakousko s Jordánskem 1-1. Na vedoucí branku Romána Šmida z 21. minuty odpověděl v 50. minutě Ali Elouan, ale Rakousko se právě teď dostává do vedení. Po rohu se trefil střídající Marko Arnautovič, takže Rakousko v 68. minutě vede 2-1. Alena Benešová, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D8 u Roudnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180 pojedete v nesouvislé koloně ke sjezdu na Bratislavu do omezení na kilometr 196. Je to na 35 minut v osobních autech. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 29. kilometru zůstává kolona. Náš zpravodaj upřesňuje, co brzdí provoz.
8: Je tam udělaný a uzavřený poklop od kanálu. A vypadá to, že to tam dneska budou zalévat nebo něco takového, proto tam ta šipka furt je.
5: V Českých Budějovicích ve Strakonické u obchodní zóny zasahují u následků srážky kamionu s osobním autem, kolona postává od sídliště Máji. Na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují provoz v tunelech, brzdí se u Vestce na 3. kilometru, počítejte s více než 20 minutami navíc k Ořechu. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju stojí porouchané auto, za výjezdem na Letnou stále blokuje pravý pruh, čeká se na odtah. Regulují kvůli tomu provoz, postojíte v Patočkově z Kajetánky téměř půl hodiny a zdrží Vidíte se i v tunelu kolem čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Dnes po ráno je nad Českem většinou oblačno až zataženo, v Čechách místy i polojasná obloha. Teploty se drží většinou mezi 12 stupni, tolik je aktuálně v Chebu, a 17 stupni, které ukazuje teploměr například ve Znojmě. Nejchladněji bylo v noci v Krušných horách, tam klesla teplota k 6 stupňům. Srážky se vyskytují ve východní polovině našeho území, v Čechách jen výjimečně. Přes den pak zůstane oblačné až zatažené nebe, jen místy bude přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně se budou vyskytovat místy. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer pak bude srážek ubývat. Teploty opět o kousek vyšší než včera, nejčastěji mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy bude opět o 2 stupně tepleji. Na hřebenech hor naměříte kolem 17, na Šumavě kolem 19 stupňů. A foukat bude dnes jen slabý nebo mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
10: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 7.35. Náš investigativní tým přichází čas od času s velmi překvapivými odhaleními. Ta, která pro vás máme za chvíli, se týkají končícího šéfa Trutnovské lesnické akademie.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál 7 hodin 37 minut a máme pro vás další materiály od našich investigativců. Týkají se kontroly z Královéhradeckého kraje, která objevila desítky pochybení v Trutnovské české lesnické akademii. Ředitel školy Miloš Pochobradský si podle kontrolorů například bezplatně půjčil školní auto a jel na hokejové mistrovství světa do Dánska. Nebo podle knihy jízd řídil dvě svá služební auta, a to naráz. Minulý týden lesník Pochobradský požádal o uvolnění funkce z osobních důvodů. Naši reportéři získali protokol o kontrole, který problémy s hospodařením školy podrobně popisuje. Více k tomu teď Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Martine, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Co všechno ta kontrola tedy odhalila?
1: Ta kontrola probíhala od loňského října do letošního března. Kontroloři v protokolu popsali například to, jak ředitel přistupoval právě k vozům školy. Se služebním Volkswagenem Transporter byl ve svém volnu na hokejové mistrovství světa v Dánsku, což je podle kontrolorů neoprávněné bezúplatné zneužití majetku školy. Nezaplatil totiž ani půjčovné. Sám měl ve škole k dispozici dvě auta, Škodu Octavia a Toyota Hilux. Podle těch kontrolních zjištění nastaly například situace, kdy měl podle knihy jíst řídit obě auta naraz v různých částech republiky. Celkově s nimi najezdil obrovské množství kilometrů, což podle propočtu kontrolorů v loňském roce vyšlo průměrně na 366 kilometrů za den. Škodu Octavia, kterou škola pořídila na konci roku 2019 za necelých 600 tisíc korun, nechával opravovat u muže z vedlejší vesnice na místo autocentra, odkud ji škola koupila a kde měla na opravy slevu. Celkem za opravy Octavie škola utratila za těch pět let přes 414 tisíc korun. V té částce je tedy zahrnutá i oprava za 67 tisíc, kterou ale hradila pojišťovna.
0: No a jak to ředitel Pochobradský vysvětluje?
1: Říká, že jeho konec nesouvisí s tím, co zjistili kontroloři, což tvrdí i mluvčí kraje Dan Lechman.
2: Rezignace ředitele není důsledkem této kontroly. Rada kraje rezignaci ředitele přijala a schválila vyhlášení výběrové řízení na obsazení této pozice.
1: Půjčování služebních aut bylo podle Pochobradského běžné v rámci podpory a reprezentace školy, takže na cestě transportérem na hokej nevidí nic divného. Zatímže podle evidence řídil dvě auta naraz, prý stojí nepřesné zápisy. Jen připomenu, že se o Pochobradském mluvilo jako o možném příštím šéfovi Krkonošského národního parku. Teď se prý chce soustředit hlavně na dokončení působení v čele školy. Na vyřešení všech nedostatků dostala akademie čas do konce srpna.
0: Martin Štorkán z investigativního týmu Radiožurnálu. Martine, díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: No a dodejme, že podrobnosti k případu končícího šéfa Trutnovské lesnické akademie najdete i na našem serveru iRozhlas.cz. 7.40.

0: Radiožurnál je 7:45. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam zakončí svou čtyřdenní návštěvu Francie, kam přijel na summit skupiny vyspělých ekonomik G7. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. Dnes je světový den boje proti rozšiřování pouští a suchu. Letos se soustředí především na pastviny a pastevce. Trvalou degradaci půdy způsobují podle Organizace spojených národů mimo jiné klimatické změny a udržitelné hospodaření. Na ekosystémech ohrožených extrémním suchem jsou podle ní závislé asi 2 miliardy lidí.
1: Zdržení na D8 u Roudnice a nehoda na D5 u Plzně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy od sjezdu na Roudnici z 29. kilometru po pojíždí kolona. V omezení je uzavřený pravý pruh kvůli opravě poklopu, zpoždění do 20 minut. Z dálnice nesjíždějte, u Nové Vsi je to ucpané ze všech směrů.
2: To nemá cenu, protože všichni, kdo to tady znají, tak sjeli z dálnice, jdou po starý, že a totálně to tady všechno stojí. Už tady stojím několik minut a ještě jsem se nepohnul.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 hlásíte silný provoz osobní. Nimi auty pojedete do omezení na kilometr 196 40 minut. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Plzeň Bory velmi opatrně na 85. kilometru máme hlášenou nehodu se zraněním, prudce se brzdí, tvořte uličku pro záchranáře. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz. V tunelech kolonu čekejte za sjezdem na Vestec ze zhruba 4. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Už ani v noci na dnešek neklesaly teploty příliš nízko. Nejchladněji bylo na meteorologické stanici Jelení v Krušných horách, tam bylo kolem 6 stupňů. Jinde se teploty po ránu pohybovaly mezi 13 a 17 stupni. Odpoledne vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až k 27 stupňům a v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 17, na Šumavě kolem 19 stupňů. A nebe bude tak jako dnes po ránu spíše s velkou oblačností, jen výjimečně se oblačnost spíše v Čechách protrhá na polojasno. A opět se také musíme připravit na srážky. Budou to většinou dešťové přehánky, výjimečně se vyskytnou i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 7.50. Máte doma bazén, tak o víkendu ho nejspíš užijete naplno. Teploty se totiž podle meteorologů mají dostat nad 30 stupňů. Možná je to ale vaše první léto s bazénem či bazénkem, nebo si jen potřebujete připomenout, jak o něj správně pečovat. A právě na to se teď zeptáme prodejce bazénu a odborníka na jejich údržbu Filipa Wernera. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme nejdřív poradit těm, kteří letos ještě bazén nevyužili. Jak ho po zimě správně vyčistit a připravit na letní koupání?
1: No tak v úvodu bych chtěl říct, že pokud se budeme o bazén pravidelně starat a všechno hlídat, tak ta údržba bazénový bude jednoduchá, nenáročná a nebude nás ani stát příliš peněz. Pokud jsme bazén ještě neodzimovali, tak je potřeba dopustit vodu, pokud byl odpuštěný, provejít prvotní šokovou dezinfekci a vodu důsledně profiltrovat. Ideálně pomocí výkonné pískové filtrace, která tu vodu pročistí. Písek je ideální přírodní médium, díky kterému z vody dostaneme jakýkoliv nečistoty, pevné částice a ve velmi krátké době se budeme moc koupat.
0: Mm-hmm. Jak už jsme říkali, má být hodně teplo, 35 stupňů. Měla by se tomu přizpůsobit i péče na bazény? Třeba něco, co bychom v takových dnech měli častěji kontrolovat?
1: No, péče o bazén se skládá z několika činností. Jednak je potřeba tu vodu pravidelně filtrovat. To je ta mechanická část. Zabránit tomu, aby se do něj dostávaly nečistoty, když ho nepoužíváme. To znamená ideálně zakrývat ho nějakou krycí plachtou, případně solární, a případně vybrat mechanické nečistoty, které do něj napadaly. No a potom je potřeba zajistit dezinfekci vody, hlídat pravidelně, kontrolovat pomocí testů pH a množství dezinfekčních přípravků, které mohou být buď chlorové nebo oxidační, tam máme více variant, a pravidelně to kontrolovat. No a při té vysoké teplotě, kdy můžeme předpokládat, že i víc lidí bude koupat, bude větší zátěž té bazénové vody, tak je tohleto potřeba dělat častěji a existují i přípravky preventivní, které můžeme přimíchat do vody, například algicidy, které zabrání růstu řas a nějakých dalších nečistot.
0: No a když má někdo nějaký ten nadzemní bazén doma nebo spíše na chatě nebo na zahrádce někde a používá ho tedy intenzivně třeba zejména jenom o víkendu, měli bychom ho potom čistit hned nebo máme pár dní počkat? Jak poznat, že ta voda už není v pořádku?
1: Mechanicky ideálně filtrovat pískovou filtrací, jak jsem zmiňoval, ten písek pročistí vodu, to by mělo probíhat každý den, ale to může běžet naprosto automaticky, když připojíme filtraci na nějaké spínací hodiny do zásuvky běžné, tak ta voda se bude filtrovat pravidelně. Pokud by se do té vody během koupání vnesly pevné nečistoty, tak je samozřejmě ideální odstranit, a na to existují buď jednoduché sítky, kdy ta práce je manuální, trošku náročnější, anebo můžeme použít poloautomatický nebo automatický vysavač, který nám ty vnesené nečistoty z vody jednoduše odstraní. Jeho další výhodou je, že tu vodu i promíchává, to znamená, ona se lépe pročistí přes tu filtraci. Takže bazénový vysavač je takovým pokročilejším způsobem čištění. No a pořád je tuto testování vody a hlídání toho pH a těch dezinfekčních přípravků.
0: S vámi Radiožurnál a teď jsme probrali to, co mnozí z vás možná mají před sebou, nebo už to možná za sebou mají, a sice bazén a jeho péče, respektive péče o něj třeba po zimě. Naším hostem, který nám uštědřil dobré rady, byl odborník na jejich údržbu Filip Werner. Děkujeme za váš čas a naslyšenou a hezký slunný víkend.
1: Děkuji vám.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár slávy a pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se slávy a pojišťovnou. V sobotu 20. června na Pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: Dobré ráno v 8 hodin. A poslechněte si zprávy s Janou Tendorskou.
4: Právě se schází Bezpečnostní rada státu, zúčastní se i prezident Pavel. Francouzský prezident večer přivítá na zámku ve Versailles Donalda Trumpa. Fotbalisté Argentiny, Francie i Norska zahájili světový šampionát vítězně. Stojící auto v tunelu Blanka výrazně brzdí provoz na městském okruhu v Praze směrem na Tróju. A bude oblačno i zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Právě teď začíná jednání Bezpečnostní rady státu. Na část týkající se obrany a bezpečnosti dorazí i prezident Petr Pavel. Zasedání ve Strakově akademii sleduje naše reportérka Daniela Brichtová.

0: Stále se navíc čeká na rozhodnutí kabinetu, zda do Ankary pojede i prezident. To by mělo padnout na pondělní vládě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Prezidenti Francie a Spojených států po večeři na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu G7. Připomene tak i 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francouzi přispěli.
2: Mám rád místa, která jsou krásná a úžasná. Versailles, to je opravdu vrchol.
3: Uvedl americký prezident Donald Trump, který si potrpí na podobná přijetí a zlatem po svém znovu zvolení vyzdobil Bílý dům. Francouzi uspořádali večeři prezidentů ve Versailles i proto, aby Trump neodjel ze summitu 7 největších ekonomik u Ženevského jezera předčasně, tak jako se to stalo loni v Kanadě. Ludvík 16. koncem 18. století na zámku přijal americkou delegaci v čele s Benjaminem Franklinem. Trumpa na zámku ve Versailles čeká prohlídka dočasné výstavy zrcadlového sálu, představení u fontán a taky ohňostroj. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: V Česku je možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Myslí si to zhruba 7 Čechů z 10. Vyvíjá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Měla by ale podle nich mít určité hranice, popisuje vedoucí centra Matouš Pilnáček.
4: Zároveň ale neplatí, že by veřejnost chtěla úplně bezbřehou svobodu projevu. Spíš vidíme postoj svoboda slova ano, ale v určitých mezích. Největší skupina lidí si myslí, že svoboda projevu nás funguje, ale zároveň podporuje určité hranice.
1: Zhruba pětina lidí pak považuje svobodu slova za podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Podrobné výsledky jsou na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů.
5: Sport. Vítězný vstup do mistrovství světa mají za sebou i fotbalisté Argentiny, Francie a Norska. Obhájci titulu Argentinci vyhráli nad Alžírskem díky hat-triku Messiho 3-0, Norsko porazilo Irák 4-1 a Francie Senegal 3-1. Ze zápasu Rakousko-Jordánsko se hlásí Alena Benešová.
6: V 9. z 10 minut nastavení Rakousko vede nad Jordánskem 2-1. Druhý gól Rakouska dal Al-Arab, tedy vlastní gól Jordánska. Běží tedy 99. minuta, Rakousko-Jordánsko 2-1. Alena Benešová, Radiožurnál.
5: Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě, kde zítra od 18 hodin našeho času nastoupí ve druhém utkání ve skupině proti Jihoafričanům, a to v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehoda na D5 u Plzně. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice kolona z kilometru 180 do omezení ke sjezdu na Bratislavu 40 minut v osobních autech. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Plzeň Bory na 85. kilometru narazilo auto do svodidel. Podle policie se dá projet pouze odstavným pruhem. Je tam krátká kolona, ovšem brzdí se prudce v zatáčce. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 29. kilometru kolona, v omezení se jede jen jedním pruhem, je to na 15 minut, sjíždět z dálnice se nevyplatí. V Praze v tunelu Blanka směrem na Troju stojí porouchané auto, za výjezdem na Letnou bloku je pravý pruh, a to už hodinu a půl. Regulují kvůli tomu provoz, tvoří se kolony už daleko před vjezdy do tunelů. V Patočkově stojí kolona od Břevnovského kláštera na 40 minut. Z jižní spojky je fronta od sjezdu na Pankrác k Mrázovce na půl hodiny. A na pražském okruhu směrem na letiště kromě obvyklých front přibyla ještě kolona na D7 na výjezdu z Prahy směr Chomutov, před sjezdem na letiště popojíždí se od nájezdu z Evropské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekejte ráno jen ojediněle, postupně pak místy večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
9: Dobré ráno, opět na aktuální témata, ostatně jako vždy i teď po 8. hodině. Budeme se spojovat s naší spolupracovnicí v Chorvatsku, kde pokračuje vyšetřování nedělní nehody, při které zemřeli na lodi 4 Češi. Jaké jsou novinky, dozvíte se po

0: o 8:45. Připomeneme, že dnes je také Mezinárodní den štrúdlu, takže pokud váháte, jaký zákusek zvolit ke kávě, tak jsme možná napověděli. A také připomeneme, že nás čeká první vlna tropických veder v tomto roce. Podrobněji o tom už za chvíli s Marcelou Hálovou, která i dnes pro nás hlídá oblohu. Dobré jitro.
1: Ranní radiožurnál
2: a Petr Král.

0: Radiožurnál 8 hodin 10 minut k tomu. Odpolední teploty kolem tropické třicítky, no a počasí vyloženě slunečné. Tak takový by měl být závěr tohoto týdne. Detaily o horkém počasí a tropických dnech, které jsou před námi, pro nás teď má kolegyně Marcela Hálová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, teploty budou stoupat a postupně se dostanou z dnešních 25 stupňů k sobotním 35 stupňům Celsia. Klimatologové proto varují, že nás čeká takzvaný tepelný stres. Je potřeba zůstávat ve stínu a také dostatečně pít nealkoholické nápoje.
0: Víme, jak dlouho se taková vedra na našem území mají udržet?
1: Podle meteorologů by se s teplotami kolem třicítky měl nejen skončit tento týden, ale také začít ten příští. Ochlazení by mohlo přijít v úterý anebo ve středu právě v tom příštím týdnu.
0: Ještě dodejme, že pocit toho velkého horka bude ještě umocňovat zvýšená vlhkost vzduchu, je to tak?
1: Ano, ano, bude dusno a při takovém počasí se budou tvořit i bouřky, které hlavně v sobotu mohou být i velmi silné.
0: Tradiční rada hledat stín, nebýt příliš dlouho na slunci a doplňovat intenzivně tekutiny, ideálně na alkoholické nápoje. To je to, co k tomu asi ještě můžeme dodat. Tak se opatrujte. Pravdu o počasí pro tento týden pro nás teď měla v rozšířené verzi Marcela Hálová. Ostatně za chvíli se uslyšíme. Naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: Radiožurnál 8 hodin 11 minut.

0: David Kuller s Kullerbem s vámi teď v ranním radiožurnálu. 8 hodin a 15 minut, jak už bylo řečeno, čeká nás velmi teplý den. Pokud jste před chvílí rozhovor počasí neslyšeli, rádi k tomu přidáme alespoň stručný výtah už za chvíli. Teď je 8 hodin a 15 minut. A Polsko a Německo posílí obranou spolupráci. Dohodu o ní dnes ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí. Dokument klade zvláštní důraz na oblast Baltského moře. Podpis je symbolicky naplánován na 35. výročí od uzavření polsko-německé dohody o dobrém sousedství. Ta pomohla normalizovat vztahy mezi zeměmi po konci studené války. Europoslanci budou právě dnes hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednávači Europarlamentu a členských států.
1: Kolona na D1 u Ostrovačic a omezení na D8 u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice popojíždí kolona z kilometru 180 do omezení ke sjezdu na Bratislavu, je to na 40 minut v osobních autech. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 29. kilometru kolona v omezení se jede jen jedním pruhem, je to na 15 minut, sjíždět z dálnice se nevyplatí, u Nové Vsi jsou kolony ze všech stran i na silnici 16 směrem z Mělníka. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy za sjezdem na Rudnou pojedete v koloně z 5. kilometru na okruh za Ořech. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Od Vestce za sjezd na Ořech počítejte s 20 minutami navíc. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju stále překáží stojící auto a před tunely místy kolabuje provoz. Na místě už je odtah. Stojí se v Patočkově nebo na jižní spojce od sjezdu na Pankrác. Ucpala se také magistrála od Pankráce až za Nuselský most. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 17. červen nabídne hodně oblačnosti a také se bude nadále oteplovat. Nebe čekáme oblačné až zatažené, místy přechodně i polojasno. Přehánky se teď po ránu objeví jen ojediněle, postupně jich bude trochu přibývat a výjimečně vás může překvapit i bouřka. A právě v bouřkách může napršet až kolem 15 mm srážek. K večeru pak bude déšť ustávat. Teploty se budou blížit k letním hodnotám, odpoledne se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni. Na jižní Moravě už bude léto až 27 stupňů Celsia. V metrech na horách už bude také příjemně kolem 17, na Šumavě kolem 19 stupňů. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál v 8.20. V Chorvatsku pokračuje vyšetřování nedělní nehody katamaránu s plachetnicím, při kterém přišli o život 4 Češi. Zbylé členy 8členné posádky se podařilo z moře vytáhnout. Trojice, která vyvázla bez vážnějších zranění, už je zpátky v Česku. Během několika dní by se měla také vrátit domů žena, která zatím ještě zůstává ve splitské nemocnici. No a ve Splitu je také naše spolupracovnice Téa Veseláková. Dobré ráno, Teo.
1: Dobré ráno.
0: Jsou nějaké nové informace ohledně vyšetřování toho nedělního neštěstí?
1: Od úřadů, které se tomu věnují, žádné nové informace nemáme, nicméně ve veřejném prostoru ta nehoda otevřela poměrně velkou debatu o bezpečnosti námořní dopravy, zejména v tak frekventovaných místech, jako je okolí Splitu a ten úzký průliv mezi ostrovy Brač a Šolta, kde k tomu nedělnímu neštěstí došlo. Objevují se úvahy, jestli tu tedy nevytvořit nějaké pevné plavební koridory pro větší lodě nebo třeba neumístit semafory.
0: Víme víc o tom, jak zkušená byla ta česká posádka?
1: Já jsem se na to ptala českého konzula ve Splitu Štěpána Šantručka, ten mi řekl, že v případě této skupiny nemůžeme mluvit o tom, že by to byli nějací neskušení lidé. Na Jadranu ani na moři nebyli zdaleka poprvé. Teď se tohle vlastně dost vyzdvihuje i v chorvatských médiích, protože mnohé posádky, které během léta proplují Jaderským mořem, budou mít mnohem méně zkušeností. Všude se teď skloňuje zejména to pravidlo neustále se dívat kolem sebe na moři, notabene tam, kde je ta námořní doprava tak hustá jako tady kolem Splitu.
0: V Chorvatsku tedy pokračuje vyšetřování nedělní nehody, při které zemřeli 4 Češi. Aktuální informace z místa Téa Veseláková. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a v ranním radiožurnálu Michal Hrůza s kapelou Hrůzy teď v našem vysílání a 15. července také v rámci koncertu Prague Open Air v Riegerových sadech. 8 hodin 22 a půl minuty právě teď. Já

0: Ranní radiožurnál 8.29 Svatovícké varhany, téma našeho seriálu před devátou. No a z Prahy ještě jedna informace, týká se tunelu Blanka, tady stálo směrem na Troju odstavené nákladní auto, už je odtažené, tunel je tedy průjezdný, dlouhé kolony se tu ale budou rozjíždět nejspíš ještě dlouho, tak buďte trpěliví.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
2: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
2: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
2: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Každý člověk má svůj příběh a některé osudy změní úplně všechno. Jen je potřeba je vyprávět dál. Letní scéna Muzea Kampa uvádí v létě 2026 inscenace Klan Baťa, Forman a Marta. Příběh rodiny, která obula svět. Formanův život mezi filmem a svobodou. A Marta, silný hudební a lidský návrat jedné z nejvýraznějších českých osobností. Od června na letní scéně Muzea Kampa. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
0: Radiožurnál 8:30. A se zprávami Jana Utendorfská.
4: Změny rozpočtových pravidel dnes míří do Senátu. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. V Česku dál vznikají nové domovy pro seniory bez registrace, potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě. Například podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů. Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. A Spojené státy zaútočily na další loď ve východním Pacifiku. Plavidlo bylo údajně napojené na obchod s drogami. Americká armáda to uvedla na sociální síti X tím, že úder nepřežil jeden člověk z tříčlenné posádky. Spojené státy na lodě, které spojují s šířením drog, útočí od minulého roku. Ke svým obviněním ale neposkytly důkazy. Experti na mezinárodní právo i lidskoprávní organizace jako Amnesty International to proto označují za nelegální mimosoudní popravy.
1: Sport.
4: Fotbalisté Rakouska oslavili návrat na mistrovství světa po 28 letech vítězstvím nad debutujícím Jordánskem 3-1. Argentina na úvod skupinové fáze porazila Alžírsko 3-0, Francie Senegal 3-1 a Norsko Irák 4-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na 43 v Brně a omezení na D8 u Roudnice. Na silnici 43 na výjezdu z Brna směrem do Svitav dejte pozor na rychlostním úseku za sjezdem na Ořešín. Podle policie leží v pravém pruhu traverza. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 29. kilometru po pojíždí kolona v omezení se jede jen jedním pruhem, je to na zhruba 15 minut. Sjíždět z dálnice se určitě nevyplatí, u Nové Vsi jsou dlouhé kolony ze všech stran. Na souběžné silnici se stojí za odbočkou na Letčice, fronta je i na silnici 16 směrem z Mělníka. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomaluje se za sjezdem na Vestec, za Ořech počítejte s 20 minutami navíc. V Praze v tunelu Blanka směrem na Troju téměř 2 hodiny stálo porouchané auto za výjezdem na Letnou. Kolony kvůli regulaci jsou před tunely stále dlouhé a rozjezd ještě potrvá. V Blance se už jede 2 pruhy. Z jižní spojky je fronta od sjezdu na Krč až k tunelu Mrázovka zatím na 30 minut. Stojí se v Patočkově od Břevnovského kláštera. Kolona pokračuje i po povrchu až na Hradčanskou. Plná je také Letná a ucpané jsou příjezdy mimo jiné také na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Teploty i nadále porostou, čeká nás ale dnes a částečně i zítra ještě poměrně zamračené počasí. Nejprve teploty. Dnes do 25, na jižní Moravě do 27 stupňů. Zítra se mohou dostat krom severovýchodu, kde bude chladněji, až k tropické 30. V pátek ji pak na mnoha místech i přesáhnou. To může být až 33 stupňů. Severovýchod bude ale stále chladnější, tam se bude teplota pohybovat mezi 26 a 29 stupni. A víkend bude přímo horký. Ani v noci už nebudou klesat teploty moc nízko, zůstanou na 16 až 20 stupních a přes den v sobotu rtuť v teploměrech vyšplhá až k 35. V pátek i v sobotu už nás čeká spíše slunečné počasí, občas se budou vyskytovat bouřky z horka. Ty hlavně v sobotu v Čechách mohou být i velmi silné. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, čas 4,5 minuty po půl deváté. Další agenda se týká Senátu. Ten bude projednávat sporné změny rozpočtových pravidel anebo taky zpřísnění tranzicí. Tak právě tyhle ty novely projednají dnes senátoři. Opoziční strany ve sněmovně rozvolnění pravidel hospodaření kritizovali. Je tak možné, že u senátorů změny ještě narazí a my podrobnosti chystáme už za malou chvíli.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 8.38 posloucháte Hraní radiožurnál. Je středa 17. června. Senátory právě dnes čeká nejspíš velmi dlouhý jednací den. Budou se zabývat třeba změnami rozpočtových pravidel, které navrhuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde tedy mají většinu, tak zřejmě tento návrh narazí. Jednání horní komory teď přiblížíme s Josefem Čížem z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Koaliční návrh počítá s tím, že by se od příštího roku nově do limitu schodku státního rozpočtu nepočítaly dopravní stavby. Přidali by se k části výdajů na obranu a penězům na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, pro které teď platí výjimka. Senátní výbory ale novelu doporučili upravit. Třeba předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09 označil změny za rozpočtový armagedon. Znamenaly by podle něj hluboké zadlužování země. S tím ale ministryně nesouhlasí. Pokud Česko změn nepřijme, hrozí podle ní kolaps veřejných financí.
0: Pojďme ještě k jednomu bodu té schůze. Senátoři by se měli také zabývat zpřísněním pravidel pro tranzice, tedy změnu pohlaví. O co tady přesně jde?
1: To je návrh skupiny senátorů z klubu ODS a TOP 09 v čele s Vladimírou Lutkovou z ODS. Úřední změnu pohlaví by nově podle návrhu měly schvalovat i soudy a translidé by museli docházet na roční psychoterapie. Dnes to posuzuje sexuolog. Proti novele se ozvala část lidskoprávních organizací i sexuologů. Třeba podle organizace Transparent by mohla být v rozporu s evropskou legislativou.
0: Josef Číž, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 8.42 ranní radiožurnál. Ještě letos nejspíš začne stavět skladovací hala společnosti Amazon u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Potvrdili to zástupci developerů na včerejším setkání s obyvateli obce. Práci by tam mělo najít až 1700 lidí. Místní ale další rozšíření průmyslového areálu u obce nechtějí, přestože to povoluje územní plán.
1: Takovouhle obludu, co nacpete, vy to tímhle zničíte.
2: Sama za sebe jsem v šoku, protože ta informace se k nám dostává velice pozdě. Vlastně se úplně na poslední chvíli dozvídáme, co se bude dít.
3: Vysvětluje obyvatelka Boršova Eva Horáková. Společnost Amazon má v Česku zatím halu v Dobrovízi u Prahy a v Kojetíně u Kroměříže. Nezávislá starostka obce Romana Rýcová se o její podobě poprvé dozvěděla na konci dubna.
4: Nechci říct, že budeme rádi, že tady bude, ale v Kojetíně právě jsme byli. Pokud to u nás bude takhle, tak si myslím, že by neměl být problém.
3: Pozemky, na kterých má hala vyrůst, patří developerským firmám Ecolate a Garbe. Její zástupci na setkání představili projekt dvoupatrové stavby vysoké přes 16 metrů. Na mikrofon se ale k záměru odmítli jakkoliv vyjádřit. Při jednání čelili také otázkám na dopravu. Zhoršení stavu se bojí i boršovská starostka.
4: Už teď ta průjezdnost na E55 se kolem není úplně ideální. Do Budějic jezdí spousta lidí ráno do práce, ta špička je tam drsná.
3: Místní se zajímali také o to, jestli nebude společnost Amazon dovážet pracovníky z ciziny. To zástupci firem popřeli. Podle starostky Romany Rýcové obavy panují kvůli zkušenostem s jednou z firem v sousedním areálu, která takové lidi zaměstnává.
4: Teď vlastně do té firmy Nobo přijelo 150 Filipínců. Nebydlejí v Boršově, dojíždějí do práce. My nemáme ubytovací prostory a tím pádem z tohohle toho pohledu jsme v uvozovkách krytí.
3: Firmy Ecolate a Garbe momentálně sbírají podklady pro zažádání o povolení stavby. Začít s ní chtějí ještě letos a otevřít halu plánují ve druhé polovině roku 2028. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
6: Připomeňte si s námi jejich příběh.
5: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
6: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
5: Ozdoba pro symbol vlasti.
6: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
5: Denně krátce po 8:45.
6: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 8:45. Jedete kolem čerpací stanice? Zatím to tam asi neuvidíte, ale brzy snad ano. Ceny ropy totiž pokračovaly poklesu díky nadějím na obnovení dodávek hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent tak poprvé od začátku března sestoupila pod $80 za barel. Nadále však zůstává na výrazně vyšší úrovni, než tomu bylo na začátku letošního roku. A ještě jedna zpráva o dopravě, když velmi specifická, zejména u země. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym ode dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuk jejich motorů totiž podle okupační zprávy mate protidronovou obranu. Zákaz bude platit vždy mezi 8 hodinou večer a 6 ráno. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu právě během vzdušného poplachu.
7: Kolona na D1 u Ostrovačic a omezení na D8 u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice z kilometru 177 hlásíte kolonu, do zúžení v Brně je to na 35 minut v osobních autech. Na D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Roudnici nad Labem z 29. kilometru počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení. V tom se projíždí jen jedním pruhem, zdržení necelých 20 minut. Sjíždět z dálnice se nevyplatí, na souběžné silnici je také kolona a ucpaný je kruhový objezd u Nové Vsi. Na Pražském okruhu směrem na letiště zpomalíte za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru osobními auty více než 20 minut navíc za sjezd na Ořech. V Praze se nadále rozjíždějí kolony před tunely v Blance směrem na Troju překáželo stojící auto. Z jižní spojky se stále popojíždí od sjezdu na Pankrác až k Mrázovce. A v Českých Budějovicích ve Strakonické u obchodní zóny zasahují stále u následků srážky kamionů s osobním autem. Kolona postává od sídliště Máj. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Včera přišla přes naši republiku frontální vlna, kvůli ní u nás pršelo. Nejvíce v Karlovarském kraji, kde spadlo až 10 mm vody. Nejméně srážek bylo na Moravě a ve Slezsku. Také dnes se vyskytnou dešťové přehánky, vyloučena není ani bouřka, v ní může ojediněle spadnout až 15 mm srážek. A také dnes se bude i nadále oteplovat. Odpoledne bude mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě naměříte až 27. Na horách v 1000 metrech nad mořem ukážou teploměry kolem 17, na Šumavě až kolem 19 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou středu.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Martin Garrix a Číren na Radiožurnál v 8.50. A teď k jinému nástroji, který umí hrát od poetických tónů až po buráceně. Ano, takovou gradaci umožní nové Grenzingovy svatovické varhany. Právě jim patří seriál Radiožurnálu v tomto týdnu. Posledním krokem před rozezněním byla jejich intonace a ladění, které trvalo 900 hodin. Vyžadovalo naprosté ticho. No a proto varhanáři přicházeli do katedrály v noci.
1: Ondřej Valenta, svatovícký varhaník, teď sejmul ochranný kryt z klaviatury. Ty klaviatury jsou hned 4.
2: Ano, tady jsme u mobilního hracího stolu, který teda vypadá totožně jako ten, který je na kuru, ale má ten rozdíl, že se s ním dá pohybovat v 25-metrovém okruhu po katedrále, protože je připojen kabelem.
1: Takže teď jsme vlastně v samém srdci katedrály, uprostřed v té hlavní lodi, ale můžete ho posunout kamkoliv tady po tom prostoru.
2: Přesně tak. A jak jste říkal, jsou tady 4 klaviatury pro hraní rukama a 1 pro hraní nohama. Tady slyšíme, že tam je ještě nějaký tón mimo.
3: To je Gčko.
2: To je Gčko a to bude potřeba doladit k sobě, aby tam to chvění mezi dvojicí tónů nebylo.
1: Jak dlouho se vlastně tento nástroj ladil?
2: Ladění probíhalo od konce září loňského roku do 22. prosince.
1: Jak to vypadá? Bere se skutečně píšťala po píšťale? Jak dlouho trvá naladit jednu píšťalu?
2: Přesně tak, musí se jít jednu po druhé, takže těch necelých 6 tisíc musí každou z nich vzít varhanář do ruky a trošku na ní zapracovat. Varhanáři si spočítali, kolik je tady na to času a vydělili to počtem píšťal, že jim to vyšlo, že mají na každou 50 vteřin nebo tak něco.
1: Takže to není mnoho.
2: Museli postupovat velmi efektivně.
1: Jak často se musíte varhany ladit i v závislosti na počasí?
2: Samo o sobě zhruba tak jednou za měsíc, jednou za 6 týdnů, ale když jsou třeba koncerty nebo větší mše, tak před každou takovouhle akcí je potřeba to zkontrolovat a doladit, co není úplně v pořádku.
4: Takhle? Hraje to?
2: Máme tady širokou výbavu rejstříků, když předvedu ty základní zvuky od píšťal, které i vidíme ze zdola. Jsou tyto, to jsou rejstříky, které se jmenují montr. A jsou to teda ty píšťaly, které vidí všichni návštěvníci katedrály ze zdola. Ale za nimi je samozřejmě schována velká řada píšťal, kde jsou třeba i vysoké. Když mačkám stejné klávesy, které jsem mačkal u těch předchozích rejstříků, tak teď to hraje mnohem výš. A nebo i úplně jiným charakterem. Tady budou muset taky ještě pánové trošku doladit. Ten rozptyl, dynamik, kterou ty varhany nabízí, je velmi široký od takto slabých. Nevím, to možná ani neslyšíme. Ale máme tady i baterii speciálních jazykových rejstříků. To jsou píšťaly, které leží horizontálně, tak aby mohly co nejsilněji hrát do prostoru a to zní takhle.
1: Kdybyste tam dal tuty?
2: Jak to vypadá?
5: Jak vypadala veřejná sbírka na svatovícké varhany? Příběhy některých donátorů, kteří se adoptovali píšťaly, představíme v zítřejším pokračování seriálu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Život k nezaplacení.
1: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
0: Co všechno se změní s nástupem Babišovy vlády?
1: Jaký efekt může mít znovu zavedení EET?
0: A jak bude fungovat státní správa po úpravě služebního zákona?
1: Život k nezaplacení.
0: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop pravidelně ve středu hned po zprávách v 11 hodin.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa, Lesy ČR a skupina Vánci Construction CS.
4: Radiožurnál je 9 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
5: Bezpečnostní rada státu jedná o nové koncepci armády. Kontroly ukázaly na desítky pochybení v Trutnovské lesnické akademii. Argentina porazila na mistrovství světa Alžírsko 3-0. Lionel Messi si připsal hat-trick. Nehoda brzdí provoz ve Kbelské ulici v Praze směrem do Hloubětína. A bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Na úřadu vlády právě zasedá Bezpečnostní rada státu, a to za účasti prezidenta Petra Pavla. Tématem má být i nová koncepce armády nebo plán na posilování obrany schopnosti Česka. Jednání ve Strakově akademii sleduje naše reportérka Daniela Brichtová.
6: Právě plány, jak budou členské státy NATO posilovat svou obrany schopnost do roku 2035, mají předložit na summitu v turecké Ankaře v červenci. O složení delegace na toto zasedání vláda také ještě nerozhodla a prezident Petr Pavel stále neví, zda bude součástí. Rozhodnout má kabinet v pondělí. Kromě těchto témat by dnes mohla Bezpečnostní rada řešit také možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Obranou spolupráci posílí Polsko a Německo. Dohodu ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí.
7: Dohoda má pomoci spolupráci Polska a

0: Ředitel Miloš Pochobratský si například bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku, nebo podle knihy Jíst řídil dvě svá služební auta současně. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouvisí.
1: Rezignace ředitele není důsledkem této kontroly. Rada kraje rezignaci ředitele přijala a schválila vyhlášení výběrové řízení na obsazení této pozice.
0: Pochobratský obvinění odmítá. Na mistrovství světa chtěl prý reprezentovat školu. Kniha Jíst pak podle ní má nepřesné zápisy. Na odstranění nedostatků dostala škola čas do konce srpna. Celkový počet vloupání do bytů, rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá. Každý rok o stovky případů, a to především díky výrazně lepšímu zabezpečení objektů. Léto a zejména období letních prázdnin je ale nejrizikovější částí roku, říká Jan Zigáček z policejního prezidia.
2: V rámci těch dovolených za ten 7. a 8. měsíc toho kalendářního roku ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytů.
0: Podle České asociace pojišťoven roste výše škod způsobených vloupáním, protože stoupá hodnota samotných nemovitostí a jejich vybavení. 7 z 10 českých domácností navíc nemá byt nebo dům pojištěný na dostatečně vysokou částku.
3: Sport. Kapitán fotbalové Argentiny Lionel Messi pomohl hat-trickem k vítěznému vstupu do mistrovství světa. Obhájci titulů si v prvním duelu ve skupině poradili s Alžírskem 3-0 a Messi 16. brankou v historii šampionátu vyrovnal nejlepšího střelce Němce Klózeho. Norsko na úvod turnaje porazilo Irák 4-1, zápas rozhodl dvěma góly Erling Haaland. 25-letý útočník navázal na své úspěchy z kvalifikace, ve které se trefil 16krát. Formu by chtěl Haaland udržet i do dalších utkání.
4: Když přemýšlím nad tím, jak jsem hrál, myslím, že jsem předvedl podobný výkon jako v minulých zápasech, takže jde jen o to v tom pokračovat a příliš nepřemýšlet. Je to těžké, když jste na mistrovství světa, ale je potřeba se soustředit už na další zápas a prostě zůstat v klidu.
3: Ve zbylých duelech Senegal podlehl Francii 0-3 a Jordánsko Rakousku 1-3.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D2 u Hustopečí a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna spozorněte za sjezdem na Hustopeče. Na 22. kilometru leží v pravém pruhu dvě kurty. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 nadále hlásíte silný provoz osobními auty, je to do omezení na kilometr 196 na necelou půl hodinu. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici nad Labem z 29. kilometru počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení. V tom se projíždí jen jedním pruhem, zdržení 15 minut, vyplatí se zůstat na dálnici. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Část kolony čekejte za sjezdem na Jesenici z 0. kilometru. Celkově počítejte s více než 20 minutami navíc za sjezd na Ořech, kamiony postojí déle. V Praze je nadále velmi silný provoz a stále se rozjíždějí kolony před vjezdy do tunelů na Městském okruhu. Rušno je nadále na magistrále, popojíždí se ve Vilzonově od hotelu Hilton, také v ulici 5. května od sjezdu na Pankrác. A ve Kbelské ve směru do Hloubětína při sjezdu na Novopatskou řeší nehodu, pomalu pojedete od nájezdu z Cínovecké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně pak místy přehánky. Večer by mělo srážek obývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Tolik zprávy. Teď už je s vámi Jan Pokorný a host Radiožurnálu.
7: A naším hostem je armádní pilot, astronaut Aleš Svoboda. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: U toho slova astronaut přidávají záložní, to platí?
8: No, ono je to takový nešťastný pojmenování, protože vlastně ono to souvisí s tím, jak Evropská kosmická agentura trošku změnila ten systém výběru astronautů, že vlastně si na ten stálý úvazek, plný úvazek sobě berou jenom část toho týmu, protože vlastně chtějí mít dostatek lidí pro všechny ty letové příležitosti, které v těch 10-15 letech, co většinou bývá ten interval mezi těmi jednotlivými výběry, můžou nastat, ale zároveň si tam nechtějí tahat prostě asi velké kvantum lidí, aby ty lidi tam zbytečně čekali leta, než na ně přijde řada.
7: Tak někdo čeká víc než leta.
8: No.
7: Když ještě zůstaneme u toho pojmosloví kosmonaut nebo astronaut?
8: A myslím, že je to úplně jedno. Tady vlastně tím, že my jsme

0: My jsme dřív patřili do toho východního bloku, tak tam se
1: byli
0: kosmonauti vlastně do dneška a ti co lítají v rámci Roskosmosu, ruské kosmické agentury, tak tam se jim říká kosmonauti a všude jinde. Znamená na západě, v Evropě, v Americe, v Kanadě, v Japonsku se jim říká astronauti. Je to jedna to stejný.
1: Jasně,
0: jo.
1: Když všechno dobře dopadne, když to schválí všichni ti, kdo to schválit mají, tak se za čas vydáte k Mezinárodní vesmírné stanici. Kde je teď?
0: Kde je teď? Kde přesně nad čím bych se musel podívat do nějaký apky nebo na internet, ale a nebo na můj web, já tam mám vlastně takovou docela hustou věc, že tam je mapička, ono to ukazuje, kde ta ISS zrovna teďka letí, ale tak lítá ve výšce okolo 400 km nad zemí a vlastně obíhá zemi, jeden ten oběh trvá asi 90 minut a tím, že je vlastně na nakloněné oběžné dráze, která má sklon 51 stupňů, 52 necelých, což má svoje nějaký důvody historický, tak vlastně i ten sklon ty oběžné dráhy vlastně určuje tu nejzaší zeměpisnou šířku na severu a na jihu, kam se dostane. Ona víceméně pendluje mezi těmi 51 stupni severní a jižní zeměpisné šířky.
1: Tak my se teď podíváme na ten váš web a po písničce řekneme posluchačům, kde je teď ISS.
2: Host radiožurnálu.

0: Stíhací pilot a astronaut Aleš Svoboda je hostem radiožurnálu, tak jsme se podívali na vaše webové stránky alešsvoboda.space a zjistili jsme, že Mezinárodní vesmírná stanice je teď někde nad Austrálií.
1: Někde u Nového Zélandu. No.
0: U Nového Zélandu. Teď byste mohli vystartovat? Jako... Nebo jak se to počítá tak, aby ten start...
1: Je to startovací okno, jo.
0: No.
1: Tak to se vlastně počítá tak, aby ta orbitální stanice prolítávala vlastně nad tím místem startu, aby vlastně se zarovnaly ty roviny orbitální. To znamená, aby vlastně ta nosná raketa s tím návratovým modulem, aby byla ve stejné orbitální rovině, jako je ta ISS, to znamená se stejným sklonem, a vlastně aby ta rovina protínala rovník v tom stejném místě. Protože kdyby ty dvě orbitální dráhy byly jako nebyly zarovnané, byly to dvě různé roviny, tak bychom se v podstatě nikdy nepotkali s tou orbitální stanicí.
0: Takže jestliže ISS obíhá 400 kilometrů nad povrchem Země, tak za jak dlouho tam doletíte potom?
1: No ten výstup na tu oběžnou dráhu trvá asi nějakých 8 nebo 9 minut, ale pak to samotné vlastně zblížení a přiblížení k té orbitální stanici tak trvá zhruba 24 hodin. Ono se dá dělat i rychleji, ale volí se ta metoda postupnější, kde to trvá v podstatě jeden den. A je to daný tím, že nejdřív ta raketa, ten návratový modul vystoupá na nižší oběžnou dráhu a pak se vlastně zbližuje úhlově, vlastně se snižuje ten úhlový rozestup mezi tou orbitální stanicí a tím návratovým modulem, až se dostane poměrně blízko, pak se zase zvýší ta oběžná dráha. Až se dostane pod nějakou vzdálenost, tak se přechází na vlastně z toho orbitálního manevrování až přímo k tomu dokování a spojení s tou orbitální stanicí. Ono vlastně těch různých zážehů a změn té oběžné dráhy je několik, je to postupný proces a pak, až jsou opravdu jako hodně blízko, tak se přechází k tomu dokování samotnému.
0: A to byste ovládal vy jako pilot, anebo to je na automat?
1: Je to dneska už je to z velké části automatizované, takže vlastně ten velitel a pilot, kteří tam jsou, tak to neřídí nějak přímo manuálně, tak jak podobně jak třeba v dopravních letadlech, taky ty lidi tam nedržejí ten knipl.
0: Neříkejte mi to.
1: Těch 8 hodin. řízené autonomně, nicméně ten velitel a pilot tam jsou od toho, aby vlastně kontrolovali tu navigaci, tu trajektorii, ty parametry oběžné dráhy, vlastně ten zbližovací proces tu orbitální stanici a pak při tom dokování vlastně ten závěrečný manévr. Jsou tam taky od toho, aby vlastně dělali průběžný monitoring všech těch systémů technických na tom návratovém modulu a vlastně, aby kontrolovali i ty vstupní parametry do těch jednotlivých zážehů a do těch jednotlivých orbitálních manévrů a vlastně komunikovali samozřejmě s tím pozemním řídícím centrem a se zbytkem té posádky.
0: Takže když se vypne automat a přichází na řadu pilot, ale Svoboda, tak to už je krize.
1: Když by z nějakého důvodu se ustoupilo od toho autonomního zblížení a dokování, tak tam je samozřejmě režim manuální, ale ten se používá až v případě, dejme tomu, nějakých nestandardních situací nebo nějaké závady na tom autonomním systému.
0: Říká Aleš Svoboda, astronaut a stíhací pilot Armády České republiky.

0: Posloucháte hosta Radiožurnálu, teď ale vstupuje mimořádně Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy dejte pozor před sjezdem na Plzeň. Na 89. kilometru leží mezi pruhy pneumatika. Dejte pozor, D5 směr Praha pneumatika mezi pruhy na 90. kilometru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Naším hostem je stíhací pilot armády České republiky, astronaut Aleš Svoboda. Co vás čeká letos v létě? V čem bude jiné?
3: Letos v létě o prázdninách. tak v prázdninách já mám ještě spoustu pracovních povinností tady na vzdušných silách a samozřejmě za rodinou, a protože toho času pro rodinu moc není, tak aspoň v těch prázdninách doufám, že to můžu nějak vynahradit, ale co se týče přípravy na tu naši misi na ISS, tak tam by se to mělo rozběhnout až někdy na podzim. Ono vlastně se ještě stále, ta posádka není kompletní, protože vlastně ten Crew Dragon, kterým my bychom měli letět, tak ten je čtyřmístný. Máme vlastně dva lidi, velitele, což by měl být francouzský astronaut Thomas Pesquet, já a ten třetí, ten je na spadnutí, tam už myslím, možná mají dokonce podepsanou smlouvu.
0: To zní divně, že astronaut na spadnutí, ale rozumím.
3: Budou mít, ale až budou vlastně všichni čtyři, až bude ta posádka kompletní, tak se bude finalizovat ten harmonogram toho výcviku, ale zpravidla se to rozbíhá někdy 9-10 měsíců před tím plánovaným datem startu, takže to vychází někdy na půlku září. Ale jako je to ještě v hrubých rysech. On vlastně ten výcvik, který pak dělá ta posádka společně, připravuje se na ten let, tak ono kdyby se to zdrcelo do jednoho jako balíku, tak to je nějakých asi 5 nebo 6 měsíců, ale většinou je to roztažený do delšího časového období, takže kdy přesně se to začne, to ještě úplně jako na den přesně nevíme, ani na týden, ale čekáme někdy na podzim.
0: Proč je potřeba ještě vyjednávat s těmi kolika 5 strategickými partnery?
3: Jakým myslíte?
0: No, než aby vám to schválili Američani a
3: vlastně
0: další.
3: Ta posádka se pak jako kompletně sestavená posádka se předkládá mnohonárodnímu panelu, který vlastně zajišťuje provoz ISS, nebo tam samozřejmě ten dominantní partner je NASA. Nicméně ISS je mnohonárodní projekt, takže tam je několik dalších stran a oni vlastně posuzují a schvalují tu posádku na základě celé řady kritérií jejich vlastně kvalifikovanosti a zdravotního posouzení a tak dále. Takže tam vlastně ten poskytovatel toho letu, což je americká společnost VAST, tak v okamžiku, kdy bude mít všechna 4 jména, tak předá dokumentaci tomu mnohonárodnímu panelu vedenému NASA a tu posádku posoudí a v ideálním případě dá tomu palec nahoru.
0: Jaký je hlavní úkol téhle mise?
3: Tak pokud budu mluvit jenom za tu naši roli, to znamená za Českou republiku, tak jedna část je vlastně role v té posádce toho návratového modulu, to je vlastně ten výstup na tou běžnou dráhu spojení s tou orbitální stanicí a pak zase na konci na vedení návrat do atmosféry. A tam bychom měli mít roli pilota. A co se týče toho mezi tím, což je to hlavní, to znamená ten dvoutýdenní zhruba pobyt na Mezinárodní kosmické stanici, tak tam mým úkolem bude realizovat 13 českých projektů, což jsou vědecké, výzkumné a technologické experimenty. Jeden z těch 13 projektů, ten se trošku vymyká, ten je edukativní, to znamená je zaměřený na zapojení žáků, studentů a učitelů na základních a středních školách, aby vlastně i oni se prostřednictvím různých aktivit mohli zapojit a stát součástí té české mise na ISS.
0: Potom ty další projekty nebo ty další testy, tak ty souvisejí třeba s nanoroboty a stavem ve stíže. Mm-hmm. Co se tam bude zkoumat?
3: Tak těch zbývajících 12 projektů, tak to jsou vědecké a technologické experimenty, to znamená, je to buď vývoj, rozvoj nějakých nových technologií, vývoj nějakých nových zařízení, anebo vědecký výzkum. Je to napříč různými obory, je to od medicíny přes biomedicínské technologie, přes biologii, radiační fyziku, vývoj různých pokročilých materiálů a tak dále. Zmínil jste ty nanoroboty, tak to je projekt, který vede tým pana profesora Pumery, který má vlastně tým v Brně a v Ostravě, mezinárodní tým, složený z mezinárodních odborníků, především tedy z České republiky, a oni vyvíjí nanomateriály a takzvané nanoroboty, což jsou vlastně molekuly nebo roboti o velikosti molekuly, které lze ovládat pomocí magnetického pole, a vlastně jejich smyslem je, aby se dostali na určené místo a něco tam dělali nebo tam něco dopravili. Například aplikace v medicíně je taková, že oni doputují do cílových buněk a tam dopraví velice precizně dané léčivo. Takže tady tyhle nanoroboty, tyhle nanomateriály my budeme zkoumat v bezstížném stavu.
0: Jak vy se připravujete na ty testy? To ležíte ve vědeckých knihách, učebnicích?
3: Ne, vůbec. Tam vlastně ta role toho astronauta je trošku jiná. Tam není to vědec, tam ta věda už je dávno hotová. To mají právě na starosti ty jednotlivé výzkumné týmy, které na tom dlouhodobě pracují. A ten astronaut je tam, co se týče tady těch experimentů, tak je v podstatě operátorem toho hardwareu, který oni ve spolupráci s českými firmami vyvíjí. To znamená, každý z těch projektů, nebo téměř každý, tak zároveň vyvíjí i nějaký hardware, na kterém se vlastně ten experiment bude provádět. Ten bude existovat ve třech provedeních. Jedno je letové, to vlastně poletí na ISS. Jedno je pozemní, identické s tím letovým, kde ten stejný test nebo výzkum bude probíhat, ale v pozemských podmínkách, aby se mohla porovnat ta data. A třetí je tréninkový a ten bude určit vlastně k tomu, abych já se s tím naučil pracovat.
0: Hostem Radiožurnálu je astronaut, stíhací pilot Armády České republiky Aleš Svoboda. V rozhovoru s ním budeme pokračovat tady na Radiožurnálu po zprávách, které začnou v 9 hodin a 30 minut, což bude od této chvíle za 3 minuty.

0: Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokamy.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Je 9:30. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí vůči Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se současně zavázalo k další energetické podpoře Ukrajiny. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam zakončí svou čtyřdenní návštěvu Francie. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. V Česku je možné svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti, myslí si to zhruba 70% Čechů. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, zároveň by ale podle nich měla mít své hranice. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo více než 2000 respondentů. A ještě do půlnoci je možné hlasovat, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava. Skladatelskou soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovícké varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů. Odborná porota pak vybrala 3 finalisty.
1: Sport.
3: Argentina, Norsko, Francie i Rakousko zahájili světový šampionát ve fotbale výhrou. Úřadující šampioni z Argentiny po hat-triku kapitána Messiho porazili Alžírsko 3-0. Norsko přispěl k triumfu 4-1 nad Irskem 2 góly Haaland. Stejný počet branek dal kapitán Francie Mbappé a pomohl k vítězství nad Senegalem 3-1. Rakousko si pak poradilo s Jordánskem také 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 u Ostrovačic a omezení na D8 u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice na kilometru 178,5 stojí podle našeho zpravodaje 3 kamiony a čerpají pauzu. Chvílemi se za nimi tvoří kolona.
5: Nepřekáží ničemu, jsou pod stavným pruhu, jo, ale ti ostatní prostě si myslí, že ta kolona se dá až v Brnu.
4: Silný provoz čekejte až za sjezdem na Popůvky, levý pruh jede rychleji. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 28. kilometru pojedete v koloně kvůli dopravnímu omezení, zdržení necelých 15 minut. Na D8 směrem z Prahy do Ústí se zpomaluje před sjezdem na Mělník na 16,5 kilometru stojí pravý pruh kvůli ucpanému kruhovému objezdu na silnici 16. Silnice 14 z Dobrušky do Nového Města nad Metují je za Dobruškou po nehodě neprůjezdná.
6: Je to asi uzavřený, nevím, tam kolona, teď tam jsou zrovna hasiči, bliká to, stojí to, nikam to nejede, tak pro osobáky lepší to být vrchem přes val.
4: Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště nadále je silný provoz, ten regulují v tunelech, kamiony stojí od vestce ze 3. kilometru osobními auty 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno, je zataženo, místy přechodně i polojasno, postupně pak místy přehánky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Tolik zprávy. Dále s vámi Jan Pokorný a host Radiožurnálu. Tím je dnes český vojenský pilot Aleš Svoboda. Rozhovor pokračuje už za chvíli.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Hostem radiožurnálu je Aleš Svoboda, stíhací pilot armády České republiky a astronaut. Je velký rozdíl mezi Gripenem, ve kterém letáte, a ovládáním toho, čím poletíte na Mezinárodní kosmickou stanici?
1: Tak rozdíl to je určitě velký. Není to, jak když člověk sedne z jednoho auta do druhého, ale vlastně to, co se chce po těch lidech, ty řekněme charakterový, výkonnostní profily, tak ty jsou hodně podobný. Je to v podstatě to stejné, co se od těch lidí očekává.
0: A co se od nich očekává? Rychle rozhodnout, nezhroutit se, nebát se?
1: Očekává se od nich, že budou jednak rozumět samozřejmě těm technickým věcem, že se budou schopni rychle naučit nové věci, protože zase na ten výcvik, na ten Crew Dragon, na ten návratový modul, na tu nosnou raketu Falcon 9 nejsou na to roky. Jo. Že jsou na to v podstatě týdny. A že budou vlastně schopni být zodpovědní za provedení toho letu, podobně jako u dopravního letadla nebo u stíhacího letadla, že budou schopni vyhodnocovat tu situaci, vyhodnocovat vlastně komplexní informace a i v těch nekomfortních podmínkách toho výstupu na oběžnou dráhu a pak toho manévrování na oběžné dráze, takže budou schopni tu práci dělat.
0: Představujete si často ten okamžik, kdy někdo odpočítá, jestli se to tedy pořád tak dělá, jako známe z filmu 3, 2, 1, tedy pravděpodobně anglicky start?
1: Já si to zas tolik nepředstavuju, no přece jenom já toho mám poměrně jako hodně na programu a my jsme řešili, nebo řešíme hlavně ty pragmatické věci, řešíme, aby řešil se vlastně celý rámec té naší mise, probíhalo vyjednávání jednak v rámci Evropské kosmické agentury a jinak i s tím komerčním partnerem americkým. Řeší se milion různých věcí, takže úplně na to snění nemám moc čas.
0: Fakt ne?
1: No.
0: A odpočítává se pořád, ne? Nebo
1: no jasně, odpočítává. Tak ona vlastně celá ta, jak jsme se bavili o tom startovacím okně, tak ono od toho se vlastně odvíjí celá ta sekvence předtím, která začíná už vlastně několik týdnů, kdy se vlastně začíná připravovat ta raketa, ta kapsa, ten návratový modul. A pak vlastně celá ta sekvence toho těch úkonů před tím startem tak je přesně daná. Takže od toho, kvůli tomu tam i to odpočítávání je, že vlastně je daný nějaký startovací okno a ty všechny události jsou v podstatě zpětně od toho.
0: Říká Aleš Svoboda.

0: Stíhací pilot a astronaut Aleš Svoboda už říkal, že nemá moc času na snění. Třeba, že si ani nepředstavuje, jaké to bude, až se začne v té kosmické lodi před startem odpočítávat. Jste nějak speciálně trénováni na to, že ten start se může třeba několikrát odložit?
1: Tak s tím se počítá, většinou se to taky děje, protože vlastně tam je spousta faktorů, které s tou vstupují do hry. Kromě samozřejmě toho, že ta stanice musí být technicky v pořádku a tak dále, to by pak mělo když tak vliv na, nebo ten odklad toho startu by byl případně delší, kdyby do toho vstupovaly nějaké tady tyhle větší nesrovnalosti do hry, ale pak už ten den toho startu, tak do toho vlastně vstupuje počasí, konkrétně na té Floridě, kde je hodně nestabilní vzduchová hmota, často se tam dělají bouřky a bouřková oblaka, tak právě ty bouřky tam hrají velkou roli, protože vlastně ta raketa a ten návratový modul, přestože může proletět, jako technicky je uspůsobená tomu, aby mohla proletět bouřkou a dostat nějaký zásah blesku, tak se dělá i všechno pro to, aby těmi bouřkovými mraky neproletela. A kromě těch bouřek, tak tam hraje roli i vlastně stav moře a velikost vln, protože ten návratový modul přistává na padácích do vody, do moře, a v případě, že by se ten start z nějakého důvodu přerušil a vlastně předčasně se musela tím pádem oddělit ta kapsle s těmi lidmi a přistát vlastně nedaleko místa toho startu, buď nedaleko, anebo pokud by to bylo ve větší výšce, tak i klidně někde doprostřed Atlantského oceánu, tak tam hraje roli vlastně stav toho moře, aby se k ním dostal včas ten záchranný tým. Takže to jsou tyhle ty faktory plus samozřejmě ta orbitální mechanika. Říkali jsme, že vlastně ty orbitální roviny musí být zarovnané a i provoz vlastně na tom Kennedyho vesmírném centru na Floridě, protože tam startují nejenom astronauti, ale startují tam rakety vlastně s nákladem, které vynáší různé družice, takže tam musí být i dekonflikce s tím ostatním provozem.
0: Takže vy odstartujete, prolétnete atmosférou a pak, když z ní vyletnete, to se pozná, jak to vám ukáží nějaké přístroje, nebo se úplně změní styl toho letu?
1: Tak ono tam není nějaký úplný jako úplná hranice jako fyzická, že tady prostě končí atmosféra, začíná vesmír. Ono se používá těch 100 kilometrů, ta Kármánova linie, ale to je víceméně nějaká dohodnutá hranice, že od 100 kilometrů vejš, tak už je jakože oficiálně vesmír. Nicméně ta atmosféra řídne postupně, to znamená i nad těch 100 kilometrů, i v té výšce, kde lítá ISS, což je těch 400 kilometrů, tak jsou ještě nějaké pár nějakých molekul vzduchu, ale vlastně ta raketa jednak nabírá výšku, ale ona poměrně brzo se začne stáčet tady trajektorie a hlavně začne nabíhat rychlost, protože kromě toho, aby se dostala do té určité výšky, tak především potřebuje nabrat tu orbitální rychlost, aby se na té orbitě udržela.
0: A vy to poznáte taky podle toho, že začne fungovat stav bez tíže?
1: V okamžiku, kdy se pak vypne ten motor toho posledního stupně, tak a nabere se ta orbitální rychlost, tak se vlastně tou odstředivou silou, díky tomu, že se pohybujeme rychle po nějaké orbitě, tak se vlastně vyrovná ta zemská gravitace a v podstatě okamžitě se ti lidi dostanou do toho beztížného stavu.
0: Jaké to je?
1: My jsme měli možnost absolvovat výcvik právě na letadle, které simuluje beztížný stav, na takzvaném Zero-G letadle, které dělá takzvané parabolické lety, protože ono lítá po parabolách a vždycky na tom vršku té paraboly, na tom kopečku, tak vlastně na nějakých 22-25 vteřin tam nastává ten beztížný stav a takhle se to opakuje třeba 30krát za sebou, tak je to hodně jako nezvyklej pocit. A ono právě proto se to i dělá, tady ten výcvik, aby ty lidi vůbec jako to měli možnost zažít, poznat ten pocit a naučit se vůbec pohybovat s tím vlastním tělem v tom třirozměrném prostoru, protože ty lidi tam začnou rotovat okolo všech třech os a mají se ještě do toho někam posouvat, takže aby se naučili vůbec pohybovat, zvládat ten svůj vlastní pohyb, pohybovat se z jednoho místa na druhý, aby se pak postupně naučili to celé dělat efektivně, aby jim to netrvalo 10 minut, než prostě zaputují z jednoho místa toho Zero-G letadla na druhý, aby se naučili používat různý nástroje, dělat jednoduchý úkony, protože v tom beztížním stavu díky té uvozovkách absence té gravitace, tak je to trošku jiný.
0: Říká Aleš Svoboda.

0: Hostem Radiožurnálu je tentokrát stíhací pilot armády České republiky a český astronaut Aleš Svoboda. Když jste mluvil o Mezinárodní kosmické stanici, tak jste řekl, že taky záleží na jejím technickém stavu. Jaký je teď její technický stav?
1: No teď zrovna, tam je trošku takový problém, jak menší, ale není to nic, řekněme, katastrofálního, nebo věříme, že to nebude mít nějaký negativní dopad na další fungování. Tam v podstatě dlouhodobě tam jsou trochu problémy v tom ruském orbitálním segmentu. Na úvod řeknu, že ISS vlastně má dva orbitální segmenty, americký a ruský. A v tom ruském, v podstatě v tom úplně krajním modulu, tak tam je taková přechodová komora, která se jmenuje tuším PRK, a tam se čas od času děje, že tam je únik tlaku nějakou mikroskopickou trhlinou a občas se to tam objeví, spraví se to, řekne se, že je to, nebo ověří se, že je to OK, a pak se funguje dál, a tohle se tam čas od času takhle objeví. Přece jenom na ta ISS už není úplně nejmladší, vlastně v provozu je někdy od listopadu 2001, pokud se nepletu, nicméně ty jednotlivé moduly, hlavně na té ruské straně, tak jsou třeba i starší. Ono vlastně ty dva hlavní moduly ruské FGB a ten servisní modul, tak jsou vlastně pokračovatelem nebo stejným nebo vývojovou iterací vlastně orbitální stanice Salyut 7, což je v podstatě trošku modernější verze orbitální stanice Salyut 6, na kterou letěl Vladimír Rubik v roce 78. Takže tam ta část té orbitální stanice jako není zrovna úplně ten nejnovější jako výkřik techniky. A je už několik desítek let v provozu, takže to, že se tam občas objevují nějaké technické, řekněme, nesrovnalosti, tak je očekávatelné.
0: A když tohle řeknete doma, nezaslechnete, tak to nikam nepoletíš.
1: Ne, tak celý vlastně ten provoz a celý ten to řízení toho rizika, tak má na starosti americké řídící středisko v Houstonu ve spolupráci s řídícím centrem v Moskvě, to je zodpovědné za tu ruskou část. A na zemi jsou týmy, kde jsou stovky lidí, kteří vlastně mají třeba na zemi kopii toho daného modulu a vyhodnocují ten technický stav a přijímají opatření, takže to není úplně jako takhle, že by se něco dělo neřízeně.
0: Jste často v kontaktu s Vladimírem Remkem?
1: Viděli jsme se už mnohokrát, ale většinou to bývá na takových těch veřejných akcích, kam jsme pozvaní oba dva, takže tam máme občas příležitost prohodit pár slov. Viděli jsme se samozřejmě i několikrát soukromně.
0: On vám dal nějakou tu nálepku nebo nášivku?
1: Jo.
0: A říkali, jestli byste to tam nevzal nahoru?
1: Ne, my jsme měli vlastně takový menší ceremoniál lika na tiskovce 8. června, kde vlastně byl Andrew Feustel, americký astronaut, dánský astronaut Andy Mogensen, vlastně můj budoucí šéf v rámci Evropské kosmické agentury, a Vladimír Remek a já. Každý mi dal nějaký takový symbolický dárek nebo nějaké takové memento, a Vladimír Remek mi dal nášivku vlastně, kterou on měl na skafandru, když letěl jako první člověk mimo Spojené státy a mimo Sovětský svaz do vesmíru, kde je vlastně symbolizované, nebo kde je vlastně logo té jejich mise, kde je znázorněná právě ta orbitální stanice, na kterou on letěl.
0: Hostem Radiožurnálu byl stíhací pilot a astronaut Aleš Svoboda. Tak přejeme, ať se vám ten dětský sen, je-li to dětský sen, splní, ať si zaletíte na tu Mezinárodní kosmickou stanici, uděláte tam ty experimenty a šťastně se vrátíte.
1: Já moc děkuju a mějte se hezky.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Přibývá neregistrovaných domovů pro seniory podle ombudsmana hlavně v Jihomoravském kraji. Izrael ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu, v oblasti přitom měl platit klid zbraní. Messi třemi góly zařídil vítězný vstup fotbalistů Argentiny do mistrovství světa a vyrovnal střelecký rekord Kloseho. Po nehodě je uzavřená silnice 14 za Dobruškou směrem do Nového Města nad Metují. A bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace, potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Nejvíc jich v poslední době přibylo na Jižní Moravě. Rizikem může být ne vždy kvalifikovaný personál.
4: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
5: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
6: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
7: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
6: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hysová, Radiožurnál.
2: Prezident Petr Pavel se účastní dnešního jednání Bezpečnostní rady státu. Zajímat ho budou výdaje na obranu, nová koncepce české armády nebo taky poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
8: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
2: Izraelská armáda ráno několikrát zaútočila na jih Libanonu, informovala o tom tam.

0: Jeden z nejznámějších a nejhlasitějších Lukašenkových kritiků Počobut opustil trestaneckou kolonii díky výměně vězňů s Polskem. Jeho prezident Karol Navrocky krátce potom řekl, že k propuštění významně přispěla americká diplomacie. Člen polské menšiny v Bělorusku a lidskoprávní aktivista si loni nemohl cenu europarlamentu za svobodu myšlení převzít osobně a zastoupila ho jeho dcera Jana. Druhá držitelka prestižní Sacharovovy ceny, gruzínská novinářka Mzia Amaglobeli, dál zůstává ve vězení. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Argentiny zvítězili v úvodním zápase mistrovství světa nad Alžírskem 3-0. Kapitán Messi svým hat-trickem vyrovnal nejlepšího střelce v historii šampionátu Němce Klózeho z 16 zásahy. To Francie porazila Senegal 3-1, Norsko Irák 4-1 a Rakousko Jordánsko 3-1. Čeští fotbalisté ti už jsou v Atlantě a připravují se na druhý zápas ve skupině. Ten je čeká už zítra proti Jihoafrické republice, která na úvod turné podlehla v Mexiku domácím.
2: V Atlantě dnes národní tým čeká v 17 hodin středoevropského času trénink. Stejně jako v Mexiku se Češi nebudou připravovat na zápasovém stadionu. Na rozdíl od úvodního duelu se reprezentace nemusí vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou. Stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu. Aréna pro utkání má kapacitu přibližně 75 tisíc fanoušků. Zápas Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Atlanty Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Kývalky a omezení na D8 u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky zastavilo auto, je na kilometru 183 v levém pruhu. Popojíždí se za sjezdem na Rosice z kilometru 180, zpoždění přes 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně při sjezdu na Humpolec exit 90. Za sjezdem z dálnice stojí auto.
5: Tak v té křižovatce stojí nějaký osobák asi s poruchou. Já kolem toho nějaký mládenec bez vesty, takže je zablokovaný částečně i ten sjezd, tam se má odbočit, respektive akorát na Humpolec.
4: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 28. kilometru pojedete pomaleji kvůli omezení zdržení 10 minut. Na D8 směrem do Ústí se zpomaluje před sjezdem na Mělník na 17. kilometru, stojí pravý pruh kvůli ucpaným kruhovým objezdům na silnici 16. Silnice 14 z Dobrušky do Nového Města nad Metují je za Dobruškou po nehodě neprůjezdná, srazilo se nákladní a osobní auto, podle informací z místa nehody úklid potrvá, náhradní trasa přes val. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se srazila dvě auta, blokují pravý pruh a regulují provoz v tunelech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, postupně pak místy i přehánky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
7: Krásné středeční dopoledne, je 17. června, dopolední Radiožurnály na svém začátku a my bychom vám rádi představili něco, co je od nás. Společnost nedůvěry, hranice svobody slova. Tak se jmenuje nový projekt Českého rozhlasu, který zkoumal, co si lidé v Česku myslí o svobodě veřejné debaty. Už máme výsledky a právě ty představíme v úvodu dnešního dopoledního Radiožurnálu. Vítejte.
3: Dopolední Radiožurnál
8: a Jiří Chum.

0: Máme v Česku svobodu slova a měla by pro veřejnou debatu platit nějaká omezení? To zjišťoval průzkum, který zpracovával Český rozhlas spolu s Centrem pro výzkum veřejného mínění Akademie věd a agenturou Median. Jak dopadlo, o tom teď bude řeč s datovým novinářem Českého rozhlasu Janem Cibulkou. Honzo, vítej.
1: Dobrý den.
0: Hlavní otázka, máme v Česku svobodu slova?
1: Podle většiny lidí ano. Ve výzkumu takto odpovídalo bezmála 70% dotázaných. Dvě pětiny lidí odpovědělo, že se lidé v Česku rozhodně mohou svobodně vyjadřovat na veřejnosti, podle třetiny toto platí spíše. Pětina lidí už je o něco skeptičtější a odpovídala, že to platí tak na půl a necelých 10% pak říká, že spíše či rozhodně se vyjadřovat nemůžeme.
0: A tenhle pocit, že můžeme mluvit svobodně, je podobný napříč celou společností?
1: Právě že není. Liší se vzděláním, věkem a politickým přesvědčením. A právě na to poslední se výzkum zaměřoval. Ptali jsme se respondentů a respondentek, koho volili v posledních sněmovních volbách v roce 2025. Tohle podrobnější rozdělení pak ukázalo, že voliči současné vládní koalice, tedy ANO, SPD a motoristů, jsou se současným stavem svobody slova o něco méně spokojení než voliči opozice, tedy Spolu, STANu a Pirátů.
0: Takže je to rozdělení mezi vládou a opozicí, které známe i z jiných společenských otázek.
1: Ten výzkum ukázal trošku bohatší obrázek. Pokud totiž půjdeme po tom, jak tu svobodu slova vnímají voliči jednotlivých stran, tak se ukáže, že se navzájem na řadě věcí shodnou. Podstatná část voličů ANO souhlasí s těmi od Pirátů, Spolu nebo STANu, že je debata v Česku svobodná a že by měla mít nějaká pravidla. Část voličů Spolu potom říká, že by těch pravidel a omezení mělo být co nejméně a na tom se zase shodnou z voliči motoristů a SPD.
0: No a pokud bych si já chtěl změřit, jak jsem na tom s vnímáním svobody slova třeba ve srovnání s ostatními, jak to můžu udělat?
1: Na našem webu irozhlas.cz dneska najdete první článek ze série, která se věnuje svobodě slova v Česku. Součástí je i kalkulačka, která vám ukáže, jak si stojíte ve srovnání se zbytkem společnosti. A zároveň se tam třeba dočtete, která témata ve veřejné debatě považují lidé za svobodnější, nebo kdo by měl nést za své výroky větší odpovědnost.
0: irozhlas.cz, datový novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka. Honzo, děkuju.
1: Naschledanou.

0: lásky čas.
1: Máj, support lesbians. No a léto, to je taky období nejen dovolených, ale i zlodějů. Počet vloupání do bytů stoupá proti zbytku roku až o 20%, tedy o pětinu. Jak se proti vykradení zabezpečit a taky jak se správně pojistit, když už k vykradení dojde? Probereme podrobně v biznisu ještě do 10:30. Teď je čtvrt a tady je Kalmskat. A dopolední radiožurnál.

0: už jsou skoro 3:45. Tady je středeční dopolední radiožurnál 17. června. Poškození vodou, ať už od souseda nebo kvůli závadě, nebo škody od ohně. Toho se podle České asociace pojišťoven Češi u bytů a domů bojí nejvíc. Za vykradení má podle asociace strach jenom asi 7% lidí. Počet vloupání podle statistik v posledních letech skutečně klesá, ale v létě, kdy hodně z nás odjíždí na dovolenou, je vyšší než jindy. Proto se vyplatí dům či byt dostatečně pojistit a zabezpečit.
1: Musíme si dávat pozor hlavně na to, když necháváme otevřená okna, třeba na ventilaci nebo mikroventilaci, neuzamčené vstupní dveře, zapomenete klíče, to, že se často chlubíme prostě svým majetkem.
2: Vypočítává Jan Zigáček z policejního prezídia největší chyby, které můžou vést k tomu, že se nám někdo vloupá do domu nebo bytu. Podle Zigáčka se celkový počet vloupání v Česku snižuje. V posledních letech o stovky případů ročně. V létě je ale situace trochu jiná.
1: Ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
2: U rodinných domů podle Zigáčka sezóna nehraje žádnou významnější roli. Chaty a chalupy jsou ve větším ohrožení hlavně na podzim a v zimě. Celkový pokles počtu vloupání potvrzují i pojišťovny. Podle těch ale také roste výše způsobených škod. A často se stává, že vykradení lidé zjistí, že jim pojistka nepokryje škody, protože nemají aktualizovanou smlouvu. Podle České asociace pojišťoven se to týká 7 z 10 českých domácností. Když už k vloupání dojde, je třeba zachovat klid, říká Radek Juhaňák z Allianz pojišťovny.
3: Okamžitě zavolat policii, počkat příjezdu policie a prošetření ze strany policie a až následně začít nějakým způsobem s uklízením a s fotodokumentací pro pojišťovnu.
2: Potom je třeba pojišťovně dodat podklady pro pojistné plnění, vysvětluje Jiří Mašek z Vienna Insurance Group, pod kterou patří Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
4: Může to být samozřejmě dokladem, pakliže ho má, pakliže nemá doklad. Ideální je třeba fotodokumentace z prostoru, který je pojištěn.
2: Podle Maška řeší pojišťovny v létě nejvíc škodních událostí a také větší množství pokusů o pojistný podvod.
4: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy.
2: Podle Maška tím někteří lidé řeší vloupání do nepojištěných domácností. Pojistí si dům nebo byt ex post a pojišťovně ohlásí, že ke škodě došlo o několik dní dřív. Takovým případům podle Maška věnují pojišťovny zvýšenou pozornost. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
3: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
2: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na Radiožurnálu ho odvysíláme v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
1: Radiožurnál 10.30. Právě a Eliška Zábrocká.
2: Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů a do Senátu zamíříme taky krátce po zprávách. Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. Polsko a Německo posílí obranou spolupráci. Dohodu o ní dnes ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí. Dokument klade zvláštní důraz na oblast Baltského moře. Podpis je symbolicky naplánovaný na den 35. výročí od uzavření polsko-německé dohody o dobrém sousedství. Ta pomohla normalizovat vztahy mezi zeměmi po konci studené války. A brněnská diecéze si dnes poprvé liturgicky připomene nově blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně bude sloužit mši biskup Pavel Konzbul. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu v 50. letech. Zástupci několika farností a institucí převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelech a kaplích. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa Argentina vyhrála nad Alžírskem 3-0, Francie nad Senegalem 3-1, Irák podlehl Norsku 1-4 a Jordánsko-Rakousku 1-3. A po večerní porážce s Australankami nastoupily české softbalistky v pražské skupině mistrovství světa v prvním ze dvou dnešních utkání proti Kubánkám. Je u toho reportér Štěpán Bem.
3: Začala druhá směna, v té úvodní si Češky vybojovali vedení 3-0, v útoku jsou teď české softbalistky poté, co třemi auty poslali pryč kubánské útočnice. Z pražských Bohnic Štěpán Bem, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Kývalky a kolona na D2 u Blučiny. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky na kilometru 183 hlásíte nehodu.
6: Levím a jsou tam dvě auta, dodávka a somářnost. Je tam i policie a šipu.
5: Kolona popojíždí z kilometru 178 a je na 20 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice počítejte s kolonou kamionů, táhne se až do Brna k dálnici D1. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici pracují silničáři, pomaleji pojedete z 28. kilometru zpoždění do 10 minut. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy stojí před Prahu kamiony, zpomalují za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru, levý pruh jede rychleji. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma stojí za obcí Olbram kostel kamion, bouchla mu pneumatika, na vozovce jsou kusy plechů a plastů. A silnice 14 z Dobrušky do Nového Města nad Metují je za Dobruškou po nehodě neprůjezdná, srazilo se nákladní a osobní auto. Úklid ještě potrvá, náhradní trasa vede přes Val. Pozor, je to tam úzké a vhodné pouze pro osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přehánky, hlavně na východě, a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Dále s vámi dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.
1: Koaliční vláda Andreje Babiše odmítá evropský migrační pakt, který začal minulý pátek platit. Zároveň je na něj Česko velmi dobře připraveno. Tak jaká je tedy naše politika vůči migrantům a v čem by mohla být lepší? Ptát se budeme bývalého ministra vnitra, předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, který bude dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu po 17. hodině.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dopolední radiožurnál za chvíli ze Senátu, ten by měl dnes odpoledne nebo večer projednat třeba změny rozpočtových pravidel. Jak by se k návrhu mohl postavit, zeptáme se už do 10:45.

Schánění brigádníků, čištění bazénu i zapojení úplně nové technologie. Příprava na zahájení sezóny na koupališti v Přibyslavi na Vysočině byla letos náročnější než obvykle. S koncem chladného počasí dnes otevírá a tak se tam vydáme v další reportáži za chvíli.

0: A teď ještě do Senátu. Senátory čeká dlouhý jednací den. Budou se zabývat třeba změnami rozpočtových pravidel, které navrhuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak zřejmě návrh narazí. Jednání horní komory bude sledovat náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Zdravíme tě.
1: Dobré dopoledne z Valštejnského paláce.
0: Vojtěchu, víme, jak by se senátoři mohli k té novele o rozpočtech postavit.
1: Rozhoduje samozřejmě až celé plénum. Senátní výbory už ale doporučili tu novelu upravit. Abych vysvětlil, v čem ten doporučený pozměňovací návrh spočívá, tak nejprve připomenu, co chce koalice. Ta navrhuje, aby se od příštího roku nově nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Přidali by se tak k části výdajů na obranu a penězům na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Pro ty platí výjimka už teď. No a ten pozměňovací návrh dvojice senátorů dopravní stavby vrací zpět do toho takzvaného výdajového rámce. Do limitu by se nepočítali podle toho návrhu pouze výdaje na infrastrukturu, které by přesáhly 1% HDP.
0: A čím to senátoři vysvětlují?
1: Jeden z předkladatelů, předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09 označil návrh, který přišel ze sněmovny za rozpočtový armagedon, znamenal by totiž podle něj hluboké zadlužování země.
2: Došlo k systému, kdy se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde. A dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartu inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Dodala, že situaci způsobila minulá vláda, která na evropské úrovni schválila nereálné snižování schodků, označila to za past. Podobně mluví taky předsedkyně senátorského klubu hnutí ANO Jana Mračková Vildumecová, která navrhne předlohu schválit ve sněmovním znění.
3: Tady bych chtěla zdůraznit, že ta minulá vláda ten rozpočet předala tak, že tam chybělo zhruba 96 miliard a chyběly tam právě ty finanční prostředky pro státní fond dopravní infrastruktury.
1: Pokud se nicméně návrh vrátí do sněmovny, koalice má dostatek hlasů na to horní komoru přehlasovat. Novela o rozpočtech je dnes zařazená jako poslední bod. Senátoři se k tomu pravděpodobně dostanou až později odpoledne nebo až večer.
0: Zpravodaj Vojtěch Tomášek teď živě ze Senátu. Díky za to a nashledanou.
1: Naslyšenou.
0: 10 hodin 48 minut. Tady je středeční dopolední radiožurnál. Dobrý den.

0: Linkin Park v dopoledním radiožurnálu. V Česku se začíná oteplovat, meteorologové na konec týdne předpovídají tropické teploty nad 30 stupňů. Některá koupaliště už jsou otevřená, jiná otevírají právě v těchto dnech. Třeba dnes zahajuje provoz venkovní koupaliště v Přibyslavi na Vysočině. Chystalo se na to měsíce.
1: Vysávání každodenní. Vlastně než ráno přijde první návštěvník do koupaliště, tak už je bazén vysátej.
2: Ukazuje vedoucí technických služeb Hana Mikulincová na velký vysavač, který připravuje dna a stěny bazénů na příchod prvních návštěvníků. Poslední den před otevřením už se na místě schází i plavčíci, aby si rozplánovali směny.
3: Je navíc, nás je 5 nebo 6, takže se střídáme celé prázdniny.
2: Pan Josef si už v rozpise označil, ve které dny nemůže přijít. Jinak na něj ale vychází zhruba 5 až 6 služeb do měsíce.
3: Dostal jsem se k tomu tak, že jsem skončil v pracovním poměru, no a hledal jsem něco, kde bych mohl něco dělat a co by souviselo nějak se sportem.
2: Vysvětluje pan Josef, že na pozici plavčíka nastoupil až po odchodu do důchodu. Podobně jako on, ale většina pracovníků dochází na koupaliště dlouhodobě.
1: My máme takový ty skalní plavčíky, který se vždycky hlásejí, takže já už je oslovím třeba někde v březnu, v dubnu, jestli s nima můžu počítat nebo nemůžu počítat.
2: Podle Hany Mikulincové začínají přípravy na otevření koupaliště už několik měsíců dopředu. Letos navíc museli v Přibyslavi investovat do nové technologie. Přípravné práce tak byly ještě náročnější než obvykle.
1: Vzhledem k tomu, že se hodně zpřísná legislativa, už v loni nás hygiena upozorňovala, že už bychom neprošli s množstvím chlorečnanu a chloritanu v bazénové vodě, což je jako běžná chemická reakce, ale vlastně to množství se natolik zpřísnilo, kolik tam může být pro návštěvníky, aby to nebylo zdraví škodlivé, že my jsme nebyli schopni už, nebo bychom nebyli schopni už tohleto dodržet.
2: Doposud totiž v Přibyslavi vodu ošetřovali chloranem sodným v tekutém stavu, protože často ale docházelo k chemickým reakcím ještě než se látka dostala vůbec do vody, přešlo teď koupaliště na přístroj, který ji dodává ve stavu sypkém. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vyhazov expertů, nábor influencerů. Novinky na ministerstvu životního prostředí. Kdo za motoristy přišel a koho vyhodili?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál 11 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Kontroloři v Trutnovské lesnické akademii odhalili desítky pochybení, zjistil to Radiožurnál. Prezidenti USA a Francie si na zámku ve Versailles připomenou 250 let od vyhlášení americké nezávislosti. Los druhého předkola Evropské a konferenční ligy se týká Plzně a Hradce Králové. Karvinou zatím Evropská fotbalová unie nevyloučila. Nehoda brzdí provoz na D1 na 183. kilometru směrem do Prahy. A bude převážně oblačno až polojasno, na východě i s přeháňkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: V Trutnovské české lesnické akademii kontroloři z Králové Hradeckého kraje objevili desítky pochybení, zjistil to Radiožurnál. Z kontroly třeba vyplynulo, že končící ředitel lesnické akademie Miloš Pochobratský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku, nebo podle knihy Jíst řídil dvě svá služební auta naráz. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce, jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana z výsledky kontroly nesouvisí. Pochobratský pochybení odmítá, na mistrovství světa jel prý reprezentovat školu. Prezidenti Francie a Spojených států povečeří na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francouzi přispěli.
3: Mám rád místa, která jsou krásná a úžasná. Versailles, to je opravdu vrchol.
4: Uvedl americký prezident Donald Trump, který si potrpí na podobná přijetí a zlatem po svém znovu zvolení vyzdobil Bílý dům. Francouzi uspořádali večeři prezidentů ve Versailles i proto, aby Trump neodjel ze summitu 7 největších ekonomik u Ženevského jezera předčasně, tak jako se to stalo loni v Kanadě. Ludvík 16. koncem 18. století na zámku přijal americkou delegaci v čele s Benjaminem Franklinem. Trump na zámku ve Versailles čeká prohlídka dočasné výstavy zrcadlového sálu, představení u fontán a taky ohňostroj. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Policisté v Kazachstánu ve spolupráci s českými kolegy odhalili mezinárodní gang, který obchodoval s nelegálně získanými osobními údaji. Skupina podle tamního ministerstva vnitra zneužívala citlivá data lidí z Kazachstánu a dalších středoasijských zemí. Policisté kvůli tomu provedli domovní prohlídky mimo jiné v Astaně, Almaty, ale taky v Ústí nad Labem. Zabavili přitom velké množství nosičů dat a taky hotovost. Skotsko-americký zpěvák a multiinstrumentalista David Byrne dnes vystoupí v Praze. Zakladatel skupiny Talking Heads představí v O2 Univerzu své nové album Who

0: evropských pohárů ještě nevyloučila. Na rozdíl od etické komise České fotbalové asociace z příštího ročníku šance ligy. Jména soupeřů pro druhé předkolo Evropské a konferenční ligy se tak dnes dozví Viktoria Plzeň a Hradec Králové. České softbalistky hrají v Praze druhé utkání skupinové fáze mistrovství světa před večerním soubojem s Italkami. Vyzvali v Bohnicích Kubánky, pokračuje Štěpán Bém.
1: Češky zatím nad Kubánkami jednoznačně vedou. Stav je po třech směnách 7-0 ve prospěch národního týmu. Kubánky ve třetí směně změnily nadhazovačku a nově se české pálkařky snaží strefit míče Anny Gonzálezové. Z pražského Svoboda parku Štěpán Bém, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Kývalky a neprůjezdná silnice 14 u Dobrušky. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky na kilometru 183 řeší nehodu. Srazila se dodávka a osobní auto, blokují levý pruh. Kolona začíná na kilometru 177, tam se zastavují kamiony. Zdržíte se 25 minut. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Židlochovice počítejte s kolonou kamionů z 12. kilometru. Táhne se až do Brna k dálnici D1. Silnice 14 z Dobrušky do Nového Města nad Metují zůstává za Dobruškou po nehodě neprůjezdná, srazilo se nákladní a osobní auto, úklid ještě nějakou dobu potrvá. Nákladní auto má mimo jiné utržené kolo a je tam také únik nafty. Náhradní trasa přes Val, pozor, je to tam úzké, vhodné pouze pro osobní auta. V Praze v Dobříšské ulici směrem na Barandovský most stojí porouchaná dodávka, blokuje levý pruh zhruba v polovině mezi Mrázovkou a Zlíchovským tunelem. A v Liberecké směrem z centra za sjezdem na Bulovku sekají trávu v dělícím pásu. Uzavřený je levý pruh a popojíždí se z Holešoviček. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přehánky, hlavně na východě, a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A po nich si poslechněte pořad Život k nezaplacení, moderuje Jan Pokorný.
5: Dobrý den, a kde jsme? Co se stane, když se situace na Blízkém východě uklidní? Jaký dopad to může mít na ceny pohonných hmot? Můžou se ještě vrátit na předválečnou úroveň? Nejenom o tom budeme mluvit v dnešní speciální debatě, která je součástí dlouhodobého projektu Život k nezaplacení. U mikrofonu jsou hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A zakladatel společnosti PAK Research Daniel Prokop. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Život k nezaplacení speciál.
8: Spotřební průvodce do složitých ekonomických časů.
5: S pochopitelnou opatrností kladu otázku, pokud se ta situace, Jano Klímová, na Blízkém východě uklidní, co se bude dít s regulací cen pohonných hmot? Pravděpodobně.
6: Logicky by měla následovat odpověď, že skončí, což se asi jednou stane, ale myslím si, že to určitě nebude v nějaké dohledné době. Ostatně nejbližší termín, kdy bude vláda rozhodovat o tom, zda bude pokračovat, bude příští týden na vládě, protože prostě se blíží konec června a rozhoduje se to z měsíce na měsíc. Já osobně si myslím, že ta regulace ještě neskončí, protože když jsem se ptala na ministerstvu financí, tak to mi odpovědělo, že kromě toho tedy, že se rozhoduje v pondělí na vládě, že bude regulace pokračovat, dokud bude cena ropy na světových trzích výrazně nad předkrizovou úrovní a bude v důsledku konfliktu výrazně nestabilní a volatilní. Když se podíváme, jaké jsou teď ceny, tak stojí ropa Brent asi přes $90 za barel a předkrizová úroveň byla asi $70 za barel, čili je tam pořád ještě velké rozpětí, ale otázka je, co to znamená stabilní cena, protože ta cena v takovémto rozpětí třeba kolísala i loňský rok.
5: A také se blíží prázdniny, hodně lidí nasedne do auta, budou jezdit.
6: Budou jezdit, čili poptávka poroste, dá se čekat, že samozřejmě vždycky, když roste poptávka, tak samozřejmě roste i cena. Další věc je, že vládu určitě bude brzdit, podle mého názoru, to, že součástí té regulace cen je i snížení spotřební daně z nafty, která snižuje litr, když se započítá i část poměrná DPH, o více než 2 koruny na litr. A tohle

0: by s tou regulací zřejmě měla vláda opustit a to bude nepopulární opatření, protože to se samozřejmě okamžitě promítne do té ceny směrem vzhůru.
1: Takže odpověď na otázku, jak asi dlouho se budou ty ceny vracet k té předválečné úrovni, zní dlouho?
0: Nevím, já si myslím, že třeba v řádu měsíců. Hmm.
1: Co soudí Daniel Prokop?
2: No, asi bych to viděl podobně relativně. Bojím se toho, že nám hodně dlouho trvá, než zvýšíme tu spotřební daň na původní úroveň. Ono, kdyby se zvyšovala třeba podle cen, podle inflace nebo podle reálné hodnoty, tak už dneska je daleko vyšší, než ta hladina, kterou snižovala vláda. Jo. Takže my pořád ubíráme výběr daní na spotřební dani, nejenom z nafty, ale i z dalších věcí, což není úplně šťastné z hlediska jako toho, kde vybírat daně. Tam zrovna to je daň, která je trošku lepší než třeba daní práce a firem a podobně. No. Tak to se bojím, že může roky se vracet na tu úroveň, která by odpovídala tomu, jako by jsme zvyšovali tu daň podle třeba růstu mest nebo inflace.
1: Věnujeme se teď dalším komoditám, nechme tedy pohonné hmoty stranou. Plyn a elektřina, jak to bude s nimi, pokud tedy ten mírový proces bude pokračovat?
0: Tak největší dopad toho dění na Blízkém východě je kromě ropy a pohonných hmot do cen plynu a ceny plynu zatím také zůstávají pořád vyšší, než byly před tou krizí. Pro srovnání ty kontrakty se pohybovaly s výhledem asi na rok, tak se pohybovaly před krizí kolem 30 eur za megawatt hodinu plynu a teď jsou 40 eur, čili asi o čtvrtinu vyšší. A předpoklad, že by se to nějak mělo snižovat v nejbližší době, tady podle analytiků také není. A ty důvody jsou podobné. A to je, že ta nejistota prostě pořád přetrvává. A druhá věc je, že byť se to třeba u nás nezdá, protože my plynem většinou topíme v zimě, nebo spousta domácností, je to velká část jeho využití u nás, ale právě v letních měsících se doplňují zásoby plynu do podzemních zásobníků, které jsou po té letošní topné sezóně hodně vyčerpané, více než byly třeba v předchozích letech. Takže opět je tady potenciál, že ta poptávka bude růst a tím pádem se udrží stále ta vysoká cena. A to se může promítnout potom samozřejmě do nabídkových cen v příštím roce, protože pro ten letošní rok mají ty velcí dodavatelé ten plyn už nakoupený, spousta lidí má zafixované ceny na nějaké období, ale ten, kdo třeba bude potom uzavírat smlouvy na příští rok, tak ono to rostlo vlastně už teď v těchto měsících, takové ty smlouvy dopředu, ale dá se čekat, že tam se to bude promítat. Pokud je o elektřinu, tak tam ten nárůst není tak velký, tam jsme u těch velkoobchodních cen třeba 10-15% nad tím, než to bylo před tou krizí, ale zase do těch spotřebitelských cen se to zatím příliš nepromítá právě proto, že mají lidi třeba zafixováno anebo mají ti velcí dodavatelé prostě tu elektřinu vlastně přednakoupenou za nějaké ceny, takže tam může být případně nějaký menší růst v tom dalším roce, ale zase tam těch faktorů je mnohem víc, které do toho vstupují. To není jenom cena plynu, která táhne tu elektřinu, ale je to především vývoj cen povolenek, který má hlavně u nás, protože máme pořád hodně elektřiny z uhlí, na kterou jsou potřeba ty povolenky, takže ten do toho hodně vstupuje a ta se vyvíjela spíš příznivě, takže je možné, že tam žádný velký vliv nebude.
1: Říká hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
3: Život k nezaplacení.
1: Život k nezaplacení je dlouhodobý projekt Radiožurnálu a společnosti PAK Research, kterou zde reprezentuje pravidelně Daniel Prokop. Budete teď zveřejňovat nějaká nová data z projektu Život k nezaplacení?
2: My jsme spočítali, jak se vlastně vyvíjela životní úroveň od toho roku 2021, když začala ta inflační krize, na úrovni jednotlivců. Kolika lidem se ta životní úroveň zlepšila, zhoršila nebo zůstala stejná? Protože krása toho projektu je v tom, že sledujeme ty samé lidi, těch x let už. Jo. Takže jsme schopni se podívat, komu se zhoršily nebo zlepšily ty reálné příjmy. A ono je vidět, že v průměru už se to zlepšilo, ale za tím průměrem jsou jako individuální příběhy. Takže když jsme to spočítali na úrovni těch jednotlivců, těch domácností, tak to vypadá, že zhruba polovině se ta životní úroveň zlepšila, že už mají ty reálné příjmy vůči cenám lepší než v roce 2021, ale nějaké třetině nebo větší třetině se vlastně ta životní úroveň zhoršila, že mají ty reálné příjmy horší než v roce 2021. Jo. Takže vždycky za těma průměrama jsou tyhle jako rozdílné příběhy. A teďka je zajímavé se kouknout, komu se to teda zlepšilo, komu se to zhoršilo. A vypadá to, že v rámci pracujících se to spíš častěji zhoršilo těm méně kvalifikovaným zaměstnancům, že rostly přece jenom ty nižší platy méně rychle. A naopak těm kvalifikovaným zaměstnancům se to zlepšilo, ta životní úroveň. A v rámci důchodců je to skoro naopak, protože tam naopak rostly ty nižší důchody v jedné chvíli, protože se k ním přidalo výchovné, příspěvky na bydlení a podobně. Takže v rámci zaměstnanců se spíš rozevřely ty nůžky za poslední 4 roky, v rámci seniorů se spíš zúžily díky těm aditivním příjmům, jako je výchovné a příspěvek.
1: Sledujete situaci českých domácností, to znamená domácnost většinou tvoří rodiny. Momentální vláda Andreje Babiše tak má velkou nebo dává velkou podporu rodinné politice a hodně o tom mluví. Objevují se různé nápady. Kdybych se podíval na to, k čemu se Andrej Babiš nedávno vracel, ke kterým návrhům, tak to byly zejména ty, které zazněly na konferenci Trendy práce 2026. Tam například mluvil o tom, že mít 3 a více dětí a neplatit daně, že je velice zajímavý návrh. Asi ano. Ale v jakém slova smyslu?
2: Myslím, že politicky je zajímavý, protože když to uděláte, tak je to nějaký symbol a zároveň to skoro nic nebude stát. Protože když dneska máte 3 děti, tak už ty daňové slevy jsou tak velké, že dost často ty lidi daně neplatí. Jo. Ale platí velké sociálně zdravotní odvody z té mzdy. Takže vlastně jakoby udělat to, že když máte 3 děti, tak neplatíte žádné daně, tak by pomohlo jako hodně těm lidem ze středními vyššími příjmy, kteří ještě po těch slevách nějaké daně platí. Jo. Problém je, že myslím, že premiér se o to slibuje a někdo mu to takhle řekl, že to zvýší porodnost, proč potřebujeme, aby ty rodiny měly 3 děti. Ale ten problém těch mladých rodin není při tom 3. dítěti jenom, ale je při tom zakládání té rodiny. Když máte 1. dítě, tomu jsou 2 roky, nemůžete pracovat tolik a podobně. Takže z hlediska rodin, podle mého názoru, je jako rozumnější spíš zvyšovat tu slevu na 1. dítě, která zastarává a je výrazně nižší její hodnota než před 10 lety. A za druhé, nějak pomáhat těm rodinám, které mají malé ty děti, do těch 3 let. Jo. Když máte 3 děti, kterým je kolem 20 let, tak to zase takový problém už není, ale když nemůžete pracovat a máte jako dítě nebo 2 děti, které jsou mladé, tak tam je ten zásadní problém a to jsou prostě školky, je to možná větší sleva podle mého názoru na děti do 3 let a podobně. A to by těm rodinám nejvíc pomohlo, té prorodinné politice.
1: Ne, když máte 3 děti mezi 30 a 40 lety, tak se vlastně nemáme o čem bavit.
0: Mně se pomůže, ale já bych možná jenom dodala, že možná se premiér k tomu pomalu sune, jako protože když jsem se dívala do programového prohlášení, tak tam je teda uvedeno, že vláda slibuje, že zavedeme citelnou daňovou slevu za 4. a další dítě, takže pokud už se sune ke 3., tak možná se dosune až k tomu 1.
2: To prostě krása těch slibů je v tom, že to 4. dítě skoro nikdo nemá, takže vy prostě za to dáte 100 milionů a uděláte si symbolickou politiku, která jako na tu porodnost má úplně nulový vliv, ale nevím, jako je dobrý upozornit na to, že to opravdu nemá vliv a jestli něco by pomohlo, tak to je odstranění těch bariér, založit tu rodinu, což je samozřejmě bydlení, školky a podpora těch lidí, když mají mladé děti prostě. No.
1: Bydlení, to se zpravidla pro mladé rodiny rovná hypotéka, tak můžeme probrat momentální stav.
3: Život k nezaplacení.
1: Hypotéky dnes, Dane, vy jste přišli také s nějakou analýzou a s nějakými návrhy. Co doporučujete?
2: No my už jsme v tom projektu chytřejší daně, které udělali teda spousta ekonomů, vedli třeba Petr Vilím a další, ale z Centra veřejných financí a podobně, tak jsme doporučovali kouknout se na ty hypotéky v tom smyslu, že do nich stát dává 10 miliard korun zhruba. Jo, ty daňové úlevy stojí 10 miliard korun odpočty úroků z hypoték. A vlastně jako koho podporují? Jo? Podporují horní pětinu domácností, hodně příjmovou, z nějakých 85%. Ty hypotéky nebo ty odpočty nejdou na novou výstavbu bydlení, jdou na nákup jakoby existujících bytů, takže nepodporují tu nabídku. A jako mladé středně příjmové rodiny už mají jako problém na ně dosáhnout vůbec. Jo. Takže my jsme doporučovali po vzoru mnoha zemí teda trošku omezit, kdo je může čerpat. Na Slovensku třeba je můžete čerpat do 40 let a jenom po nějakou dobu, 5 nebo 10 let. Jo. Naopak těm, aby to cílilo na ty mladé lidi prostě, ta podpora, když už ji nějak děláme. Naopak tam se to dá trošku třeba zvýšit u těch mladých lidí, ta efektivní podpora, aby mohli si dovolit ty první splátky, ty první roky. A naopak ušetřit u těch lidí, kteří vlastně u nich je to daňová sleva, která ale s tím pořízením toho bydlení už vůbec nesouvisí. Jo. Prostě když vám na 40 let a máte tu hypotéku, tak už dávno se stabilizovaná ta rodina a vlastně jako je to jenom daňová sleva, která je trošku se míjí účinkem. A tam se dá ušetřit pár miliard korun, když to uděláte tohle. A ty se dají investovat chytřeji než do těch hypoték. Proč ty hypotéky opravdu jako to vede akorát k přehřívání poptávky, když je podporujete moc. A když to ten stát dá do třeba dostupného bydlení, nájemního, výstavby, tak tomu bydlení pomůže mnohem víc pro ty rodiny, než když jenom cpe další a další miliardy do hypoték. Takže podle nás to omezit, zaměřit to na ty mladé prvovlastníky, zároveň to v tom ušetřit, ale a investovat to do nabídky, do výstavby.
1: Dodejme, že vládní koalice chystá od roku 2028 zásadní změny ve státní podpoře hypoték. Například mladší lidé do 630 let mají získat oproti současnosti výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotéčních úroků. Jano, čemu to pomůže?
0: No, je to to, o čem mluvil Daniel Prokop, teď je to tedy tak, že se mohou odečíst z daňového základu asi do 150 tisíc na úrocích ročně, takže zřejmě, protože žádné detaily nejsou zatím známy, by jim tu částku asi stát třeba zvýšil a tím by vlastně zvýšil i tu částku výsledné daňové úlevy. Tím pádem těm rodinám by zůstal větší čistý příjem, což by mohlo znamenat nějakou výhodu u bank. Na druhou stranu, jestli říkáte, čemu to pomůže, já jsem se třeba ptala lidí, kteří působí v České bankovní asociaci a starají se nebo prostě sledují hypotéky, tak říkají, nejsme si jistí, protože určitá podpora těch mladých lidí tam vlastně dneska je tím, že když si vezmete hypotéku, většinou si ji tedy berou mladí lidé nějakou dlouhodobou, tak ze začátku více splácíte úroky a potom ke konci vlastně více jistinu, čili máte tu možnost vlastně teď jako na začátku více odepisovat ty úroky, čili tam máte vlastně tu větší podporu. A takže, ale to by se třeba zlepšilo, ale že většinou mladé rodiny uvádějí jako největší překážku pro to, proč si berou hypotéku, že nemají na tu akontaci. A to se vlastně tím, že si budou moc odepisovat úroky z úvěru, na který nedosáhnou, tak to se jako nezmění. Takže tady je otázka, jestli to bude doprovázet to, že vláda to taky slibovala, že vlastně nějak podpoří právě, aby lidi prostě tam mohli dát nějakou poměrnou část, což jsou třeba, když si chtějí vzít hypotéku, tak musí mít naspořeno stovky tisíc jako řádově, což je většinou problém, že nemají. Takže to je jedna věc a druhá věc je, jestli to bude, ten dopad vlastně může být to, co říkal Dan, jestli tedy vlastně pro ty starší lidi třeba se ty úlevy nějak zruší nebo něco takového, protože Alena Schillerová říkala, že pracuje se všemi varianty a že pokud to půjde, takže chce, aby to bylo rozpočtově neutrální. To znamená, že pokud chce někomu přidat, tedy mladým lidem, tak by těm starším to měla ubrat. Ono by to mělo asi i výsledek právě na ten trh, aby se nepřehříval, protože pokud přidáte všem, tak se tím zase zvýší poptávka, zvýší se ceny a prostě ta nabídka na té druhé straně prostě se nezvyšuje.
1: Danieli?
0: Tak rychle.
2: Možná bych jeden argument, proč to podpořit u těch mladých, tak je to, že my máme relativně, ty odpočty fungují tak, že zaplatíte nějaké úroky, o to se vám sníží základ daně. To znamená, že ušetříte 15% toho odpočtu, jo, když platíte 15% daň. A teďka Česko má relativně malou tu sazbu té daně, těch 15%. A samozřejmě ve státě, kde máte třeba 30% daň a menší sociální a zdravotní odvody, tak ten odpočet toho úroku má mnohem větší efekt. Jo. A teďka podle mě nemá cenu třeba zvyšovat tu hranici z těch 150 tisíc na 300, protože to podpoříte fakt jenom lidi, kteří už si mohli dovolit jako velkou hypotéku, drahý byt a mají tam ty obrovské úroky. Ale co by jako reflektovalo nějakou zahraniční praxi, je vyšší uznatelnost těch úroků pro ty mladé lidi. Reflektovat to, že v zahraniční často to má větší efekt, protože mají ty větší daňové sazby. V některých zemích to je, že to je daňová sleva, jo? A že se počítá třeba 25% těch úroků, si můžete odečíst. Jo? Takže tam nějak, jakoby, sice Jana má pravdu, že to nepodpoří ten, vlastně, tu možnost si pořídit tu hypotéku. Trošku to zlepší ty rodiny, když oni zároveň jako často mají tam malé děti a podobně na tom startu. Jo? Takže to může odblokovat takovou tu obavu, jakých bude těch 5 prvních let toho hospodaření té rodiny. Ale jako není to hlavní řešení a to Andrej Babiš říkal ve sněmovně, že by to chtěli nějak omezit u starších majetných lidí a tam opravdu, kdyby se ty náklady omezily a dali se do dostupného nájemního bydlení a do lepších opatření, nebo třeba do daňové slevy pro lidi do 26 let, nebo pro lidi, kteří mají děti do 3 let, nějakých plošnějších opatření, tak by to bylo lepší, než to rvá do těch hypoték. Tam se to dá zaměřit ty mladé, ale celkově spíš šetřit. No.
1: Tady dodejme, že on mluvil o omezení daňových odpočtů u starších a majetných lidí. Alena Schillerová chce představit nějaké novinky na konci června, asi nevíme, s čím přijde, ale hypoteticky, jaké parametry by měla mít ideální hypotéka, aby byla pro mladé, pro starší, pro banky a pro další výhodná? Existuje nějaký takový nástroj?
0: Já nevím, já na to fakt nemám odpověď, ale asi záleží, z čí perspektivy se na to podíváte, tak samozřejmě jako z čí perspektivy je to ideální, tak pro mladého člověka by určitě měla být levná asi. A pro stát asi co nejméně náročná. Otázka je třeba ještě, možná jsme se nedotkli toho, že kromě mladých lidí vláda neustále mluví o tom, že to chce zvýhodňovat i pro takové ty potřebné profese. A jakože hasiči, já nevím, policisté, zdravotníci, možná nevím. A to je pro mě taky velká otázka, jestli jako jít cestou prostě státní podpory hypoték, vlastně byť třeba přes daňové odpočty, anebo jestli by se spíš těmhle lidem tady neměli jako zvýšit platy třeba, pokud jsou to zaměstnanci státu nebo veřejné sféry. A nebo jako opravdu začít budovat nějaké dostupné bydlení, kde se můžou tyhle lidi zvýhodnit vlastně. Tak v tomhle možná by byla ideální ideální situace, aby si nemuseli brát jako hypotéku, ale měli dostupné normální bydlení.
1: Souhlasí Daniel?
2: Určitě to řešení je v té nabídce a mimo to vlastnické bydlení. Jo. My máme hrozně málo toho dlouhodobého nájemního bydlení. A bez něho ten trh se nezlepší. Takže to je obecní výstavba, možná i státní pro tyhle profese, odblokování stavebního řízení opravdu, jo. Kde teďka je nějaký pokus, ale třeba se zrychlí výstavba bytů nebo objektů, kde je 10 000 metrů čtverečních bytů, jo. A což je hrozně vysoká hranice, podle mě, která zrychlí tu výstavbu jenom u takových jakoby obřích projektů na periferiích. Ale 10 000 metrů čtverečních nezastavíte v těch proulkách v Praze a takové ty jako nejpotřebnější urbanistické projekty. Takže ještě jako zrychlit tu výstavbu a ty hypotéky, tak tam jako je dobré, kdyby byly ty nízké úrokové sazby, což vláda podle hodně ekonomů může ovlivnit tím, že nebude tak deficitní to hospodaření. Takže jako se omezí ty inflační impulzy a tím nebude muset Česká národní banka zvyšovat úrokové sazby a dělat ten tlak na úroky, tak to taky pomůže hodně. A za druhé, myslím si, že Česká národní banka, je to dobře, to je mimo teda vládu, se snaží trošku jako zpřísňovat ty hypotéky pro ty lidi, kteří nemají ten první byt a mají ty investiční byty, další a další, jo, a refinancují pořád bydlení, tak oni chtí třeba větší ty první splátky a podobně. Jo. To je podle mě dobře trošku krotit tu obecně tu poptávku na tom přehrátém trhu, kde ty nemovitosti jsou prostě investiční artikl. Pomůže, co udělá vláda, podle mě jako zlepšit to penzíko, protože když nebudou muset lidi tolik investovat do těch cihel a budou tam jiné produkty, do čeho investovat, tak se sníží ta poptávka.
1: Jana Klímová, Daniel Prokop, Život k nezaplacení. Hezký den.
2: Hezký den.
0: Děkuji, nashledanou.
3: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
4: Připomeňte si s námi jejich příběh.
3: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
4: a jak dlouho trvalo naladit více než 6 000 píšťal.
3: Ozdoba pro symbol vlasti.
4: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovícké katedrály.
3: Denně krátce po 8:45.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. 20 let čekání je u konce.
4: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
3: Naši komentátoři přímo na stadionech.
4: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
3: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
4: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
3: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
4: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
3: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
7: Necelé tři čtvrtiny lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Radiožurnálu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Zhruba pětina lidí pak svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů a detaily přidáme v hlavních zprávách za půl hodiny. Spojené státy zaútočily na další loď ve východním Pacifiku. Plavidlo bylo údajně napojené na obchod s drogami. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že úder nepřežil jeden člověk ze tříčlenné posádky. Spojené státy na lodě, které spojují se šířením drog, útočí od minulého roku. Ke svým obviněním ale neposkytly důkazy. Třeba lidskoprávní organizace Amnesty International to proto označuje za nelegální mimosoudní popravy. V Liberci je ode dneška znovu průjezdná frekventovaná Vítězná ulice. Po 9 měsících skončila kompletní oprava úseku mezi muzeem a kasárnami, včetně osvětlení. Město za práce zaplatí 74,5 milionu korun. Původně měla být oprava hotová už v dubnu. A Česko čeká tropický víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a neděli teploty překročí 31 stupňů, v sobotu můžou na jihu Moravy a v části Čech dosáhnout i 36 stupňů. Teplo bude i začátkem dalšího týdne.
3: Sport.
7: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Alžírsko 3-0. Francie vyhrála nad Senegalem 3-1, Irák podlehl Norsku 1-4 a Jordánsko Rakousku 0-3. A české softbalistky ve druhém zápase ve skupině mistrovství světa hostí v Praze Kubánky a je u toho Štěpán Ben.
8: Hraje se pátá směna, Češky nad Kubánkami dominují a vedou 8-0, na pálce jsou teď Kubánky. V 19 hodin nastoupí národní tým večer ve Svoboda parku proti Italkám. Z pražských Bohnic Štěpán Bém, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Požár na D5 u Rudné a omezení na D1 u Velkého Beranova. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 6,5 kilometru hoří nákladní auto. Policie provoz zastavila, hasiči jsou na místě, udržujte uličku. Poslední volný sjezd je na Loděnici na 10. kilometru. Zpět se dá vrátit u Rudné. V místě požáru v opačném směru je snížená viditelnost a zpomaluje se. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Měřín na kilometru 121 dojedete do Kolony, za sjezdem na Velký Beranov je uzavřený pravý pruh, silničáři čistí protihlukové stěny, zpoždění 10 minut. Silnice 14 z Dobrušky do Nového Města nad Metují je za Dobruškou po dřívější nehodě neprůjezdná, náhradní trasa přes Val je to jen pro osobní auta. V Praze v Dobříšské ulici směrem na Barandovský most stojí porouchaná dodávka, blokuje levý pruh zhruba v polovině mezi Mrázovkou a Zlíchovským tunelem. Regulují kvůli tomu provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. A v Liberecké směrem z centra za sjezdem na Bulovku se pohybují silničáři v levém pruhu a popojíždí se v Koloně z Holešoviček. Zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přehánky, hlavně na východě a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Dál je s vámi dopolední Radiožurnál a znovu taky Jiří Chum.
6: Vyhazov expertů, nábor influencerů. Co se to děje na ministerstvu životního prostředí? S jakými plány a s jakou expertízou na něj míří fandové motoristů a kde všude se pod Turkem a Červeným škrtalo? To ví Adélka Karásková z Koupá, redaktorka deníku N. Ta je dnešním hostem podcastu Vinohradská 12. Ptá se Matěj Skalický. Dostupný na Můj rozhlas a nebo ve všech podcastových aplikacích. Tohle je dopolední Radiožurnál. Je skoro 5 minut po půl 12. Dobrý den.
10: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Tady dopolední radiožurnál. Teď 7,5 minuty po 11:30. My pro vás máme samozřejmě i další informace. Mluvit budeme o schánění brigádníků, čištění bazénů i zapojení úplně nové technologie. Příprava na zahájení sezóny na koupalištích začíná.

0: Tom Gregory ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Od roku 1979 z Arktidy zmizel mořský led zhruba o rozloze Indie, celkem 3 miliony čtverečních kilometrů. Ubývá tak životní prostor pro zvířata, jako jsou lední medvědi, pro původní obyvatele, a proces ještě zrychluje klimatickou změnu. Vědci financovaní britskou vládou našli způsob, kterým by mořský led mohli posílit a celý proces dokonce zastavit. Výsledky jsou zatím nadějné a víc k ním řekne Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Ladislave, vítej.
1: Hezký den.
0: Za projektem stojí společnost Real Ice. V čem její úsilí spočívá?
1: Vědci téhle společnosti se před několika měsíci podle deníku Guardian vydali na sever Kanady, kousek od inuitského města Cambridge Bay, a tam v zimě minus 40 stupňů Celsia do ledu vyvrtali díry, skrz ně pak s pomocí malých čerpadel přiváděli vodu na povrch, kde ta voda přirozeně mrzla. Povedlo se jim tak vyrobit až 50 cm nového ledu na ploše 450x450 metrů. No a teď v červnu už začala sezóna letního tání, zatímco původní let odtává, tak ten posílený tlustší, ten stále drží, a je to vidět i při porovnání satelitních snímků.
0: Proč je to zachování ledu v Arktidě tak důležité? Třeba i pro nás tady ve střední Evropě.
1: Zachování ledu je zcela zásadní pro původní inuitské obyvatelstvo, s ledovou krajinou je spojená celá jejich kultura, způsob lovu, dopravy a tak dále. Proto také ten projekt běží se souhlasem inuitů i s jejich aktivní pomocí. Led je zásadní pro celý arktický ekosystém, přičemž ten jeho úbytek cítíme i v Evropě. Led totiž odráží 70% slunečního světla zpět do vesmíru a mořská voda, moře jako takové, pouhých 7%, čím méně je tedy ledu, tím více se ohřívá celá planeta. Arktický led přitom může zcela zmizet už ve 30. letech a podle vědců by to mohlo mít nezvratné katastrofické důsledky.
0: Vědci tedy teď mají slibné výsledky, ale pouze, jak jsme řekli, na malém prostoru. Je vůbec možné tuhle jejich metodu použít na uvozovkách opravu ledu v celé Arktidě?
1: Myšlenka pokrýt celou Arktidu existuje. Místo vědců, kteří v těch nehostinných podmínkách vrtají díry a pumpují vodu, by to celé mohli zvládnout podvodní drony. Díru by vyvrtali jednoduše ze spoda, z vody, kde je stabilní teplota, technika spolehlivě funguje. Otázkou jsou samozřejmě velké náklady na takový projekt. A objevuje se i kritika ze strany některých vědců, upozorňují, že podobné geoinženýrské projekty mohou mít řadu nezamýšlených dopadů a mohou přírodu ve výsledku i poškodit.
0: Ladislav Novák, děkuju.
1: Naslyšenou.

0: Tady je dopolední rádio Žurnál, 11:45, čas pro dopravu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dálnice D5 z Plzně do Prahy je za sjezdem na Loděnici uzavřená. Na 6,5 kilometru schořela skříňová dodávka. Hasiči zůstávají na místě, provoz stojí. Tvoří se kolona, v té udržujte uličku. Poslední možný sjezd je na 10. kilometru na Loděnici, zpět se vrátíte u Rudné. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Lionel Messi nasázel v noci 3 góly Alžírsku, jeho tým vyhrál 3-0 a zároveň se Argentinec stal prvním fotbalistou v dějinách, který odehrál zápas na 6 mistrovstvích světa. Hattrick se mu ale podařilo dát na této scéně vůbec poprvé a dohnal tím Němce Kloseho v čele historické tabulky nejlepších střelců. Kansas City ve státě Missouri na odlehlém americkém středozápadě se minimálně na tuto noc stalo Messiho městem. Byl u toho i náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
3: Netrvalo ani 20 minut zápasu s Alžírskem a celá modrobílá část stadionu v Kansas City už oslavuje novopečeného rekordmana. Argentinci mají v hledišti jasnou převahu. Modrobílé tričko s Messiho jménem tady má snad každý druhý z nich, ale Messiho je plno nejenom tady na hřišti a na tribunách, ale i v celém městě. Při procházce centrem několik hodin před zápasem potkávám i tady Messiho doslova na každém kroku. Zastavuju skupinku mladých Američanů, kteří vypadají jako bratři v Messiho triku. Zjevně míří do jednoho z barů, jak říká Brooke. Věděli prý, že tu hraje dnes Argentina, tak si každý koupili dres a jaký jiný než Messiho. Fotbal je pro ně zjevně trochu novinka, opakovaně mluví hlavně o tom americkém a o zdejším v poslední době veleúspěšném týmu Kansas City Chiefs. Jeden z nich, Will, ale přihrál evropský fotbal od malička, fandí Arsenalu a během šampionátu si k týmu USA přibral Argentinu. Na stadion se prý teď nedostal, ale na druhou stranu vidět na americkém středozápadě Messiho, to díky jeho angažmá v Miami, není poslední dobou samo o sobě takový svátek.
4: Když tady naposledy hrál proti Sportingu Kansas City, tak jsem na tom zápase byl. Viděl jsem ho dát gól z přímého kopu. Paráda. Dnes jsem nešel, protože na to upřímně nemám. Na místní ligu se na Messiho taky všude prodávají dražší vstupenky. Stálo mě to asi $80, ale pořád mnohem levnější než mistrovství světa.
3: A Will to zakončuje poznámkou, že vidět hrát Messiho je jako dívat se na Picassa, když maluje. Watching Messi play soccer is like watching Picasso paint. Argentinců žije ve Spojených státech poměrně málo oproti přistěhovalcům z jiných hispánských zemí, ale mám trochu dojem, že půlka jich je tady na stadionu Arrowhead. Messi koncertuje, oni rozjeli své tradiční zpěvy. A Stella, starší dáma s vlasy nabarvenými na bledě modro, mi ukazuje, že jí srdce buší jako blázen. My heart is like palpitating. Vidět hrát Messiho při jeho rekordním startu na 6. mistrovství světa a ještě dát všechny ty góly, to je prý splněný sen. Sem do státu Missouri přiletěla až z Kalifornie, ale jak říká, za Messim by Argentinci šli kamkoliv. Anywhere Messi goes, we will follow. Kansas City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Vladimír Kroc, 5 minut před 12 hodinou přišel pozvat do studia dopoledního radiožurnálu Vás k poslechu polední publicistice. Už je hotovo?
1: Ano, ano, dobrý den. Dnes je závěrečný den summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Jejich představitelé se ve Francii v noci shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny, která se brání ruské vojenské agresi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera řekl, že se lídři G7 shodli, že Rusko válku proti Ukrajině nevyhrává a musí co nejdříve uzavřít dohodu. My to probereme se Zbyňkem Dubským z katedry mezinárodních studií a diplomacie VŠE. V těchto chvílích před budovou Českého rozhlasu symbolicky za 5 minut 12 oznamuje stávkový výbor podrobnosti o stávce zaměstnanců veřejnoprávních médií vyhlášené na pondělí 22. června. Detaily se dozvíme od Jana Hergeta z iniciativy Veřejnoprávně. Bezmála 70% lidí si myslí, že se v Česku mohou na veřejnosti vyjadřovat svobodně, většinově také souhlasí s tím, že by ve veřejné debatě měla platit pravidla. Tohle vyplývá z projektu Společnost nedůvěry hranice svobody slova, který vám představíme se sociologem Matoušem Pilnáčkem z CVVM.
0: Za 15 minut publicistika, ve 12 předtím hlavní zprávy. Vladimíre, díky.
1: Naschledanou.
0: Dobrý den.

0: Je naprosto...
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: K výstražné stávce se chtějí připojit stovky zaměstnanců Českého rozhlasu i České televize.
6: To aktuální číslo za nás za rozhlas už přesáhlo 900.
5: Česko podle generálního tajemníka NATO Rutteho loni nesplnilo závazek vydávat na obranu 2% HDP.
7: Albánie, Česko a Slovinsko tento cíl nesplnili, ale jasně se zavázali, že letos překročí hranici 2%.
5: Argentinský kapitán Messi dovedl na mistrovství světa ve fotbale obhájce titulu k úvodní výhře 3 góly. Po požáru dodávky je neprůjezdná dálnice D5 na 6,5 kilometru směrem do Prahy. A bude převážně oblačno až polojasno, na východě i s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů. Je středa 17. června. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
8: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Penzijní společnosti kritizují nový návrh o změnách v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností. Podrobnosti doplní reportérka Tereza Chlubná.
9: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by ale změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
10: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
9: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
11: Dneska končí mezirezortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
9: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
5: Česká televize a Český rozhlas příští pondělí omezí vysílání. Vedení iniciativy veřejnoprávně právě teď popisuje, jak bude vypadat 24-hodinová výstražná stávka zaměstnanců. Ti chtějí projevit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků. Podrobnosti má reportérka Františka Rohlíčková.
12: Stávkovému výboru rozhlasu se zatím přihlásilo skoro 1000 zaměstnanců, kteří se chtějí stávky zúčastnit. Oznámila to před několika minutami, symbolicky za 5:12, iniciativa veřejnoprávně. Její vedení zopakovalo, že při stávce nikdo neporuší zákon, kodexy ani závazky veřejné služby. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral reagoval, že zaměstnanci mají na stávku právo. Návrh zákona, který má zrušit poplatky a převést financování obou médií pod státní rozpočet, schválila vláda předevčírem. Změnu vysvětluje neefektivitou a neprůhledností financování. Veřejnoprávní média naopak dopoledne podpořila Česká konference rektorů. Obává se, že kvůli snížení rozpočtu by televize a rozhlas omezily vzdělávací projekty. Televizi a rozhlas podpořili taky zdravotnické odbory nebo některá divadla. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek 2% HDP investovaných na obranu. Generální tajemník NATO Mark Rutte to řekl před zítřejší schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. Česká republika má přitom 2% hranici investic závazně zakotvenou přímo v zákoně o financování.

0: List New York Times minulý týden informoval, že se Spojené státy chystají snížit objem vojenských kapacit vyčleněných pro NATO pro případ krize. O zaplnění mezer budou spojenci jednat i na červencovém summitu NATO v Ankaře. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
3: Změny rozpočtových pravidel dnes posoudí Senát. Koaliční novela, díky které by se část výdajů nepočítala do limitu schodku státního rozpočtu, zřejmě narazí. V Senátu je reportér Vojtěch Tomášek.
4: Senátoři připravili pozměňovací návrh, který by mezi výdaje započítávané do schodku vrátil dopravní stavby. Ty chce vláda vypustit. Podle opozičních stran by to znamenalo další masivní zadlužování země. Návrhu na změny předlohy tak bude podle předsedy hospodářského výboru Miroslava Pelvného z klubu STAN víc.
5: Přidali jsme v těch našich pozměňovacích návrhech některé kontrolní mechanismy.
4: Podle předsedkyně klubu Hnutí ANO Jany Mračkové-Vildumetzové jsou ale změny rozpočtových pravidel potřeba i kvůli tomu, v jakém stavu veřejné finance kabinet převzal po minulé vládě.
6: Ta minulá vláda ten rozpočet předala tak, že tam chybělo zhruba 96 miliard.
4: Senátoři se k návrhu dostanou zřejmě večer. Naopak už stihli schválit novelu, která má umožnit nevidovým lidem lépe pracovat s hlasovacím lístkem díky grafickému QR kódu. Budou tak moct volit bez asistence dalšího člověka za plentou. Z Valštejnského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Chorvatská policie zadržela prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí. Na té plula osmičlenná česká posádka, čtyři její členové nehodu nepřežili. Další informace má naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková.
7: 33-letý člen posádky katamaránu je v rukou policie a po jeho výslechu by státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy mělo rozhodnout, zda muže pošle do vyšetřovací vazby. První důstojník je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení dopravy, a to z nedbalosti, jak doplňuje s odvoláním na neoficiální informace veřejnoprávní stanice HRT. Chorvatský zákon tento čin trestá odnětím svobody na 3 až 15 let. Z Dalmácie Téa Veseláková, Radiožurnál.
3: Ještě do půlnoci je možné rozhodovat o první skladbě pro nové svatovícké varhany katedrály Pražského hradu. Její premiéra zazní zítra. Hlasování je otevřené na webu Českého rozhlasu Vltava.
8: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond svatovícké varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
9: Sport. Úřadující šampioni z Argentiny si na úvod mistrovství světa poradili s fotbalisty Alžírska 3-0. Všechny góly dal kapitán Messi a vyrovnal nejlepšího střelce v historii šampionátu Němce Klózeho. Zároveň jako první nastoupil na 6. světovém šampionátu. Francie zvítězila nad Senegalem 3-1, Norsko vyhrálo nad Irákem 4-1 a Rakousko nad Jordánskem 3-1. Fotbalisty Plzně a Hradce Králové zajímá odpolední los druhého předkola evropské, respektive konferenční ligy. Evropská fotbalová unie tak neupravila nasazení českých týmů kvůli Karviné zatím, kterou etická komise České fotbalové asociace z důvodu ovlivňování zápasů vyloučila z nejvyšší soutěže. A české softbalistky po úvodní porážce s Australankami porazily v pražské skupině světového šampionátu Kubánky už po 5 směnách 8-0 a od 19 hodiny čekají v Bohnicích ještě Italky. Ženská volejbalová reprezentace ta prohrála v Lize národů na Filipínách se světovými jedničkami z Itálie 0-3 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Průjezd na D5 u Rudné a nehoda na D1 u Bohunic. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici schořela skříňová dodávka, a to na 6,5 kilometru. Podle našeho zpravodaje se už podařilo obnovit provoz.
11: A teď se teda dálnice otevřela, ale pouze levým pruhem, takže to pojede pomaličku dlouho.
10: Kolona rychle narostla, brzdí se už na 11. kilometru, stále počítejte s dlouhým zdržením. Poslední volný sjezd je na Vráž, exit 14. A na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky pojedete v koloně z kilometru 182. Za sjezdem na Výstaviště stojí 2 kamiony. Na kilometru 190 blokují pravý pruh, zdržení 25 minut, kamiony po

0: stojí déle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přeháňky, hlavně na východě, a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy. A na ně navazuje publicistika Dnes s Vladimírem Krocem.
3: Co by pro další vývoj války na Ukrajině mohly znamenat závěry summitu skupiny G7? Jakou podobu má mít v Českém rozhlasu výstražná stávka na protest proti vládnímu plánu na změnu financování veřejnoprávních médií? A jak se Češi a Češky dívají na hranice svobody slova ve veřejném prostoru? Státníci skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 dnes uzavírají třídenní summit ve francouzském lázeňském městě Evian-le-Bain na břehu Ženevského jezera. V noci na dnešek vydali prohlášení, které počítá s dalším zpřísněním sankcí proti Rusku a s navýšením vojenské podpory Ukrajiny. Dokument mimo jiné poukazuje na pokrok, jehož v posledních měsících dosáhly ukrajinské síly na bojištích, a zdůrazňuje nutnost podpořit tuto novou dynamiku v obraně Ukrajiny před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na summitu prohlásil, že podle lídrů G7 musí Rusko co nejdříve uzavřít mírovou dohodu. Americký prezident Donald Trump přislíbil, že proto udělá, co bude v jeho silách. Naším hostem je Zbyněk Dubský, odborník na evropskou a energetickou bezpečnost a zahraniční politiku z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Ještě po prvním dnu schůzky G7 citovala agentura Reuters diplomaty, podle nich se Trump stavěl k posílení protiruských sankcí zdrženlivě. Platí tedy, že společné prohlášení zveřejněné v noci na dnešek je překvapivé, jak poznamenávají někteří komentátoři?
4: Ono v kontextu těch očekávání, tak jak to právě bylo komentováno a jak jsme byli seznamováni z názory jednotlivých stran, tak se to do značné míry jeví jako překvapivé, tedy ano, ale na druhou stranu bych chtěl zdůraznit, že G7 vlastně tady nadále se snaží vystupovat jednotně, a i Spojené státy americké, jak v minulosti, tak i v současnosti, vlastně uplatňují sankce vůči Rusku. K určité změně došlo samozřejmě s ohledem na válku proti Iránu a uzavřením Hormuzského tedy průlivu, ale vlastně i tak bylo to komentováno, že jsou to dočasné, tedy vlastně pozastavení těch sankcí vůči nákupu ruské ropy. Takže ono se to jeví na jednu stranu jako velmi překvapivé z hlediska toho té diskuze, ale na stranu druhou v podstatě G7 ty sankce rozhodně uplatňuje a deklaruje, že bude uplatňovat nadále a dokonce zpřísňovat případně.
3: A je jasnější, jakým směrem by mělo jít právě to další zpřísnění sankcí, které mají zasáhnout i ruský ropný a plynárenský sektor?
4: Ono právě zdá se, že na tu energetiku mají ty sankce do zpřísnění směřovat hlavně vedle tedy bankovního sektoru a vedle klasicky pokusu oslabit vojenskou výrobu Ruska. Tam bych asi konstatoval, že určitě ty sankce se budou pokoušet, a i evropské státy to často deklarují, o tvrdší postih té takzvané stínové flotily tankerů, které Rusko vlastně používá k obcházení se nových stropů na ropu, a týká se to ale zřejmě a bude týkat i plynu, tedy k vývozu zkapanělého plynu. V tomto případě může to být například zákaz údržby servisu ruských tankerů, samozřejmě mimo Rusko. A asi bych tady zdůraznil, že Spojené státy právě už avizovaly, že rovněž tedy budou a mohou být znovu zavedeny plné sankce na ruské dodávky ropné, kdy tedy historicky nedávno tedy bylo tlačeno na státy třeba jako Indii a jiné, aby zcela tedy odstoupili od nákupu ruské ropy.
3: Státníci na summitu u Ženevského jezera přislíbili další vojenskou podporu pro Ukrajinu, včetně navýšení dodávek systému protivzdušné obrany a střel s dlouhým doletem. Jak by měly být zajištěny? Mají se na tom podílet i Spojené státy?
4: Ono, cílem toho prohlášení v podstatě, a ono to v tom vašem úvodu i jasně zaznělo, je ukázat podporu Ukrajiny a reálnou podporu Ukrajinu takovou, aby byla schopná případně vlastně se bránit, bojovat i s perspektivou nikoli pouze tohoto roku, ale troufnu si říct, že už i počátku příštího roku má to ukázat vlastně ten rostoucí tlak, donutit Rusko jednat o ukončení války zároveň jako druhá linie. A právě ten typ výzbroje, ať se to týká protivzdušné obrany nebo střel s tím delším doletem, v podstatě se v tomto ukazuje jako poměrně zásadní. A k té konkrétnímu dotazu, jak by mohly být ty dodávky zajištěny, v podstatě oni mohou být hrazeny a zajišťovány buď jako určitá pomoc v rámci bilaterální spolupráce států západu, tedy s Ukrajinou, ale spíš lze předpokládat, že budou hrazeny prakticky tato výzbroj z té půjčky, která byla schválena Evropskou unií v té výši 90 miliard a kde se vlastně počítá s tím, že značná část té půjčky bude použita právě na hrazení výzbroje. A Spojené státy americké budou v tomto případě důležitým dodavatelem, protože zejména s ohledem na systém Patriot není v podstatě náhrada, musí teda být tím poskytovatelem té protivzdušné obrany, ale může se jednat i o ty další zbraňové systémy, včetně také s dalším doletem. Oni budou dodavatel, ale zřejmě tedy primárně budou tyto prostředky hrazeny právě z té půjčky, která byla poskytnuta Evropskou unii.
3: Podle bruselského serveru Politico, evropští partneři USA vítají, že pozornost amerického prezidenta se znovu zaměřuje na Ukrajinu díky chystané mírové dohodě s Iránem. Zároveň ale doufají, že Trump znovu nezaujme předchozí poměrně vstřícnou pozici vůči Moskvě. Jak oprávněná je taková obava?
4: Ono, ta obava vychází z toho, že prezident Trump je v podstatě známý a sledován s tím, že jeho prohlášení a i politika se poměrně rychle mění, takže ta obava je určitě oprávněná v tomto ohledu, ale vychází to i z velmi racionálního vědomí toho, že Spojené státy americké pod vedením Trumpa mají vlastně své představy o globální vývoji i roli USA ve světě. A v jejich pohledu tedy Rusko nemusí být nutně bráno jen jako hrozba, což tedy je právě v kontextu války na Ukrajině, ale zase máme některé jiné momenty, kdy v podstatě se stává potenciálně určitým partnerem. A to právě může mít dopad v určitých momentech na vstřícnější postoje Trumpa. Takže ta obava může být oprávněná.
3: Trump označil svoji schůzku s ukrajinským prezidentem na summitu G7 za velmi dobrou. Podle agentury Reuters Volodymyr Zelenský a evropští spojenci Kyjeva doufají, že by americký prezident mohl už do letošního podzimu dojednat obnovení rozhovoru s Ruskem. Jaké jsou šance na další mírová jednání?
4: Víte, to je velmi obtížné opravdu předpovědět, nebo na tu otázku. Ono obnovení rozhovoru je v podstatě nutné a žádané. Skutečně o něm hovoří dneska velká část aktérů, kteří jsou zapojeni do té války. Ovšem bude zásadní to, co vlastně probíhá v současném momentě, a to je ten způsob vlastně vedení války, jak se projeví současný tlak na Rusko prakticky, který má vést tomu, že samo Rusko pod tlakem i vnitřní zřejmě veřejnosti uzná, že v této válce nevyhrává, ekonomická situace ji bude tlačit ke kompromisnímu jednání. A to je ta neznámá, protože Rusko samozřejmě zase v tomhle případě může toto vnímat jako velmi nekomfortní a dokonce nepřípustné a do těch znovu obnovených jednání nemusí mít zájem nastoupit. Takže já se stavím spíše skepticky, bohužel k těm vyhlídkám, a to i na podzim.
3: Zbyněk Dubský, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Děkuji. Naschledanou.
4: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
3: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně v reakci na záměr vlády změnit financování veřejnoprávních médií ohlásila výstražnou stávku. Podrobnosti zveřejňují právě teď před budovou Českého rozhlasu. Před vysíláním jsme mluvili s Janem Hergetem, zástupcem stávkového výboru, a první otázka zněla: čas dnešní tiskovky za 5 minut 12 je zjevně symbolický.
5: Ano, je symbolický. My společně s kolegy z České televize opravdu to vnímáme, že je nejvyšší čas říct hlasitě, že to, co se chystá, může ohrozit stabilitu a nezávislost veřejnoprávních médií v Česku.
3: Předpokládám, že odbory vaše kroky schvalují. Jakou má stávka podporu zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu?
5: Já můžu mluvit v tuto chvíli za Český rozhlas, protože to přihlašování se ke stávce teď právě ještě běží. Můžou se k ní připojit jak kmenoví zaměstnanci, tak externisté, kteří s námi pravidelně spolupracují. A já můžu říct, že to aktuální číslo za nás, za rozhlas, už přesáhlo 900.
3: Cítíte podporu zvenčí od veřejnosti posluchačů?
5: Cítíme podporu, troufám si říct, velikou. Nejen od osobní odezvy posluchačů, běžných lidí, s kterými se setkáváme. Samozřejmě tam připustíme, každý se pohybujeme v nějaké své bublině, ale vidíme velkou podporu také od studentů, kteří například šli 14-denní pochod z Moravy až do Prahy, aby v pondělí dali svým způsobem také hlasitě najevo zrovna před úřadem vlády, když jednala o těch klíčových věcech, tak tam chtěli dát hlasitě najevo, že se jim to nelíbí, tyto záměry. Stejně tak nás podporují další respektované organizace. Dostali jsme podpůrné vyjádření od biskupské konference a podobně, takže si toho velmi vážíme a cítíme, že je to jaksi napříč tou společností, ta podpora.
3: Jak se k vaší akci staví vedení Českého rozhlasu?
5: Od vedení Českého rozhlasu víme a byli jsme několikrát ujištěni, že v projevech stávky nám nebude nikdo nijak bránit. Zároveň i my sami se zavazujeme, a to je požadavek vedení Českého rozhlasu, abychom neporušili zákon o Českém rozhlase, ani kodex, ani memorandum, které bylo uzavřeno v nedávné době. My zkrátka chceme splnit tu veřejnou službu, kterou jsme lidem povinni dodávat a jsme za ní odpovědní a my to děláme rádi, ale my tou stávkou chceme upozornit na to, co by se mohlo stát, jaké by vlastně mohly být důsledky těch chystaných změn.
3: Už víme, že chystaná výstražná stávka bude 22. června a potrvá 24 hodin. Jakou má mít podobu?
5: Tu podobu úplně v detailu ještě nemůžeme upřesnit, protože to samozřejmě všechno ladíme. Každopádně já už teď můžu říct, že se projeví ve vysílání všech stanic s výjimkou dětské stanice Radio Junior, taková je dohoda. Budou do ní zapojené celoplošné regionální i digitální stanice, které se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se také dotkne různých pořadů, které budou vypadat zkrátka jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí. A můžu ještě k tomu dodat, že se symbolicky do té stávky zapojí také Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
3: Co stávkový výbor požaduje?
5: My už jsme to řekli, když jsme tu stávkovou pohotovost vyhlašovali. Shodou okolností to teď budou právě 2 měsíce, 22. dubna. My především požadujeme zachování systému financování, který podle nás minimalizuje riziko toho politického ovlivňování médií veřejné služby. Potom požadujeme řádný sociální dialog se zástupci zaměstnanců a odborových organizací a také odbornou veřejností. To se vlastně vůbec nestalo. A potom žádáme, aby se ta vláda vyvarovala jakýchkoliv dalších kroků, které by mohly ohrozit nezávislost a pracovní podmínky pracovníků obou těch veřejnoprávních médií. No a za ty 2 měsíce se nic z toho nestalo. Naopak všechny ty kroky, které politici konají, tak jdou přesně proti tomu. A my už teď víme, že pokud má rozhlas přijít o 411 milionů korun, tak ale to bude znamenat velké propouštění. A propouštění znamená zásah do té služby, kterou lidem přinášíme.
3: Pokud ani po pondělku nedosáhnete cíle, co bude následovat?
5: No my samozřejmě očekáváme, jaká bude reakce, bude-li nějaká, ale rozhodně to není naše poslední akce. Když tato podoba nebude stačit, tak budeme pokračovat a budeme muset nějakým způsobem přitvrdit.
3: To byl za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget. Děkuju, nashledanou.
5: Díky za pozvání.
3: Svoboda projevu by neměla být zcela bezbřehá. Češi souhlasí s jejím omezením třeba kvůli bezpečnosti. Nadpoloviční většina schvaluje omezení projevu, který ohrožuje demokracii nebo vyzývá k nenávisti. Unikátní data přináší projekt webu iRozhlas.cz a Radiožurnálu Společnost nedůvěry, hranice svobody slova. Jsme ve spojení s Matoušem Pilnáčkem, vedoucím Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd, který se na projektu také podílí. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Mapovali jste, jak svobodu debaty u nás vnímají lidé. Podle výsledku se dá veřejnost rozdělit do čtyř skupin. Kterých?
6: No, to, co my jsme udělali, bylo vlastně, že jsme analyzovali data a identifikovali jsme dvě výrazné dimenze. Tou jednou dimenzí je, zda se lidé domnívají, že zde svobodu slova máme nebo nemáme. A ta druhá významná dimenze bylo, zda má být nějak omezena či neomezena.
3: No,
6: a tímto způsobem jsme vlastně můžeme pak rozdělit pomocí těchto dvou dimenzí lidi do čtyř skupin. Ta největší skupina je, že se lidé domnívají, že zde svobodu slova máme, nebo se k této straně minimálně přiklánějí a zároveň jsou pro jistá omezení svobody slova. Mm-hmm. To je největší skupina, kterou jsme identifikovali.
3: Jak a je velká? Ní,
6: to je skupina, která je přibližně 57% populace, takže více než polovina populace spadá do tohoto segmentu. Mm-hmm. Naopak máme skupinu, která leží proti ní a to jsou lidé, kteří se domnívají, že zde svobodu slova nemáme a zároveň, že bychom měli ty pravidla více rozvolnit pro svobodu slova, to je přibližně 12% populace.
3: A ty potom tam další máme dvě?
6: Ano, ty další dvě. Skupina, která vnímá svobodu slova a zároveň nechce žádné hranice, to je přibližně čtvrtina populace, 25%. A poslední nejmenší skupina, to jsou lidé, kteří se domnívají, že zde svoboda slova není, ale zároveň by chtěli nějaké hranice a to je přibližně 7% populace.
3: A jak moc se ty jednotlivé skupiny překrývají?
6: No, záleží, jak se na to podíváte, protože my jsme ty skupiny rozdělili velmi striktně, tak v tomto smyslu se nepřikrývají vůbec, ale co je důležité říct, je, že nejde o skupiny, které by od sebe byly nějak jasně oddělené, spíš je to spektrum a samozřejmě na tom přechodu je stále hodně lidí, takže jde spíše o spektrum, než o jasně oddělené skupiny.
3: A jak se názory liší podle stranických preferencí?
6: Ty rozdíly nejsou dramatické, už jenom proto, že tedy téměř 60% populace se tedy vejde do toho jednoho segmentu. Na druhou stranu ty rozdíly existují. Voliči současné opozice, to znamená například Hnutí STAN, voliči koalice Spolu, Pirátské strany, se daleko častěji spadají do toho segmentu, který vnímají svobodu slova a zároveň by chtěli hranice. A pokud jdete směrem k více antisystémových stranách, tak se pomaličku posouváte směrem k tomu, že ty lidé častěji mají pocit, že zde není svoboda slova a častěji také nechtějí hranice. Nejvyhrocenější to je, když ani tam ten postoj není tak extrémní, je u hnutí SPD a Ustačilo a hnutí ANO stojí někde mezi těmito dvěma skupinami.
3: Součástí výzkumu byl experiment, který měl zjistit, jak rozdílně vnímají lidé jednotlivá témata. Můžete ho krátce popsat?
6: My jsme vlastně respondentům předkládali naprosto konkrétní výroky u jednotlivých témat. Hledali jsme výroky, které existují někde ve veřejném prostoru a zkoumali jsme, jaké lidi k něm mají postoje v tom smyslu, jestli si myslí, že by je někdo jiný veřejně řekl, zda by za to měl dostat třeba nějaký trest, pokud by takovou kontroverzní věc řekl, případně jestli by za to byl trestán. Takže jsme zkoumali tyto témata tímto způsobem a zároveň jsme je postupně přitvrzovali. To znamená, že u toho jednoho tématu jsme vlastně přidávali takové dovětky k těm výrokům, které skupiny lidí buď to dehumanizovaly nebo přímo vyzývaly k násilí a zkoumali jsme, jestli to má nějaký efekt, když takhle vlastně tón toho výroku výrazně přitvrdíme.
3: V jakých případech tedy souhlasili dotazovaní s nutností omezovat svobodnou debatu?
6: Ty postoje jsou relativně liberální, vlastně ve většině těch kontroverzních výroků bez těch dovětků k schvalování násilí nebo dehumanizaci, vlastně lidé se nepřiklonili ve většině případů k tomu, aby byl člověk i ve různých funkcích nějak postihován. Jediný výrok, který je vlastně výjimečný, je výrok o schvalování holokaustu, takže je vidět, že vlastně tady spolu poměrně dobře koexistují společenské normy s nějakou existující legislativou.
3: A kdyby se měly kontroverzní výroky trestat v takovém případě, spíš tady je to jedno z mála tabu, ano, jestli tomu dobře rozumím.
6: Ano, ano. Je to vlastně jedno z mála tabu tento výrok. My jsme samozřejmě nemohli zmapovat všechny možné výroky, těch výroků bylo 13 a potom jejich varianty, které byly tvrdší, takže je možné samozřejmě, že existují i nějaká další témata, která jsme nezachytili.
3: Kdybychom měli výsledky projektu Společnost nedůvěry hranice svobody slova shrnout, jaký obrázek nám předkládá o smýšlení této společnosti?
6: Já myslím, že to první zjištění, které je důležité říct na začátek, je, že vlastně poměrně pozitivní, tím, že většina lidí v podstatě je spokojená s tím současným stavem, tak to je podle mě první zásadní zjištění. To druhé zjištění je ale nějaké varování. Máme tady přibližně mezi 10 až 20% populace, kteří s tím stavem jsou z různých důvodů nespokojeni. A to si myslím, že je jako výrazné varování.
3: A jak mohou posluchači využít mapu svobody slova? Jak vypadá?
6: My jsme vlastně připravili společně s iRozhlasem kalkulačku, kde můžete se zařadit do těchto segmentů, jak jsem je popisoval. Jste tam zařazeni na těch dvou dimenzích. Ta kalkulačka je zjednodušená, je to zkrácený počet otázek, který jsme pokládali respondentům. A takže to najdete na webu iRozhlas.cz a tam si to můžete vyzkoušet.
3: To byl tedy sociolog Matouš Pilnáček, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění. Jenom na rozloučenou, počítáte s pokračováním toho projektu?
6: My zatím počítáme s tím, že budeme dál analyzovat data a zveřejňovat další výsledky postupně v dalších týdnech.
3: Ano, tak děkujeme a přejeme hezký den. Naschledanou.
6: Já děkuji vám. Naschledanou.
3: To byla polední publicistika Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další zprávy. Dobrý poslech.
7: Je půl jedné. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. Podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků, v televizi další stovky. Policie hledá muže, který v Praze lákal dva 12-leté chlapce do auta. Událost se stala na konci května poblíž Ortenova náměstí. Muž nabízel chlapcům popcorn a odvoz domů. Po odmítnutí se choval podrážděně. Hledanému je podle policie zhruba 40 let, má krátké světlé vlasy střižené na ježka a na sobě měl modré tričko. Policisté žádají, aby lidé informace o pachateli volali na linku 158. Kamerový záznam, na kterém je muž zachycen, je na webu policie. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. A společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Plány firmy představili na setkání s místními zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci téměř 1700 lidí. Místním se ale plány na rozšíření průmyslové zóny nelíbí. Sport. České volejbalistky v Lize národů nestačily na světové jedničky z Itálie. Olympijským šampionkám a úřadujícím mistryním světa podlehly po setech 18-25, 21-25 a 22-25. Po třech výhrách ze 4 zápasů na prvním turnaji v Číně si tak na úvod dalšího podniku na Filipínách připsali celkově druhou porážku v soutěži.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Kývalky a zdržení na D5 u Loděnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na výstaviště ještě před Kývalkou hlásíte nehodu na kilometru 183.
9: Dodávka narazila do Tatrovky.
8: Průjezdný byl levý pruh, ovšem teď podle záběru z kamer nic neprojíždí a provoz stojí. Poslední volný sjezd je tak na výstaviště, dá se jet po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Kývalky. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Ostrovačice se srazila 3 auta na kilometru 178, blokují pravý pruh, na místo už jede policie a dojíždí se do krátké kolony. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se po požáru dodávky na 6,5 kilometru jede pomalu jen levým pruhem a kolona se stále prodlužuje, brzdí se už za sjezdem na Vráž na 13. kilometru. Fronta je na 40 minut, poslední volný sjezd je na Vráž na 14. kilometru. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici přibrzdíte na 26. kilometru. V omezení je místo, kde se jede pouze jedním pruhem, zdržení 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přehánky, hlavně na východě a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Jiří Chum.
7: No a dnešní odpolední soutěž bude pro filmové fajnšmekry. Pokud máte rádi české komedie, tohle bude váš čas. Kdo by neznal Hujera, Šlajse, Tučka, Hliníka nebo profesora Hrbolka? Postavy a hlášky z filmu Marečku podejte mi pero, žij svým životem už půl století. Ano, přesně před 50 lety měla legendární komedie Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka premiéru. A my tak na vznik filmu zavzpomínáme v soutěži za pár minut. O co hrajeme? Podívejte se na web radiožurnál.cz, sekce soutěže.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hliník se odstěhoval do Humpolce a Hujer Metalesku Blesku. Asi už víte a tušíte, že mluvíme o filmu Marečku, podejte mi pero, když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák perem psali jeho scénář, netušili, že jejich věty v podstatě zlidoví. Od premiéry legendárního filmu v režii Oldřicha Lipského uplynulo právě dnes 50 let. Poprvé ho tehdy viděli diváci festivalu pracujících v pražském kině Blaník.
1: Marečku, podejte mi pero.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, který nás vezl na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory. A tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih a říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou, když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, Metalesku, Blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
4: Kam až sahají Hujerovi?
5: Hujer! Studuje tady Hujer!
6: Máňa!
3: Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
4: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
2: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme taky šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
7: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
8: No a co?
7: Že už začne hodina.
8: Ano.
7: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje? Marečku, podejte mi pero.
2: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchem hodil do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchyme hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další. Marečku, podejte mi pero.
3: Dodává Zdeněk Svěrák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Tak a jsme připraveni, doufám, že i vy. Telefon do studia 221 552 255. Soutěžíme za chvíli.

0: Cranberries, minuta do 12:45 a ještě než se dostaneme k dnešní filmové soutěži, aktuální doprava zavřená D1 u Brna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 je teď neprůjezdná na výjezdu z Brna směrem na Prahu. Na kilometru 183 se srazila Tatra s osobním autem a dálnici sedí vrtulník záchranné služby a nejede to směrem do Prahy. Poslední volný sjezd je na 190. kilometru na výstaviště. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 12:45, vítám Jaroslava z Opavska. Jaroslave, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jaroslave, vy nekouříte?
3: Ne, 33 let.
0: Já se sem čekal, jestli se chytnete filmovou hláškou, já když kouřím, tak zvracím, ale ne. Ano. Tak jak velkým jste fandou filmu Marečku, podejte mi pero?
3: No, když to běží, tak to automaticky přepínám a musím to vidět.
0: Že vypínáte naopak. Dobře, přepínáte na ten film. Dobře, tak za 3 soutěžní správné odpovědi mám pro vás dnes cenu, kterou do soutěže věnovala síť restaurací Ambiente. Je to poukázka na libovolný kulinářský kurz dokonce v hodnotě 4000 korun v kreativním gastronomickém prostoru v Praze na Národní třídě. A vybrat si můžete z mnoha kurzů vaření, ale i pečení. Pokud odpovíte dvakrát správně, mám tentokrát dárek sportovní set cen, které souvisejí s olympijským dnem, tedy olympijským během, balíček energie. Je to třeba voucher od Multisportu na 10 dní, chutná křupová svačinka Fincrisp, snack, přírodní tyčinka Bambus, Raw Energy nebo kosmetický balíček. Už 40. olympijský běh se koná právě dnes na různých místech republiky v zahraničí a hlavní závod večer v 18 hodin bude odstartovaný v přímém přenosu Radiožurnálu z našeho stříbrného airstreamu z pražské Letné. Za jednu správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Tak, Jaroslave, jste připraven? Můžeme na to?
3: No, můžem to zkusit. Po 6 nebo 7 letech volání jsem se konečně dovolal.
0: Vážně? No tak gratuluju. No. To je dobrý start. Pojďme začít rozehřívací otázkou. Myslím, že nemůžete nevědět, do kterého města se ve filmu Marečku, podejte mi pero, odstěhoval Hliník.
3: Do Humpolce.
0: Ano, hlášku pronášel ve filmu Zdeněk Srstka. První bod. Otázka druhá, Jaroslave, který herec si v tomto filmu zahrál hlavní roli Jiřího Kroupy?
3: Sobák Jirka.
0: Ano, zajímavostí je, že ve filmu ano, jeho vlastní syn Jiří Šmicer, se kterým podobně jako ve filmu nikdy neměli příliš dobrý vztah. Otázka do třetice, kolik let bylo při natáčení filmu představiteli profesora Hrbolka Františku Kováříkovi?
3: Tak přibližně 90 let.
0: Přibližně stejně, přesně 90. Tolik, jako je teď jednomu ze scenáristů Zdeňku Svěrákovi. Profesora Hrbolka si pamatujeme třeba díky jeho legendárnímu diktátu Sveřepí šakaly. Tak tedy Jaroslav, hlavní cena poputuje za vámi na Opavsko a doufám, že na ten výlet na kulinářský od Ambiente si patřičně vychutnáte a naučíte se něco zajímavého.
3: Děkuji.
0: Mějte se moc pěkně, nashledanou.
3: Zdravím.

0: A teď už východní Čechy. Kontrola z Královéhradeckého kraje objevila desítky pochybení v Trutnovské české lesnické akademii. Ředitel školy Miloš Pochobratský si podle kontrolorů například bezplatně půjčil školní auto a jel na hokejové mistrovství světa do Dánska. A nebo podle knihy jízd řídil hned dvě svá služební vozidla naraz. Minulý týden lesník Pochobratský požádal o uvolnění z funkce z osobních důvodů. Naši reportéři získali protokol o kontrole, který problémy s hospodařením školy popisuje. A ve studiu už je Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Martine, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co všechno tedy ta kontrola odhalila?
1: Ta kontrola probíhala od loňského října do letošního března a kontroloři popsali například to, jak ředitel přistupoval k vozům školy. Se školním Volkswagenem Transporter byl ve svém volnu na hokejové mistrovství světa v Dánsku, což je podle kontrolorů neoprávněné bezúplatné zneužití majetku školy. Nezaplatil totiž ani půjčovné. Sám měl ve škole k dispozici dvě auta, Škodu Octavii a terénní Toyotu. Podle kontrolních zjištění nastaly například situace, kdy měl podle knihy jízd řídit obě vozidla naraz v různých částech republiky. Celkově s nimi najezdil obrovské množství kilometrů. Podle propočtu kontrolorů to loni vyšlo průměrně na 366 kilometrů za den. Škodu Octavii, kterou škola pořídila na konci roku 2019, za necelých 600 tisíc korun nechával opravovat u muže z vedlejší vesnice na místo autocentra, odkud ji škola koupila a kde měla na opravy slevu. Celkem za opravy Octavie škola utratila za 5 let přes 414 tisíc korun. V té částce je tedy zahrnutá i oprava za 67 tisíc, kterou hradila pojišťovna.
0: Jak to vysvětluje ředitel Pochobratský?
1: Říká, že jeho konec nesouvisí s tím, co zjistili kontroloři, což tvrdí i mluvčí kraje Dan Lechman.
2: Rezignace ředitele není důsledkem této kontroly. Rada kraje rezignaci ředitele přijala a schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení této pozice.
1: Půjčování služebních aut bylo podle Pochobratského běžné v rámci podpory a reprezentace školy, takže na cestě transportérem na hokeji nevidí nic divného. Zatímže podle evidence řídil dvě auta naraz, prý stojí nepřesné záznamy nebo zápisy. Jen připomenu, že se o Pochobratském mluvilo jako o možném příštím šéfovi Krkonošského národního parku. Teď se prý chce soustředit hlavně na dokončení působení v čele školy. A na vyřešení všech těch nedostatků dostala akademie čas do konce srpna.
0: Martin Štorkán z našeho investigativního týmu, detaily i na irozhlas.cz. Martine, díky.
1: Díky, hezký den.
0: 12.52, Radiožurnál pokračuje už ve 13 hodin dalšími aktuálními zprávami, pak Hanka Schánělová.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Koaliční vláda Andreje Babiše odmítá evropský migrační pakt, který začal minulý pátek platit. Zároveň je na něj Česko velmi dobře připraveno. Jaká je tedy naše politika vůči migrantům? A v čem by mohla být lepší? Vladimír Kroc se zeptá bývalého ministra vnitra, předsedy hnutí STAN, Víta Rakušana.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Izrael ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu. Podle dohody mezi Íránem a Spojenými státy by přitom v oblasti měl platit klid zbraní. Fotbalisté Argentiny, Francie, Norska i Rakouska zahájili světový šampionát vítězně. Nehoda zablokovala dálnici D1 na výjezdu z Brna do Prahy. A bude převážně oblačno až polojasno na východě i s přeháníkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Do protestu se jich zapojí stovky. Chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení koncesionářských poplatků. Pondělní stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Výjimkou budou dětské stanice nebo zpravodajství. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala mají zaměstnanci na stávku právo.
3: Vedení Českého rozhlasu respektuje právo zaměstnanců vyjádřit samozřejmě svůj postoj k otázce, která se bezprostředně dotýká budoucnosti veřejné služby. Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
1: Zrušení koncesionářských poplatků vláda schválila v pondělí. Argumentuje tím, že rozhlas a televize hospodaří neefektivně. 7 z 10 Čechů si myslí, že v Česku je možné svobodné vyjádření názoru na veřejnosti. Většina je ale taky pro stanovení mantinelů svobody slova. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu, Centra pro výzkum veřejného mínění a agentury Median.
4: Většina lidí odpověděla, že svoboda projevu v Česku je. Podle 57% z nich by ale měla mít určité hranice, třeba při nenávistných projevech. Větší míru svobody slova pociťují třeba voliči opozice. Nějaká pravidla podle nich ale nejsou od věci, říká vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Matouš Pilnáček.
5: Naopak mezi lidmi, kteří mají pocit, že svoboda slova je u nás omezená a zároveň odmítají další hranice, jsou nadprůměrně zastoupeni zejména voliči SPD, motoristů a také hnutí Stačilo.
4: Vymezení pravidel pro svobodu projevu podporuje vedle voličů opozice i podstatná část voličů hnutí ANO. Na přelomu dubna a května se průzkumu zúčastnilo přes 2000 respondentů. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Izraelská armáda dnes ráno několikrát zaútočila na jih Libanonu, informovala o tom tamní tisková agentura NNA. Stalo se to navzdory nedělní dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Ta má zaručit klid zbraní nejen v Íránu, ale taky na arabském poloostrově a Libanonu. Izrael ale už minulý týden uvedl, že se necítí dohodou vázaný a v útocích bude pokračovat. Karlovarské sklárně Moser začala výroba křišťálových glóbů, hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Tvořit je bude soubor 20 sošek dívky, držící v rukou symbolický křišťálový glóbus. Už třetí rok sklárna ceny vyrábí v upravené velikosti. Původní návrh ocenění od výtvarníka Tona Stana se ale nemění, říká ředitel Karlovarské sklárny Martin Dvořák.
6: Jako do té výroby prakticky nezařizujeme inovace už posledních 170 let, tak ani při výrobě tohoto křišťálového glóbu nedošlo k inovaci. Všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
1: Mezinárodní filmový festival začne 3. července.
7: Sport. Lionel Messi dal v úvodním zápase obhájců titulu na fotbalovém mistrovství světa hat-trick a Argentina porazila Alžírsko 3-0. Počtem gólů se tak 38-letý útočník dorovnal nejlepšímu střelci v historii světových šampionátů, Němci Miroslavu Klózemu, a to s 16 brankami. Pokračuje kapitán úřadujících šampionů Messi.
8: Všechno, co teď prožívám, je paráda. Měl jsem to štěstí, že se mi splnili všechny sny, nejen na individuální, ale i týmové úrovni. Dnes si to užívám s touhle úžasnou partou. Cítím se dobře.

0: Ujezdná na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na 183. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. Na místě jsou hasiči, vrtulník už odletěl, dálnice ale stále neprůjezdná směrem na Prahu. Do stojící kolony se teď dojíždí na 190. kilometru sjezdu na výstaviště. Tam je možné sjet na objížďce po silnici 602, už ale čekejte kolony u Popůvek. A pozor, kolona se na D1 tvoří v opačném směru do Brna. To, jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru, brzdí se na 180. kilometru. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Na 6,5 kilometru odtahují schořelý vrak nákladního auta. Projíždí se pouze levým pruhem a zdržíte se půl hodiny v koloně od 13. kilometru. Tam je poslední volný sjezd na Vráž na 14. kilometru. A silnice 14 mezi Dobruškou a Novým Městem nad Metují je stále neprůjezdná. U Běstvinu klízejí po nehodě, jede se objížďkou přes Bohuslavice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přeháníky, hlavně na východě. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední radiožurnál a teď už taky Hanka Schánilová.
3: Hezké odpoledne vám přeji. Domovy pro seniory, a to napříč Českem, mají dlouhé pořadníky. A třeba na jižní Moravě toho podle ombudsmana stále častěji zneužívají takzvané soukromé spolky. Nabízí podobné služby jako oficiální domovy, ale problém je v tom, že nejsou registrované a že to může mít dopad na péči o jejich klienty. Právě o tom budeme v Radiožurnálu mluvit.
1: Odpolední Radiožurnál
4: a Hanka Schánilová.

0: Říkají si spolky a nabízí starým lidem ubytování a péči. Zaplňují tak díru na trhu, protože v oficiálních domovech pro seniory není dlouhodobě dostatek míst. Kancelář ombudsmana ale upozorňuje, že v poslední době takových neregistrovaných zařízení přibývá hlavně na Jižní Moravě. Jenom městský úřad v Kyjově odhaduje, že v regionu v takových domovech žijí stovky lidí. Pro klienty jsou rizikové hlavně kvůli tomu, že v nich často chybí kvalifikovaný personál.
1: Probíhá volání.
2: Zvoním u zrekonstruovaného malého bytového domu v Kyjově. Podle internetových stránek je tady soukromý spolek, který nabízí bezpečné bydlení hlavně seniorům od 65 let se sníženou soběstačností. A tak tady hledám ženu, která je na internetových stránkách uvedená jako kontaktní osoba. Já jsem Alena Hesová z Českého rozhlasu.
3: Dobrý den.
2: Sotva se zmíním o tom, že mě zajímá, jestli je tohle zařízení registrované, žena odmítá cokoliv komentovat. A tak se přesouvám do nedalekých Milotic. Podobné zařízení je tady v domě u kostela. U schodby vidím v jednom z pokojů seniory na postelích. Dvojice, pravděpodobně zaměstnankyň, jedna má logo s názvem zařízení na zelené mikině, mě odkazuje na paní Andrejku, které přede mnou ochotně telefonují.
4: Za nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
2: Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb. Ani jedno z těchto dvou zařízení v registru sociálních služeb není. Na budovách nemají žádnou velkou reklamu, jen malý papírek na dveřích s názvem a kontakty. A kyjovští úředníci za posledních 10 let zaznamenali v regionu 45 takových domovů. Kontroly mají na starosti krajští úředníci a napříč Jižní Moravou udělali za poslední rok a půl 4. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
5: Jeden subjekt v tomto roce svoji činnost ukončil. U zbývajících třech subjektů kontrola dosud probíhá, v jejím průběhu nemůžeme podávat bližší informace.
2: Kontrolám se věnuje taky kancelář ombudsmana, potvrzuje její právnička Kristýna Boušková.
6: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu a pečují o ně naprostí laici. Velmi často. Nemají nějakou kvalifikaci k péči nebo průpravu, ale přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
2: Dopad to má na nemocnice v okolí neregistrovaných domovů. Například do té kyjovské se klienti takových zařízení vrací opakovaně, často bez informací o své diagnóze. Ombudsman ani krajský úřad přitom nemůžou neregistrované domovy zrušit. To může udělat jen soud, protože podnikají na základě živnostenského oprávnění. Krajští úředníci ale mají možnost dávat zařízením pokuty, a to i opakovaně, což může být pro provozovatele likvidační. Alena Hysová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D1 je na výjezdu z Brna směrem do Prahy stále zavřená. Na kilometru 183 se srazilo nákladní auto s osobním a zasahují hasiči. Do kolony se teď dojíždí v Brně za sjezdem na Vídeň na 193. kilometru a kolona se rychle prodlužuje. Velmi ucpaná už je i možná objížďka po silnici 602 přes Bosonohy a Popůvky. Na další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: fotbalovém mistrovství světa může padnout jeden zásadní rekord. Uslyšíte o něm.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.
0: Dosavadního nejlepšího střelce historie šampionátu Němce Miroslava Klozeho se 16 trefami. Totiž můžou překonat hned dvě světové hvězdy a oba dva hráči ve svých úvodních zápasech skorovali. A to nejen jednou.
3: Francouzský útočník Kylian Mbappé hned v úvodním utkání svého týmu na mistrovství světa proti Senegalu střelil dvě branky a navýšil svůj počet gólů na světových šampionátech na 14. S 58 trefami už je nejlepším francouzským střelcem historie, když o gól překonal Oliviera Girouda.
4: Jsem šťastný, že jsem se takto zapsal do historie své země. Opravdu jsem o to stál. Reprezentaci jsem vždycky stavil nade vše ostatní. Ale na tahle čísla budu moci myslet až po konci kariéry. Teď všichni moc dobře víme, proč jsme tady. Chci spoluhráčům pomoct k týmovému úspěchu. Chceme společně napsat další velkou kapitolu francouzského fotbalu.
3: 27-letý fotbalista může ale brzy napsat svou vlastní historickou kapitolu. Právě od něj se očekává, že překoná stávající rekord Němce Miroslava Klozeho, který je se 16 góly nejlepším střelcem mistrovství světa. Po zápase se Senegalem se mu Mbappé přiblížil na 2 góly. Ještě v ten samý soutěžní den se ale stalo ještě něco výjimečnějšího.
5: Teď šance Argentiny, kterou Messi může zakončit, gól! Messi zvyšuje na 2-0, malý vzrůstem, ale velký fotbalovým umem Lionel Messi, který zakončil naprosto přesně.
3: Argentinec Lionel Messi v 38 letech vstřelil hned na úvod šampionátu hat-trick Alžírsku a právě on zmíněný rekord Miroslava Klozeho vyrovnal. To vše ve svém 200. zápase za národní tým.
6: Měl jsem to štěstí, že jsem si splnil všechny své sny. Všechno, co jsem zažil, je mnohem víc, než jsem si kdy dokázal představit jako dítě. Miluju fotbal, je to moje vášeň už od dětství a když se cítím dobře, dávám do toho všechno. A dokud budu moct a budu dostatečně fit, budu to dělat dál. A rekord? Je to pro mě samozřejmě čest být vedle takových men, ale nic to neznamená. Nakonec jsou to jen čísla, nic víc. Jsem hrdý, že se můžu měřit s nejlepšími, ale v mých očích je třeba Brazilec Ronaldo jedním z největších hráčů a přitom není na prvním místě. Takže jsou to prostě jen statistiky.
3: Držitel 8 zlatých míčů a nespočtu dalších ocenění se tak může opět zapsat do historie světového fotbalu, k čemuž mu už chybí jen jediná branka. A pak čekat, zda ho hned v zápětí nebo na dalším turnaji nepřekoná zmíněný Kylian Mbappé. Už během aktuálního šampionátu se ale může jednoduše stát, že dosavadní král Miroslav Kloze bude v tabulce střelců až třetí. Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Unicredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál Araňček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18, jako je to teď. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu až 1 200 000 000 korun ročně. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Parlamentní shromáždění Rady Evropy zahájí vyšetřování detailů obléhání a ustřelování Sarajeva v 90. letech. Konkrétně se bude zabývat případy cizinců, kteří měli do města cestovat a ve spolupráci s bosensko-srbskými vojsky tam za poplatek střílet civilisty. Takzvané sarajevské safari už vyšetřují justiční orgány v Rakousku, Itálii, Belgii a Švýcarsku. A ministr životního prostředí ve čtvrtek jmenuje nového šéfa Krkonošského národního parku. Informovali o tom zástupci rezortu, jméno ale neoznámili. Ministr Igor Červený z motoristů odvolal bývalého šéfa Robina Béniše na začátku března. Park teď dočasně vede Michal Servus, který je na rezortu vrchním ředitelem sekce ochrany přírody a krajiny. Do výběrového řízení se přihlásilo 14 zájemců.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Úvodní duel 23. července odehrají na hřišti soupeře. A portugalský fotbalový záložník Bernardo Silva se stal posilou Realu Madrid. 31-letý reprezentant po 9 sezónách opouští Manchester City, kde byl kapitánem. Do Realu, který povede nově jeho krajan José Mourinho, přichází Silva zadarmo po vypršení smlouvy v anglické Premier League.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D1 u Brna, ucpaná plzeňská dálnice před Prahou. Dálnice D1 je stále zavřená po nehodě na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 183 se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona je dlouhá, zastavíte u sjezdu na Vídeni na kilometru 194 a moc se to nehýbe. Ucpává se už taky objížďka po silnici 602 přes Popůvky. Menší kolony čekejte na D1 i v opačném směru do Brna, to jak auta zpomalují u nehody v protisměru. Dálnice D5 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 6,5 odtahují vrak nákladního auta po požáru a jede se pouze levým pruhem. Kolona zabere asi 20 minut od Loděnice. Silnice 13 z Děčína do Nového Boru je mezi Huntířovem a Markvarticemi neprůjezdná. Kousek za Huntířovem a vážná nehoda.
4: Vyletělo auto do pole, osobní automobil a asi to šlo přes střechu. Jsou tam 3 jednotky hasičů a 2 sanitky a policajti.
3: A teď se projet nedá, auta se otáčejí a jedou přes Ležku. Stále zavřená je i silnice 14 z Dobrušky do Náchoda. U Běstvin nehoda, tam se jede přes obec Bohuslavice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přeháníky, hlavně na východě a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě i 28. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
5: Hezké odpoledne. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elis Mertensovou 6-1, 6-4 a postoupila už do čtvrtfinále. Utkání proti světové 24 vyhrála za hodinu a půl. V boji o semifinále teď narazí na světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou nebo Rusku Alexandrovovou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Ruské čerpací stanice zavádějí zákaz nákupu benzínu do kanistrů. Nejvíc to zasáhne obyvatele Krymu a okupovaných území východní Ukrajiny. Budeme o tom mluvit v odpoledním radiožurnálu, a to společně s naším komentátorem Ondřejem Soukupem.

0: Nákup benzínu je možný pouze do nádrže vozidla. Takový nápis se včera objevil na všech čerpacích stanicích firem Rosněft, Bašněft a TNK. Z kanistry tam řidiči nepochodí. Oficiálním důvodem je, cituji, sezónní zvýšení spotřeby. A tím pravděpodobnějším jsou údery ukrajinských dronů na ruské rafinerie, které způsobily Rusku pokles zpracování ropy o 30%. Nejvíc si na zákaz nákupu do kanistrů stěžují obyvatelé Krymu a také vojáci na frontě. Tu situaci sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Platí zákaz prodeje benzínu do kanistrů na celém území Ruska?
1: Platí, ale tedy na čerpacích stanicích těch tří zmíněných firem, což ano, jsou všechny tři jsou v první pětce, ale jsou samozřejmě ještě společnosti jako Lukoil nebo další, které podobné opatření zatím nezavedly.
0: My jsme zmínili obyvatele Krymu, tak kdo další si nejvíc stěžuje na takový zákaz?
1: No, kromě těch Krymčanů, tak to jsou lidé na těch dalších okupovaných územích, protože nejde jenom o to, že ten benzín prostě jeho méně na trhu, ale také, že kvůli ukrajinským dronům, které momentálně kontrolují území, řekněme 70 až 100 kilometrů daleko od fronty a posílají tam drony, které cíleně útočí na cisterny s benzínem, tak oni prostě nemají, jak si to vůbec i koupit, protože tam i třeba firmy si stěžují, že nemohou sehnat řidiče, kteří by chtěli ty cisterny vozit, takže tam je skutečně problém. A oni kvůli tomu jezdí dál do Ruska a tam si vlastně nakupují do kanistrů.
0: Proč se stěžují vojáci? Co pak oni tankují na civilních benzínkách?
1: No, je to trochu zvláštní, ale ve skutečnosti v řadě jednotek to tak je. Protože tomu dronu je to v zásadě jedno, jestli zničí cisternu, která patří vojákům, nebo patří nějaké civilní ropné společnosti, a oni se potýkají s úplně stejným problémem. Takže pokud se oni samozřejmě mohou tomu řidiči, tomu vojákovi to dát rozkazem, aby tam řídil, no ale velmi často to dělají právě tak, že si vezmou nějakou civilní dodávku, do toho naháží prostě 20 kanistrů a jedou 100 kilometrů dál, aby si to nakoupili. A to teďka není pro ně možné.
0: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, díky za tohle téma. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Je s vámi odpolední Radiožurnál a spolu s námi také Zelená vlna a Bohuslav Beneš.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 je na výjezdu z Brna směrem do Prahy stále neprůjezdná. Na kilometru 183 likvidují následky vážné nehody nákladního auta s osobním. Do kolony se teď dojíždí v Brně na 197. kilometru. To je ještě před omezením u D2 a je to nadlouho. Objížďka po silnici 602, ta je ucpaná v Popůvkách. O něco lépe je na tom jižní objížďka přes Moravany, Střelice a Teččice. Objížďky jsou to ale pouze pro osobní auta a dodávky. Připomínáme také ucpanou dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam na kilometru 6,5 schořelo nákladní auto. Teď už ho odtahují, ale projíždí se pouze levým pruhem. Kolona zabere 20 minut od Loděnice. A ještě jedna zavřená silnice je neprůjezdná 13 z Děčína do Kamenice. Za Huntířovem vážná nehoda a jede se přes Olešku. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za posledních víc než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Lékaři upozorňují, že jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů je obezita.
1: Čím závažnější ta obezita je, tím vyšší to riziko pro vznik tohoto typu nádoru máme.
2: U žen s vyšším BMI se tedy podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Michaela Halašky riziko rakoviny dělohy zvyšuje. U těžké obezity může být až několikanásobně vyšší.
1: Na to se používá takzvaný parametr BMI, Body Mass Index. Norma je do 25. Jakmile budu mít až třeba 40-50 BMI, tak to zvýšení toho rizika je až 10-násobné.
2: Za vyšším rizikem nestojí jen samotné číslo na váze. Obezita ovlivňuje hormonální prostředí v těle. Tuková tkáň není jen zásobárna energie, ale aktivně se podílí na tvorbě některých hormonů, hlavně estrogenu. A právě jeho vyšší množství podporuje růst děložní sliznice, což může zvyšovat riziko nádorů.
1: U karcinomu dělohy, což jsou těch 2000 nových případů ročně, tak z těch 75% je právě v souvislosti s nadváhou nebo s nadbytkem toho ženského pohlavního hormonu estrogenu.
3: Předpokládám, že platí to, že čím dříve na tu rakovinu přijdeme, tím lepší je prognóza.
1: Ano, to je u tohoto typu nádoru velká výhoda. Pokud na ní přijdeme v prvním stádiu, tak tam přežití těchto pacientek dosahuje nebo přesahuje 90%.
2: Nejčastějším varovným signálem je neobvyklé krvácení z pochvy, především po menopauze. Lékaři proto na ženy apelují, aby chodili na pravidelné gynekologické kontroly. Vedle prohlídek lékaři upozorňují taky na význam životního stylu. Zásadní je dostatek pohybu i skladba jídelníčku.
3: Pokud se tady bavíme o obezitě jako takový, nestane se, že pacient, který je obézní, by měl dostatečný příjem vlákniny. Vždycky se tam dostáváme na úplně jako nejnižší možné hodnoty a to nejsou ani ty hodnoty, které by byly průměrné.
2: Podle klinické nutriční terapeutky Terezy Schýbalové bývá problémem především vysoký podíl průmyslově zpracovaných potravin a naopak nízký příjem ovoce, zeleniny nebo celozrnných výrobků. Karolína Burdová, Radiožurnál.

námi, to noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, to noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, to noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé,

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Vrtička, rvačka, jeden mrtvý.
2: Ale já jsem ho nezabil.
3: Můj vnuk je ve vězení.
1: Jestli mi mohl pomoct,
4: bude mi ctí konstábla.
2: Musíte ho z toho vysekat, ty a ten tvůj kamuš policajt.
5: Horác s Vašátkem vyšetřují další detektivku podle Hany Proškové.
6: Češe, špletně!
5: Případ se Štěnici.
4: Už máte nějakou teorii?
1: Začíná se klubat.
5: V neděli večer na ČT1.
7: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
9: Česko podle generálního tajemníka NATO Rutteho loni nesplnilo závazek vydávat na obranu 2% HDP. Moravskoslezská policie odhalila síť nelegálních heren v 8 krajích. Messi 3 góly zařídil vítězný vstup fotbalistů Argentiny do mistrovství světa a vyrovnal střelecký rekord Kloseho. Dálnice D1 je na výjezdu z Brna do Prahy po nehodě uzavřená a bude převážně oblačno až polojasno na východě i s přeháňkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Česko, Slovinsko a Albánie podle generálního tajemníka NATO loni nesplnili závazek vydat na obranu 2% HDP. Mark Rutte to řekl před zítřejší schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. Podle Rutteho ale vlády všech tří zemí slíbily závazek letos splnit. Šéf NATO taky ocenil větší zapojení Evropy a Kanady do obranných struktur aliance.
11: Spojené státy dali jasně najevo své odhodlání stát za NATO. Očekávají ale, že spojenci budou spravedlivěji sdílet větší odpovědnost za naší bezpečnost tady v Evropě. Spojené státy jasně zdůraznily, že je zásadní, aby Evropa a Kanada vyvinuli větší úsilí v oblasti konvenčních vojenských schopností.
9: A ještě v této půlhodině se na Radiožurnálu spojíme s naší bruselskou zpravodajkou. Moravskoslezští kriminalisté odhalili skupinu, která po Česku organizovala nelegální herny. V 8 krajích provozovali v době zadržení 200 automatů. Policisté obvinili 15 lidí. Hlavnímu organizátorovi hrozí až 12-leté vězení, říká vedoucí krajské hospodářské kriminálky Ondřej Vaněk.
12: Bavíme se o řádově vyšších desítkách až stovkách těchto provozoven a částky, které se v nich zajišťovaly v průběhu realizace, byly individuální. V některých to byly tisíce, některých desítky tisíc korun.
9: Výcvik ve vodáckém areálu Lídy Polesné v Českých Budějovicích dnes dopoledne nepřežil jeden z hasičů. Podle informací jeho českých policistů se během cvičení utopil ve vodě. Ti zároveň zahájili vyšetřování příčin nehody. Podrobnosti přidává mluvčí jeho českých záchranářů Vojtěch Míra.
13: U příjezdu zahájila záchranářská posádka společně s lékařem resuscitaci. Bohužel i přes několik desítek minut trvající snahu všech zasahujících musel lékař konstatovat smrt pacienta.
9: V Praze skončila obnova náměstí Jiřího z Poděbrad. Je na něm 120 nových stromů, 85 laviček a travnaté plochy, které lidé můžou využívat třeba na pikniky. Do provozu se vrací fontána, přibyly i další vodní prvky. Projekt stál víc než 470 milionů korun a trval 2 roky, říká starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
14: Celé to náměstí z hlediska té modrozelené infrastruktury je navrženo tak, aby obstálo té klimatické změně. Zatímco dřív se to zalívalo a udržovalo zelené vodou z řadu, tak teď tady jímáme vodu do podzemních nádrží.
9: Městská část plánuje náměstí využívat pro trhy a kulturní akce.
15: Sport. Fotbalisté Argentiny zvítězili v úvodním zápase mistrovství světa nad Alžírskem 3-0. Kapitán Messi svým hat-trickem vyrovnal nejlepšího střelce v historii šampionátu Němce Kloseho z 16 zásahy. To Francie porazila Senegal 3-1, Norsko Irák 4-1 a Rakousko Jordánsko 3-1. Čeští fotbalisté ti už jsou v Atlantě a připravují se na druhý zápas ve skupině. Ten je čeká už zítra proti Jihoafrické republice, která na úvod turné podlehla v Mexiku domácím.
16: V Atlantě dnes národní tým čeká v 17 hodin středoevropského času trénink. Stejně jako v Mexiku se Češi nebudou připravovat na zápasovém stadionu. Na rozdíl od úvodního duelu se reprezentace nemusí vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou. Stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu. Arena pro utkání má kapacitu přibližně 75 tisíc fanoušků. Zápas Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Atlanty, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Neprůjezdná D1 Brna a ucpaná plzeňská dálnice před Prahou. Dálnice D1 zůstává zavřená na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 183 se srazilo osobní auto s nákladním. Je to vážná nehoda, na místě stále pracují hasiči. Kolona je velmi dlouhá, zastavíte za sjezdem na Slatinu na 200 kilometru. Velmi ucpaná už je taky objížďka po 602 přes Popůvky. O něco lépe je na tom jižní objížďka přes Moravany, Střelice a Tečice. Kvůli ucpané D1 se zpomalily kolony taky na bratislavské dálnici D2 anebo na vídeňské D52 na příjezdu do Brna. Taky dálnice D5 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam je to kvůli

0: Slunečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě i 28. Tolik zprávy. Dále s vámi odpolední Radiožurnál a taky Hanka Schánělová.
1: Dobré odpoledne vám přeji. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu chystají na příští pondělí stávku. Projevit tak chtějí nesouhlas s rušením koncesionářských poplatků a převedením financování médií pod státní rozpočet. Jak přesně bude stávka vypadat, co na ní říká premiér, tohle všechno za chvíli uslyšíte.
2: Odpolední Radiožurnál
3: a Hanka Schánělová.

0: Do pondělní stávky ve veřejnoprávních médiích se zapojí stovky zaměstnanců. Oznámilo to dnes vedení iniciativy Veřejnoprávně. Jen v rozhlasu plánuje stávkovat přes 1000 lidí. Vymezit se chtějí vůči rušení poplatků a převedení financování médií pod státní rozpočet. Návrh zákona schválila vláda předevčírem a podrobnosti k tomu teď má reportérka Františka Rohlíčková. Hezké odpoledne.
1: Hezký den. Plánovaná výstražná stávka má trvat 24 hodin, tedy celé pondělí 22. června. Dnes její podobu přiblížili zástupci iniciativy Veřejnoprávně symbolicky za 5 minut 12. Zopakovali, že ale obě média neporuší zákon ani kodexy. Stávka se projeví ve vysílání všech stanic, kromě dětských, tedy Rádia Junior a stanice Déčko. Pokračuje zástupce stávkového výboru Jan Herget.
2: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne

0: propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
1: Součástí stávky bude taky protestní shromáždění před budovami Českého rozhlasu i České televize.
2: Pojďme připomenout samotný návrh zákona, proč k němu vláda vůbec přistoupila.
1: Návrh schválila vláda v pondělí. Fakticky by znamenal úplné zrušení rozhlasových a televizních poplatků a médiím by chodily peníze ze státního rozpočtu. Podle vlády je ale současné nastavení neefektivní a změna je potřebná. Nic na tom nemění ani stávka, potvrdil dnes znovu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Přece když celá Evropa všude šetří všichni, tak si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Pojďme se o tom bavit, s námi se o tom nikdo nebavil a nejlepší bylo, kdyby skutečně jsme schválili ve sněmovně možnost kontroly těchto dvou médií nejvyšším kontrolním úřadem.
1: My jsme se na reakci na stávku ptali i ministra kultury Oty Klempíře za motoristy. Ten stávku respektuje, považuje ji za nesouhlas s částkami, kterou média mají dostat. Česká televize má podle návrhu přijít zhruba o 1 000 000 000 korun, Český rozhlas o 400 milionů ročně. Právo zaměstnanců na stávku vedení obou médií respektuje, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
1: Zrušením poplatků by se rozpočty dostaly na úroveň před zvýšením koncesionářských poplatků. Ty byly až do roku 2024 zmražené. V případě televize od roku 2008, v případě rozhlasu od roku 2005. Navíc v roce 2024 ODS prohlasovala větší omezení reklamy v Českém rozhlase, což aktuální vládní návrh nijak nezohledňuje.
2: Františka Rohlíčková tedy dnes mluvila o pondělní stávce veřejnoprávních médií. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Máme aktuality z dálnice D1. D1 už je na výjezdu z Brna. Směrem do Prahy opět průjezdná. U nehody na kilometru 183 se podařilo otevřít zatím alespoň levý jízdní pruh. Do půl hodiny by pak podle Národního dopravního informačního centra měly pustit pruhy 2. Každopádně kolona je směrem na Prahu stále dlouhá, zdržení velké. Teď se brzdí, zastavuje u sjezdu na Slatinu na kilometru 201. Ucpané jsou i objížďky, hlavně ta po silnici 602 přes Bosonohy. Kolony už ale hlásíte i na jižní objížďce na příjezdu do Tetčic ze Střelic. A kvůli kolonám na D1 se ucpává i dálnice D2 na příjezdu z Bratislavy do Brna a nebo vídeňská D52 z Modřic. Připomínáme taky kolony na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 6,5 uklízejí vozovku po požáru nákladního auta, průjezdný pouze levý pruh a postojíte 15 minut směrem do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česko, Slovinsko a Albánie jako jediné tři země Severoatlantické aliance loni nedostáhly na hranici 2% HDP investovaných do obrany. Generální tajemník NATO Mark Rutte to řekl v Bruselu před zítřejším zasedáním aliančních ministrů obrany. Minulá vláda Petra Fialy z ODS přitom uváděla, že Česko 2% hranici zakotvenou v zákoně splnilo. My to téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy generální tajemník NATO komentoval fakt, že Česko loni své závazky nesplnilo?
1: On to vlastně nekomentoval nějak výrazně kriticky. Řekl, že ty tři země, které závazek loni nesplnily, včetně Česka, mají jasný plán, jak toho dosáhnout do budoucna, a dodal, že chybějící investice na obranu u této trojice menších států činí v tom celkovém měřítku výdajů na to opravdu velmi malou část. A většina zemí ty závazky plní, je ještě daleko nad těmi 2% a výdaje na obranu rapidně rostou. Já dodám, že dosud, do nedávna, do loňského roku mělo tedy na to ten závazek 2% výdajů hrubého domácího produktu na obranu a loni na summitu v Hágu se členské státy dohodly, že tento závazek navýší na 5%, respektive na 3,5% tvrdých výdajů na obranu a 1,5% výdajů souvisejících s obranou, jako je například infrastruktura.
0: Zdeňko, minulý vládní kabinet tvrdil, že Česko požadovanou hranici splnilo. Jak to, že nyní vedení aliance říká něco jiného?
1: Jde právě o to, jaké ty výdaje se konkrétně do těch 2% započítávají, protože ty 2% by skutečně měly tvořit tvrdé výdaje na obranu, na vybavení, na vojenské síly. A Česko-Severoatlantické alianci reportovalo za loňský rok výdaje, které skutečně překročily 2% HDP. Ovšem na to při zpětné kontrole dospělo k tomu, že část těchto peněz nemířila přímo na posílení obranných schopností, ale spíše to byly ty měkké výdaje související s obranou, například na infrastrukturu, a tudíž je tedy NATO do toho cíle nezapočítalo a tím pádem se Česko dostalo pod ta 2%.
0: Šéf NATO mluvil také o tom, že evropští spojenci v rámci NATO převezmou část zodpovědnosti Spojených států. Z jakého důvodu a jak konkrétně se to projeví?
1: Toto je věc, ke které už se nějakou dobu schylovalo, že Spojené státy stáhnou část svých kapacit, to znamená lidí, vojenského vybavení a tak dále. List New York Times minulý týden informoval, že Američané se chystají snížit objem vojenských kapacit vyčleněných pro NATO pro případ krize. Spojené státy podle Marka Rutteho dali najevo, že budou samozřejmě dál plnit své závazky vůči NATO, ale uvedl, že evropští spojenci a Kanada jsou zároveň připraveni a schopni převzít více odpovědnosti a Američany v některých oblastech nahradit.
2: Spojené státy upravily své závazky v modelu NATO. Nejde primárně o to, kde se síly a prostředky aktuálně nacházejí, ale o to, kdo by co dělal, kdyby byly naše obranné plány aktivovány. Historicky jsme příliš spoléhali na Spojené státy. Nyní USA upravily své příspěvky a další spojenci se zapojí více. A to je spravedlivé. To nás posiluje.
1: O doplnění těch kapacit po částečném stažení Spojených států budou jednat jednak zítra tady v Bruselu ministři obrany států NATO a potom také lídři zemí aliance na červencovém summitu NATO v Ankaře.
0: Zdeňka Trachtová, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 14:30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Trutnovské české lesnické akademii kontroloři z Královéhradeckého kraje objevili desítky pochybení, zjistil to Radiožurnál. Z kontroly třeba vyplynulo, že končící ředitel lesnické akademie Miloš Pochobratský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku. Nebo podle knihy Jíst řídil dvě svá služební auta naráz. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouvisí. Pochybení odmítá. Na mistrovství světa jel prý reprezentovat školu. Policisté v Kazachstánu ve spolupráci s českými kolegy odhalili mezinárodní gang, který obchodoval nelegálně s nelegálně získanými osobními údaji. Skupina podle tamního ministerstva vnitra zneužívala citlivá data lidí z Kazachstánu a dalších středoasijských zemí. Policisté kvůli tomu provedli domovní prohlídky mimo jiné v Astaně, Almaty, ale taky v Ústí nad Labem. Zabavili přitom velké množství nosičů dat a taky hotovost. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO skončila v zastupitelstvu města Bílina na Teplicku. Hnutí ANO o tom informovalo na svém facebookovém profilu. Mrázová řekla, že se mandátu vzdává kvůli velkému časovému zaneprázdnění. Než se v listopadu stala ministryní, působila v Bílině 7 let jako starostka a předtím 4 roky jako místostarostka. V zastupitelstvu ji nahradí Štěpán Kolšitr, který ve volbách kandidoval za Hnutí ANO. A řidiči už dnes můžou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Slavnostní uvedení do provozu přitom bylo naplánováno až na sobotu. Dnes ale ŘSD získalo povolení o předčasném užívání. Otevření úseku pomůže městům a obcím v okolí. Denně přes ně projížděly tisíce vozidel.
3: Sport.
2: Fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Dvojutkání rozehrají 23. července na jeho hřišti. Odveta na západě Čech je na programu o týden později. A Hradec Králové se ve druhém předkole konferenční ligy střetne s chorvatským klubem NK Varaždín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 v Brně, omezení na hradecké dálnici u Chrumce nad Cidlinou. Na dálnici D1 kolabuje doprava v Brně směrem do Prahy. Na kilometru 183 před Kývalkou uklízejí po nehodě dodávky do nákladního auta. Dálnice byla zavřená, teď už se projíždí alespoň jedním pruhem. Kolona je ale dlouhá, od 202. kilometru, je to přes celé Brno. A kvůli ucpané D1 zpomalují kolony i na příjezdu do Brna z Bratislavy anebo z Pohořelic po Vídeňské ulici. A ucpané jsou i objížďky po silnici 602 přes Popůvky a taky po jižní trase na příjezdu do Tetčic ze Střelic je dlouhá kolona. Pozor na D1, kolona i v opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy. To, jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru. Lepší zprávy máme z plzeňské dálnice D5. Tam se kolona na příjezdu do Prahy rozjela. U požáru nákladního auta na 6,5 km se projíždí 2 pruhy. Kolona se teď přesunuje na Pražský okruh. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové pozoru sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Na kilometru 63 je zúžení, dojíždí se do krátké kolony. A ještě zpráva, nebezpečná situace na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy. Na 50. kilometru leží zbytky pneumatiky po obou jízdních pruzích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přeháňky, hlavně na východě a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánilovou.
1: Hezké odpoledne. Ještě jedna krátká informace z Ministerstva financí. Maximální ceny paliv zítra opět klesnou. Nafta zlevní na 37,55 haléřů za litr a cena benzínu klesne na 40,84 haléře.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi. Stolič.

ti možná zdá. Kratom si od příštího roku zřejmě už nikdo nekoupí na internetu. Zákaz online prodeje téhle psychomodulační látky patří mezi opatření, která dnes představili zástupci vlády. Jaká další pravidla chce kabinet zpřísnit, zeptáme se na to.

0: Skupinu Bon Jovi jste poslouchali teď v odpoledním radiožurnálu. Prodej i nákup kratomu by měl od příštího roku podléhat přísnějším pravidlům. Takzvaný Lex Kratom dnes představila vláda a už brzy by ho měli začít schvalovat poslanci. Lex Kratom počítá s několika opatřeními, která by měla tuhle psychomodulační látku na českém trhu výrazně regulovat. Na jednání byla i naše reportérka Adéla Burešová, která nám ty chystané změny teď představí. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Těch klíčových změn je hned několik. Koupit si kratom budou moci nově lidé až od 21 let, ne tedy od 18, jak tomu bylo doposud. Kabinet chce taky od příštího roku zavést online prodej této látky a zavést na kratom spotřební daň. To řekla na jednání ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Ve výši 2 koruny na gram nebo mililitr této látky. U výrobku s vyšší koncentrací aktivní látky, jako je takzvaný kratom extrakt, bude sazba spotřební daně 10 korun na gram nebo mililitr.
1: Zároveň podle Schillerové kabinet přesune kratom a jeho výrobky ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby. Vyšší zdanění látky by podle ní mělo přinést státu více než 1 miliardu korun ročně.
0: Přísnější podmínky čekají podle návrhu také licencované prodejny. Na co se mají připravit?
1: Ty prodejny, které mají licenci od ministerstva zdravotnictví, mají nově sloužit pouze a jen k prodeji této látky. To popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO.
3: Nechceme, aby kratom zkrátka byla jeden z mnoha produktů, který je prodáván spolu s normálními látkami nebo potravinami. Mimo jiné taky chceme, aby výlohy okna a vstupy do těchto provozoven byly zabezpečeny proti nahlížení, aby se omezila vizuální propagace a komerční aktivita, atraktivita těchto látek.
1: Vláda podle Vojtěcha s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. A ještě připomenu, že kratom už od loňského listopadu můžou legálně koupit pouze dospělí, a to ve specializovaných prodejnách.
0: Lex Kratom nám teď představila Adéla Burešová. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 připomínáme více než hodinovou kolonu na průjezdu Brnem směrem do Prahy. Na kilometru 183 se po nehodě projíždí stále pouze jedním pruhem. Kolona se táhne od 202. kilometru a je to na hodinu a půl. Kvůli ucpané D1 zpomalili kolony i na příjezdu po bratislavské dálnici anebo po vídeňské z Pohořelic. A ucpané jsou taky objížďky 602 v Popůvkách anebo příjezd do Tetčic ze Střelic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: as life is.
1: Fotbalisti Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. A všechno sledoval také Karel Schamberger z naší sportovní redakce. Vítej, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Dvojzápas Plzeň-Tromsø má začít 23. července na hřišti severského celku. Odveta se bude hrát o týden později ve Štruncových sadech.
1: Ani po losu ale není jisté, že právě tenhle dvojzápas uvidíme. Proč?
2: Evropská fotbalová unie UEFA stále neuzavřela případ Karviné, kterou etická komise Fotbalové asociace České republiky kvůli ovlivňování zápasů vyloučila z české nejvyšší soutěže. Doplním jen, že Karviná se může proti rozhodnutí odvolat, což podle svého vyjádření udělá. Slezané jsou zatím formálně vedeni jako účastník 4. předkola Evropské ligy díky vítězství v domácím poháru, i když je jejich start v pohárové Evropě nejistý. UEFA zatím ale žádné rozhodnutí neučinila.
1: Jaké jsou možné scénáře?
2: Karviná může být bez náhrady vyřazena a český fotbal by tak přišel o jedno místo v evropských pohárech. Druhou variantou je úprava nasazení až po losu, pokud by tedy Slezané byli vyloučeni. V takovém případě by se Plzeň posunula na pozici Karviné do 4. předkola Evropské ligy a místo Záporočechů ve 2. předkole proti Tromsø by zaujal Hradec Králové. A pak by nejspíš místo Východočechů zaujal Jablonec, který skončil 5. v lize.
1: Právě Hradec Králové, který v lize obsadil 4. příčku, už také zná svého soupeře pro 2. předkolo konferenční ligy. S kým by tedy Východočeši měli hrát?
2: S chorvatským klubem NK Varaždin, což je tým, který obsadil 3. příčku v nejvyšší tamní lize s Dynamem Záhřeb a Hajdukem Split. Dvojzápas začne na půdě soupeře Východočechů a odveta se bude konat o týden později na trávníku Hradce Králové.
1: Fotbalisti Plzně a Hradce Králové znají tedy své soupeře pro 2. předkolo Evropské ligy. Všechno se ale může změnit vzhledem k sázkařské kauze v Karviné. Teď nám všechno podrobně vysvětlil Karel Schamberger z naší sportovní redakce. Děkujeme a hezký den přeji.
2: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Koaliční vláda Andreje Babiše odmítá evropský migrační pakt, který začal minulý pátek platit. Zároveň je na něj Česko velmi dobře připraveno. Jaká je tedy naše politika vůči migrantům? A v čem by mohla být lepší? Vladimír Kroc se zeptá bývalého ministra vnitra, předsedy hnutí STAN, Víta Rakušana.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: V zelené vlně uslyšíte o koloně na dálnici D1 v Brně, a to ve směru do Prahy. Poslouchejte i dál.
1: Zažijte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká, aktuální zprávy.
2: Zaměstnanci veřejnoprávních médií oznámili jednodenní výstražnou stávku. Policisté v Chorvatsku zadrželi člena posádky katamaránů v souvislosti s nedělní nehodou, při které zemřeli 4 Češi. Hokejový Litvínov má nového vlastníka. Klub získala společnost vedená bývalým reprezentantem Šlégrem. Kolona popojíždí na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy. A zítra čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky. Teploty většinou do 31 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Pracovníci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí 22. června stávkovat. Dnes to oznámila iniciativa Veřejnoprávně, která je združuje. Stávka se podle nich projeví ve vysílání. V Českém rozhlase se k ní připojila víc než tisícovka zaměstnanců a externistů. Stovky pracovníků budou stávkovat v České televizi. Vadí jim vládou schválené zrušení poplatků. Převedení pod státní rozpočet by podle nich mohlo vést k oslabení nezávislosti médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá.
4: Ať nám teda někdo řekne, jaké pojistky, když tady se vytváří atmosféra, že my politici budeme do toho zasahovat, co je samozřejmě jako nesmysl. Nikdy jsme nemluvili o obsahu, je to totální hloupost, určitě tak není.
2: Ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že respektuje právo na stávku. Reakci ředitele České televize Hinka Chudárka zjišťujeme. Policie hledá muže, který v Praze lákal 2 12-leté chlapce do auta. Událost se stala na konci května poblíž Ortenova náměstí. Muž nabízel chlapcům popcorn a odvoz domů. Po odmítnutí se choval podrážděně. Hledanému je podle policie zhruba 40 let, má krátké světlé vlasy střižené na ježka a na sobě měl modré tričko. Policisté žádají, aby lidé informace o pachateli volali na linku 158. Kamerový záznam, na kterém je muž zachycen, je na webu policie. Chorvatská policie zadržela prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí. Na té plula 8členná česká posádka, 4 její členové nehodu nepřežili. Další informace má naše spolupracovnice v Chorvatsku, Téa Veseláková.
5: 33-letý člen posádky katamaránu je v rukou policie a po jeho výslechu by státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy mělo rozhodnout, zda může pošle do vyšetřovací vazby. První důstojník je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení dopravy, a to z nedbalosti, jak doplňuje s odvoláním na neoficiální informace veřejnoprávní stanice HRT. Chorvatský zákon tento čin trestá odnětím svobody na 3 až 15 let.
2: Lidé v Praze mají tento měsíc poslední možnost navštívit Prágrovy kostky před rozsáhlou rekonstrukcí. Komplex budov poblíž Karlova náměstí ze začátku 70. let se bude 3 roky opravovat. Centrum architektury a městského plánování hlavního města se proto musí dočasně přesunout, říká jeho vedoucí Štěpán Bertl.
6: Kemp otevře už na podzim v prostorech v Karlíně, pobřežní 20A, a Institut plánování rozvoje, to znamená naše kanceláře, ty budou na druhé straně řeky v Holešovicích v prostoru ArtGen.
2: Poslední akce pro veřejnost před finálním zavřením centra bude 25. června. Samotná rekonstrukce začne od července.
7: Sport. Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je nově společnost Hokej Litvínov AS. Ta byla založena bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je téměř 71%. Klub o tom informoval na tiskové konferenci. Fotbalisté Argentiny zahájili cestu za obhajobou titulu mistrů světa výhrou 3-0 nad Alžírskem. Všechny góly dal kapitán Lionel Messi. Norsko porazilo Irák 4-1. Zápas rozhodl 2 góly Erling Holland. Rakousko vyhrálo na úvod turnaje nad Jordánskem taky 4-1. Dnes v noci našeho času se budou hrát postupně zápasy Portugalsko, Demokratická republika Kongo od 19 hodin, Anglie, Chorvatsko od 22, v 1 hodinu ráno začne duel Ghana, Panama a ve 4 ráno pak Uzbekistán, Kolumbie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Brna a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 se pomalu rozjíždějí kolony v Brně směrem na Prahu. U nehody na kilometru 183 už se projíždí dvěma pruhy. Blokovaný je teď pouze stoupací. Kolona stále dlouhá od 204. kilometru a táhne se až před Kývalku. Mohla by teď je to něco rychleji. Kvůli ucpané D1 zpomalily kolony taky na bratislavské dálnici a nebo na vídeňské D52 před Brnem. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové hlásíte kolony u Chlumce nad Cidlinou. Na kilometru 63 je zúžení.
9: Dopravní omezení a ve obou dvou průzích se pomalu po pojížděch chvilkama se zastavuje. Ta kolona teď může mít tak 3 kilometry.
8: A zdržíte se asi 10 minut. Na Pražském okruhu na Černém mostě směrem na Barandovský most pozor u nájezdu z Hradecké dálnice. Stojí tam v pravém pruhu dvě nákladní auta po nehodě a tvoří se menší kolona. Na Pražském okruhu kolony i před sjezdem na Ořech, větší ve směru z letiště na D1. Zdržíte se až 20 minut. A ještě Kutnohorská silnice, pozor na příjezdu do Mukařova z Prahy. Je tam dlouhá kolona před omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.

0: Návrh kritizují někteří senátoři a také sexuologové. O co půjde, to vám řekneme za chvíli. Hezký den.
1: Odpolední radiožurnál
2: a Hanka Scháňelová.

0: Senátoři se dnes začnou zabývat návrhem novely občanského zákoníku, která by zpřísnila pravidla pro tranzice, tedy změnu pohlaví. Navrhuje to skupina senátorů hlavně z klubu ODS a TOP 09. Nově by o úřadní změně pohlaví měl rozhodovat i soud. Teď je to sexuolog. Předloha vyvolala kritiku sexuologické společnosti i lidskoprávních organizací. A podrobnosti ze Senátu přidává náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vojtěchu, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Valštejnského paláce.
0: A o co v tom návrhu přesně jde?
1: Jedna z předkladatelek, Vladimíra Lutková z ODS, k tomu uvedla, že změny pohlaví nejsou jen osobní záležitostí jednotlivce. Cílem novely je podle ní najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Pod ten návrh se podepsala třeba i nezařazená senátorka Daniela Kovářová. Návrh je podle ní potřeba ze dvou důvodů.
2: Zaprvé se mi nelíbí ten legislativní stav.

0: Stav neexistence po té, co ústavní soud zrušil před těmi skoro 2 lety část paragrafu 29 občanského zákoníku. A potom se mi nelíbí ta sociální nákaza tím nesouladem sexu nebo pohlaví a mentální orientace.
1: Úřední změnu pohlaví by podle té novely měly nově schvalovat i soudy a translidé by museli docházet na roční psychoterapie. Dnes to posuzuje, jak si Hanko říkala, sexuolog.
2: Co by to znamenalo v praxi?
1: Třeba předseda sexologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Libor Zámečník upozorňuje, že návrh by mohl zhoršit dostupnost péče.
3: Velmi by se prodloužila doba trvání toho celého procesu, té tranzice. Myslíme si, že by to zahltilo naše ordinace, protože sexologů a psychiatrů, kteří se věnují této problematice, je málo.
1: Už teď jsou totiž čekací lhuty na sexuologa dlouhé. Organizace Transparent pak upozornila, že povinné roční psychoterapie by mohly otevřít dveře ke státem řízené konverzní terapii. No a ta novela by tak mohla být v rozporu s evropskou legislativou. Podle předkladatelů má odborné poradenství nicméně sloužit k potvrzení stálosti pociťovaného nesouladu. Návrh novely občanského zákoníku dnes v Senátu míří teprve do prvního čtení.
2: A mají, Vojtěchu, změny šanci projít?
1: Z toho, co říkali předsedové senátorských klubů, to spíš nevypadá, že by se návrh posunul do druhého čtení. Padnou zřejmě návrhy na zamítnutí i na vrácení k přepracování. Třeba šéf nejsilnějšího klubu, tedy ODS a TOP 09, Zdeněk Nytra řekl, že výhrady odborné veřejnosti jsou závažné. Většinově to nechtějí podpořit ani starostové nebo lidovci. Návrh je dnes jedním z posledních bodů na programu schůze, dostane se tak na něj pravděpodobně až později odpoledne nebo až večer.
2: Vojtěch Tomášek, náš parlamentní zpravodaj. Hezký den a děkuji.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Penzijní společnosti kritizují změny, které plánuje ministerstvo financí u penzijního spoření. Pokud návrh zůstane jak je, nebudou penzijní společnosti podle své asociace schopné nabírat nové klienty. O co přesně jde, my to probereme s naší ekonomickou redakcí. Teď aktuálně k zelené vlně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A připomínáme kolaps dopravy v Brně na D1 ve směru do Prahy. Způsobila to nehoda na kilometru 183. Ta už je částečně odstraněná. Projíždí se kolem nehody dvěma pruhy ze tří. Kolona je ale velmi dlouhá, rozjíždí se jen postupně. Ve směru do Prahy zastavíte už kousek za sjezdem na Holubice na 208. kilometru a z velké části se ta kolona zatím vůbec nehýbe. Kamiony často v obou pruzích, vypnuté motory a stojí. Kvůli ucpané D1 stojí i bratislavská nebo vídeňská dálnice na příjezdech do Brna. Velké kolony hlásíte i na možných objížďkách, třeba po silnici 602 přes Popůvky anebo přes Modřice. Pozor na D1, kolona i v opačném směru na příjezdu z Prahy do Brna. Tam teď stojí nepojízdné auto v levém pruhu na 180. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na začátku června představilo ministerstvo financí návrh zákona se změnami v doplňkovém penzijním spoření. Takzvaný třetí pilíř našeho důchodového systému se má stát atraktivnější hlavně pro mladé lidi. Jenže součástí změn je i snížení poplatků penzijním společnostem. A těm se to nelíbí, plánované změny kritizují a dokonce varují před problémy. Informace už k tomu teď má Tereza Chlubná z naší ekonomické redakce. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co přesně se penzijním společnostem nelíbí a proč?
1: No, pro penzijní společnosti by ty navrhované změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane v podstatě jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. To navrhované snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady třeba na schánění nových klientů, jak nám popsal prezident asociace penzijních společností Radek Moc, který i zmiňuje, jak jsou ty poplatky nastavené dnes.
2: V roce 2025, mám pocit, úhrně ten poplatek byl zhruba na úrovni 2%. To znamená, teď to poklesne na čtvrtinu a těch 0,5% nepokryje náklady penzijních společností. Zejména to nepokryje ty akviziční náklady a tím pádem dojde k zastavení přísunu klientů do systému. Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
1: Podle asociace penzijních společností by v krajním případě mohl systém za několik let přijít až o 1 milion účastníků doplňkového penzijního spoření.
0: Co na to říká ministerstvo financí? Bude tohle ještě nějak řešit?
1: No, zřejmě ano, protože dnes končí připomínkové řízení k tomu ministerskému návrhu a podle penzijních společností tam je i připomínka právě na zmíněné poplatky. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: My se těmi připomínkami určitě budeme zabývat. Podíváme se na všechny výpočty, které budou v diskuzi. Zároveň je ale třeba říct, což dnes úplně nezaznělo, že se prostě jedná o oblast, kterou stát ročně podporuje zhruba 18 miliardami korun na výdajové straně státního rozpočtu, tudíž se jedná o oblast, kde má stát právo žádat maximální efektivitu jak pro sebe, tak pro ty klienty.
1: Až tedy skončí připomínkové řízení, tak následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tato část z poplatky je vlastně jediná problematická. S těmi dalšími navrhovanými změnami penzijní společnosti už souhlasí.
0: A můžeš připomenout ty ostatní plánované změny?
1: Návrh zákona má podle ministerstva financí přinést hlavně větší podporu lidí do 30 let. Těm by se měl třeba zdvojnásobit státní příspěvek z 20 na 40% měsíčního vkladu. Reforma by taky měla zrušit povinný investiční dotazník. No a nově by také měla být možnost do 36 let si jednorázově vybrat bez jakékoliv sankce až 1/3 vložených peněz.
0: Obě strany, tedy penzijní společnosti i ministerstvo financí, oslovila Tereza Chlubná. Díky.
1: Hezký den.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
3: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
2: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na Radiožurnálu ho odvysíláme v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
5: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
6: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Eliška Zábrovská. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy respektuje stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Řekl, že ji vnímá jako nesouhlas s výší částky, se kterou mají obě média příští rok hospodařit. Stovky pracovníků obou médií vyhlásili stávku na 22. června. Zástupci iniciativy veřejnoprávně uvedli, že nesouhlasí se záměrem vládní koalice změnit financování médií veřejné služby. Vláda plánuje rozhlas i televizi nově financovat ze státního rozpočtu. Oběma médiím se mají podle návrhu od příštího roku snížit oproti letošku příjmy o stovky milionů korun. Rozhlas i televize uvedli, že kvůli úsporám by museli omezit výrobu pořadů a propustit dohromady až 700 zaměstnanců. Případné propouštění ministr Klempíř označil za manažerské selhání ředitelů obou médií. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 38 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Klesne taky maximální cena, za kterou budou moct čerpací stanice prodávat benzín, a to o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Spojené státy zaútočily na další loď ve východním Pacifiku. Plavidlo bylo údajně napojené na obchod s drogami. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že úder nepřežil jeden člověk ze tříčlenné posádky. Spojené státy na lodě, které spojují se šířením drog, útočí od minulého roku. Ke svým obviněním ale neposkytly důkazy. Lidskoprávní organizace jako Amnesty International to proto označují za nelegální mimosoudní popravy. A Česko čeká tropický víkend. Už v pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středu Čech vyšplhají až k 630 stupňům Celsia. V neděli se tropické počasí trochu zmírní, pořád se ale budou teploty držet nad 31 stupni. Podle meteorologů budou kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. V sobotu a v neděli očekávají i silné bouřky. Kvůli vysokým teplotám vyhlásil Český hydrometeorologický ústav taky výstrahu. Na části území bude platit už v pátek, o víkendu pak po celém Česku.
1: Sport.
6: České volejbalistky prohrály v Lize národů na Filipínách se světovými jedničkami z Itálie 0-3 na sety. Pro český tým jde o druhou porážku v soutěži. Další zápas odehrají české volejbalistky zítra od 10 hodin našeho času se Spojenými státy americkými.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hucpané Brno a kolony na Pražském okruhu. V Brně kolabuje doprava. Všechno to začalo nehodou na dálnici D1 u Kývalky. Ve směru na Prahu na 183. kilometru byla dálnice asi hodinu zavřená. Teď už je nehoda úplně pryč, průjezdné tři pruhy. Kolona se ale rozjíždí jen velmi zvolna. Na D1 ve směru na Prahu zastavíte už na 209. kilometru a z velké části se ta kolona stále nehýbe, stojí. Vypnuté motory a lidi jsou venku. venku. Kvůli stojící D1 se ucpaly i vjezdy do Brna po bratislavské dálnici D2 anebo po D52 z Pohořelic, ta stojí už od Rajhradu. A ucpávají se i všechny možné objížďky. Nedá se to objet ani přes sever Brna, tam v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky brzdí provoz nepojízdné auto. Kolona je dlouhá i tam. Zpět na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona taky za sjezdem na Velký Beranov. Na 116. kilometru silničáři, zavřený pravý pruh a postojíte asi 15 minut. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice čekejte kolony za Mníškem pod Brdy. Je tam na 20. kilometru omezení, v omezení stojí nepojízdné nákladní auto a je to na 10 minut. V Praze ucpané mimo jiné i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě jen 24. Tolik zprávy. Dál je s vámi v odpoledním radiožurnálu Hanka Schánilová.
8: Hezké odpoledne. Česká tenistka Kateřina Siniaková do čtvrtfinále tenisového turnaje v Berlíně nepostoupila. S nasazenou trojkou Američankou Jessicou Pegulovou prohrála 2-6, 4-6.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Polsko a Německo pojí nová dohoda o bezpečnostní spolupráci. Armády obou zemí by mohly jim pořádat vojenská cvičení nebo vytvářet společnou strategii obrany v digitálním prostoru. V dohodě ale chybí bezpečnostní záruky. A tak vám o tom víc řekneme.

0: Polsko a Německo podepsali dohodu o bezpečnostní spolupráci, a to k 35. výročí smlouvy o dobrém sousedství. Podle paktu by armády obou zemí mohly vést společná vojenská cvičení. V dokumentu ale chybí jeden důležitý bod pro případ ohrožení. My už si víc řekneme s naší zpravodajkou v Polsku, Kateřinou Havlíkovou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Na čem všem by tedy mohly Polsko a Německo spolupracovat po podpisu nové dohody?
1: V Polsku je tím asi nejzmiňovanějším bodem spolupráce v obraně kybernetického prostoru, protože Polsko je jedním z hlavních cílů kybernetických útoků ze strany ať už ruských nebo běloruských služeb. Těm útokům tady čelí jak vládní instituce a agentury, tak ale i soukromý sektor. Dál by na základě této dohody mohly obě země spolupracovat v oblasti vojenské mobility. Ta je zase velmi důležitá pro Německo, protože Německo buduje svou dislokovanou brigádu v Litvě. Do příštího roku by ta brigáda měla mít 5000 vojáků a Polsko se tím pádem stává velmi důležitým transitním koridorem pro vojenskou techniku, ale i personál. Dál by polská armáda a Bundeswehr mohly plánovat a realizovat společná vojenská cvičení, mohly by také společně projektovat rozvoj podpůrné logistické infrastruktury a mohly by také společně nakupovat určité typy vojenské techniky. Další body té dohody se potom týkají spolupráce například v Baltském moři, kde se obě země účastní mise pro ochranu podvodní infrastruktury. No a pak je tam spolupráce na vesmírných projektech, což by mohlo zahrnovat třeba spolupráci ve sdílení a vyhodnocování dat z vojenských a civilních satelitů.
0: Jenže v dohodě chybí jedna položka, a to?
1: Ano, velmi důležitá. Ta dohoda totiž neobsahuje bod o vzájemných bezpečnostních zárukách. To je bod, který třeba byl už v dohodě o bezpečnostní spolupráci s Francií, kterou Polsko podepsalo v loňském roce, nebo v květnu podepsané dohodě s Velkou Británií. Takže v dohodě s Německem bezpečnostní záruky chybí. Podle polské tiskové agentury PAP Německo chtělo, aby ta dohoda byla obsáhlejší právě o ty záruky, s čímž ale Varšava podle agentury nesouhlasila. Polské ministerstvo obrany se k tomu vyjádřilo tak, že ta smlouva nebude překračovat rámec už stávajících závazků vyplývajících ze Severoatlantické smlouvy nebo ze smlouvy o Evropské unii. Dohoda také neobsahuje ustanovení týkající se trvalé přítomnosti německých vojsk v Polsku, ale umožní operovat německým ženijním jednotkám v Polsku v rámci operace Východní štít, což je vlastně program pro zabezpečení východní hranice Polska. Takže ta současná dohoda vlastně nejde ve spolupráci dál, než kam šla dosud platná rámcová dohoda o obranné spolupráci mezi Polskem a Německem, která platila už 15 let, ale nyní tedy nahrazuje ta nová dohoda, která je ale na nižší úrovni.
0: Díky za vysvětlení. Tohle byla Kateřina Havlíková. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Stále sledujeme situaci v Brně. Kvůli nehodě na D1 ve směru na Prahu u Kývalky kolabovala doprava v Brně. Teď už je nehoda na 183. kilometru pryč a kolona se postupně rozjíždí. Zastavíte na D1 na 211. kilometru a na 197. kilometru se rozjedete. Ucpané jsou i příjezdy do Brna z Bratislavy po D2 i po vídeňské dálnici D52. Tam už se nájezdy na D1 uvolnili a kolony se budou jak na bratislavské, tak na vídeňské rozjíždět. Situace by se měla postupně zlepšovat. Na D1 ve směru do Prahy pak ještě jedna kolona po pojíždí před Jihlavou. Na 116. kilometru zúžení, zavřený pravý pruh a fronta zabere 20 minut. V Praze je silná odpolední špička, hustý provoz komplikují i nehody. V Dobříšské ulici, teď tedy na okruhu ve směru z Barandovského mostu na Smíchov, se před Mrázovkou před tunelem srazila dvě auta. Kolona je tam už z Barandovského mostu. Nehoda překáží taky ve sjezdu z Průmyslové ulice na jižní spojku a Průmyslová tak stojí už od Českobrodské. Velká kolona i na Pražském okruhu, hlavně ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech je to až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na roli jediného domácího závodníka při motocyklové velké ceně České republiky je už Filip Salač zvyklý. Letos se od něj ale očekává víc než dřív. Ve třídě Moto2 se mu totiž v minulých závodech dařilo dojíždět v elitní desítce a před dvěma týdny v Maďarsku dojel druhý, čímž vyrovnal svůj nejlepší životní výsledek. No a před víkendem v Brně tak všude možně slyší, že už je čas se posunout ještě o příčku výš.
1: Já vím, že tu formu mám teďka dobrou a vím, že je to reálný vyhrát a je to pódium. To není, že bych na sebe dával nějaký velký tlak, ale je to prostě realita, kterou cítím.
2: Reaguje motocyklový závodník Filip Salač před víkendovou velkou cenou České republiky na to, že dobrými výsledky zvýšil očekávání fanoušků. Nejvíce navnadil druhým místem v minulém závodě v Maďarsku. Sám sebe tím ale prý před brněnskou Grand Prix uklidnil.
1: Sice jsem pod tlakem od ostatních lidí, ale ten největší tlak, který jsem na sebe dával. Já sám, tím, že se mi poslední dva roky moc nedařilo, tak ten před 14 dny odešel. Přijel jsem si to užít a dělat to, co mi nejlíp, a to jezdit na motorce, takže já věřím, že to bude dobrý.
2: Vyhrát závod mistrovství světa na Masarykově okruhu se dosud žádnému českému jezdci nepovedlo. Poslední pódiové umístění ale není nějaká dávná historie. V roce 2018 skončil ve třídě Moto 3 na třetím místě Jakub Kornfejl. Salač tehdy jako nováček dojel do cíle stejného závodu poslední.
1: Samozřejmě, že to viděl jsem to a je to na mém bucket listu mých snů, to znamená, jestli se to splní letos, já doufám, že jo, budu o to bojovat a jestli tam bude ta šance, tak ji budu brát všema deseti. Chtěl bych to určitě zažít taky a závidím jim, že oni už to zažili.
2: Připomíná Salač i předchozí Čechy, kteří v Brně dojeli mezi elitní trojicí. I případný úspěch na domácí Grand Prix taky může přispět k tomu, že třeba už za rok bude mít Česká republika zastoupení opět taky v královské třídě MotoGP.
1: Rád bych se tam podíval, je to můj sen, je to důvod, proč závodím, abych se dostal do té královské kubatury. Spoustu lidí bude odcházet, takže třeba kdyby se hodně začalo dařit, tak třeba tam i nějaká nabídka bude, ale momentálně nic na stole nemáme.
2: Říká Filip Salač s tím, že víc ho teď tedy zajímá bližší budoucnost a domácí Grand Prix, kterou brněnský autodrom přivítá od pátku do neděle. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Když se mě ptali, čím chci být, tak jsem řekl vždycky zpěvákem.
2: Charismatický hlas.
3: Ty faninky musí mít pocit, že ten Dalibor je jenom jejich.
2: Který zanechal nesmazatelnou stopu v československé pop music.
4: To byly texty k uvěření.
1: A oba dva zaměli slzy v očích a ona povídala, Janda, vy jste se nevydařil.
5: To se vám líbí nejvíc?
6: Asi Dalibor.
2: Dokumentární portrét Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. V sobotu večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
9: Vláda chce zpřísnit pravidla pro prodej kratomu. Ještě pár hodin můžou lidé rozhodovat o tom, která skladba jako první zazní na nových svatovíckých Varhanách. Fotbalisté Argentiny vstoupili do mistrovství světa výhrou 3-0 nad Alžírskem. Messi dal hat-trick. Kolona popojíždí na dálnici D1 před Jihlavou směrem do Prahy. A zítra čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky. Teploty většinou do 31 stupňů.
10: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Kratom by mohl být dražší a hůře dostupný. Navrhuje to vláda s tím, že chce zabránit jeho ilegálnímu šíření. Podle návrhu by si tuto psychomodulační látku mohli koupit lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Kratom by taky mohl zdražit. Vláda u něj chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
11: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun, takže celkově asi 1,2 miliardy.
9: Návrh teď vláda pošle do zkráceného připomínkového řízení. Podle plánu koalice by mohl platit od ledna příštího roku. Evropská unie podpoří boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě. Poskytne podporu ve výši v přepočtu téměř 12 miliard korun, a to v podobě nouzové pomoci, výzkumu vakcín, léčby a opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti. Informovala o tom Evropská komise. Kongo hlásí víc než 830 potvrzených případů krvácivé horečky a 196 úmrtí. Ebola se dostala i do sousední Ugandy. Proti současnému vzácnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína ani ověřená léčba. Ještě do půlnoci je možné rozhodovat o první skladbě pro nové svatovícké varhany katedrály Pražského hradu. Její premiéra zazní zítra. Hlasování je otevřené na webu Českého rozhlasu Vltava.
12: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond Svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
13: Sport. Argentinští fotbalisté zahájili cestu za obhajobou titulu na mistrovství světa vítězstvím 3-0 nad Alžírskem. Všechny góly dal Lionel Messi, který jako první fotbalista v historii nastoupil už na 6. šampionátu. Norsko porazilo Irák 4-1 a Rakousko vyhrálo nad Jordánskem 3-1. Za 3 hodiny začne duel Portugalsko-Demokratická republika Kongo. Ve 22 hodin našeho času odstartuje zápas Anglie-Chorvatsko. Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Dvojzápas začne 24. července na hřišti Severského celku. Odveta je na programu o týden později ve Štruncových sadech. Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. Duel začne na půdě chorvatského týmu.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpané dálnice v Brně a nehoda na Strakonické D4 u Mníšku pod Brdy. Na dálnici D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech. Ve směru z Vyškova se brzdí zastavuje na 211. kilometru a u Slatiny na 201. se pak kolona opět rozjede. V opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy kolona aktuálně od 175. kilometru až k omezení v Brně. Hlavně kamiony v pravém pruhu osobním autem pojedete rychleji. Velká kolona i na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam se brzdí v obou pruzích už na 12. kilometru a nesouvislá kolona často i v levém pruhu se táhne až do Brna. Velmi silný provoz čekejte i na vídeňské D52, tam v obou směrech mezi Rajhradem a D1. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždí kolona za sjezdem na Velký Beranov. Omezení na 116. kilometru je pryč, vydržte, nesjíždějte. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice popojíždí kolona za Mníškem pod Brdy. Je tam na 20. kilometru omezení, v omezení nepojízdné auto a zdržíte se 10 minut. V Praze je silný provoz, hodně ucpaná je mimo jiné i Kutnohorská směrem z Prahy před Mukařovem. Je tam omezení a stojí to už z Říčan. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě jen 24. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a teď už taky Štěpán Pokorný.
8: Dobré odpoledne, 6 minut po 16. hodině je s vámi Radiožurnál. Po celé republice se dnes běží olympijský běh. My vás na jeden z nich, na pražskou Letenskou pláň, vezmeme v odpoledním vysílání už za chvilku. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
10: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Na 88 místech po celé republice se dnes běží olympijský běh, jedním z nich je i pražská Letná, kde se konají závody pro děti v různých kategoriích, ale závodit můžou i dospělí. Na místě je taky stříbrný Airstream radiožurnálu, kde je sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor, kterého pozval k mikrofonu reportér radiožurnálu Sport Jan Suchan.
1: A toho pozval k mikrofonu reportér Jan Suchan.
2: Hostem radiožurnálu a radiožurnálu Sport je teď necelé 2 hodiny před startem olympijského běhu přímo na pražské Letné sportovní ředitel Českého olympijského výboru a bývalý vynikající kanoista, dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor. Tak vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Martin Fuchsa, na začátku května, když jsme na tom olympijském běhu, uběhl pražský maraton pod 3 hodiny a od té doby jenom vítězí, ať už na světovém poháru nebo mistrovství Evropy, tak zkusil jste taky někdy tuhle taktiku?
3: Ne, rozhodně ne, a na rovinu musím říct, že co by jako zástupce kanoistického svazu jsem nebyl úplně nadšený z toho, že běží ten maraton. A všichni jsme se, všichni jsme se mu to snažili rozmluvit, ale prostě on si to vzal do hlavy a jak je vidět, tak mu to tolik neuškodilo. Což jsme hodně rádi, tak jako je to skvělý sportovec, asi to vzal motivačně, že prostě je to dobrý. Ale jsem moc rád, že se nic nestalo a že jede v sezóně tak, jak má a jak chce, myslím, protože ty výsledky jsou teda neuvěřitelné.
2: On říkal, že je prý jen málo lidí na světě, kteří umí zvednout 100 kilo na benchpressu a zároveň uběhnout maraton pod 3 hodiny, tak řadíte se vy do téhle kategorie?
3: Ne, já to takhle nemám, já jako tyhle ty rekordy nepřekonávám a v porovnání s Martinem já teď bych měl problém s obojím, respektive to jedno je naprosto nepřekonatelný, to znamená ten maraton po 3 hodiny, o to bych se ani nepokoušel. A zvednout 100 kilo na benchi, no tak to by mi dalo nějaký 2 měsíce, abych natrénoval, že bych to možná zvedl, protože když jsem to zvedal, i o malinko víc, ale zase o moc víc ne, takže já bych se do toho rozhodně nepouštěl.
2: Vy už jste mi před rozhovorem říkal, že rozhodně nepoběžíte dnes, že už jste se vykašlal, lidově řečeno, na tuhle sportovní kratochvíli, ale během kariéry, jak moc patřil běh do vaší sportovní?

0: sportovní přípravy?
1: No, tak my jsme samozřejmě běhat museli, to je, běh je základní tréninkový prostředek a prostě běh na to, aby člověk jako se dostal do té kondičky, tak je v podstatě nejlepší a nenahraditelný, to tak prostě je. Já to, že říkám teď, že už neběhám, tak jednak už jsem něco si odběh, a jednak tak jako nějaký meniskus, nějaký koleno a takový věci, které mě to ani neumožňují, ale já jako na rovinu, než jít běhat, tak radši sednu na kolo a jdu se projet na kole. To mě přijde takový jako míň drastický k tomu mému tělu, když člověk jako běžně nic nedělá, netrénuje, tak je to asi milosrdnější.
2: Sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor je hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Blíží se 30. výročí vašich dvou zlatých olympijských medailí, které jste získal v Atlantě. Už tušíte, kam mířím, když dávám důraz na tohle město?
1: No asi jo. Je mi to asi jasný.
2: Tak kam?
1: Řekl bych ke sportu, který já teda moc nedělám, ale sedíme tady přímo před jednou z těch našich dvou aren fotbalových, takže předpokládám, že tam.
2: Ano, protože právě tam v Atlantě zítra čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Bude to hodně důležitý zápas, vám tam tehdy se hodně dařilo, ale předpokládám, že vy jste byl asi u toho kanálu hodně daleko hlavního města nebo města Atlanty, nebo jste přece jenom i to olympijské dění v Atlantě měl na dosah?
1: No tak my jsme doopravdy byli nějakých 40 minut na severozápad, jestli to říkám správně, od centra Atlanty v tom Gainesville, ale jako Atlantu znám, tak nakonec byl jsem tam na slavnostním zahájení olympijských her a nevím přesně, kde je teď ten stadion v Atlantě.
2: Ten stadion, Mercedes-Benz Stadium, ještě nestál v dobu, kdy vy jste tam byl, ale nahradil Georgia Dome, kde soutěžili třeba gymnasti nebo basketbalisti, tak nevím, jestli jste se nezašel podívat
1: tehdy. No, tam teda, chci říct, v Atlantě to mají trošku jako tradici, že střídají ty stadiony, protože já si vzpomínám, že ten olympijský stadion nahradil bývalý baseballový stadion, na kterém jsme seděli před zahájením a těsně po olympiádě ten zbořili. Teď už zbořili ten olympijský a postavili tam zase nový baseballový, takže oni tam střídají dost, ale ne, to asi o tom asi se nemusíme bavit, ale ta Atlanta mě samozřejmě pro mě znamená hrozně moc, to je jasný. A co je zajímavý, i Jižní Afrika, protože do Jižní Afriky já jsem jezdil trénovat, nevím, 10-12 let, takže vlastně to je taková spojitost a jsem zvědavý, jak to dopadne. Já teda doufám, že to dopadne dobře pro nás.
2: Ale nejste velkým fotbalovým fanouškem.
1: Ne, tak fanouškem asi ne, ale sleduju všechny sporty, sleduju i fotbal, ale řekněme, že mistrovství si to je přesně ta akce, na kterou se jako dívám ve fotbale.
2: Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru, dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice, seděl s námi v našem mobilním studiu přímo na Pražské Letné, kde v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnálu Sport skoro přesně za hodinu a tři čtvrtě začne olympijský běh a proto se sem zase vrátíme. Martine, moc krát díky, ať se vám daří.
1: Taky díky, ať se daří.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Před více než týdnem došlo v severoirském Belfastu k útoku nožem. Pachatele uprchlíka původem ze Sudánu zadržela policie. Oběť útoku odvezla sanitka. Následovaly dva dny nepokojů v ulicích, ale taky na sociálních sítích, a že dosud úplně neutichly, dokumentuje i případ z Německa, o kterém si více řekneme se zpravodajem radiožurnálu v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, nejde ale úplně tak o sociální sítě, jde o televizi, o veřejnoprávní kanál CDF, který se zabýval tím, proč lidé jako třeba britský pravicový extremista Tommy Robinson, ale hlavně americký miliardář Elon Musk vyzývají k těm protestům v Británii, ba dokonce, jak to napsala CDF, proč Elon Musk vyzývá přímo k takzvanému honu na migranty, což byla taková právní formulace, která tady zazněla v tom pořadu CDF, ale nezmizela někde v nějakém digitálním propadlišti dějin, dostala se k Elonu Muskovi a ten prostřednictvím svých právníků, kterým kontaktoval tedy německou televizi CDF a pohrozil jí.
0: A jak na to televize CDF reagovala?
1: Ona vlastně udělala krok zpět a podepsala prohlášení, jak se to v Německu dělá, že se podobného dalšího jednání zdrží, a zároveň ten pořad pozměnila.
2: Zu den Protesten aufgerufen hatten auch diese beiden Männer, der Rechtsextremist Tommy Robinson und
1: Takže teď vidíme na internetu už pořad v pozměněné podobě a taky s vysvětlením, že ta moderace je z právních důvodů zkrácena. Mluví se tam o nějaké výzvě k protestům, že Elon Musk vyzýval, což není problém, to je není problém doložit, tak je to na sociálních sítích, ale už se tam tady nemluví o tom lovu na migranty. A dodal bych, že CDF byla v Německu kritizovaná za ten příspěvek z více rozměrů, například ze severoněmeckého rozhlasu, také veřejnoprávního média, tam uvedli, že taková práce s informacemi, jako se stalo v CDF, je nepřijatelná. No a podle deníku Süddeutsche Zeitung si tato televize sama naběhla, řekněme doslova, na vidle Elonu Muskovi.
0: Jak běžné je, že Elon Musk komentuje to, co se děje v Evropě nebo přímo v Německu?
1: Běžné to docela je, a pokud jde o Německo, tak tam jsou určitě v paměti události z loňského roku, ze začátku loňského roku. Před volbami Elon Musk podporoval protimigrační stranu Alternativa pro Německo s její předsedkyní Alice Weidlovou, zveřejnil rozhovor obsáhlý na sociální síti X a tvrdil, že tato strana je největší naděje a jediná záchrana pro Německo.
0: Zpravodaj radiožurnálu v Berlíně Tomáš Havlín v odpoledním vysílání. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Československo a Albánie podle generálního tajemníka NATO loni nesplnili závazek vydat na obranu 2% HDP. Mark Rutte to řekl před zítřejší schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. Podle Rutteho ale vlády všech tří zemí slíbily závazek letos splnit. Necelé tři čtvrtiny lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Zhruba pětina lidí pak svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Policisté pátrají po 83-letém Arnoštu Stečkovi z Ostravy Poruby. Senior včera odešel na procházku a už se nevrátil. Jeho telefon je nedostupný a nemá u sebe léky, které potřebuje. V době odchodu z domu měl na sobě tmavě modré džínové kalhoty, tmavou zimní bundu, riflovou kšiltovku a černé kožené boty. Pohřešovaný je vysoký, zhruba 180 cm, střední postavy, má šedé krátké vlasy a modré oči. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Nový průmyslový závod společnosti Wacker v Karlových Varech vytvoří během 2 let až 200 pracovních míst. Výrobce silikonů dnes spustil provoz továrny. Podnik bude dodávat materiály pro automobilový průmysl, energetiku i zdravotnictví. Sport. Novým většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je společnost Hokej Litvínov AS. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ni převedl všechny své akcie, což je podíl téměř 71%. Společnost Hokej Litvínov založili bývalí hráči Jiří Šléger a Robert Kysela. Litvínovský klub skončil v uplynulé sezóně extraligy poslední. Účast mezi elitou uhájil v baráži proti vítězi první ligy Dukle Jihlava po výhře 4-1 na zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpané dálnice v Brně a kolona na Strakonické u Mníšku. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdech do Brna, jak z Prahy, tak i ve směru z Vyškova. Od Vyškova nesouvislá šňůra hlavně kamionů od 212. kilometru až k omezení u D2. Ve směru z Prahy tam je kolona od zhruba 176. kilometru a opět hlavně nákladní auta v pravém pruhu. Zdržíte si i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona místy i v levém pruhu od 16. kilometru a brzdí se prudce kousek za odpočívkou Zeleňák. Silný provoz stále i na Vídeňské od Trajhradu k D1. V Praze dejte pozor na výjezdu po Strakonické směr Příbram. U Cukráku na parkovišti u občerstvení hoří auto, hlásí náš zpravodaj.
5: Byly vidět plameny poměrně velké, hlavně z toho auta kous, který sahá vlastně až na tu dálnici, takže auta tam zpomalují.
4: A na Strakonické D4 pak i kolona směrem na Příbram. Po pojíždí za Mníškem pod Brdy je tam zúžení na 20. kilometru a zdržíte se 10 minut. Jinak v Praze velmi silný provoz. Třeba na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte před sjezdem na Ořech přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude většinou oblačno až zataženo, postupně se bude vyjasňovat a teploty v noci klesnou ke 12 stupňům. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.
1: A pokračujeme v 16 hodin 33,5 minuty. Po 17. hodině nabídneme tradiční pořad 20 minut radiožurnálu. Hostem bude Vít Rakušan, předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas mistrovství světa proti Jihoafrické republice, který může dost napovědět o šancích národního týmu na postup ze skupiny. Už za chvilku se přímo do Atlanty vydáme za reportérem Radiožurnálu.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté si chystají na možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí zítra v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2. V hlavním městě státu Georgia už jsou i naši reportéři Radiožurnálu a jeden z nich, Lukáš Michalík, teď stojí přímo před stadionem v Atlantě. Dobrý den.
2: Hezký den z Atlanty.
1: Jak to necelý den před utkáním v okolí stadionu vypadá?
2: Byť je tu všechno připravené, zatím je tu dost pusto, ale není se čemu divit. Tiskové konference obou týmů jsou na programu až odpoledne místního času a fanoušci, včetně těch českých, mají dnes jiný program tady v okolí. Dva české příznivce jsem ale před stadionem potkal. Mladý pár z Prahy přicestoval do Spojených států už minulý týden a pojal to jako takový road trip po Americe. Projel víc států a dnes se plánuje podívat do českých fanzón. Jedna z nich mimochodem bude otevřená už zhruba za půl hodiny. Tady nedaleko stadionu. Mimochodem, stadion v Atlantě je opravdu monumentální stavba. Domácí zápasy tu hrají fotbalový tým Atlanta United a klub amerického fotbalu Atlanta Falcons. Na tribuny se vejde zhruba 75 tisíc fanoušků a stadion má zatahovací střechu, kterou možná organizátoři zítra využijí, protože ve čtvrtek se mají Atlantou prohnat silné bouřky.
1: A jaký bude program národního týmu do toho zítřejšího zápasu?
2: Zhruba za 20 minut si Češi tady v Atlantě zatrénují, ale stejně jako v Guadalajare, ne na zápasovém stadionu, ale zhruba 25 kilometrů odtud. V 8:30 večer středoevropského času pak trenér Koubek s kapitánem Krejčím předstoupí před novináře na tradiční tiskové konferenci. No a na závěr ještě dodám, že utkání Česko-Jihoafrická republika začne zítra v pravé poledne českého času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho samozřejmě znovu odvysílají v přímém přenosu.
1: Lukáš Michalík, reportér Radiožurnálu, který teď stojí přímo před stadionem v Atlantě, kde zítra čeští a fotbalisté odehrají další zápas na mistrovství světa. Lukáši, zatím díky.
2: Díky, naslyšenou.

Česká televize a Český rozhlas omezí příští pondělí své vysílání. Zaměstnanci obou médií budou totiž stávkovat proti plánovanému zrušení koncesionářských poplatků. Jak konkrétně bude stávka vypadat a co na ní říkají vládní politici? Uslyšíte to za chvilku v odpoledním radiožurnálu ještě před 17.

0: Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize budou příští pondělí stávkovat, chtějí tak vyjádřit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování médií pod státní rozpočet. Na situaci reagoval i prezident Petr Pavel, podle něj by ale v případě převedení pod státní rozpočet měla být jasně chráněna jejich nezávislost. K pondělní stávce se přihlásili stovky lidí z České televize a přes 1000 z Českého rozhlasu.
1: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: Popsal zástupce stávkového výboru Jan Herget. Stávka se projeví ve vysílání všech stanic, kromě dětských, tedy Rádia Junior a stanice Déčko. Podle dalšího člena iniciativy veřejnoprávně Jana Moláčka neměli zaměstnanci jinou možnost, než vstoupit do stávky.
3: Hrozí masivní propouštění. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Především jejich pracovní autonomie, tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů.
2: Moláček zopakoval, že obě média neporuší zákon ani kodexy. Návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky, schválila vláda v pondělí. Současný systém je podle ní neefektivní a chybí mu dostatečná kontrola. To odpoledne zopakoval i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Přece když celá Evropa a všude šetří všichni, tak si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce.
2: Na média by podle něj měl taky dohlížet nejvyšší kontrolní úřad.
4: My jsme nikdy se nesnažili zasahovat do obsahu.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ke stávce řekl, že ji respektuje.
5: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
2: Podobně se vyjádřil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Management by se měl pokoušet hledat úspory na provozu, na externích smlouvách, na nejrůznějších penězích, které se vydávají z Českého rozhlasu a České televize a veřejnost mnohdy, protože jsou zcela začerněné, neví komu a za co.
2: Vedení obou médií reagovalo, že jejich zaměstnanci mají na stávku právo. Přesto je podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala potřeba vysílání zajistit.
7: Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
2: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle odhadů ředitelů by to znamenalo rušení některých pořadů a stanic a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Podle prezidenta je to legitimní krok. Španělský expremiér Zapatero vypovídal před soudem, stíhaný je na svobodě. Čeští fotbalisté naposledy trénují před zápasem s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Na D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra bude skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky, teploty většinou do 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel označil stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize za legitimní. Naplánovaná je na pondělí 22. června a zapojí se do ní stovky zaměstnanců. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatku a financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu. Pavel řekl, že rozumí obavám a nejistotě pracovníků a že jejich stávku chápe.
4: Je to legitimní výraz veřejnosti, případně zaměstnanců, který je naprosto v pořádku. Počkejme, s čím přijde a jak na to bude vláda reagovat.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy stávku respektuje a odmítá, že by vláda chtěla zasahovat do obsahu Českého rozhlasu a České televize. Před soudem v Madridu dnes vypovídal bývalý španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero. Úřady ho vyšetřují v kauze záchrany letecké společnosti Plus Ultra a kvůli údajnému vlastnictví nepřiznaných šperků. V demokratické historii Španělska je to poprvé, co před soudem stojí bývalý šéf vlády.
5: Ex-premiér Zapatero poprel akékoľvek využívanie vplyvu v prospech záchrany leteckej spoločnosti Plus Ultra, vyhlásil sa za úplne nevinného zo všetkých obvinení a zdôraznil, že vždy konal v politike čestne a slušne. Uviedol tiež, že mimo Španielska nevlastní žiadne účty, spoločnosti ani finančné aktíva. Hodnotné šperky údajne dostal ex-premiér darom v minulosti od zástupcov Saudskej Arábie počas oficiálnych návštev Madridu v období, keď tieto dary nebolo potrebné zdaňovať. Zapatero je stíhaný na slobode a súd rozhodne, či prípad odloží, alebo sa otvorí hlavné súdne pojednávanie. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Rádiožurnál.
3: Řidiči už ode dneška můžou jezdit po dokončenému seku dálnice D49 mezi Holešovem u Kroměříže a Frištákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
6: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Frištáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
7: Sport. Čeští fotbalisté naposledy trénují před zítřejším druhým zápasem na mistrovství světa. Od 18 hodin našeho času budou hrát s Jihoafrickou republikou v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A v Atlantě český trénink sleduje také reportér Mikuláš Jaša.
8: Česká reprezentace trénuje v kompletním složení. Do dějiště utkání přiletěl národní tým v podvečer. Teď se na Jihoafrickou republiku připravuje na hřišti, ale pozor, ne na stadionu, kde se bude hrát. To je na mistrovství světa taková klasika. Na hlavní stadion se trenér Miroslav Koubek a kapitán Ladislav Krejčí přesunou po tréninku. V plánu totiž mají povinnou tiskovou konferenci. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin, stejně jako náš přímý přenos. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
7: Za 2 hodiny vstoupí do světového šampionátu Portugalsko a Demokratická republika Kongo. Duel odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu slyšíte vstupy, stejně jako z utkání Anglie-Chorvatsko, které začne ve 22 hodin našeho času.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D1 u Brna, kolony taky v Praze. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdech do Brna, jak z Prahy, tak i z Vyškova. Delší je kolona směrem z Prahy. Brzdí se na 176. kilometru a fronta místy i v levém pruhu se sune až k omezení na 196. Osobním se u Brna zdržíte asi půl hodiny. Dlouhá kolona i na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam jsou to hlavně kamiony v nesouvislé koloně od 17. kilometru. V Praze silná odpolední špička v tunelu Blanka ve směru na Troju chvilku překážela i nehoda za sjezdem na Letnou. Z tunelu už vyjeli, stále ale regulují vjezdy do tunelu, tak čekejte kolony v okolí. Ucpaný je dost i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte přes 20 minut. A pozor, kolony se tvoří i na Strakonické za Prahou směr Příbram. Na Cukráku na parkovišti u občerstvení shořelo auto. Stojí tam hasiči a projíždí se pomalu okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24. Na horách naměříme většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
11: Co se v Evropské unii mění po zavedení paktu o migraci a azylu? Může si česká vláda dovolit pakt odmítnout, jak často opakuje? Může ho verbálně odmítat, ale fakticky se jim řídit? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan, bývalý ministr vnitra a místopředseda vlády. Zdravím vás do našeho sněmovního studia. Dobrý den.
12: Hezký den vám i všem posluchačům.
11: Ve všech členských státech Evropské unie začal 12. června platit migrační a azylový pakt, přijatý v květnu 2024. Co podle vás znamená, že ho vláda nehodlá uplatňovat?
12: Jedno velké pokrytectví, protože naše vláda ho samozřejmě uplatňuje. Tahle část migračního paktu, která zpřísňuje pravidla, už je teď součástí našich zákonů. Je součástí azylového zákona, který je schválen. Tehdejší opozice, současná vláda se aktivně podílela na jeho projednávání ve sněmovně. Takže v téhle chvíli pakt prostě je implementován, což je pro vládu výhodné. Ona nemusí platit žádné pokuty Evropské unii, nemusí se bát, že ji někdo bude kritizovat a do toho pokrytecky verbálně říká, že ho odmítá, byť podle něj pojede a bude to pro všechny i pro bezpečí našich lidí určitě výhodné.
11: Co má tento pakt podle Evropské komise přinést?
12: Za prvé lepší ochranu vnější

0: zpřísňování, která máme v tom azylovém zákonu, jako je třeba snížení standardů pro žadatele o azyl, to znamená jakékoliv menší výhody, a zároveň také omezení pohybu těm lidem, kteří se snaží vyhnout návratu do země, by tím byl návrat nařízen. Je to jednoznačné zpřísnění, ale co já říkám společně s, asi i s vládou a i s těmi aktivními zeměmi Evropské unie, pojďme ještě dál. Tohle není konečné řešení, ale je to zlepšení oproti světu bez pravidel.
1: Ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO řekl, že Česká republika dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnější hranice a návratovou politiku. Lze respektovat migrační pakt tak na půl?
0: Je to legrační, co říká pan ministr vnitra, on by měl být člověkem číslo jedna, který do detailů migrační pakt zná, já jsem to za svoji povinnost považoval. Ale je to posun. Pan Metnar tím říká, jsme rádi, že část migračního paktu, která znamená zpřísnění, tady máme. To, co pan Metnar říká, je, odmítáme být solidární. A já vám ukážu příklad toho, jak to bude vypadat, když nebudeme solidární. Jižní státy se ocitnou pod bezprecedentním migračním tlakem obrovské vlny migrantů. Může se to stát, můžou se stát události ve světě. A my nebudeme solidární, nijak jim nepomůže. Nepošleme tam technický personál, nepomůžeme jim chránit hranici našimi policisty, nebudeme se na tom třeba finančně podílet. Nepřijmeme žádné migranty, což dlouhodobě říkáme, že nechceme, a ani ten pakt nás k tomu nemůže nutit. A co udělají ty jižní státy? Jako v minulosti, ten migrační proud pustí do střední Evropy. Zlikvidují tím Schengen, zavedeme kontroly na vnitřních hranicích a těch migrantů tady bude rozhodně, ale rozhodně více, než když budeme jakýmkoliv z těch tří možných způsobů solidární.
1: A může ten odmítavý přístup k principu solidarity přinést Česku ze strany Unie nějaké sankce?
0: V současné době ne, protože ta nutná implementace, která je nutná pro rok 2026, tak ta provedena byla. Takže díky práci české vlády pod vedením Petra Fialy a pod mým ministrováním vnitra nehrozí Česku teď žádné sankce. Konec konců solidární mechanismus jako takový spuštěn už byl, ale Česko je tento rok zproštěno jakýchkoliv povinností cokoliv platit, protože Česku mě osobně se při vyjednávání povedlo prosadit, že pro země pod jakýmkoliv velkým migračním tlakem, i tím ukrajinským, jak je to v našem případě, platí výjimka, kdy jsou osvobozeni. Počet migrantů z Ukrajiny, lidí z Ukrajiny u nás neklesá, takže pokud pan premiér Babiš spolu s panem ministrem Metnarem, já je na to upozorňuji, nezapomenou na podzim požádat, tak ani ten příští rok pro Českou republiku nebude znamenat žádnou finanční zátěž.
1: Česká republika je dlouhodobě pro uprchlíky, zejména z asijských a afrických zemí, málo přitažlivou zemí. Proč naše úřady schvalují tak málo žádostí o azyl? Jde o zlomek počtu azylantů přijatých v Německu, Francii nebo Itálii, ale také podstatně méně než třeba v Estonsku.
0: Je to pravda, na druhou stranu si řekněme realitu. My máme strukturu, která se stará o veškeré příchozí z ciziny do Česka, ať už přichází legální, ilegální cestou, jdou na pracovní trh, která je opravdu velmi přetížená. A to říkám jako bývalý ministr vnitra, ukrajinskou migrací. Máme tady 400 tisíc lidí, o které se někdo stará. A aby vůbec ten systém vydržel fungovat, tak je to samozřejmě limit pro udělování jakýchkoliv jiných pobytových oprávnění pro kohokoliv a za jakýmkoliv účelem. A druhá věc, proč se nám nedaří třeba dávat pracovní povolení pro lidi populární na trhu práce, jsou třeba Filipínci, ale chceme sem dostávat ty vysoce vzdělané akademické pracovníky, tak i tím, že nemáme novelizován cizinecký zákon. Já jsem ho předložil do systému, myslím si, že v létě roku 2024 obstrukcemi ve sněmovně nebyl projednán, teď s tím samým návrhem ještě z mé dílny přichází ministr Metnar a já ho jistě podpořím v projednávání, nejsme jako oni.
1: Když jste připomenul, že Česko je dočasným domovem téměř 400 tisíc ukrajinských uprchlíků, proč ministerstvo vnitra, to je pod vaším vedením, odmítalo přiznávat dočasnou ochranu Ukrajincům, kteří s touto ochranou přicházeli z jiných zemí Evropské unie?
0: My jsme se snažili respektovat ten evropský standard. Bylo to tak v mnoha zemích, které tak postupovaly. Ano, dělali jsme to právě z toho důvodu, abychom byli schopni ty proudy lidí, kteří sem přicházejí, a to ne z třetích zemí, ale přímo z Ukrajiny, kvalitně obhospodařit. Abychom uměli odhadovat, kolik lidí sem přijde, abychom jim skutečně byli schopni zajistit ubytování, základní životní standard a podobně. Proto jsme samozřejmě i v některých věcích

0: věcech postupem času zpřísňovali. To já bych úplně ani panu Metnarovi a současnému vedení nevyčítal ministerstva vnitra, ale co bych vyčítal téhle vládě, je ta tonalita. Je to, jak o Ukrajincích mluví. To, že o nich mluví jako o zdroji nějakého nebezpečí zla, to, že Okamura hodlá a nutí k tomu celou vládu zveřejňovat specificky trestné činy Ukrajinců ve speciálních statistikách. To, jak o Ukrajincích mluví, to jim teď škodí nejvíce.
1: Dobře, ale když se vrátím ještě k té předchozí otázce, nevadilo vám, že v těch případech byli žadatelé o uznání dočasné ochrany v právu, což přiznávali i soudy, na které se odmítnutí žadatelé obraceli?
0: On ten pohled právní nebyl úplně jednoduchý. Bylo rozhodnutí soudů několika instancí a my jsme už tehdy za ministerstvo vnitra říkali, až tady bude definitivní soudní názor a definitivní soudní závěr, tak samozřejmě ctíme právní stát a přizpůsobíme se tomu. Ale byly tam nejrůznější dovolání a právní interpretace. Popravdě řečeno, teď úplně nevím, jak ten vývoj jako takový vypadá, ale ještě jednu větu mě dovolte říct. A tu vzkazu hlavně panu Okamurovi a jeho kamarádům. Ti lidé, kteří sem přicházejí z Ukrajiny, stále utíkají před hnustou ruskou válkou, kdy hoří kláštery přímo v Kyjevě. A to nejsou viníci, to jsou oběti.
1: Ředitel organizace na pomoc uprchlíkům Martin Rozumek napsal v týdeníku Respekt, už teď je azylový odbor ministerstva vnitra asi největším ministerským odborem v celé Evropě s více než 19 státními úředníky a správa uprchlických zařízení má státních úředníků zhruba 600, tedy obvykle mnohem více než kolik má uprchlíků ve všech svých uprchlických zařízeních. S těmito počty jste byl jako minister spokojen?
0: Já jsem to viděl jako nutnost. Pokud se uvažovalo o různých škrtání míst, tak já jsem i na vládě třeba tehdejšímu ministrovi financí vysvětloval, že plošné škrtání je nemožné, že já bych naopak na odboru azylové a migrační politiky tak, abychom byli schopni dostat všem svým závazkům, zákonným závazkům v dostatečné rychlosti, třeba ještě nějaké lidi, byť i na dohodu o provedení práce, jednoznačně potřeboval. Pro mě je spíš k zamyšlení, což je systémová věc do budoucna, nechci teď tady od stolu ze studia dělat nějakou revoluci, tak se do budoucna bavit, jestli tenhle obrovský úřad by si nezasloužil nějakou vlastní entitu, nějaký vlastní úřad, nějakou vlastní jednotku v rámci fungování našeho státu. O tom se opakovaně uvažovalo a není výjimkou, že v zemích, především těch skandinávských, jsou speciální ministerstva, která obhospodařují migrační otázky. To je určitě věc k systémové diskuzi, ale nemám pocit, že by současná vláda stála o systémovou diskuzi.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s předsedou STAN Vítem Rakušanem. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Bude to mít kýžený efekt?
0: Každé takové opatření může vést k zlepšení. Určitě všechna ta opatření, která platí, pomohla, tady se dívám do svých poznámek k tomu, že nelegální překročení hranice od začátku roku 2026 k 17. dubnu kleslo o nějakých 39% ve srovnání s předchozím rokem a to už je náběh těch pravidel. Rychlejší navracení, na které vy se ptáte, má určitě efekt, je potřeba ovšem zajistit, aby k němu skutečně docházelo a tady si myslím, že koncept, s kterým přicházelo Česko spolu s Dánskem, spolu s Itálií, spolu s Rakouskem, to znamená návratové huby nikoli na území Evropské unie, ale v nějaké třetí zemi, se kterou bude existovat smlouva, aby měla i nějakou jasnou pobídku, proč by takhle Evropské unie pomáhala a nebo třeba definice bezpečných třetích zemí podle nových kritérií tak, aby se do více zemí dali ilegální migranti navracet a ta země byla chápána jako bezpečná. To jsou ty nové koncepty a tady bych doporučoval současné vládě, než se bavit o migrační paktu nebo nemigrační paktu, se soustředit na to, aby Česko bylo opět aktivní zemí, která je ve středu migrační politiky a tyhle nové koncepty rozvíjí.
1: Unie chce taky omezit pohyb těchto lidí mezi členskými státy. Mluvíme o nelegálních imigrantech. Jak toho lze dosáhnout?
0: Tak samozřejmě velmi těžko, samozřejmě tady platí nějaká dublinská ustanovení, která jsou dlouhodobě porušována, to znamená, že to azylové řízení se má vést v té první zemi, kde ten daný člověk do Evropy přišel. K tomu, o čem vy mluvíte, za prvé může pomoci důkladná ochrana hranice, detence na vnější hranici a potom blízká spolupráce a sdílení informací, což mimochodem migrační pakt také přináší, propojení jednotlivých systémů, jednotlivých členských zemí tak, aby byl o pohybu ilegální migrace po Evropské unii přehled. Domnívám se, že migrační pakt není všespásný, nepomůže stoprocentně, ale už by se nemělo stát, aby člověk, který někdy před 7 lety v jedné členské zemi spáchal trestný čin, mohl v klidu žít v zemi jiné.
1: Pojďme ještě k dalšímu tématu. Minulý týden opozice iniciovala mimořádnou schůzi k otázkám kolem střetu zájmu premiéra Babiše. Nakonec sněmovna neschválila její program. Jaký to mělo smysl?
0: Opoziční práce vypadá často marná. Nás je 92, jich je 108. Pokud bychom přijali tuhle mentalitu, pak nebudeme dělat nic, my ji nepřijímáme. My jsme chtěli otevřít to téma v tom aktualizačním bodu, který tady byl. Je tady poslanecký návrh, který absolutně deformuje a mění zákon o střetu zájmů. A světe div se, dokonce se zpětnou platností, takže by nebylo možno vymáhat ani neoprávněně vydané dotace třeba v letech 17 až 21. To, že jsme na tohle upozornili, to, že jsme ukázali, že se nehodláme s tímhle smířit a bude to další důvod k velkým diskuzím a táhlým diskuzím v poslanecké sněmovně, i ten symbol byl důležitý.
1: Novela zákona o střetu zájmů, kterou tedy před týdnem předložili poslanci koalice, nevznikla podle místopředsedkyně ANO a ministryně financí Aleny Schillerové kvůli premiérovi Andreji Babišovi. Kvůli čemu tedy, jak si to vysvětlujete?
0: Já ten důvod nezdílím, slyšel jsem ho od paní Schillerové už v diskuzním pořadu České televize. Podle mě je to jednoznačně psáno tak a usvědčuje se sama, protože kdyby šlo o systémovou změnu, která se dívá do budoucna, o rovné nastavení pravidel, tak by také ten zákon, lidově řečeno, platil jenom v budoucnosti. Pokud je tam retroaktivita, česky řečeno zpětná platnost toho zákona, i na období mezi lety 17 a 21, kdy se rozhoduje o tom, jestli Andrej Babiš bude muset, respektive Agrofert, ale to je jedno a to též, vracet nějaké dotace nebo nebude muset, no tak se usvědčují z toho, že je to na míru psané Andrej Babišovi. Dokud tohle dělali s vlastním etickým kodexem, tak je to k pousmání, ale je to jejich vnitřní dokument tam, ať si dělají, co chtějí. Pokud tady píší zákony pro jednoho člověka, tak je to do nebe volající drzost.
1: Mluvíte-li o tom, že se mají vracet nějaké dotace, tak z vašich řad zaznívala částka 7 miliard korun, což tedy koalice relativizuje. Z čeho u této sumy vycházíte?
0: Vycházíme i z výroku soudů, které už padly. Vycházíme z toho, které dotace v téhle chvíli jsou vymáhány. A i kdyby to finálně nebylo 7 miliard a v případě 2 miliard třeba Agrofert zvítězil v nějakém soudním sporu, tak je to stále obrovská, a já tomu říkám, pohledávka státu. Pokud nějaký starosta nevymáhá po některém občanovi dluhy na nájemném za obecní byt, tak ten starosta může být trestně stíhán, protože porušuje princip řádného hospodáře. To znamená, nevymáhá to, co té obci patří. A tady se ministryně financí raduje, že nebude moci vymáhat třeba oprávněnou pohledávku státu z roku 2017 až 2021. To je absurdistán.
1: Poslankyně SPD a předsedkyně dozorčí rady státního zemědělského intervenčního fondu Marie Pošarová, jedna z předkladatelek návrhu, v našem pořadu prohlásila, že Evropská unie po nás žádné dotace vracet nechce. Vtip je v tom, že je to pravda, protože je prozíravě odmítla vyplatit. Udělal to ale neoprávněně český stát. Co s tím?
0: To je samozřejmě právní problém, který tady stojí, ale my jsme v Česku a pokud víme, že nějaké dotace, které odmítla Evropa proplatit a ony přesto proplaceny byly a třeba neoprávněně a neodpovídají podmínkám, podle kterých takové peníze proplaceny být měly, tak je přeci našem zájmu bez ohledu na to, co teď říká nebo nedělá Evropská unie, takové finanční prostředky vymáhat. A jenom chci upozornit, tady prostě reálně existuje dopis od Evropské komise, která varuje a hrozí, že některé finanční prostředky v téhle chvíli už vyplacené prostě nemusí z těch evropských zdrojů sem přijít. A tahle míra nejistoty by měla vést k jednomu principu. A to je princip takzvané předběžné opatrnosti. To je také termín, které se v řádném hospodaření měst, obcí i států používá. Předběžná opatrnost, když máme nejistotu o střetu zájmu, velí teď žádné dotace Agrofertu nevyplácet.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Naším hostem je Vít Rakušan, předseda STAN. Na Facebooku jste napsal: svobodná média budeme bránit ze všech sil, nedopustíme, aby Babiš zlikvidoval nezávislost médií veřejné služby, i proto jsem svolal kulatý stůl za účasti ředitelů médií i zástupců opozičních a koaličních stran. Co si o toho slibujete?
0: To, co nemáme, to, co postrádáme, to, co Andrej Babiš vypnul, to, co vypnul ministr Klempíř, to je jakákoliv diskuze, to je jakýkoliv zdroj informací. Oni na vládě schválí nějaký zákon a on ani není ve sněmovním systému, abychom si ho mohli přečíst. Oni přijdou s legislativním zmetkem ministra Klempíře, kopnou ho pod stůl a za chvilku přijde s nějakým divným jiným návrhem Patrik Nacher, vytváří zmatek a ten zmatek vede k jedinému, a to, aby politicky ovládli veřejnoprávní média, aby je nechali finančně vyhladovět. A já tady chci říct jeden přístup. Nejenom, že budeme obstruovat a jakože budeme. Nejenom, že jsme připraveni dávat ústavní stížnost. Danuše Nerudová hlídá na evropské úrovni kompatibilitu s evropským mediálním právem. Nejenom, že budeme svolávat kulaté stoly, kam zveme i zástupce koaličních stran, ale my chceme něco lidem slíbit. Tahle vláda tady nebude věčně. Věčně nebude mít 108. A my slibujeme, že vrátíme pravidla financování veřejnoprávních médií tak, aby nebyla pod politickou vůlí. Zajistíme jim indexaci, obranu proti tomu, že je tady inflace, a zajistíme jim to, aby i nás, až budeme vládnout, mohla přísně kontrolovat.
1: Neměli bychom se důsledněji snažit vysvětlovat veřejnosti smysl veřejné služby?
0: Určitě tahle debata chybí tady v našem prostoru historicky. Debata o veřejnoprávnosti, co je jejím posláním. Debata o tom, že to je svobodné zpravodajství, ale je to samozřejmě i publicistika, jsou to dokumentární pořady, jsou to pořady pro skupiny posluchačů a diváků, kteří si nenajdou v komerční nabídce to, co mají mít pro seniory, mladé lidi, edukativní pořady, ale i zábava, ano. Tohle se v naší společnosti mělo vést. Neměli jsme to bohorovně brát jako samozřejmost, která tady je, ale i o to se u toho kulatého stolu snažíme, bohužel už pod tlakem té šílenosti, kterou tahle vláda dělá, té urbanizace naší země, kterou Andrej Babiš a jeho parta předvádí.
1: Jak ale vysvětlujete v diskusích těm, kteří namítají, proč by měli platit takzvané koncesionářské poplatky ve chvíli, kdy ani Český rozhlas, ani Českou televizi nesledují?
0: Český rozhlas a Česká televize plní svoji funkci v nejrůznějších dobách, a to i v dobách krizových. Já jsem jako ministr vnitra zažil situaci, kdy lidé v těch nejpostiženějších regionech neměli vůbec nic, jenom tranzistorák na baterku, a poslouchali vás, Český rozhlas, kteří jste přenášeli naše krizové informace od odboru krizové komunikace ministerstva vnitra, který byl zrušen panem Metnarem. Tak teď se ještě zruší to regionální zpravodajství, teď se ještě zruší tohle poslání veřejnoprávních médií, která tady jsou. Veřejnoprávní média jsou vždycky tím posledním, co v téhle zemi snad bude vždycky fungovat, pokud nebudou zcela vyhladověna. A je to služba. A ty zprávy, které přicházejí z celé země i z regionů, jsou pro mnohé jediným relevantním zdrojem informací, který tady je. A chci jenom občanům, kterým se nelíbí platit tyhle poplatky, říct ještě jednu věc. Pan Klempíř vám lže. Budete platit dál a budou to platit vaše děti, protože i vnuci, protože teď se zadlužíme, abychom veřejnoprávním médiím dali méně, než dostávají teď. Budou méně kvalitní, budou poskytovat horší služby a platit to budou vaše děti a vaši vnuci na úrocích, které si vezmeme z toho dluhu, který teď budeme muset udělat a zaseknout.
1: Vy jste v jedné internetové diskusi napsal: moje otázka zní, platíte zdravotní pojištění, i pokud jste zrovna zdravá, peníze z něj nepotřebujete. Je to stejný princip?
0: Tak je to princip podobný. Já chápu, že ten příměr může kulhat. Je to nějaká jistota toho, že té služby se vám dostane ve chvíli, kdy ji budete potřebovat. Ano, a ten můj příměr třeba s krizovou situací, s nějakou pohromou a podobně, kdy opravdu ostatní informační zdroje nebudou, tak ta veřejnoprávní média tady jsou proto, aby s tím státem, nikoli po té politické linii, ale po té věcné, komunikační, blízce spolupracovala a byla schopna naplnit i tuhle svoji krizovou roli. Ano, ten příměr je samozřejmě krajní, ale v určitém slova smyslu funkční.
1: Starostové a nezávislí přišli s návrhem na omezení poslanecké imunity. Jak a proč?
0: Za prvé, každopádně dát úplně pryč přestupkovou imunitu, aby poslanec vytahoval poslanecký průkaz ve chvíli, když nadýchá alkohol nebo jede rychleji, je absolutně nesmyslné. Tohle ať si vyřeší s policistou ve správním řízení a neobtěžuje tím mandátový a imunitní výbor. Tohle už mělo být pryč dávno. Za další, ale my nejsme populisti a myslíme si, že poslanecká imunita, senátorská imunita nějaký smysl má, aby byl opravdu chráněn politik ve své politické práci. Proto my obracíme ten princip. Politik může být trestně stíhán a naopak ve chvíli, když on předjímá, že je tady nějaká politická zlovůle, tak musí požádat o to, aby parlament projednával to, že nemá být stíhán. A za další stále udržujeme to, což může být v těžkých dobách potřebné, a to přísnější pravidla pro vzetí politika, poslance, senátora do trestní vazby. To určitě uchováno být má. Tedy jdeme evolučně, rušíme absolutní nesmysl přestupkové imunity a obracíme princip toho, že poslanec může být trestně stíhán a pokud by neměl být, nechť o to požádá.
1: A věříte, že můžete pro svůj návrh najít dostatečnou podporu?
0: V současné době ne, protože máme dva trestně stíhané předsedy dvou sněmovních stran a dvou vládních stran. Je to koalice nevydávání k trestnímu stíhání, která je založena na tom, že ta imunita tady je a že nemusí být politici vydáváni. Ale otevřít tu diskuzi je dobře a já budu začínat v těch opozičních řadách. Tam už i ten náš návrh dáváme k dispozici, bavíme se o tom, je ve sněmovním systému a myslím si, že tohle by mělo být i součástí programového prohlášení každé příští vlády, která chce ukázat, že politická kultura u nás zemi může být jiná a trochu víc západní.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, hezký večer všem.
1: Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný, navrhuje to vláda. Chce zabránit jeho ilegálnímu šíření. Podle návrhu by si tuto psychomodulační látku mohli koupit lidé až od 21 let. Kratom by taky měl zdražit. Vláda u něj chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO skončila v zastupitelstvu města Bílina na Teplicku. Mrázová řekla, že se mandátu vzdává kvůli velkému časovému vytížení. Než se v listopadu stala ministryní, působila v Bílině 7 let jako starostka a předtím 4 roky jako místostarostka. V zastupitelstvu ji nahradí Štěpán Kolšitr, který ve volbách kandidoval za hnutí ANO. Parlamentní shromáždění Rady Evropy zahájí vyšetřování detailů obléhání a ostřelování Sarajeva v 90. letech. Konkrétně se bude zabývat případy cizinců, kteří měli do města cestovat a ve spolupráci s bosensko-srbskými vojsky tam za poplatek střílet civilisty. Takzvané sarajevské safari už vyšetřují justiční orgány v Rakousku, Itálii, Belgii a Švýcarsku. O víkendu bude v Česku tropické počasí. Už pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středních Čechách vyšplhají až k 36 stupňům. V neděli se tropické počasí trochu zmírní. Pořád se ale budou teploty držet nad 31 stupni. Sport. Fotbalisty Karviné opustil trenér Marek Jarolím. Slezané byly etickou komisí Fotbalové asociace České republiky v pondělí vyloučeni z nejvyšší soutěže, a to kvůli sázkařské aféře. Proti rozhodnutí se ale odvolali. Kouč Jarolím zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu. Polský tým o tom informoval na webu. Nového trenéra oznámí Karviná o víkendu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpraná D1 u Brna, kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se zdržíte. Od 175. kilometru až na 196. kolona místy i v levém pruhu. Osobním autem těch 20 kilometrů pojedete přes půl hodiny. A taky na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí kolona. Táhne se od 12. kilometru, opět místy pojedete pomalu i v levém pruhu a je to až do Brna, kde je jedničce. Na Pražském okruhu vázne provoz před sjezdem na Ořech. Delší je fronta ve směru z letiště na D1 od Zličína k Ořechu na 25 minut. V Praze silný odpolední provoz regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka, to v obou směrech. Takže před tunely čekejte kolony. Ucpaná je dost taky magistrála v centru města. Tam je další fronta z Holešovic. Od Florence je to až na IP Pavlova. A z Prahy i nehoda překáží v Chodovské ulici směrem do centra. U Baubaxu dvě auta a kolona je tam z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24 a na horách většinou 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Dobré odpoledne, 17.33. Memorandum, které Spojené státy a Írán mají podepsat v pátek ve Švýcarsku, vyvolává rozporuplné reakce. Část amerických republikánů pobouřila masivní finanční odměna Teheránu. A víc už řekneme, za chvilku spojíme se totiž s naší americkou zpravodajkou.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem má Teheránu zajistit v přepočtu několik bilionů korun. Suma vyvolala pobouření mezi republikánskými spolustraníky prezidenta Donalda Trumpa, kteří to považují za kapitulaci amerických vyjednavačů. A jako by to nestačilo, šéf CIA varuje prezidenta, že za zavřenými dveřmi prý Íránci připravují, jak nedodržet body dohody. Více už probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Americká média už znají obsah memoranda, přestože oficiálně dosud nebylo zveřejněné. Co podle jejich zjištění obsahuje, co Írán získá a co za to dává?
1: Agentura Bloomberg, která to memorandum 14-bodové zveřejnila jako první, tak vypočítává, že je v první řadě dohodou o tom, že se teprve bude jednat, že to není samotná ta mírová smlouva. Nicméně Írán z ní vychází velmi dobře. Okamžitě po podpisu dostane přístup k dosud zablokovaným asi 500 miliardám korun. Spojené státy navíc vydají výjimky ze sankcí pro íránský vývoz ropy, takže bude moct bohatnout i tím, že bude opět znovu moci vyvážet ropu. No a ještě tam figuruje ta nejkontroverznější část, to je rekonstrukční fond, který se týká asi 300 miliard dolarů, to je přepočtu, Štěpáne, 6 bilionů korun. A to jsou peníze, na které on potom dosáhne, jakmile se vlastně otevře Hormuzský průliv a oficiálně také v pátek by měla skončit ta námořní blokáda. To, co je problém podle těch amerických komentářů, je, že Írán dává méně, než Washington ze začátku považoval a požadoval a že se vlastně zavazuje pouze nevyrobit atomovou bombu, ale jak už se zmiňoval v počátku, CIA varuje, že to může být také celé jinak.
0: Jaké jsou ve Spojených státech reakce na ten text? Vnímají ho jako výhru?
1: Záleží na tom, koho se člověk zeptá, protože třeba finanční trhy, tak ty reagovaly úplně nadšeně. Akcie vyskočily asi o 2%, ropa okamžitě klesla opět, biznesu se zkrátka ulevilo, bylo to znát, ale politicky je to komplikovanější. Část republikánů a včetně stoupenců prezidenta, jako třeba senátor Lindsey Graham nebo senátní lídr John Thune, tak ti jsou otevřeně znepokojení. Říkají, že je varovné to, jak odlišně dohodu vnímá íránská strana proti tomu, co tvrdí americký vyjednávací tým. Mluví někteří z nich o kapitulaci, upozorňují, že výsledek může být ještě horší než to, čeho bylo možné dosáhnout diplomaticky před tou válkou, protože Írán si prostě vyzkoušel, že má mocnou páku a to se jmenuje Hormuzský průliv a že tím pádem si může vlastně klást podmínky on.
0: Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová v odpoledním vysílání. Naslyšenou.
1: Pěkný den.

Po celé republice se dnes běží olympijský běh. My ho odstartujeme živě ve vysílání Radiožurnálu a spojíme se s naším reportérem v 17.55 a v 18 uslyšíte ten startovní výstřel. Do té doby ale stihneme ještě jedno téma a třeba taky kapelu Scorpions.

0: Karlových Varech začali vyrábět a kompletovat křišťálové glóby, hlavní ceny pro 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje pro filmové tvůrce vznikají tradičně ve sklárně Moser podle návrhu výtvarníka Tona Stana z roku 2000.
1: Tady se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Je tam nějaká bublinka, tak to vystřihne. Do vás musí bavit tady ta práce, jinak to nejde.
2: Sklářský mistr Milan Mann právě nabírá ze sklářské pece na takzvanou píšťalu dokonale čistou sklovinu, aby ji vytvaroval do křišťálové koule, důležité součásti festivalové trofeje.
1: Základem té koule je křišťálové jádro a na to jádro se pak nabírá ten kus finální. Vždycky ty koule děláváme až díl, ne takhle brzo ráno, že ráno je tady fakt velká teplota. Když je to sklo slunečnější, tak se to tvaruje líp.
3: Po kolikáté už jste se zapojil do výroby křišťálových klobů?
1: Počítám si tak po 15, že to dělám. No.
2: Festivalová cena, tvořená soškou dívky držící křišťálový globus, se po třetí vyrábí v mírně zmenšené podobě. Jinak ale podle původního vzoru.
4: Při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
2: Říká ředitel sklárny Martin Dvořák. To už jsme ale v dílně mistra kuliče Jiřího Kána, který podle upravené technologie křišťálové globusy brousí, aby v náručí sošek přesně seděly.
5: Hlavně byla úprava na soše, jo, ten výrobce změnil polohu těch dlaní, takže koule nevypadne. Jo, je spokojený tvůrce, že to sedí tak, jak má. Pro mě je to jako náročnější, samozřejmě dej prohuť kvůli přesnosti těch koulí, ale jako není to nic. S tím bychom si neporadili.
2: Letošní jubilejní Mezinárodní filmový festival začne v pátek 3. července. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když zákon slouží jen mocným,
2: spalte jim pole!
0: Ne!
1: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
3: A má jméno?
4: On je Robin Hood.
1: Premiéra seriálu Robin Hood.
3: Nemůže se ukrývat věčně.
1: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Jeden startovní výstřel, který zazní po celé republice, přesně tak to bude v případě olympijského běhu, který odstartujeme ve vysílání radiožurnálu a taky radiožurnálu Sport pro všech 88 míst, kde se koná, a to už za chvíli. Proto míříme teď v našem vysílání na Pražskou Letnou, kde je už v našem airstreamu připravená Barbora Strýcová společně s reportérem radiožurnálu Janem Suchanem.
6: Barbora Strýcová, kapitánka českého týmu pro pohár Billie Jean Kingové, bývalá výtečná tenistka, dvojnásobná máma a teď také vášnivá běžkyně ve vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Čím se cítíte víc teď?
7: Cítím se být Barbou Strýcovou a je to asi víc tou běhnou.
6: No, vy teď minimálně dáváte víc rozhovorů o běhání než tenise, jsem si všiml.
7: No, mě to taky tak přijde, že už se mi nikdo neptá na ten tenis, jako já se nedivím, protože ho nehraju, ale baví mě to tak, se baví o tom běžení.
6: Víc než o tenisu?
7: To zas ne.
6: Tak teď nevím, jestli můžu pokračovat s tím běháním, nebo mám přejít na tenis.
7: Ne, pojď, jsme tady kvůli běhání, takže pojďme se bavit o běhání.
6: Barbora Strýcová už má za sebou několik maratonů a mě zaujal ten vývoj, protože když jsem si přečetl teď v dubnu, famózní Strýcová zazářila v Bostonu. Ale přitom v květnu 2025 se psalo, budu citovat, Strýcová před maratonem plakala, po něm zvracela gely. Tak to mi přijde jako super progres.
7: Jo, super progres, protože to, co se dělo v Praze, se nestalo už v Bostonu a tím pádem mi to ukazuje to, že něco dělám dobře, ale je to skvělý zážitek si zaběhnout bostonský maraton, asi největší zážitek sportovní, který já jsem kdy zažila, protože je to nepopsatelný běžet a kolem trati je prostě 700 tisíc diváků, který fandí 30 tisícům běžců a ženou vás dopředu, takže já jsem strašně ráda, že jsem tohle co zažila.
6: A zvládla jste to ve vynikajícím čase za 3 hodiny a necelých 13 minut. Co je potřeba, aby člověk dosahoval takovýchto výsledků?
7: Tak myslím si, že je potřeba trénovat na ten maraton a konstantně trénovat a být disciplinovaný a samozřejmě potom ke konci už je to jenom o vůli, protože ta vůle v tom maratonu je potřeba a myslím si, že jsem člověk, který tu vůli má.
6: Ukazovala jste to i na kurtu, kde ale často jsme od vás slýchali i nějaká slovíčka, která teď rozhodně ve veřejnoprávním éteru nesmí zaznít. Tak ulevíte si někdy i při tom běhání?
7: Samozřejmě a na tom posledním třeba kiláku tam už jako není nic jiného než ty peprný slova, protože už je to takový prostě složitější, ale prostě jsem takový člověk a nějakým způsobem mě to pomáhalo.
6: Blíží se nám za dvě a půl minuty start olympijského běhu a myslím, že teda většina lidí, kteří tady jsou, tak už se spíš soustředí sami na sebe. Ale myslím, že tam bude třeba řada i těch, kteří mají za sebou půl maratony. Jak velký je to skok potom k tomu celému maratonu?
7: Velký, protože ten půlmaraton je prostě hezký běh, který se dá zaběhnout fakt jakoby ostře, ale ten maraton pak se to láme na tom 30. 35. kilometru, kdy prostě člověk si myslí, že může, ale vlastně nohy mu nejedou a narazí do takovou jakoby zdi, bych řekla, jak fyzicky, tak i mentálně a tam prostě je důležitý vlastně, jak už jsme se bavili o těch trénincích, mít natrénovaná hlavně naběháno ty kilometry.
6: Hodila se ta předchozí tenisová průprava?
7: Určitě jo, samozřejmě jako sportovec mám nějaký jako v sobě nějakou fyzičku, takže se to hodilo a hodilo se to i v tom být disciplinovaná.
6: Za minutu a půl budeme s Barborou Strýcovou startovat olympijský běh ve vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport na Pražské Letné, tak třeba můžete dát ještě nějaké tipy vašim běžeckým kolegům, kteří tady stojí jenom pár kroků od vás, ať už jde třeba o rozvrhnutí tempa nebo pití, doplňování nějakých gelů a podobně.
7: Ne, to já vůbec nebudu dávat nikomu žádný tipy, protože já jsem jako hobby běžec, který sám vůbec jako tápe často a nejsem tady od toho, aby dával tipy, jako prostě si to užijte a jděte naplno.
6: Tak jak to uděláte vy teď na té desítce, která vám začne za minutu?
7: Já sama nevím, tak si to tak nějak rozběhnu a uvidím, jak mi poběží nohy.
6: A co občerstvování? Je potřeba na desíce, nebo se to dá zvládnout, když není úplně vedro jako teď, bez toho?
7: Tak já si myslím, že se to dá zvládnout bez všeho na desíce, ale vidíte, to je třeba jako chyba, který nějaký profesionální běžec by mi řekl, ale já asi se občerstvovat nebudu.
6: Máte nějaký cíl i pro olympijský běh?
7: Olympijský běh, jestli mám nějaký cíl, asi to doběhnout.
6: Ale nekecejte, Báro, mně to je jasné, že máte nějaký cíl.
7: A nějaký cíl mám, ale tak ten
6: tak si... nám ho řekněte.
7: Ale tak jako nevím, 45 minut.
6: 45 minut, to si přeje Barbora Strýcová, která už za chvíli odstartuje jubilejní 40. ročník olympijského běhu a my se na něj teď budeme už za chvíli nalaďovat i ve vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport takovým charakteristickým tlukotem srdce. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, start!
5: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Vláda navrhuje zpřísnění podmínek pro prodej kratomu.
8: Kratom je látka, která má dopady na zdraví a zejména zdraví mladých lidí.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize budou v pondělí stávkovat. Premiér obavy o nezávislost médií odmítá.
9: Určitě my ani do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme a určitě chceme, aby ty média fungovaly nezávisle.
2: Čeští fotbalisté trénovali na zítřejší zápas proti Jihoafrické republice na mistrovství světa. Kolony popojíždějí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra čekáme skoro jasno až polojasno na horách přeháňky, teploty většinou do 31 stupňů. Je středa 17. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Sousedisovou.
10: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
2: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Navrhuje to vláda. Chce třeba zakázat prodej kratomu online anebo pro tuto látku zavést spotřební daň.
11: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
12: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
11: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
13: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
11: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Česko, Albánie a Slovinsko loni nesplnili alianční cíl výdajů na obranu ve výši 2% HDP, řekl to generální tajemník NATO Mark Rutte. Minulá vláda Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že Česko 2% hranici zakotvenou zákonem splnilo.
14: Minulá vláda podle exministra dopravy Martina Kupky z ODS zahrnovala do obranných výdajů i položky, které NATO nakonec neuznalo, jako například investice do dopravní infrastruktury.
15: Současná vláda ve svém rozpočtu počítá s těmi souvisejícími položkami v ještě mnohem větším rozsahu. Pokud to NATO neuznalo za ten loňský rok, tak to pro ten letošní bude ještě mnohem větší problém.
14: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že se jeho vláda bude snažit cíl splnit, ale nikdy neřekla, že se jí to povede. Podle Rutteho činí chybějící investice do obrany od Česka, Slovinska a Albánie v celkovém měřítku jen velmi malou částku. Většina spojenců totiž loni výdaje na obranu významně navýšila. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Výstražná stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií v pondělí 22. června ovlivní vysílání. Zatím se k ní přihlásili stovky lidí v České televizi a přes 1000 v Českém rozhlase.
16: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
17: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
16: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
18: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
16: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
10: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
2: Senátoři právě teď jednají o zpřísnění pravidel pro úřední změny pohlaví. Novelu navrhla skupina předkladatelů hlavně z klubu ODS a TOP 09. Návrh kritizuje část odborné veřejnosti i lidskoprávních organizací. Sleduje to reportér Vojtěch Tomášek.
19: Názory na navržené změny se v Senátu různí. Předkladatelé v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09 chtějí, aby úřední změnu pohlaví schvalovaly soudy a aby translidé povinně chodili na psychoterapie. Odpůrci novely to přirovnávají ke konverzním terapiím, tedy praktikám, které mají za cíl změnit sebevnímání člověka. Používaly se třeba proti homosexuálům. Podle vyjádření předsedů klubů je možné, že Senát změny odmítne nebo vrátí k předpracování. Večer by měla přijít řada ještě na debatu o změnách rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Opoziční strany to kritizují a návrh v Senátu zřejmě narazí. Z Valštinského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Europoslanci schválili nová pravidla pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí. Cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých států Unie.
20: Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidé opustit unijní země okamžitě anebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Pro zpřísnění pravidel hlasovali třeba europoslanci ODS, STAN nebo TOP 09. Změny vítá i vládní ANO, jak vysvětluje jeho zástupce Jaroslav Bžoch.
21: Dává nám to možnost mnohem lépe koordinovat a zároveň to ale dává možnost i členským státům si vlastně azylovou politiku ještě zpřísnit.
20: Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo EU. Měla by vzniknout v zemích, se kterými bude mít Evropská komise zvláštní smlouvy. Návrh ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava podal žalobu proti 4 bývalým členům představenstva. Žádá po nich skoro 19 miliard korun. Mezi žalovanými je i bývalý majitel Sanjeev Gupta. Správce je přesvědčený, že lidi z bývalého vedení Liberty jsou zodpovědní za úpadek huti. Zhruba za hodinu dorazí na zámek ve Versailles americký prezident Donald Trump. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho pozval na večeři na závěr summitu 7 největších ekonomik světa. Prezidenti si zároveň připomenou 250 let od nezávislosti Spojených států. Na nádvoří zámku ve Versailles je náš zpravodaj Martin Balucha.
22: Já teď stojím přímo uprostřed nádvoří, před chvilkou tu prošla čestná stráž, na zlaté střeše vidím vojáky. Americký prezident Donald Trump se má přijet zhruba ve 7:45, přivítá ho francouzský prezident Emmanuel Macron, potom Trumpa čeká prohlídka zámku, včetně zrcadlového sálu, což je jedna z nejprestižnějších místností tady ve Versailles. Oba prezidenti si prohlédnou následně dočasnou výstavu, která je věnovaná 250. výročí americké nezávislosti. Právě tady na zámku ve Versailles koncem 18. století Ludvík 16. přijal americkou delegaci, a to v čele s Benjaminem Franklinem. A o pár let později tady na zámku stvrdili smlouvu o americké nezávislosti. Slavnostní večeře státníků se tady zúčastní na 30 osobností, jde o členy francouzské vlády, americké administrativy i zástupce ekonomického světa. Ze zámku ve Versailles Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Sport.
5: Čeští fotbalisté trénovali v kompletním složení na zítřejší druhý zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou budou Češi hrát v Atlantě proti Jihoafrické republice od 18 hodin našeho času. Duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Dnes pokračuje program světového šampionátu. Už za necelou hodinu vstoupí do turnaje Portugalsko v sestavě i s Cristianem Ronaldem. Portugalci budou čelit Demokratické republice Kongo.

0: noční ligy s chorvatským NK Varaždín. Duel začne na půdě chorvatského týmu. Nasazení českých týmů v pohárové Evropě se ale ještě může změnit v závislosti na rozhodnutí Evropské fotbalové unie v případu sázkařské aféry Karviné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Táhnou se od 176. kilometru až do Brna k omezení na 196. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním zastavíte jen místy, třeba mezi sjezdy na Ostrovačice a Popůvky v okolí 180. kilometru. Podobná situace i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od 12. kilometru až na D1 opět hlavně kamiony v pravém pruhu. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 postojíte v koloně před sjezdem na Ořech. Je to asi na 15 minut, po pojíždí se už z plzeňské dálnice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě jen kolem 24, na horách zítra naměříme většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. A teď posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
4: Jak zásadní je pro uplatnění unijního migračního paktu návratové nařízení, které schválil Evropský parlament? Jak se podle nové studie vyvíjí v letošním roce realitní a hypoteční trh? Jak se bývalý generální ředitel Slovenského rozhlasu a televize ohlíží za protestními akcemi proti vládním zásahům do systému veřejnoprávních médií? Evropský parlament schválil nové unijní předpisy, které mají zjednodušit návrat občanů třetích zemí, kteří pobývají na území Evropské unie. Legislativa, na níž se začátkem června předběžně dohodli vyjednavači europarlamentu a členských států, počítá mimo jiné se vznikem tzv. Návratových center mimo území unie a s tím, že migranti budou povinni spolupracovat s úřady. Podle návratového nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt, bude rozhodnutí o návratu automaticky spojeno s povinností opustit členský stát 27, a to buď okamžitě, nebo ve stanovené lhůtě. Pro novou úpravu návratové politiky hlasovalo 418 europoslanců ze 666 přítomných. Europoslanec za hnutí STAN Jan Farský poznamenává, že soubor nových opatření podporují i frakce, které dřív odmítaly tzv. Migrační pakt.
5: Nezapomenu na ty hromady debat před volbama v roce 2024, kdy jsem poslouchal, jak migrační pakt je pozvánkou pro migraci, a do nekonečna jsem se snažil vysvětlovat, ne, je to přísnější ochrana vnějších hranic, je to návratová politika, je to otázka toho, aby byli všichni evidováni a nemohli se volně pohybovat po Schengenu, právě proto, abychom Schengen zachovali.
4: A podle europoslance za hnutí ANO Jaroslava Bžocha z frakce Patrioti pro Evropu je návratové nařízení nejvýznamnější legislativa, jakou Evropský parlament schválil za poslední rok.
6: Migrační pakt bez tohoto nařízení tak nic neřeší a za to jsem velmi rád, to samozřejmě podporujeme, protože nebýt patriotů v Evropském parlamentu, tak nic takového na stole máme. Je to vlastně jediná legislativa, která tu migraci bude konečně řešit.
4: Naším hostem je Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí bruselské pobočky Tintenku Europeum. Dobrý den.
7: Dobrý den, Skyšeněva, díky za pozvání.
4: Pokud úřady rozhodnou o návratu migranta do země původu a on bude mít povinnost spolupracovat s úřady, jak to má probíhat?
7: Tak tam právě ta povinnost spolupracovat s úřady bude dávat státům určité nástroje, které můžou intenzivněji právě vyžadovat třeba prokazování identity, nutnost předložit, ale případně i nějakým způsobem zadržet cestovní doklady, pokud je ten migrant má, a nutnost vlastně dostavovat se k úředním úkonům nebo respektovat ty uložená opatření, tak aby ten migrant byl pod větší kontrolou a nestávaly se například případy jako v minulosti, kdy se vlastně bez dokladů odebere do jiného státu a vytratí se z toho systému. Takže je to spíše o těch nástrojích. A pokud by nějaký ten migrant nespolupracoval, tak je tam možnost té právě detence, tak jak jste o tom mluvili.
4: Ano, ti, u nich by tedy hrozil útěk nebo by představovali bezpečnostní riziko, mohou být za určitých podmínek umístěni až na 2 roky, nebo možná i déle do detenční zařízení. O čem se bude v té lhůtě rozhodovat?
7: Tam právě se bude rozhodovat o tom, co dále s tím migrantem se bude dělat, jakým způsobem bude vrácen ideálně do té země původu, anebo jestli bude navrácen nikam jinam. Ta detence je

0: vlastně velmi zásadní opatření a má to fungovat spíše jako krajní opatření právě v případě, že existuje vysoké riziko útěku nebo ta osoba opakovaně nespolupracuje a právě bude sloužit k tomu, aby v podstatě nedocházelo k tomu problému, tak jak jsem ho už popisoval, že migrantovi není schválen azyl a má být vyhoštěn z toho členského státu, ale on v podstatě tím systémem jaksi propadne a ztratíme nad ním kontrolu. Samozřejmě jsou tady i různé lidskoprávní organizace a jiné instituce, které třeba poukazují na to, že to může být problematické, ale právě z toho důvodu je tam důležité, že ta detence bude požadovat individuální rozhodnutí a odůvodnění a vždycky bude podléhat právním zárukám, tak aby vlastně k ní docházelo jenom v případě, že bude skutečně hrozit, že ten migrant nebude spolupracovat anebo například se uteče z toho výběru z toho azylového řízení.
1: Počítá nová legislativa se stávající sítí detenčních zařízení nebo se má dál rozšiřovat?
0: Tak tam spíše v té legislativě, tak jak to čteme, se jedná o tom, jak budou pravidla a nástroje těch návratových řízení, nikoliv se nemluví tolik o tom, jestli bude nutné budovat více tu konkrétní infrastrukturu, ale já bych řekl, že pokud skutečně ta detenční zařízení budou využívána a bude se k tomu sahat ve více případech, tak bude muset docházet k tomu, že i ta infrastruktura jako taková nebude stačit a bude se muset nastavovat nějakým svým způsobem větší počet těch detenčních zařízení, tak aby odpovídala těm potřebám, ale bude záležet samozřejmě na potenciálních migračních vlnách a na tom, jak každý ten členský stát, který třeba bude té migrační vlně čilit, bude s těmi tendencemi nakládat potom.
1: V jakých případech by mohli být odmítnutí migranti převáženi do návratových center ve třetích zemích, se kterými by Unie uzavřela příslušné dohody a nakolik jsou vůbec podobné úmluvy reálné?
0: Tam je to velice komplikované právně, ale je to komplikované i vlastně funkčně, protože vlastně tato detenční centra v těch třetích zemích tak mají sloužit právě v těch případech, kdy tomu migrantovi bude zamítnut azyl v rámci Evropské unie, ale bude zase problém ho dostat do té země původu, odkud on přišel, ať už z důvodu, že nebude možné ho tam vrátit nějak procesně, anebo že ho ta země nebude ochotná přijmout. A v takové chvíli právě se jedná o těchto z těch vlastně centrech ve třetích zemích, které by měly sloužit k tomu, že bude potom to centrum držet ty migranty, které nebudou schopni dále postupovat.
1: Není to ale iluzorní? Najdou se takové země, které by byly k něčemu takovému ochotny?
0: Myslím si, že nějaké předběžné dohady tam s některými třetími zeměmi okolo Evropské unie jsou, ale bude to samozřejmě proces na velmi dlouhá vyjednávání a bude tam muset být nějaká incentiva pro ty dané země, tak aby ta migrační centra u sebe stanovila a začala fungovat. A samozřejmě pak je i velká otázka, kdo bude zodpovídat například za ty neúspěšné žadatele o azyl v těch migračních centrech, jestli tam budou dodržovány všechny vlastně potřebné vlastně požadavky na to, jak s nimi zacházet a jak vlastně v těch centrech dodržovat ta základní pravidla, tak aby jsme v podstatě s těmi migranty nakladali podle všech potřebných pravidel. Takže vlastně ta cesta je jakoby skutečně dlouhá, ale má to být ten krok k tomu, aby jsme byli schopni zajistit, že skutečně v Evropské unii dostanou azyl pouze ti oprávnění žadatelé, k tomu je primárně ten migrační pakt a pak ta návratová úmluva bude o tom, aby vlastně jsme byli schopni ty neschválené žadatelé o azyl dostat pryč z Evropské unie, aby nám nepropadly tím systémem a nezůstávaly neoprávněně v Evropské unii, takže je to asi krok správným směrem.
1: A dá se říci, že jde skutečně o klíčový dodatek k takzvanému migračnímu paktu, který začal platit koncem minulého týdne?
0: Určitě je to vlastně jakoby druhá část toho, bez které by v podstatě fungovala jenom ta první část, kde vlastně ten migrační pakt řeší solidaritu mezi těmi státy, řeší ten proces toho vstupu do systému, jakým způsobem jsou vyřizovány ty azylové žádosti a jakým způsobem vlastně potom se nakládá s tou žádostí jako takovou, když to ta návratová politika pak má řešit to, co řešit, vlastně řešit to, jakým způsobem budeme poté nakládat s těmi migranty, kteří nejsou úspěšní v těch žádostech a jakým způsobem zajistíme, že nebudou v Evropě zůstávat.
1: Text návratového nařízení musí ještě potvrdit členské státy. Dá se to považovat za formalitu pouhou?
0: Myslím si, že to bude spíše formalita, protože právě i tohle vlastně politika byla celkem na žádost těch členských států a i tam byly předběžná jednání mezi Radou EU a Evropským parlamentem jako takovým, takže velice pravděpodobně ano, ale uvidíme, jestli tam například budou nějaké státy, které to budou nějakým způsobem rozstřelovat a ta diskuze se potáhne, ale spíše bych čekal, že to projde.
1: Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí bruselské pobočky Tintenku Europeum. Děkuji, nashledanou.
0: Moc krát díky a zdravím do Česka, mějte se hezky.
1: Hypotéku má momentálně 18% Čechů a dalších 19% si plánuje vzít do 2 a více let. Je to podobný podíl jako loni. Ve 84% případů úvěr použili ke koupi vlastního bydlení, dalších 9% na nákup investiční nemovitosti nebo pro své děti. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a Ipsos, který dnes jejich zástupci představili novinářům. Zúčastnilo se ho 1001 dotázaný od 18 do 79 let. V publicistice Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vítám autora průzkumu Michala Straku z agentury Ipsos. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Podle statistiky Hypomonitor poskytly banky a stavební spořitelny v květnu hypoteční úvěry za 52,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským květnem to znamená nárůst o 54%. Čím to je?
2: Ono celkově se uvolňuje nejen trh s hypotékama, ale my vidíme v tom sentimentu i větší ochotu lidí v těch pokrizových letech utrácet i za jiné věci. Dá se říct, že jsme se trošičku oklepali a do budoucna hledíme s trošku větším optimismem, než tomu bylo třeba před 2, 3, 4 lety, kdy vrcholily energetická krize a inflační krize. Takže je to celkové uvolnění a samozřejmě populace, kromě toho, že potřebuje řešit to bydlení, protože v minulých letech až polovina těch, kteří potřebovali řešit bydlení, tak hypotéku odkládali a pořízení nového bydlení odkládali a teď se můžou vlastně trošičku kumulovat i tyhle ty odložené potřeby.
1: Proti dubnu se ale objem hypoték snížil o 14,5%. Proč?
2: Takhle my meziměsíčně takhle nevíme, má to určitě svoji nějakou dynamiku. My se díváme na ty dlouhodobé ukazatele a hlavně zjišťujeme ty důvody zákazníků. Ono to může být tak, že příští měsíc bude zase nějaký rekordní nárůst nebo bude nějaká stagnace. Díváme se na to spíš dlouhodobého hlediska a dlouhodobého hlediska je, že loňský rok byl rekordní, co se týká v porovnání v pětiletém srovnání a letošní rok asi zase nebude špatný. Uvidíme, jak dopadne. Ty meziměsíční posuny je složité nějakým způsobem komentovat.
1: Jaká je v současnosti průměrná plánovaná výše úvěru a jaká je realita?
2: Tam dochází k velkému nárůstu, samozřejmě, který kopíruje nárůst cen za nemovitosti. Já, když se podívám třeba ještě do roku 2021, tak tam ti, kteří měli hypotéku, tak byla v průměru ke 2 milionům a ti, co ji plánovali, tak už věděli, že budou muset vydat 2 200 000 a více. V současné době, jenom vy jste viděli toto porovnání, tak ti, co mají hypotéku, tak je průměrná za 2 600 000 a ti, co ji plánují, tak už vědí, že si budou muset zřejmě připravit 3 200 000 a více. Takže vidíme, že tam dramaticky rostou jak ty současné hypotéky, které už zákazníci mají, tak ti, co ji plánují.
1: Jak velkou část příjmů vydávají v průměru domácnosti na splátky?
2: To se taky bohužel zvyšuje, řekněme před nějakými 5 lety to byla zhruba 25% příjmu domácnosti. V současné době se to šplhá spíše ke 30% a teďko už přes 30%. A zajímavé je, že ti, co plánují hypotéku v horizontu 1 nebo 2 let, tak 33% z nich už říká, že to zřejmě je bude stát více než 40% příjmu domácnosti. Což už se dostáváme přes nějakou kritickou hranici. Prostě tak, jak zdražují nemovitosti, tak to zřejmě bude z té peněženky domácnosti odebírat větší podíl, než to odebíralo třeba v minulých letech.
1: Z dat ČSOB indexu bydlení vyplývá, že ceny bytů v první čtvrtletí meziročně vzrostly o 12,5% a rodinných domů o 9,1%. Dá se předpokládat, že porostou dál?
2: asi se to dá předpokládat, nevím, jestli to bude plošně, určitě v zajímavých lokalitách větších měst a samozřejmě Prahy, to tak určitě bude. Zároveň i zákazníci, zhruba 70% z nich hovoří o tom, že očekává další růst cen nemovitostí. Když se podíváme na obyvatele Prahy, tak tam je to třeba 82% z nich říká, že ceny dále porostou.
1: A stručně porostou i úrokové sazby, které v průměru stouply na 4,67% z dubnových 4,52%?
2: Odhady, řekněme, trochu liší. Shoda je na tom, že jsme teďko někde pod vrcholem píku, že by to dramaticky nemělo překročit třeba 5%. A to zdražování, nebo respektive zvyšování těch úrokových sazeb už by nemělo být tak dramatický.
1: Michal Straka, specialista na finanční trh agentury Ipsos. Děkuju vám, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Prezident Petr Pavel chápe chystanou jednodenní stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu při dnešní návštěvě Vysočiny označil za legitimní. Novinářům řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování těchto veřejnoprávních médií. Podle vládou schválené novely mají Česká televize a Český rozhlas místo současných poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu. Bývalý slovenský premiér Eduard Heger v dnešním Interview Plus označil současné plány české vlády za útok na veřejnoprávní média. Varoval, že se Česko vydává slovenskou cestou. U telefonu je Luboš Machaj, bývalý generální ředitel rozhlasu a televize Slovenska. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkujem za pozvání.
1: Když jsem citoval Eduarda Hegera, byla to jeho vláda, která zrušila takzvané koncesionářské poplatky. Otevřela se tím tak cesta k zestátnění médií veřejné služby?
3: V podstate áno, tá cesta vtedy začala. My sme upozorňovali, že je to akési otvorenie pandorinej skrinky a upozorňovali sme v podstate vtedy Richarda Sulika, ktorý presadzoval zrušenie koncesií, že vlastne tým odovzdáva médiá verejnej služby do náručia politikov. On tvrdil, že proste je zásadne proti akémukoľvek takejto forme nepriamej dane. Teda presadil to, bolo to veľmi rýchle, bolo to tesne pred Vianocami, bolo to napojené na to, že on zahlasuje za štátny rozpočet len v tom prípade, ak sa táto podmienka zrušenia koncesií dostane teda do rokovania vlády a bohužiaľ tak to skončilo nakoniec.
1: Už v lednu ste upozornil, že napojenie na státní rozpočet je pro Český rozhlas a Českou televizi cestou do pekel, jak ste řekl. Zároveň ste už tehdy prohlásil, že slovenský scénář u nás už nastal. V čem je podobnosť a v čem sa liší od toho, čím ste si prošli na Slovensku?
3: Tak viete, ako tá podobnosť je v tom, že v podstate je to cesta taká, aby sa verejnoprávne médiá dostali pod väčší vplyv politikov. Viete, pre mňa vždy boli koncesie garanciou nezávislosti, vždy som to hovoril, keď je pravdou, že teraz v rámci Európy sa o koncesiách veľmi hovorí, existuje viacej spôsobov financovania verejnoprávnych médií, vy ste sledujete napríklad aj vývoj v BBC, čo vždy bol taký etalon demokracie v tejto oblasti a tam sa tiež hovorí o tom, že koncesie treba nejakým spôsobom transformovať a je pravda, že také najúspešnejšie verejnoprávne médiá sú na severe Európy a tam napríklad koncesie nie sú. Je tam robená špeciálna verejnoprávna, takzvaná verejnoprávna daň, s čím ale u nás nesúhlasili a napojili vlastne rozhlas a televíziu priamo na štátny rozpočet.
1: Jakou formu měly protesty, ktoré provázely změnu financování veřejnoprávních médií a pak rozhodnutí o zrušení RTVS a její nahrazení institucí pod názvem Slovenská televize a rozhlas?
3: Viete, začalo to hneď, keď vláda o tomto začala uvažovať. My sme upozorňovali na to, ono už keď prišla štvrtá vláda Roberta Fica, tak tam sa do programového vyhlásenia vlády dostala veta, že treba vrátiť verejnoprávnosť do verejnoprávneho média, čo teda vyvolávalo taký otáznik a chceli sme o tom diskutovať, moc sa o tom s nami baviť nechceli, niečo podobné, ako bolo s Českým rozhlasom a s Českou televíziou. No, ľudia to veľmi samozrejme pozorne sledovali a ten prvý taký prejav bol, že 1200 zamestnancov, to bolo v podstate 80% ľudí podpísalo takú výzvu, že nesúhlasia s tým, aby sa takýmto spôsobom upravovala legislatíva, aby sa rušila RTVS, lebo už vtedy sa hovorilo o tom, že iná možnosť, ako napríklad zbaviť sa managementu, ktorý nesúhlasil s týmito vecami, bolo zrušenie, lebo inak mňa teda ako generálny riaditeľ odvolať nemohli. 1200 ľudí to podpísalo, len viete, ako bolo to tak, že vtedy ten vlak bol zbehnutý a čím viac sa blížil ten moment, to znamená ten 1. júl, tak tým tie protesty do istej miery, tak by som povedal, vyprchali, keď je pravdou, že niekoľko 100 ľudí išlo pred parlament v tom období, keď sa malo schvaľovať tento zákon a nakoniec bolo také vzopnutie bolo, aj keď podobne ako u vás sa išlo do práce v čiernom oblečení, ale je pravdou, že do istej miery takáto autocenzúra začala prevládať a tie protesty postupne nejakým spôsobom sa vytratili.
1: V poslední minutě našeho rozhovoru, jak reálný nebo jaký reálný dopad tedy měli nebo mají vládní zásahy do systému médií veřejné služby na Slovensku?
3: No zásadný, lebo ten zákon jasne hovorí o tom, že akým spôsobom sa menuje rada z rozhlasov televízie Slovenska, ktorá sa proste z nejakého orgánu, ktorý bol aspoň čiastočne nejakým spôsobom rozložený medzi viacej politických názorov, tak sa stal jednoznačne provládny, lebo štyria členovia z 9-člennej rady sú menovaní priamo ministerstvom a 5 parlamentom. Nebola tam žiadna možnosť, aby sa tam dostali nejakí ľudia, ktorí majú iný názor teraz z opačného politického spektra a boli volený naraz, to znamená, bolo zabranené tomu, aby sa postupne teda jednotliví členovia rady menili, ako to je v demokratických krajinách. Viedlo to k tomu, že vlastne na čele rady, ktorá je hlavným kontrolným orgánom, sú zástupcovia ministerstva kultúry. Keď viete, že podpredsedom je pán Machala, predsedom pán Benčurik, ktorý je šéfom odboru médií. Je to absurdné, to nie je v žiadnej krajine, aby takýmto spôsobom mala vláda dopad na činnosť verejnoprávneho média.
1: To byl Luboš Machaj, bývalý generální ředitel rozhlasu a televize Slovenska. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
3: Tak, děkujem. Dovidenia.
1: Tolik podvečerní publicistika Vladimír Kroc, teď další zprávy.
4: Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Česko by mohlo mít nový významný den orla, schválili to senátoři. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by byl 28. srpna. Předlohu teď dostane k projednání sněmovna. Den orla by měl připomínat událost z 28. srpna roku 1948. Tehdy členové této organizace na pouti na svatém Hostýně demonstrovali proti komunistické totalitě. Následně byly stovky členů orla odsouzeny k vysokým trestům. V pobaltských zemích by mělo být podle lotyšského premiéra rozmístěno víc vojáků z NATO. Opatření je podle něj nezbytné. Řekl to po jednání s generálním tajemníkem aliance Markem Rutem. Dodal, že hlavní prioritou Lotyšska je posílit ochranu vzdušného prostoru. Drony totiž od začátku ruské války proti Ukrajině opakovaně létají nejen na území Lotyšska, ale i do dalších zemí. Slovenští vládní poslanci neprosadili návrh na prodloužení volebního období parlamentu a orgánů samospráv. Národní rada nepřijala ani možnost vypsání předčasných parlamentních voleb na základě úspěšného referenda. Předlohy na ústavní novely nepodpořila slovenská opozice. Nejmenší vládní strana SNS chtěla prodloužit volební období o 1 rok, tedy na 5 let.
6: Sport.
5: Už za půl hodiny vstoupí do fotbalového mistrovství světa Portugalsko a Demokratická republika Kongo. Duel odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy, stejně jako ze zápasu od 22 hodin našeho času mezi Anglií a Chorvatskem. V 1 ráno odstartuje utkání Ghana-Panama, ve 4 hodiny ráno pak duel Uzbekistán-Kolumbie.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 v Brně a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 stále silný provoz. Čekejte na příjezdu do Brna z Prahy. Od 178. kilometru od sjezdu na Ostrovačice pojedete pomalej až do Brna k omezení na 196. Hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním vlevem pojedete o něco rychleji, zastavíte jen místy. Teď navíc na 195. kilometru ve směru do Ostravy i nehoda. Těsně před před omezením u D2 se v prostředním pruhu srazil kamion s osobním autem. Je to čerstvá nehoda, zatím bez policie a kolona zpomalí. Podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona od 11. kilometru, hlavně v pravém pruhu, a táhne se až do Brna ke stavbě u D1. Na dálnici D5 dejte pozor na příjezdu do Prahy z Plzně. Brzdí se na 4. kilometru benzinky Rudná a provoz pak bázne až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Opět hlavně v tom pravém pruhu. A na silnici 43 ze Svitav do Šumperka opatrně za Lančkrounem. V Serpentínách za Lančkrounem vytekla nafta na vozovku a klouže to. Na místo vyrazili hasiči vozovku vyčistit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Noc bude oblačná, postupně se vyjasní, teploty klesnou ke 12 stupňům, zítra pak čekáme skoro jasno až polojasno ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Dobrý večer, už vám popřejeme v 18.33 a půl minutky k tomu a večerní vysílání začínáme s Rianou.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Co mají společného počty hrabošů a velikost polí? Podle vědců možná víc, než se zdá. O jejich výzkumu si povíme ve večerním radiožurnálu. Za chvilku to bude po kapele One.

0: Vědci varují, že hraboší kalamity se budou pravidelně vracet. Otázkou podle nich není, zda přijdou, ale jak rozsáhlé škody příště způsobí. Nový výzkum vedený Univerzitou Palackého proto hledal dlouhodobé řešení v systému zemědělské krajiny. Ukázal, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a mohou v budoucnu zmírnit jejich přemnožení, škody na úrodě i potřebu nasazení jedů.
1: Tak tady jsme u Vojtěškova pole.
2: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
1: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
2: Avšak přece jenom tady nějaké mezery a díry jsou.
1: Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte, tak to vypadá, že tahle ta nora bude osídlena.
2: Takže hraboše doma nejspíš.
1: Tady mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
2: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko.
3: Výskyt hrabošů je pořád, jo? Je o to, v jakém počtu a případně jak ovlivní pak tu naši činnost.
2: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší pole a pestřejší krajina.
1: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost.
2: Takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak má tady zdroj potravy a zároveň se tady může bezostyšně množit.
1: No, to ale neznamená, že když farmář zmenší velikost svého pozemku na polovinu, že mu klesnou ty hraboši také na polovinu. Tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
2: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
1: Ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
2: Ne všichni zemědělci ale sdílejí názor vědců. Podle zemědělce Vladimíra Lichnovského zmenšení polí výskyt hrabošů v praxi neomezilo.
3: Nemáme tuto zkušenost, že bychom dělením pozemku omezili výskyt hrabošů. A právě na těch remisích ti hlodavci se rozšiřují do toho pole, do té kulturní plodiny.
2: Zemědělec a učitel z Mendelovy univerzity Petr Marada naopak tvrdí, že pestrá krajina může proti škůdcům pracovat sama, pokud v ní dostanou prostor jejich přirození predátoři.
4: Díky právě té vhodné krajinné infrastruktuře dáváme prostor těm přirozeným predátorům škůdcům, krom těch dravých polních ptáků, dáváme prostor lasičkám, liškám.
2: Hrabošů teď sice podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ubylo téměř ve všech krajích. Vědci ale upozorňují, že další vlna přijde téměř jistě. Marek Hensel, Radiožurnál.

Extraligový hokejový klub z Litvínova už nepatří společnosti Orlen Unipetrol, ale klubovým legendám Šlégrovi a Kyselovi. Za chvilku to probereme podrobněji ve večerním radiožurnálu.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Legendy hokejového Litvínova Jiří Šlégr a Robert Kysela se stali novými vlastníky extraligového klubu. Slavní odchovanci odkoupili všech téměř 71% akcí od společnosti Orlen Unipetrol. Ta zůstane generálním partnerem, když klubu v následujících třech letech zaplatí dohromady 120 milionů korun.
2: Góly už nestřílejí, přesto právě parta bývalých spolužáků ze třídy a spoluhráčů z týmu sehrála při záchraně nejvyšší soutěže v Litvínově zásadní roli. Při zmínce o kamarádství přepadly Jiřího Šlégra na tiskové konferenci emoce.
3: To je něco, když jsme se rozhodli společně vlastně ten klub převzít. Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly. A jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
2: Poděkoval Šlégr Robertu Mrajchlovi a Langovi nebo Martinu Ručinskému. Jednání o odkupu klubu se táhla rok a nebyla podle něj jednoduchá.
4: Já většině optimista už jsem to neviděl úplně tak, že to dopadne a nakonec se nám povedlo najít společnou řeč a prostě si vzpomenu, kolik práce zatím je, co jsme vlastně museli podstoupit a nakonec teda jsme na té cílové čáře opravdu doběhli včas.
2: Oficiálně jsou novými majiteli klubu Jiří Šlégr a Robert Kysela.
5: Spíš zatím vidím jako takovou jako zodpovědnost, možná trošku obavu, protože dokud Unipetrol byl vlastník, no tak se vytvořila 5 milionů ztráta nebo 8 milionů ztráta, protože se zrovna nedařilo, bylo potřeba koupit hráče, ale já nemám nikde 3 miliony, abych je přines zítra, že jako nejsou. Jo. Takže já si myslím, že samozřejmě my s Jirkou budeme určitě hledat i v té akcionářské struktuře možnost to, co se nepovedlo, to, co, o čem se mluvilo loni v létě, že se bude hledat nějaký boháč.
2: Nastínil plány Robert Kysela. Společně se Šlégrem se setkali s desítkami miliardářů. Jednání ale nedopadla.
4: Musíme udělat krok jedna, a to je stabilizovat ten klub, ukázat, že jsme sem nepřišli se tady jenom účastnit, ale že chceme opravdu ten klub posouvat především na té úrovni mládeže. Pak ten zimní stadion a marketing zázemí pro fanoušky. To prostě s tím všechno souvisí a pokud ukážeme, že tu cestu chceme jít a jdeme, tak si dovedu představit, že tím někoho můžeme oslovit a třeba se vrátí zpátky ke stolu vyjednávat.
2: Řekl Jiří Šlégr. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Česká fotbalová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti jihoafrickému týmu. Jaký je vlastně tenhle šampionát, který hostí Mexiko, Kanada a Spojené státy? Jak se v něm projevuje geopolitická situace, reklama, marketing, prostě biznis? Ale taky to, že pro Spojené státy není fotbal jako fotbal. Hostem Radiožurnálu bude novinář Jindřich Šídlo.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobít osmitisícovky navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad osmitisíci. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Vláda chce zpřísnit pravidla pro prodej kratomu. Člena posádky katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí, zadržela policie. Fotbalisté Portugalska hrají na mistrovství světa proti Demokratické republice Kongo. V Praze brzdí provoz nehoda na Štěrboholské spojce. A zítra bude skoro jasno až polojasno, na horách přeháňky, teploty většinou do 31 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Pro prodej kratomu by od příštího roku mohla platit přísnější pravidla. Plánuje to vláda. Chce, aby kratom nebylo možné nakupovat online, anebo aby nebyl v nižší 12% sazbě DPH. Změny v příštích týdnech začnou posuzovat poslanci. Předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi vadí třeba to, že podle vlády by si kratom mohli kupovat jen lidé starší 21 let.
6: Spíš si myslím, že když je v České republice jako všechno od 18, včetně alkoholu a dalších, tak by bylo logické držet tuto hranici prostě také na 18 letech a nedělat tam nějakou jako výjimku, jen proto, že to téma rezonuje v médiích víc než problém, který má tento národ s alkoholem.
4: Chorvatská policie podezírá z ohrožení dopravy prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli střetl s plachetnicí s českou posádkou. Důstojníka ráno policisté zadrželi. Státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy rozhodne, jestli nařídí vyšetřovací vazbu. Na plachetnici, která se po srážce potopila, bylo 8 Čechů. 4 z nich nehodu nepřežili.
7: Existuje důvodné podezření, že při řízení katamaránu nebyla dodržena všechna opatření potřebná k tomu, aby se předešlo srážce, řekl chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič a na dotaz novinářů doplnil, že podle jeho informací kapitán plavidla v době nehody katamarán neřídil. Pokud by 33-letý důstojník byl obviněn, podle právní kvalifikace by mu hrozilo až 15 let odnětí svobody vzhledem k tomu, že při srážce dvou lodí přišli o život 4 lidé. Chorvatské úřady mezitím pokračují v přípravách na vytažení potopené plachetnice, aby ji mohli v rámci vyšetřování prozkoumat odborníci. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
4: Karlovarští skláři vyrábí ceny pro 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálových sošek, dívčí postavy s globem nad hlavou připraví sklárna Mozart 20.
8: Tady se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Do vás musí bavit tady ta práce, to, jinak to nejde.
9: Mistr sklář Milan Mann patří do týmu, který kolekci ikonických sošek vyrábí. Po úpravách před 2 roky jsou menší, jinak ale vznikají podle původního vzoru.
10: Všechno je tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit výrobní časy. Stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času. Těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
9: Dodává ředitel sklárny Martin Dvořák. Sošky musí být hotové do 3. července, kdy letošní jubilejní filmová přehlídka začíná. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Portugalska a Demokratické republiky Kongo vstoupili do mistrovství světa. Zápas hraný v Houstonu sleduje reportér Jaroslav Plašil.
11: Portugalsko je s Cristianem Ronaldem, který nahání Lionela Messiho, zatím tedy na dálku samozřejmě 0-0. Hrají na konci 2. minuty zápasu. Utkání můžete sledovat na Radiožurnálu Sport. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Ve 22 hodin našeho času začne duel Anglie-Chorvatsko, v 1 hodinu ráno Ghana-Panama a ve 4 ráno pak Uzbekistán-Kolumbie. České softbalistky hrají třetí zápas na domácím mistrovství světa. Po ranní výhře nad Kubou nastoupili proti Italkám. Stručné informace doplní reportér Štěpán Bem.
12: Češky vyautovali Italky a dostávají se na pálku. Zatím je stav ve první směně 0-0 z Prahy. Štěpán Bém, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolona na D1 u Brna, v Praze nehoda na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 stále popojíždí kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 182. kilometru až k omezení. Podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od 11. kilometru pravý pruh plný až do Brna k D1. Na silnici 9 z Mělníka do České Lípy dejte pozor v zatáčkách před Dubou. V jedné zatáčce tam havaroval motorkář a na místo jedou záchranáři, omezí průjezd. V Praze se ucpává Štěrboholská spojka směr Hradec Králové. U stavby okruhu za sjezdem na Počernice blokuje jeden pruh nehoda. Je tam kolona od Průmyslové zatím do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty odpoledne 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě jen kolem 24 a na horách většinou naměříme 22 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: My vám přejeme dobrý večer, Radiožurnál posloucháte v 19 hodin 5 a půl minuty. Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo úsek dálnice D49 z Holešova do Frištáku. Dostalo povolení o předčasném užívání, no a my tam půjdeme taky ve večerním Radiožurnálu v naší další reportáži. Po zpěvačce Pink přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Říkala ještě ve středu dopoledne nezávislá starostka Horního Lapače na Kroměřížsku Jaroslava Hudečková o úseku dálnice D49 z Holešova do Fryštáku. Ten se měl otevřít v sobotu 20. června. Těsně popolední, ale překvapení opravdu přišlo a po dálnici projela první auta. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
1: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
0: Na zprovoznění dálnice se těšili jak řidiči, tak obyvatelé a starostové měst a obcí v okolí. Jedním z nich je nezávislý starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek.
2: Tak je to pro nás, pro ty obce, obrovský úspěch. Když si vezmeme, že nějakých 20 let to trvalo a pořád jsme nevěděli ten konec. Proto jsme vlastně museli i protestovat a ozvat se, aby se ta dálnice dostavila. Já si myslím, že nám to určitě uleví. Se to dálnici jsme tady měli nějakých 7 000 aut, že denně.
3: Pro nás je nejdůležitější bezpečnost našich občanů a to, aby ty děti mohly do té školy přejít ten přechod bezpečně, aby jsme mohli vyjet ze svých nemovitostí na hlavní cestu a šťastně dojet do práce.
0: Uzavřela starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková. Nový úsek uleví i profesionálním řidičům Jaroslavovi ze Žamberka nebo Zdeňkovi z Plzně.
4: Určitě to bude urychlení, jako to jezdit tady přes tu dědinu. Kratší, časově.
5: Budu moci jezdit po dálnici, nebudu to muset objíždět přes Líny nebo tady přes okolní vesnice.
0: Základní kámen dálnice byl položený už v roce 2008. Stavba, kterou zdržovaly dlouhé soudní spory, stála 9,5 miliardy korun bez DPH. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál. Říkají si spolky a nabízí starším lidem ubytování a péči. Zaplňují díru na trhu, protože v oficiálních domovech pro seniory není dlouhodobě dost míst. Kancelář ombudsmana upozorňuje, že v poslední době takových neregistrovaných zařízení přibývá hlavně na jižní Moravě. Jenom městský úřad v Kyjově odhaduje, že v regionu v takových domovech žijí stovky lidí. Pro klienty jsou rizikové hlavně v tom, že v nich často chybí kvalifikovaný personál.
1: Probíhá volání.
2: Zvoním u zrekonstruovaného malého bytového domu v Kyjově. Podle internetových stránek je tady soukromý spolek, který nabízí bezpečné bydlení hlavně seniorům od 65 let se sníženou soběstačností. A tak tady hledám ženu, která je na internetových stránkách uvedená jako kontaktní osoba. Já jsem Alena Hesová z Českého rozhlasu.
3: Dobrý den.
2: Sotva se zmíním o tom, že mě zajímá, jestli je tohle zařízení registrované, žena odmítá cokoliv komentovat. A tak se přesouvám do nedalekých Milotic. Podobné zařízení je tady v domě u kostela. U schodby vidím v jednom z pokojů seniory na postelích. Dvojice, pravděpodobně zaměstnankyň, jedna má logo s názvem zařízení na zelené mikině, mě odkazuje na paní Andrejku, které přede mnou ochotně telefonují.
4: Za nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
2: Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb. Ani jedno z těchto dvou zařízení v registru sociálních služeb není. Kontroly mají na starosti krajští úředníci a napříč jižní Moravou udělali za poslední rok a půl 4. Kontrolám se věnuje taky kancelář ombudsmana. Potvrzuje její právnička Kristýna Boušková.
5: V těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu a pečují o ně naprostí laici. Velmi často. Přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
2: Krajští úředníci ale mají možnost dávat zařízením pokuty. A to i opakovaně, což může být pro provozovatele likvidační. Alena Hysová, Radiožurnál.

0: V Česku se začíná oteplovat, meteorologové na konec týdne předpovídají tropické teploty nad 30 stupňů Celsia. Některá koupaliště už jsou otevřená, jiná otevírají právě v těchto dnech. Třeba dnes zahájilo provoz venkovní koupaliště v Přibyslavi na Vysočině. Chystalo se na to měsíce.
1: Vysávání každodenní. Vlastně než ráno přijde první návštěvník do koupaliště, tak už je bazén vysátej.
2: Ukazuje vedoucí technických služeb Hana Mikulincová na velký vysavač, který připravuje dna a stěny bazénů na příchod prvních návštěvníků. Poslední den před otevřením už se na místě schází i plavčíci, aby si rozplánovali směny.
3: Je nás více, nás je 5 nebo 6, takže se střídáme celé prázdniny.
2: Pan Josef si už v rozpise označil, ve které dny nemůže přijít. Jinak na něj ale vychází zhruba 5 až 6 služeb do měsíce.
3: Dostal jsem se k tomu tak, že jsem skončil v pracovním poměru, no a hledal jsem něco, kde bych mohl něco dělat a co by souviselo nějak se sportem.
2: Vysvětluje pan Josef, že na pozici plavčíka nastoupil až po odchodu do důchodu. Podobně jako on, ale většina pracovníků dochází na koupaliště dlouhodobě.
1: My máme takový ty skalní plavčíky, který se vždycky hlásejí, takže já už je oslovím třeba někdy v březnu, v dubnu, jestli s nima můžu počítat nebo nemůžu počítat.
2: Podle Hany Mikulincové začínají přípravy na otevření koupaliště už několik měsíců dopředu. Letos navíc museli v Přibyslavi investovat do nové technologie. Přípravné práce tak byly ještě náročnější než obvykle.
1: Vzhledem k tomu, že se hodně zpřísná legislativa, už v loni nás hygiena upozorňovala, že už bychom neprošli s množstvím chlorečnanu a chloritanu v bazénové vodě, což je jako běžná chemická reakce, ale vlastně to množství se natolik zpřísnilo, kolik tam může být pro návštěvníky, aby to nebylo zdraví škodlivé, že my jsme nebyli schopni už, nebo bychom nebyli schopni už tohleto dodržet.
2: Doposud totiž v Přibyslavi vodu ošetřovali chloranem sodným v tekutém stavu, protože často ale docházelo k chemickým reakcím, ještě než se látka dostala vůbec do vody, přešlo teď koupaliště na přístroj, který ji dodává ve stavu sypkém. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
3: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
2: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na Radiožurnálu ho odvysíláme v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Kateřina Caussidisová má zprávy.
2: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců Českého rozhlasu stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. Podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků, v televizi další stovky. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 8,30 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 7,30 korun na 55 haléřů. Cena za benzín klesne o 2,40 haléřů na 40 korun na 4,80 haléřů za litr. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Liberecký kraj nechá prověřit 53 lokalit, především na Semilsku a Českolipsku, které jsou ohrožené erozí zemědělské půdy. Odborný posudek zpracuje Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy. Jde o reakci na situaci v obci Dalešice na Jablonecku. Tam loni přívalové deště spláchly ornici z polí a bláto zaplavilo přes 30 domů. Za analýzu zaplatí kraj zhruba 1,25 milionu korun.
0: Sport.
2: Fotbalisté Portugalska a Demokratické republiky Kongo hrají úvodní zápas na mistrovství světa a sleduje ho Jaroslav Plašil.
3: Portugalsko stále vede nad Demokratickou republikou Kongo 1-0, 31. minuta utkání. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Za 2,5 hodiny začne duel Anglie-Chorvatsko. A české softbalistky ve třetím utkání na domácím světovém šampionátu nastoupily proti Italkám. Stručné informace má Štěpán Bém.
4: Češky hrají ve třetí směně s Italkami 0-0 z pražských Bohnic. Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony u Brna na dálnicích a nehoda na silnici 9 na Českolipsku. Na dálnici u Brna provoz slábne. Rozjela se kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2. Na D1 kolona už pouze na příjezdu do Brna směrem z Prahy a i ta se zkrátila od 185. kilometru, hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním zastavíte jen místy a na chvilku. Na silnici 9 z Mělníka do České Lípy dejte pozor v zatáčkách mezi Medonosy a Dubou. Za Bukovcem havaroval motorkář a na místě teď pracují záchranáři. Můžou podle potřeby zastavovat provoz, už se tam tvoří kolona ve směru z Mělníka. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno, na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě chladněji kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobrý večer, chvilku po půl osmé, pokračujeme na Radiožurnálu. Pokud jste za volantem, tak vám samozřejmě přejeme šťastnou cestu, můžete se i dál spolehnout na naší zelenou vlnu. A teď nabízíme kapelu Imagine Dragons.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

Léto je nejen obdobím dovolených, ale i zlodějů. Počet vloupání do bytů stoupá proti zbytku roku až o 20%. Jak se proti vykradení zabezpečit a jak se správně pojistit, když už k vykradení dojde, to podrobněji probereme za malou chvíli po Kors na Radiožurnálu.

0: Posloucháte od večerní radiožurnál v 19.40. Poškození vodou, ať už od souseda, nebo kvůli závadě, nebo škody od ohně. Toho se podle České asociace pojišťoven Češi u bytů a domů bojí nejvíc. Z vykradení má podle asociace strach jenom asi 7% lidí. Počet vloupání podle policejních statistik v posledních letech skutečně klesá, ale v létě, kdy mnoho z nás odjede na dovolenou, je nebezpečí přece jenom vyšší než jindy. Proto se vyplatí dům či byt dostatečně zabezpečit a také pojistit.
1: Musíme si dávat pozor hlavně na to, když necháváme otevřená okna, třeba na ventilaci nebo mikroventilaci, neuzamčené vstupní dveře, zapomenete klíče, to, že se často chlubíme prostě svým majetkem.
2: Vypočítává Jan Zigáček z policejního prezídia největší chyby, které můžou vést k tomu, že se nám někdo vloupá do domu nebo bytu. Podle Zigáčka se celkový počet vloupání v Česku snižuje. V posledních letech o stovky případů ročně. V létě je ale situace trochu jiná.
1: Ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
2: U rodinných domů podle Zigáčka sezóna nehraje žádnou významnější roli. Chaty a chalupy jsou ve větším ohrožení hlavně na podzim a v zimě. Celkový pokles počtu vloupání potvrzují i pojišťovny. Podle těch ale také roste výše způsobený škod. A často se stává, že vykradení lidé zjistí, že jim pojistka nepokryje škody, protože nemají aktualizovanou smlouvu. Podle České asociace pojišťoven se to týká 7 z 10 českých domácností. Když už k loupání dojde, je třeba zachovat klid, říká Radek Juhaňák z Allianz pojišťovny.
3: Okamžitě zavolat policii, počkat příjezdu policie a prošetření ze strany policie a až následně začít nějakým způsobem s uklízením a s fotodokumentací pro pojišťovnu.
2: Potom je třeba pojišťovně dodat podklady pro pojistné plnění, vysvětluje Jiří Mašek z Vienna Insurance Group, pod kterou patří Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
4: Může to být samozřejmě dokladem, pakliže ho má, pakliže nemá doklad. Ideální je třeba fotodokumentace z prostoru, který je pojištěn.
2: Podle Maška řeší pojišťovny v létě nejvíc škodních událostí a také větší množství pokusů o pojistný podvod.
4: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy.
2: Podle Maška tím někteří lidé řeší vloupání do nepojištěných domácností. Pojistí si dům nebo byt ex post a pojišťovně ohlásí, že ke škodě došlo o několik dní dřív. Takovým případům podle Maška věnují pojišťovny zvýšenou pozornost. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Portugalska vstoupili do mistrovství světa. Na jejich souboj s týmem Demokratické republiky Kongo se s večerním radiožurnálem vydáte po Lake Malawi.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Jeden z favoritů světového šampionátu fotbalisté Portugalska rozehráli svůj úvodní duel skupiny K. Jejich duel s týmem Demokratické republiky Kongo sleduje reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil.
2: Rohový kop nakonec teď za stavu 1-0 pro Portugalsko. Demokratická republika Kongo teď v době, kdy už se hraje poslední ze 4 nastavených minut, se může pokusit o srovnání. Před chviličkou to byla asi nejnadanější pozice. Pozor teď na rohový kop, který Portugalci ubránili, ale zatím jenom dočasně, protože na pravé straně hřiště teď ještě hraje Mbemba, který tam zůstal po standardní situaci, jeden z obránců, jeden ze stoperů, a poslal okamžitě před brankou další centr, ale Mbemba se u toho teď chytil za pravou nohu a teď leží na trávníku po té, co do něj soupeř zajížděl, ale netrefil jej. To bylo spíš důsledkem nepříjemného pádu a to zranění, pokud k němu došlo nějaké, tak si teď zavinil sám fotbalista Demokratické republiky Kongo, který už ale také vstává, takže ještě v závěru nastavení první půle budou mít fotbalisté Demokratické republiky Kongo šanci na srovnání. Zatím je to 1-0 pro Portugalsko. Když jsem mluvil o té nejnadějnější akci soupeře Portugalců v závěru první půle, tak to byl postup útok do otevřené obrany 4-3, zakončoval střelou Mutasami. Ta střela vypadala nepovedeně, ale ono to bylo kvůli teči, takže se tímto i omlouvám střelci, že jsem neoznačil lépe jeho střelu, protože ta možná mířila mezi tři tyče do branky, kterou hájí Košta. Ten teď sleduje rohový kop Demokratické republiky Kongo v samotném závěru první půle. Teď by to mohl být ještě jeden centr pokutového území. Hlavička, gól! Outsider srovnává, tak tedy Vissa vyskočil nejvýš a trestá Portugalce za jejich přílišnou bohorovnost v některých fázích zápasu. Portugalci, to vypadá, že mají zápas pod kontrolou, ale pak přijdou okamžiky jako právě tento a je srovnáno. 1-1 Portugalsko, Demokratická republika Kongo 1-1. Fanoušci afrického celku pochopitelně ve varu, protože tohle rozhodně nebylo úplně očekávané v závěru první půle v nastaveném čase. Po sérii standardních situací se přeci jenom dočkávají fotbalisté velkého, opravdu velkého outsidera tohoto zápasu. Teď ještě portugalští fotbalisté v diskuzi s rozhodčím Aliasimem. Samozřejmě každá gólová situace se přezkoumává, takže i tato, těžko říct, bylo tam vzájemné držení z mého pohledu, nic, co by nějakým způsobem vybočovalo z mezí, ale jiný názor na to mohou mít rozhodčí, a však určitě fanoušci si také vzpomenou na poslední zápas, kdy troufám si říct, 95% fanoušků by odpískalo penaltu po zákroku na Mbappého v souboji Francie se Senegalem, ale penalta se nakonec nekopala. Takže nemůžeme si být jistě ničím, v každém případě teď jsme byli u gólové radosti a zdá se, že je všechno v pořádku, že tady mohou slavit i dál minimálně přes poločasovou přestávku fotbalisté Demokratické republiky Kongo, protože teď to vypadá, že by první půle už mohla každou chviličku skončit. Je to tak, poločas už je odpískaný, byť to v tom hluku zaniklo. Takže po prvním poločase Portugalsko hraje s Demokratickou republikou Kongo možná překvapivě, ale zaslouženě 1-1. Koledovali si Portugalci a vykoledovali si tedy nechtěně gól do jejich branky 1-1. Nejprve to byl Neves v 6. minutě a teď Vissa. Nastavení první půle utkání můžete i dál samozřejmě po přestávce sledovat na Radiožurnálu Sport. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Kateřina Couserisová má zprávy.
1: Penzijní společnosti kritizují některé změny, které plánuje ministerstvo financí. Novinář Andřej Počobut, propuštěný z běloruského vězení, dnes osobně převzal Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Fotbalisté Portugalska hrají na mistrovství světa proti Demokratické republice Kongo. A zítra bude skoro jasno až polojasno, na horách přeháňky, teploty většinou do 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Penzijní společnosti kritizují nový návrh o změnách v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností.
3: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje je podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
4: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
3: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
5: Dneska končí mezirezortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
3: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu by mohl k Libanonu podle Donalda Trumpa přistupovat mírněji. Americký prezident to řekl na závěr summitu zemí skupiny G7 ve francouzském Evianu.
6: Neříkám, že by se neměli chránit. Říkám, že když jsou dva drony vystřeleny do pouště a neškodně dopadnou, nemusíte v Bejrutu bořit budovy. Mohli by se chovat lépe.
1: Izrael v Libanonu pokračuje s útoky na militantní hnutí Hizballáh. Zastavení bojů v regionu je ale jedním z mírových požadavků Iránu. Izrael podle Trumpa taky dostal k dispozici kopii memoranda mezi Washingtonem a Teheránem, které by zástupci obou zemí měli podepsat v pátek ve Švýcarsku. O téměř 19 milionů korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla je to zásadní krok ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
7: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
1: Pod názvem Nová huť teď podnik zaměstnává kolem 2000 lidí.
0: Sport. Čeští fotbalisté v kompletním složení trénovali na zítřejší druhý zápas na mistrovství světa v Atlantě. Budou hrát od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. Fotbalisté Portugalska vstoupili do světového šampionátu utkáním proti Demokratické republice Kongo. Detaily doplní Jaroslav Plašil.
8: Čekáme na začátek druhé půle po prvním poločase 1-1. Portugalce poslal do vedení Neves. V závěru v nastaveném čase srovnal Visa. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Za 2 hodiny začne duel Anglie-Chorvatsko. V 1 hodinu v noci našeho času narazí Ghana na Panamu a ve 4 hodiny ráno pak Uzbekistán na Kolumbii. České softbalistky nastoupily na domácím světovém šampionátu proti Italkám. Zápas sleduje Štěpán Bem.
9: Po 4 směnách vedou Italky nad Češkami 3-0. Z pražských Bohnic Štěpán Bem, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody v Praze a na Jindřichohradecku. Dálnice aktuálně bez kolon, rozjela se kolona i na D1 v Brně směr Ostrava. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Lázně Bohdaneč stojí osobní auto 71. kilometr na krajnici za Šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové ještě omezení, nové omezení u sjezdu na Sadskou. Mezi kilometry 25 až 26 údržba před chvílí zavřela pravý pruh. Místo je označené, dejte pozor. V Praze policie hlásí nehodu na Štěrboholské spojce. Za odbočkou na Běchovice směr Barandovský most je tu na úrovni Molky a místo nehody volně průjezdné. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Telče havarovala motorka. Nehoda je v obci Nová Olešná a kolony se v místě ani poblíž netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 24. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: No a co by to bylo za vysílání Radiožurnálu, kdyby v něm chyběly písničky? V té příští půlhodině nabídneme třeba dva interprety, kteří celkem nedávno koncertovali v Česku. Alvaro Soler tu zahrál před pár týdny, Robbie Williams loni v září. Ale máme pro vás i kapelu, která by zase někdy klidně do Česka přijet mohla. A myslím, že nemluvím jen za sebe. Po vstupenkách na Red Hot Chili Peppers, kteří tu naposledy vystoupili v roce 2016, by se určitě jen zaprášilo. A aby toho nebylo málo, uslyšíte taky třeba Ivana Krále. Tak pohodový středeční večer.
2: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: byli diváci festivalu pracujících v pražském kině Blaník.
1: Marečku, podejte mi pera.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, který nás vezl na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory. A tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih a říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou, když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, mete lesku blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
5: Kam až sahají Hujerovi?
6: Hujer! Studuje tady Hujer!
7: Hey, Máňa!
3: Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
8: Hliník se odstěval do Humpolce.
2: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme taky šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populární a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
9: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
5: No a co?
9: Že už začne hodina.
5: Ano.
9: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
2: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchem hoďo do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchym hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další. Marečku, podejte mi pero.
3: Dodává Zdeněk Svěrák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Portugalsko-demokratická republika Kongo v 53. minutě, stále 1-1, i tenhle zápas fotbalového mistrovství světa můžete poslouchat v přímé reportáži kolegy Jaroslava Plašila na digitálním radiožurnálu Sport. Co budete moct poslouchat tady na radiožurnálu po 8:30? Vyhazov expertů, nábor influencerů. Co se to děje na ministerstvu životního prostředí? S jakými plány a s jakou expertízou na něj jdou fandové motoristů a kde se pod Turkem a červeným škrtalo? Ví to Adéla Karásková z Koupa, redaktorka deníku N, a právě ona je hostem dnešní Vinohradské 12. Tak poslouchejte, je po 8:30.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Arboristé využívají při záchraně nemocných více než stoletých kaštanů v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku moderní technologie. Léčivé látky dostávají do kmenů pomocí velké injekční stříkačky a speciálních ventilků. Nejdřív ale musí dřevo šetrně navrtat. A teď o tom uslyšíte víc.
1: Tak začneme tu po nějakých 17 cm.
2: Říká s vrtačkou v ruce arborista Jan Bábek. V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem ošetřuje víc než 20-metrový jírovec maďal. Do navrtaných dírek zatlouká drobné plastové ventilky a právě přes ně vžene do stromu velkou injekční stříkačkou léčivou látku. Strom si ji poté už sám rozvede do celé koruny.
3: Důležité je umístění, tak aby vlastně ta látka se dostala do vodních pletiv, takže ani málo, ani moc odborně. A zároveň tak, aby ten ventilek časem mohl vlastně přerůst, strom ho pohltí a ta rána se uzevře.
2: Speciální ventilky navíc brání parazitům nebo bakteriím, aby vnikly do navrtaného dřeva. Cílem mikroinjektáže je zbavit strom klíněnky jírovcové, jak popisuje vrchní zahradník zámeckého parku Luboš Madr.
4: Budeme čekat na tu reakci, jak ten strom vlastně zareaguje. Chceme mu pomoct právě od toho masivního nápadu tou klíněnkou jírovcovou, která nám tady pravidelně ty kaštany docela dost decimuje.
2: Kaštan, který právě dostává dávky léčiv, má víc než 100 let. Pamatuje tak původní šlechtické majitele zámku, říká jeho kastelán Martin Váňa.
5: Tady v zámeckém parku máme přes 800 stromů a valná většina z nich byla vysazena na přelomu 19. a 20. století Františkem Josefem II. Silva Taruco. To znamená, že jsou přibližně stejně staré, kolem 120 let.
2: Rozloha zámeckého parku v Čechách pod Kosířem přesahuje 20 hektarů. Patří tak k nejvýznamnějším historickým parkům na Moravě. Z Čech pod Kosířem Michal Poláček, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Česká fotbalová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti jihoafrickému týmu. Jaký je vlastně tenhle šampionát, který hostí Mexiko, Kanada a Spojené státy? Jak se v něm projevuje geopolitická situace, reklama, marketing, prostě biznis? Ale taky to, že pro Spojené státy není fotbal jako fotbal. Hostem Radiožurnálu bude novinář Jindřich Šídlo.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl deváté posloucháte Radiožurnál. A teď zprávy Kateřiny Caussidisové.
2: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Hládku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí změny je i zákaz prodeje přes internet a nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Summit lídrů zemí skupiny G7 podle francouzského prezidenta ukázal skutečnou změnu přístupu Spojených států k Ukrajině. Emmanuel Macron to řekl na závěr třídenního jednání v Evianu. Americký prezident Donald Trump i další představitelé se podle Macrona shodli, že ze strany Moskvy není vážná ochota jednat o míru. V Praze skončila obnova náměstí Jiřího z Poděbrad. Je na něm 120 nových stromů, 85 laviček a travnaté plochy, které lidé můžou využít třeba na pikniky. Do provozu se vrací fontána, přibyly i další vodní prvky. Projekt stál více než 470 milionů korun a trval 2 roky. Městská část chce náměstí využívat pro trhy a kulturní akce. Sport. Fotbalisté Portugalska hrají na mistrovství světa proti Demokratické republice Kongo. Stav a čas doplní Jaroslav Plašil.
3: 68. minuta utkání Portugalsko-Demokratická republika Kongo 1-1. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Za hodinu a půl pak začne duel Anglie-Chorvatsko. České softbalistky hrají ve třetím utkání domácí skupiny světového šampionátu proti Italkám. Více řekne Štěpán Bem.
4: V páté směně Češky prohrávají s Italkami 2-4. Z Prahy Štěpán Bem, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D49 u sjezdu na Holešov a omezení na dálnici D1 u sjezdu na Jihlavu. Na dálnici D49 z Frýštáku do Hulína u sjezdu na Holešov. Nebezpečná překážka. 9. kilometr, má to být větší předmět. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu stálo auto kilometr 108,5. Zřejmě v místě zůstalo značení, vybočuje se.
7: Dost překvapuje za zatáčkou zúžení pravého jízdního pruhu a kamiony velice rychle vybočují a vytváří se tam dost nepříjemné situace.
6: Dálnice D1 na Benešovsku u mostu Šmejkalka stála kilometry 23 až 25 na Prahu i Brno. Úsekem projíždělo několik nadměrných nákladů. Znovu se jede, kolony se rozjíždí. A ještě silnice 63 z Teplic do Hřehlovic. Dejte pozor, za Bystřany pohybuje se tam po silnici PES. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Noc bude oblačná, postupně se vyjasní, teploty klesnou v noci ke 12 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky, nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů. Na severovýchodě bude chladněji kolem 24. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Vinohradskou 12.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: Velké změny, rušení oddělení i celých agent nebo propouštění odbornic a odborníků.
10: Na ministerstvu životního prostředí motoristi dostali 2 v podstatě influencery.
11: Asi není nutné, aby ten člověk, který to dělá, měl doktorát z jaderné fyziky.
12: Resort opouštějí respektovaní odborníci a motoristé naopak najímají lidi, o jejich kvalifikaci lze přinejmenším pochybovat.
13: Ministerstvo má mít letos o třetinu nižší rozpočet.
8: Vyhazov expertů, nábor influencerů, co se to děje na ministerstvu životního prostředí, s jakými plány a s jakou expertízou na něj míří fandové motoristů a kde všude se pod Turkem a Červeným škrtalo, to ví Adéla Karásková Skoupá, redaktorka Deníku N. Dnes je středa, 17. června. Ahoj Adélo, díky, že jsi přišla k nám do Vinohradské 12.
14: Ahoj a dobrý den všem, děkuju.
8: Tak, začněme novými tvářemi na ministerstvu životního prostředí. Nejvíc, protože jich je hodně, tak nejvíce, ale v posledních dnech mluvilo asi o Adamu Šejnovi. Kdo to je?
14: Je to 18-letý, můžeme říct pravicový konzervativní influencer, který byl v posledním roce poměrně hodně vidět na sociálních sítích. Uh-huh. Podařilo se mu vybudovat si takovou značku Restart, která má asi 80 tisíc sledujících na Facebooku. Uh-huh. A je to něco mezi mediální platformou, politickým hnutím, kde vlastně Adam Šejna říká, že chce ukázat, že všechny zprávy, které třeba se dozvídáme z tradičních médií, tak jsou nějakým způsobem zabarvené. Cílí hlavně na mladou generaci a říká, že Restart by měl předávat informace a ideologický postoj ke světu. Tak to právě popsal před 2 měsíci v rozhovoru pro XTV Lubomíra Xavera Veselého, což je jedno z mála médií, ve kterých mimochodem Adam Šejna vystupuje nebo se kterými chce komunikovat.
8: Protože jinak sám teda komunikuje se svými followery, sledovateli přes sociální sítě, čistě jako ten jednostranný kanál, já vám něco řeknu a vy se to dozvíte, nechodí jako na rozhovory běžně.
14: On vyloženě avizoval, když jsme ho třeba oslovili s dotazy, že nám rozhodně rozhovor nedá, takže on má asi vybrané nějaké svoje média, kterým třeba důvěřuje a zároveň ví, že sám má tak velký hlas na těch sociálních sítích, že si může dovolit prostě být sám sobě médiem. Zároveň teda, co znamená ten ideologický postoj, o kterým on mluví, tak často třeba poukazuje na různé trestné činy spojené s migrací nebo s lidmi jiné barvy pleti. Říká, že LGBT třeba je jed, kterým dnešní společnost systematicky otravuje ty nejzranitelnější z nás.
15: Mně a mně podobný veřejnost nálepkuje za rasisty kvůli tomu, že chceme mít bílou a bezpečnou Evropu.
14: Na jednom z videí mluvil i o tom, že právě chce bílou Evropu, bezpečnou, že není rasista, ale statistik.
15: Nejsem rasista, jsem statistik.
14: A právě si vybírá taková data, která nějakým způsobem potvrzují, podporují ten jeho, dá se říct, až krajně pravicový pohled na svět. Já se to jako nebojím takhle nazvat, protože tam opravdu ve svých videích dost často uráží menšiny a tak dále.
8: Zároveň to, jak komunikuje se svými followery, to znamená prostřednictvím těch videí, co dává na sociální sítě.
15: Ano, nastoupil jsem tam, protože mám nějakou expertizu v pohledu sociálních sítí a slíbil jsem, že jim pomůžu dostat se více k mladým lidem.
8: Tak já jsem viděl jedno z videí na Instagramu, kde řekl, že bude teď pomáhat na ministerstvu životního prostředí se sociálními sítěmi, vystupovat v nich nechce.
15: Já nebudu na žádných těch sociálních sítích, ani pouze budu pomáhat ze strategií a natáčím.
8: Co je na tom špatně, že si vlastně motoristé vyberou člověka, který má pomáhat se sociálními sítěmi na MŽP, respektive proč o tom informovat?
14: To je dobrá otázka, my jsme nad tím taky přemýšleli, ale tam je několik takových otazníků, jeden z nich je třeba i jeho vzdělání, protože Adam Šejna právě odmaturoval. Aha. A na toto místo je podle různých pravidel, podle tabulek Ministerstva životního prostředí potřeba vysokoškolské vzdělání a Adam Šejna na to dostal tedy výjimku podle vládního nařízení. Zároveň je to místo, které není vázáno na služební zákon, takže je to pracovní pozice, tím pádem ministerstvo může vysvětlovat, že je to člověk, který nemusel projít výběrovým řízením, takže jasně, dává smysl, že se tam motoristé vezmou lidi, se kterými nějakým způsobem názorově souzní, ale třeba u Adama Šejny není úplně jisté, jestli má nějaké zkušenosti, kromě toho, že tedy zvládl nazbírat na svých sociálních sítích velké množství sledujících tím, že vlastně šíří různé, třeba i nenávistné výroky. Mm-hmm.
8: Protože ptám se na to z toho důvodu, že já už jsem říkal na začátku, že těch jmen, která jsou nová na ministerstvu životního prostředí, je víc.
16: Evropa se stává místem, kde vás mohou odsoudit i za to, když říkáte naprostá fakta a ještě vám to soudce přizná.
8: Tak třeba další, František Kubásek, asi ho můžeme nazvat do určité míry influencerem, protože má nějaké své publikum.
16: Tak třeba jenom, jak jako já s Adamem jsme byli samozřejmě přijati v souladu se zákonem.
8: Tak říká, že byl on i Adam Šejna přijat v souladu se zákonem na ministerstvo životního prostředí. A že třeba za exministra Hladíka z KDU ČSL na PR oddělení dělali lidi z KDU.
16: Za minulé vlády, když byli dosazováni na socky lidé z malé KDU ČSL, to bylo naprosto v pořádku.
8: Tak kde je problém?
14: Je to pravda, ale tady opravdu vidíme, že se dostávají do státní správy lidé, kteří jednak mají kompetence, které nejsou úplně dobře asi vysvětlené. Kdyby nám to třeba ministerstvo vysvětlilo, proč tito lidé dostávají ta místa, tak budeme asi spokojenější. A jednak prokazatelně šíří třeba i dezinformace, pohybují se v nějakém alternativním mediálním světě.
8: Což je třeba případ i pana Kubáska? Nebo co on tvoří? Co je to za člověka?
14: Je to tak, on je tedy řidič, skladník, nebo to jsou povolání, kterými on se živí nebo v minulosti živil, jak on sám o sobě říká, ale zároveň je to člověk, který se už zhruba 8 let pohybuje v nějakém tom alternativním mediálním světě, jak jsem říkala, dokonce má i svůj vlastní server Incorrect, překladu nekorektně, kde vlastně vystupuje jako komentátor, který bojuje proti takzvaně politicky korektnímu zpravodajství. A ten počátek jeho mediální aktivity se datuje už někdy do doby migrační krize, kdy vlastně i známý antiislámský aktivista Martin Konvička označil Františka Kubáska za kronikáře antiislamistického hnutí. A on často kritizuje Evropskou unii, třeba opoziční politiky.
8: On zároveň teda, jak si říkala, že se v minulosti živil nebo živí jako řidič nebo skladník, tak myslím, že v jednom z videí tvrdil, že řidič teda není, ale jak se dostal k motoristům?
14: On se spřátelí s jejich představiteli už dlouho, před 5 lety dokonce uspořádal se současným poslancem Matějem Gregorem sbírku na vystoupení Česka z Evropské unie. Podařilo se jim vybrat asi 1 000 000 korun, které vlastně vysvětlili, že utratili za nějaké provozní záležitosti, zřejmě právě i za ten server Incorrect a tak dále. Takže je tam tedy ta dlouhodobější vazba. No a nyní tady se František Kubásek objevil na ministerstvu životního prostředí v pozici referenta, jak jsme se čerstvě dozvěděli od mluvčí ministerstva. Aha. Není to tedy ve stejném oddělení jako Adam Šejna, ale je to v oddělení rozpočtu ministerstva, tedy bude se svým vzděláním, kdy má střední ekonomickou školu, jak už zmínil třeba v rozhovoru s vědcem Danem Kortusem, dohlížet nějakým způsobem na rozpočet ministerstva.
8: Ve stejném oddělení jako Adam Šejna bude Matyáš Fučík? Totiž PR oddělení MŽP, to je hlavní autor populárního instagramového účtu Hranatost, který je pevně spjatý s Filipem Turkem, což je vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku. To je další nová tvář na ministerstvu.
14: Je to tak, ten dokonce povede to oddělení sociálních sítí. Je to člověk, který opět je spřízněný s Filipem Turkem, protože nejdřív založil ten jeho účet Hranatost, kde vlastně každý den zveřejňuje nějaká videa podporující Filipa Turka, ať už formou nějakých jeho výroků. Dost často je to kritika jeho odpůrců, hodně často se třeba naváží do Danuše Nerudové, vytváří tam takový ten jako polarizační efekt, kdy opravdu se musíte přiklonit tedy na jednu nebo na druhou stranu rozmíchávání emocí. A nejdřív byl tedy fanouškem a potom se později stal i součástí týmu sociálních sítí Filipa Turka, ještě než se stal europoslancem, a ve chvíli, kdy nastoupil do Evropského parlamentu, tak Matyáš Fučík dostal místo jeho asistenta.
8: Tak a on, ten příběh je asi velmi podobný, to znamená, že se z fanouška pak stane spolupracovník placený z veřejných peněz, jako ten příběh jako u Marka Reimana, což je člověk, který se taky dostal na to PR oddělení a v loňských parlamentních volbách i kandidoval za motoristy a v minulosti vydal jedno z těch videí, kde podporoval Filipa Turka nebo vyjadřoval se na jeho podporu. To je další z těch známých tváří, která se teď objevuje na ministerstvu.
14: Je to tak, je to další z výčtu těch jmen, která se v posledním měsíci vlastně nebo od začátku června objevila. Je to opět podporovatel motoristů, člověk, který říká o sobě, že je kluk od motorek, ale zajímavé na tom i to, že pracoval třeba i pro nynější europoslankyni za ANO Jaroslavu Pokornou Jermanovou, když byla ve sněmovně a potom ještě i jako hejtmanka Středočeského kraje. Právě panu Reimanovi místo na ministerstvu životního prostředí, jak už si předeslal, nabídl Filip Turek. A ministr životního prostředí Igor Červený dokonce v jednom z nedávných rozhovorů, které také moc neposkytuje, bylo to pro Novinky, potvrdil, že tyto zaměstnanci přišli na ministerstvo právě přes Filipa Turka.
17: Je to oblast sociálních sítí. Experty na to jsou právě nejmladší lidé. Pověřil jsem Filipa Turka, protože tomu rozumí, podívejte se na množství jeho sledujících a dosahy videí, aby ten tým poskládal. Vytipoval lidi, kteří mají na sítích impact. Potřebujeme posílat pozitivní zprávy mezi lidi.
8: Šejna Kubásek, Fučík, Rejman a ještě jeden do party nám chybí, totiž Lukáš Vaverka, což je taky blízký přítel Filipa Turka, má být vedoucím nově vzniklého oddělení klimatické politiky a Green Dealu, což je de facto ta funkce, kterou zastává vládní zmocněnec, tak bude takové i oddělení na ministerstvu životního prostředí. Lukáš Vaverka, motoristický publicista, bývalý asistent Filipa Turka, v posledních letech taky člověk, který prodával třeba japonská auta Suzuki nebo vozy ruských značek Lada či UAS, je podle Turka expertem teda na dopady Green Dealu na automobilový průmysl. Teď o tom psal Respekt. Co všechno bude mít na starosti?
14: Ten zase bude v trošku jiném oddělení, jak si říkal, nebude se věnovat vyloženě propagaci na sociálních sítích, ale dostal místo šéfa toho nově vzniklého týmu, který byl zřízený v dubnu v rámci takzvané systemizace, což je velké přeskupování, škrtání různých agent na ministerstvu životního prostředí, ale vznikl tady vlastně nový tým, nové oddělení klimatické politiky a Green Dealu, které má být k ruce Filipovi Turkovi a evidentně podle kvalifikace pana Vaverky se bude věnovat hlavně ochraně automobilového průmyslu, když to tak zjednoduším.
8: Na druhou stranu, když tady vzniká nové oddělení klimatické politiky, když ministerstvo nabírá nové lidi, tak není pak trošku pokritické kritizovat ministra za to, že zúžuje agendu nebo že vyhazuje lidi, což se samozřejmě bez pochyby děje, ale zároveň tu je i nějaký nábor.
14: Dá se to tak brát, vypadá to tak možná navenek, ale když se pak podíváme na to, jací experti odchází, tak jsou to často lidé, kteří v tom oboru působili roky, rozumí třeba dekarbonizaci, to znamená snižování uhlíkových emisí, tomu, jak vlastně co nejrychleji přejít na obnovitelné zdroje energie, jak snížit závislost Česka na fosilních palivech, což není jenom věc klimatické změny, ale i nějaké bezpečnosti státu. Nechceme být závislí na autoritářských režimech. A tito lidé končí, odcházejí a nahrazují je lidé, u nichž nevíme, jakou mají kvalifikaci, tady kromě toho, že jsou velcí fanoušci motoristů a třeba se zajímají o automobilový průmysl, nebo jsou jim velice ideologicky blízcí.
8: A to, když kritici teď upozorňují na to, že na ministerstvu dochází k destrukci, k chaosu, ty jsi zaznamenal podobné hlasy, tak jak s těmi lidmi mluvíš, protože to jsou poměrně silná vyjádření, jako kdyby bylo to ministerstvo v rozkladu.
14: Zaznívá to tak, lidé jsou z toho často dost rozčarovaní, protože to, co tam nastává, není vyloženě to, že by někdo přišel a řekl jim, víte co, přestaňte se věnovat své agendě a pojďte radši vymyslet nějaký zákon, který podpoří auta nebo dieselové agregáty nebo něco takového, ale oni spíš zažívají takový pocit jako bezvládí, bezčasí, kdy dost vedoucích třeba různých oddělení skončilo a spousta úředníků zůstalo bez nějakého vedení, řízení. A není tam žádný plán B. Působí to jako nějaká snaha prostě rozbořit to, co funguje a nepřinést nic moc nového.
8: O destrukci nebo chaosu mluvili oslovení vyhození odborníci v reportáži v Reportérech ČT. Taky tam byla zmíněna informace, že řada těch oddělení nebo sekcí vlastně na ministerstvu skončila úplně. Ty jsi mluvila o systematizaci, v čem jako jí mám, nebo jak vypadá, jak si jí mám představit?
14: Ta systematizace úplně první vlna začala už v lednu, kdy byl ještě takovým zastupujícím ministrem životního prostředí předseda motoristů Petr Macinka. A už od ledna vlastně zanikla jedna z těch velkých noh ministerstva životního prostředí, sekce ochrany klimatu, rozpustila se do jiných částí a tam už začalo první vyhazování, přeskupování, ale to největší, co zatím proběhlo, bylo na začátku dubna a ti lidé, kterých se to týkalo, což bylo kolem 40-50 lidí, zhruba 52 míst zaniklo, 12 míst vzniklo, tak se to dozvěděli opravdu z tabulky, která jim přišla e-mailem. Oni tam hledali ta svoje služební čísla a na základě toho teda se dozvěděli, jestli jich místo zrušeno nebo ne. A takže, jak mi popisoval třeba ten bývalý šéf sekce ochrany klimatu, Petr Holub, který byl zrovna ten den, kdy se to ti úředníci dozvěděli, vyřizovat nějaké výstupní dokumenty, protože už mu končila výpovědní lhůta.
8: Tak že sám podal výpověď?
14: Sám, ano, on sám podal výpověď ještě před nástupem motoristů, protože tak nějak vytušil, jo, nebo z jejich výroků pochopil, že o jeho služby nebude zájem. Mm-hmm. Protože motoristé už od začátku mluvili o tom, že klimatická krize neexistuje. A tak dále.
8: A krátce před koncem výpovědní lhuty zjistil, že měl vlastně pravdu, protože jeho místo zanikne teda.
14: Ano, je to tak, ale čekal, že se mu třeba ještě někdo ozve a bude po něm chtít vysvětlit tu jeho agendu, protože on měl velice široký rozptyl toho zaměření. On se věnoval hodně třeba i akceleračním zónám, což jsou ty zóny, které mají nějakým způsobem usnadnit výstavbu větrných nebo solárních elektráren. Měl na starosti ochranu ovzduší, různé emisní povolenky a tak dále, což jsou témata, která motoristé často komunikují, takže čekal, že si ho někdo předvolá a nechá si třeba nabrífovat z těch vedoucích úřadu. Nic takového se nestalo, předání proběhlo během půlhodinové schůzky se tehdy taky zastupujícím šéfem té sekce, který vlastně po něm jakoby měl převzít tu agendu a to bylo vše, ale Petr Hlu popisoval, že právě v ten den, kdy se lidé dozvěděli z těch tabulek, že končí, tak byl tedy na úřadě vyřídit nějaké výstupní záležitosti a potkával tam zmatené lidi, jak chodí po chodbách a hledají vlastně řešit, co mají dělat, že tedy druhý den už končí v práci, druhý den už tam to jejich místo nebude. Hmm.
8: Ty jsi zmínila ty akcelerační zóny, my už jsme o nich ve Vinohradské 12 taky mluvili, ty zóny, ve kterých by mělo být snazší vybudovat buď větrníka nebo fotovoltaiku. Těm se věnoval na ministerstvu Martin Abel.
18: Přesněji poslední dobou cítím spíš důležitost mluvit o tom, co akcelerační oblasti nejsou, vzhledem velké množství dezinformací, které okolo nich dneska se točí.
8: Ten skončil úplně stejně jako Petr Holub, to je další totiž příklad jednoho z těch viditelnějších expertů, kteří už teď na ministerstvu nejsou.
18: Českou společností ornitologickou, se kterou jsme úzce spolupracovali, abychom zajistili, že akcelerační oblasti nebudou tam, kde by to bylo problematické pro ptačí populaci.
14: Ten byl hodně výraznou tváří, která skončila, stal se možná i takovým symbolem toho, že se to ministerstvo zbavuje odborníků, ačkoliv on nepracoval přímo na ministerstvu, ale v jeho podřízeném ústavu, výzkumném ústavu pro krajinu a sám vlastně z vlastní iniciativy, protože chtěl státu nějak pomoc s přípravou těch akceleračních zón, tak zažádal o evropské peníze v rámci tohoto ústavu, vytvořil vlastně takové podhoubí pro to, aby Česko začalo kvalitně připravovat ty akcelerační zóny. No a někdy na začátku dubna, 1. dubna, se střetl v debatě v poslanecké sněmovně s Filipem Turkem. A to už je taková známá historka.
8: No, jsou z toho videa, že jo, řekl Filipu Turkovi, že říká blbosti nebo nesmysly.
19: A jakoby tohle je neustále a pokaždé, kam jako přijdete, tak mluvíte nesmysly.
8: A kolik, 2 týdny na to?
14: 2 týdny na to se dozvěděl, že končí od svého vedoucího, který mu sdělil, že ho takto instruoval šéf sekce, pod kterou vlastně spadá ten výzkumný ústav. Byl to Jaromír Wasserbauer, což je vlastně také motoristický člověk, nebo člověk, který přišel na ministerstvo s motoristy a řekl, že důvodem je jednak tady to vystoupení Martina Abela, ale jak později zmiňovali třeba i ministr Igor Červený, nebo možná i Filip Turek, který je tedy vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, tak důvodem pro vyhození Martina Abela bylo jeho angažmá ve spolku Klimatická žaloba, který už před lety vlastně žaloval stát po vzoru různých zahraničních klimatických žalob, že nedělá dost v snižování emisí, nebo vlastně v tom, aby jsme zmírnili ty dopady klimatické krize, jaké tady v Česku budou.
8: Tahle ta personální dramata, restrukturalizace, ta nejsou specifická jenom pro ministerstvo životního prostředí. Na druhou stranu, ti bývalí zaměstnanci MŽP popisují, že se tam dějí skutečně rekordní škrty, že řízení ministerstva je ideologické, že je neracionální.
20: Vlastně jsem to nikdy nezažil ani ve světě, ani u nás, že by někdo takovým způsobem zaútočil na státní správu plošně.
8: Do jaké míry jsou ta jejich slova podložena nějakými skutečnými důkazy?
21: Podle mě je to nějaká jako chaotická destrukce, je to úplně netransparentní a hrozně neúctivý a jako nepřátelský vůbec jako k lidem.
14: Tak dá se to vyčíst už jenom z toho, které agendy se škrtaly a rušily. Zanikala oddělení, ve kterých jsou slova jako dekarbonizace nebo já nevím, nová zelená úspora, prostě klima, jsou to vyloženě, bylo vidět, že ti, kteří prováděli tu novou organizaci ministerstva, tak šli po tématech, která prostě motoristé neschvalují. Zároveň tedy dostali pokyn od vlády, aby škrtali. To je věc, kterou se pořád vlastně ohánějí, nebo kterou pořád vysvětlují ty škrty, že po nich právě ministryně financí Alena Schillerová chce, aby se zbavili 5% lidí nebo rozpočtu, aby vlastně ušetřili.
8: A to je v řádu milionů, je to vyčíslené třeba, kolik mají ušetřit, nebo kolik už ušetřili za těch pár měsíců, co jsou na rezortu motoristé?
14: No, dá se říct, že těmi škrty těch míst, což jsou nějaké desítky míst, tak třeba ušetří možná desítky milionů ročně, ale pak se musíme i ptát, o kolik peněz kvůli těm škrtům stát přijde, protože často zanikají místa lidí, kteří jsou navázaní třeba na nějaké evropské projekty, kteří administrují, a teď není jisté, jestli ta administrativa poběží správně, jestli kvůli tomu třeba Česko nepřijde i o desítky miliard korun. Jak třeba upozornil v té zmíněné reportáži v Reportérech ČT odborník v oblasti veřejné správy z Univerzity Karlovy Michal Plaček. A zároveň ten prostor pro ty spekulace, že je to ideologické, oni sami vytváří ti politici tím, že ty věci nekomunikují, a to jak s médií, tak vlastně i s těmi zaměstnanci. To, že sami vysílají do prostoru vyjádření, jakože je potřeba deratizovat úřady od parazitů, vytváří nějakou představu, že tady máme neziskovky navázané na stát, kterých je potřeba se zbavit. Ale je potřeba říct, že v té oblasti životního prostředí je to opravdu ekosystém, který je dost provázaný. To, že máme nějaké neziskovky, které třeba nám za nějaký státní příspěvek dokážou opečovávat přírodu, kosit louky, tak je pro tu zemi velice výhodné, protože stát to často stojí méně, než kdyby to musel zabezpečovat sám, tuto ochranu přírody. Takže vlastně dá se říct, že i to, že je to ideologické, tak potvrzují sami motoristé těmi svými kroky a slovy.
8: To znamená, za tebe v tuhle chvíli hrozí, že by došlo k nějakému rozkladu kvůli škrtům na MŽP? Nebo ten rozklad tam už je tak, jak popisují ti bývalí zaměstnanci? Protože ti, kteří tam nově nastupují, ti nevypadají, že by přicházeli do úřadu, který by se měl rozpadat.
14: Já to chápu tak, že ti lidé, kteří tam jsou, tak se snaží pokračovat v té své práci, ale často to není úplně možné a často se snaží na sebe i neupozorňovat, aby třeba neupoutali moc pozornosti motoristů k nějaké agendě, která se jim třeba nelíbí. A to, co tam asi nastává do velké míry, je nějaké zvýšení nejistoty toho, co se bude vlastně v Česku dít s ochranou přírody. A to se netýká jenom národních parků nebo takové té ochrany přírody, jak si ji představíme, že musíme prostě vytvářet nějaké rezervace nebo prostě pečovat jako o ty nejcennější druhy, ale znamená to třeba i dotace, které jdou lidem na zateplování, které jdou městům na různá energeticky úsporná opatření a se kterými třeba oni počítali do budoucna a teď už neví, jak se to bude vyvíjet, protože tam na to ministerstvu chybí nějaké jasné řízení v těchto věcech, je tam chaos, věci se lidé dozvídají prostě den předem, takže nějaké bezvládí a nejistota.
8: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala nám v tom jasno.
14: Tak díky moc.
8: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu dneska přišla Adéla Karásková-Skoupa, redaktorka deníku N. A my jsme navázali společně na její poslední návštěvu tady u nás před pár měsíci, kdy jsme taky řešili Ministerstvo životního prostředí. Bylo to téma i tentokrát. Ale teď mě zajímaly a mě personálie, totiž kdo na rezortu skončil a kdo naopak za motoristy přišel. Naslyšenou zítra.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál 21 hodin. Zprávy pro vás má Kateřina Cousidisová.
3: Senát nesouhlasí se zpřísněním pravidel pro změnu pohlaví, zamítl novelu občanského zákoníku. Evropský parlament schválil zpřísnění společné migrační politiky. Fotbalisté Anglie a Chorvatska za hodinu rozehrají úvodní duel na mistrovství světa. A zítra bude skoro jasno až polojasno na horách i přehánky, teploty většinou do 31 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Senátoři odmítli zpřísnění pravidel pro změnu pohlaví. Novelu navrhovala skupina předkladatelů v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09. Chtěla, aby tranzice schvalovaly soudy a trans lidé museli podstupovat psychoterapie. Teď to posuzuje sexuolog. Podle Ludkové není změna pohlaví jen věcí jednotlivce, ale stát má hájit i práva jiných lidí. Předseda klubu SEN 21 Pirátů Václav Láska namítl, že stávající systém funguje.
5: Opravdu tady otevíráte úplně zbytečnou kulturní válku a chcete prostě zasahovat do něčeho, kde neexistuje žádný problém. Jestli s tím mají problém někteří lidé, kteří prostě mají nějakou fobii z menšin, tak je to jejich problém, který my tady nemáme řešit.
3: Europoslanci schválili nová pravidla pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí. Cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých členských států Unie.
6: Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidé opustit unijní země okamžitě, anebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Pro zpřísnění pravidel hlasovali třeba europoslanci ODS, STAN nebo TOP 09. Změny vítá i vládní ANO, jak vysvětluje jeho zástupce Jaroslav Bžoch.
7: Dává nám to možnost mnohem lépe koordinovat a zároveň to ale dává možnost i členským státům si vlastně azylovou politiku ještě zpřísnit.
6: Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo EU. Měla by vzniknout v zemích, se kterými bude mít Evropská komise zvláštní smlouvy. Návrh ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Lidé mají tento měsíc poslední možnost navštívit Pragrovy kostky před rozsáhlou rekonstrukcí. Komplex budov poblíž Karlova náměstí ze začátku 70. let se bude opravovat 3 roky. Centrum architektury a městského plánování hlavního města se proto musí dočasně přesunout, říká jeho vedoucí Štěpán Bertl.
8: Kemp otevře už na podzim v prostorech v Karlíně, pobřežní 20A a Institut plánování rozvoje, to znamená naše kanceláře, ty budou na druhé straně řeky v Holešovicích v prostoru ArtGen.
3: Poslední akce pro veřejnost před finálním zavřením centra bude 25. června. Rekonstrukce začne od července.
2: Sport. Fotbalisté Portugalska dohráli před několika momenty proti Demokratické republice Kongo úvodní zápas na mistrovství světa. Aktuality doplní reportér Jaroslav Plašil.
9: Další překvapivý výsledek 1-1. Demokratická republika Kongo tedy vyrovnala na konci první půle a nic už se nestalo. Cristiano Ronaldo zatím střelecky mlčí na svém 6. šampionátu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Za necelou hodinu začne duel mezi Anglií a Chorvatskem. Fotbalisty Karviné opustil trenér Marek Jarolím. Slezané byli etickou komisí Fotbalové asociace České republiky v pondělí vyloučeni z nejvyšší soutěže kvůli sázkařské aféře. Proti rozhodnutí se ale odvolali. Kouč Jarolím zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. Polský tým o tom informoval na webu. Nového trenéra oznámí Karviná o víkendu, napsala na internetových stránkách. A české softbalistky hrají s Itálií 3. zápas v domácí skupině mistrovství světa. Více informací má Štěpán Bém.
10: Utkání se v 6. směně pomalu blíží ke konci a Italky vedou nad Češkami 8-2. Z Bohnic Štěpán Bém, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: dvě omezení na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou a také u sjezdu na Poděbrady. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru údržba zavřela pravý pruh a hlavně velkou část odbočovacího pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové další omezení u sjezdu na Poděbrady. 35. kilometru vpravo stojí několik aut silničářů a jedno z nich blokuje část nájezdu na dálnici. Vypadá to na následky nehody. Na D1 u Přerova ve směru do Ostravy se objíždí porouchaná dodávka. Stojí za sjezdem na Horní Moštěnice, kilometru 275 v odstavném pruhu. Místo je dobře označené. V Praze na křížení ulic Na Strži, Krčská a v Podzámčí se srazilo osobní auto s karavanem. Nehodu taky je omezený průjezd. Čekejte kousek za sjezdem z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
13: Hned mám ale ještě jednu informaci. Evropské aerolinky by se mohly s nedostatkem paliva potýkat už na konci června. A ty americké dokonce kvůli vysokým cenám ruší domácí lety na srpen a na září. Provozovatelé se proto začali poohlížet po alternativách fosilních paliv. Ty existují, kvůli dřívější nízké poptávce se však nikdy nezačaly vyrábět ve velkém. Současné krizi proto příliš nepomůžou. Zajímá vás k tématu víc? Tak do webového prohlížeče vyťukejte adresu našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz a podrobnosti tam najdete hned na titulce.
14: Večerní Radiožurnál
15: a Vojtěch Bidrman.

V Senátu jsme na Radiožurnálu byli hned na úvod zpráv v 21 a míříme tam taky na úvod další vysílací hodiny večerního Radiožurnálu. Senátoři totiž právě projednávají změny rozpočtových pravidel. Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. Podle opozičních stran, které mají v Senátu většinu, by to ale znamenalo další zadlužování země a návrh tak zřejmě v horní komoře narazí. Schůzi Senátu sleduje.

0: 2027 bude naše země hospodařit se schodkem státního rozpočtu zhruba ve výši 150 miliard korun a o rok později dokonce se schodkem asi 126 miliard korun. Zároveň nám ale sama na letošní rok nechala schodek kolem 300 miliard.
1: Podobně koaliční novelu v Senátu hájí i předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová. Většina senátorů je ale spíš kritická. Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých navrhl novelu zamítnout. Varoval, že by změna rozpočtových pravidel podpořila zvyšování inflace.
2: To je tak strašně podceňovaný ten pojem inflace, naprosto šíleným způsobem. A takhle to hrozí, že to dopadne prostě příšerně. Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní před tou skutečností, že pak na to doplatíme všichni.
1: No a další senátoři pak připravili pozměňovací návrhy.
3: Vojtěchu, jaké změny by senátoři chtěli do toho zákona prosadit?
1: Připravili třeba návrh, který by mezi výdaje započítávané do schodku vrátil právě ty zmíněné dopravní stavby. Umožnil by nezapočítávat do limitu schodku pouze to, co by přesáhlo 1% HDP. Jestli novelu nakonec senátoři zamítnou nebo navrhnou sněmovně upravit, to se dozvíme samozřejmě až na konci toho projednávání, co je teď už ale téměř jisté, že senát ve sněmovním znění horní komorou neprojde, sněmovna pak ale samozřejmě může horní komoru ještě přehlasovat.
3: Hned tři Vojtěchové se sešli ve vysílání. Ani radiožurnálu Mistrem zvuku je totiž dnes večer Vojtěch Čutka a ze Senátu se přihlásil reportér Vojtěch Tomášek. Hezký zbytek večera, Vojto, naslyšenou.
1: Zdravím nejenom Vojtěchy, naslyšenou.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Novinka kapely UDG ve večerním radiožurnálu, který posloucháte ve čtvrt na deset, a teď taky novinky ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice hlásíte překážky. 80. kilometr v pruhu, kusy, pneumatiky, o kus dál odstavený kamion. Těch aut tam stojí hned několik a poblíž silničáři.
3: Je to ve třech pruzích a uprostřed a je to dost nebezpečné, že se tam narychlo vybočuje.
2: Jednička zhruba 80. kilometr směr Brno. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: fotbalistů Liberce skončí po dvou letech trenér Radoslav Kováč. Informují o tom servery Infotbal.cz a iSport.cz. Nahradit by ho měl slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy trénoval Dunajskou Stredu. Touhle zprávou začíná dnešní sportovní přehled, který bude taky hodně fotbalový. Vždyť Češi naposledy trénovali před zítřejším druhým zápasem na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Slovo už teď ale dostane Karel Schamberger. Vítej.
1: Dobrý večer. Sport. Po prohře v Guadalajáře s Jižní Koreou nastoupí zítra čeští fotbalisté proti Jihoafrické republice, a to v americké Atlantě. Několik desítek kilometrů od centra města hráči absolvovali také předzápasový trénink, který byl podle zpráv našeho zpravodaje na místě v kompletním reprezentačním složení. Kapitán týmu Ladislav Krejčí mluví o důležitosti duelu pro další vývoj ve skupině.
2: Samozřejmě tu situaci si moc dobře uvědomujeme, ale víme, jak to musíme zvládnout, jak je to důležitý zahnání do kouta. Jako, dá se to tak nazvat, já to takhle nevidím, ale děláme na absolutní maximum. Víme, jakou důležitost to má pro vývoj do zbytku turné.
1: Zápas Česko-Jihoafrická republika začne zítra v 18 hodin našeho času a nabídneme vám přímý přenos. Fotbalisté Portugalska remizovali na úvod světového šampionátu s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Za 40 minut vstoupí do turnaje Anglie a Chorvatsko. Tento duel odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Tady na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. V 1 hodinu ráno našeho času začne zápas Ghana-Panama. Ve 4 ráno pak utkání Uzbekistán-Kolumbie. Fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromze. Dvojutkání rozehrají 23. července na jeho hřišti, odveta na západě Čechy na programu o týden později. Hradec Králové se ve druhém předkole konferenční ligy střetne s chorvatským klubem NK Varaždín. Duel začne na půdě chorvatského týmu ve stejném termínu. Nasazení českých týmů v pohárové Evropě se ještě může změnit v závislosti na rozhodnutí Evropské fotbalové unie v případu sázkařské aféry Karviné. Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je nově společnost Hokej Litvínov AS. Ta byla založena bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je téměř 71%. Klub o tom informoval na tiskové konferenci. A na závěr sportovního přehledu softball. Český ženský národní tým nastoupil ke třetímu zápasu ve skupině domácího světového šampionátu. Hraje s Itálií. Detailnější informace má ze Svoboda Parku reportér Štěpán Bém.
3: Češky prohrávají tady na čtvrtkruhu v pražských Bohnicích s Itálií 2-9 a aby zápas otočili, musel by se stát v podstatě zázrak, protože na pálce jsou stále Italky a Češky by museli tak ve své závěrečné útočné fázi zápasu dát 7 bodů na to, aby zápas vůbec vyrovnali. Italská střídačka se už drží rukama za pletivo a cítí, že to vítězství je blízko. Z Bohnic Štěpán Bém, Radiožurnál.
1: A ještě doplňme, že zítra nastoupí české softbalistky proti Tajvanu, a to od 19 hodin.
0: A na Radiožurnálu zase budeme držet palce, protože softbal je sport nádherný. Dnešní sportovní přehled připravil Karel Schamberger. Díky za to, díky za softbal.
1: Díky, naslyšenou.

0: Dobrý večer, je 9:30. Kateřina Caucidisová a zprávy Radiožurnálu.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy respektuje stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Řekl, že ji vnímá jako nesouhlas s výší částky, se kterou mají obě média příští rok hospodařit. Stovky pracovníků obou médií vyhlásili stávku na 22. června. Zástupci iniciativy veřejnoprávně uvedli, že nesouhlasí se záměrem vládní koalice změnit financování médií veřejné služby. Rozhlas i televize už uvedli, že kvůli úsporám by museli omezit výrobu pořadu a propustit dohromady až 700 zaměstnanců. Případné propouštění zaměstnanců ministr Klempíř označil za manažerské selhání ředitelů obou médií. Slovenská vláda premiéra Roberta Fica zítra formálně požádá parlament o důvěru. Kabinet tak učiní kvůli vysokému státnímu dluhu v souladu s ústavním zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ústavní soud v Košicích podle agentury TASR dnes rozhodl, že vláda musí o vyslovení důvěry požádat hned poté, co zjistí překročení hranice zadluženosti. O výklad ústavního zákona požádala skupina opozičních poslanců. Podle nich měla vládní koalice stran Směr, Hlas a SNS o důvěru požádat už loni v listopadu. Nový průmyslový závod společnosti Wacker v Karlových Varech vytvoří během 2 let až 200 pracovních míst. Výrobce silikonů dnes spustil provoz továrny. Podnik bude dodávat materiály pro automobilový průmysl, energetiku i zdravotnictví. Sport. Fotbalisté Portugalska remizovali na úvod mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Za půl hodiny začne zápas Anglie-Chorvatsko, který odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy. V 1 hodinu ráno našeho času odstartuje duel Ghana-Panama a ve 4 ráno pak Uzbekistán-Kolumbie. A české softbalistky nastoupily na domácím světovém šampionátu proti Italkám. Zápas sleduje Štěpán Bém.
2: Češky prohrávají s Italkami 2-10 a od konce zápasu je dělí jediný out. Z pražských Bohonic Štěpán Bém, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 u sjezdů na Poděbrady a nové omezení na pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové 2 omezení. U sjezdu na Sadskou 25. kilometru údržba zavřela pravý pruh a pozor, část odbočovacího pruhu z dálnice. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Poděbrady policie šetří nehodu. 35. kilometr vpravo stojí několik silničářských aut, taky policejní vozidlo a jedno auto blokuje část nájezdu na dálnici. Na pražském okruhu mezi sjezdy na Barrandov a Ořech 18. kilometru je jak na Ruzyni, tak kde jedničce nově zavřený levý pruh. To uzavírka je zhruba na půl kilometru.
5: Staví tady omezení u Ořechu, je to obousměrný a ze strany jakoby na letiště, tak už je tam kolona.
4: Je to spíše už hustší provoz, další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky, teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: No a dnes dopoledne byl naším hostem armádní pilot a astronaut Aleš Svoboda, který se těší na misi k Mezinárodní vesmírné stanici. Vyprávěl třeba o tom, co je cílem téhle mise, proč sebou bere neviditelné roboty, nebo jaký má člověk pocit ve stavu bez tíže. Tak si to poslechněte sami tady na Radiožurnálu už za půl hodiny.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Taky Žbirka a Magda Šalomounová ve středečním večerním radiožurnálu. Česká televize a Český rozhlas omezí v pondělí své vysílání. Zaměstnanci obou médií totiž budou stávkovat proti plánovanému zrušení koncesionářských poplatků. Jak tahle stávka bude vypadat a co na ní říkají vládní politici, takové je další téma večerního vysílání radiožurnálu. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.

0: Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize budou v pondělí stávkovat. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování médií pod státní rozpočet. Na situaci reagoval i prezident republiky Petr Pavel. Podle něj by v případě převedení pod státní rozpočet měla být jasně chráněna nezávislost médií. K pondělní stávce se přihlásili stovky lidí z České televize a přes 1000 z Českého rozhlasu.
1: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: Popsal zástupce stávkového výboru Jan Herget. Stávka se projeví ve vysílání všech stanic, kromě dětských, tedy Rádia Junior a stanice Déčko. Podle dalšího člena iniciativy veřejnoprávně Jana Moláčka neměli zaměstnanci jinou možnost, než vstoupit do stávky.
3: Hrozí masivní propouštění. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Především jejich pracovní autonomie, tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů.
2: Moláček zopakoval, že obě média neporuší zákon ani kodexy. Návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky, schválila vláda v pondělí. Současný systém je podle ní neefektivní a chybí mu dostatečná kontrola. To odpoledne zopakoval i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Přece když celá Evropa a všude šetří všichni, tak si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce.
2: Na média by podle něj měl taky dohlížet nejvyšší kontrolní úřad.
4: My jsme nikdy se nesnažili zasahovat do obsahu.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ke stávce řekl, že ji respektuje.
5: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
2: Podobně se vyjádřil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Management by se měl pokoušet hledat úspory na provozu, na externích smlouvách, na nejrůznějších penězích, které se vydávají z Českého rozhlasu a České televize a veřejnost mnohdy, protože jsou zcela začerněné, neví komu a za co.
2: Vedení obou médií reagovalo, že jejich zaměstnanci mají na stávku právo. Přesto je podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala potřeba vysílání zajistit.
7: Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
2: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle odhadů ředitelů by to znamenalo rušení některých pořadů a stanic a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

Zápas Anglie s Chorvatskem otevře dnes večer na fotbalovém mistrovství světa program skupiny L. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2-1 v prodloužení v semifinále šampionátu z roku 2018. Anglie chce potvrdit své postavení mezi uchazeči o titul, kvalifikací prošla bez ztráty bodu a inkasované branky s celkovým skóre 22-0. Albion by si po 60 letech rád zopakoval svůj jediný světový titul. Výkop zápasu Anglie Chorvatsko bude v Dallasu už za necelou čtvrt hodinu a na Radiožurnálu samozřejmě uslyšíte pravidelné reportážní vstupy.

0: Ještě jedna reportáž večerního radiožurnálu před 22. Plzeň má ode dneška na městském atletickém stadionu novou tribunu. Výjimečná je tím, že se dá trénovat i na její střeše. Tvoří totiž takzvaný výběhový kopec a hned pod tímto obloukem je další dráha. Tu je možné využít třeba když prší.
1: Já vás vítám na městském atletickém stadionu v Plzni. Možná jsme první svého druhu na světě, kteří mají takovouhle tribunu.
2: Zahájil otevření východní tribuny předseda atletického klubu Škoda Plzeň Miloslav Plašil. Jako jedna z prvních si náběhový kopec vyzkoušela plzeňská běžkyně a medailistka z mistrovství světa i Evropy Tereza Petržilková.
3: Přípravy jsou kopce prakticky pravidelná součást, takže jedenkrát týdně tam máme zařazené. Mně se třeba líbí hodně ta rovinka, která je pod ním, že je krásně vlastně schovaná, takže v případě, kdy začne třeba poprchávat, tak nemáme jenom tunel, ale můžeme se schovat i tady.
2: Jak nová tribuna poslouží atletickému klubu Škoda Plzeň, vysvětluje jeho předseda Miloslav Plašil.
1: Budeme využívat samozřejmě nejenom teda toho kopce. Kromě toho je tam samozřejmě sociální, technické zázemí, skladové prostory pro náčiní a myslím si, že velmi dobře budou hodnotit naši závodníci i schody, které jsou v té zadní části, tam je budeme mučit.
2: No a už víte, kdy tady bude první trénink?
1: Vypadá to, že tu tribunu už obsadíme zítra.
2: Do stavby východní tribuny investovala Plzeň necelých 140 milionů korun. Jak říká primátor města Roman Zarzický z hnutí ANO.
4: Podařilo se tenkrát vysoutěžit daleko levněji, než jsme očekávali. Samotná realizace trvala bezmála 20 měsíců.
2: Stadion se bude dál rozšiřovat. Další etapou bude například výstavba nové vrhačské klece na disk a kladivo nebo ubytovacího zázemí pro trenéry a atlety. Z Plzně Zuzana Voltmanová, Radiožurnál.

a nikdy nezestárnem. Tak děkuju ti moc za každou další noc.

0: Jana, prosím.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Radiožurnál 22 hodin. Kateřina Causedisová připravila zprávy.
4: Česko loni nesplnilo závazek vůči NATO. Podle prezidenta Pavla se navýšení výdajů na obranu nemusí podařit. Člena posádky katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí, zadržela policie. Fotbalisté Anglie hrají na mistrovství světa s Chorvatskem. A zítra bude skoro jasno až polojasno, na horách přeháňky, teploty do 31 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda podle prezidenta Petra Pavla dělá kroky, aby naplnila 2% HDP na výdaje na obranu. Řekl to dnes během návštěvy Vysočiny. Pavel tak reagoval na slova generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který potvrdil, že za loňský rok Česko závazek vůči alianci nesplnilo.
6: Já jsem na to upozorňoval v minulosti, že zdaleka ne všechny výdaje, které jsme uváděli jako obranné, budou uznány. NATO má svoji metodiku, která jasně klasifikuje, co jsou uznatelné výdaje v rámci infrastruktury. Není možné do toho zařadit všechno, co my označíme za výdaje související s obranou.
4: Chorvatská policie podezírá z ohrožení dopravy prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli střetl s plachetnicí s českou posádkou. Důstojníka ráno policisté zadrželi. Na plachetnici, která se po srážce potopila, bylo 8 Čechů, 4 z nich zemřeli.
7: Existuje důvodné podezření, že při řízení katamaránu nebyla dodržena všechna opatření potřebná k tomu, aby se předešlo srážce, řekl chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič a na dotaz novinářů doplnil, že podle jeho informací kapitán plavidla v době nehody katamarán neřídil. Pokud by 33-letý důstojník byl obviněn, podle právní kvalifikace by mu hrozilo až 15 let odnětí svobody vzhledem k tomu, že při srážce dvou lodí přišli o život 4 lidé. Chorvatské úřady mezitím pokračují v přípravách na vytažení potopené plachetnice, aby ji mohli v rámci vyšetřování prozkoumat odborníci. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
4: Policisté odvolali pátrání po 83-letém muži z Ostravy Poruby. Seniora našli pohřešovaný, byl od včerejška. V karlovarské sklárně Moser začala výroba křišťálových globů, hlavních cen mezinárodního filmového festivalu. Už třetí rok sklárna ceny vyrábí v upravené velikosti. Původní návrh ocenění od výtvarníka Tona Stana se ale nemění, říká ředitel karlovarské sklárny Martin Dvořák.
8: Jako do té výroby prakticky nezařizujeme inovace už posledních 170 let, tak ani při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
4: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary začne v pátek 3. července.
5: Sport.
4: Fotbalisté Portugalska remizovali v úvodním zápase mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Teď se hraje duel Anglie-Chorvatsko, který sleduje reportér Jaroslav Plašil.
9: Třetí minuta končí, Anglie-Chorvatsko zatím v souboji dvou velkých týmů 0-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Utkání dál vysílá Radiožurnál Sport. V 1 ráno našeho času začne zápas Ghana-Panama, ve 4 ráno potom Uzbekistán-Kolumbie. České softbalistky prohrály třetí utkání v domácí skupině mistrovství světa s Itálií 2-10. Další duel čeká ženský národní tým zítra večer od 19 hodin proti Tajvanu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení hnady, níž se u Prahy a nehoda v Českých Budějovicích. Na dálnici D1 na výjezdu do Prahy z Brna stojí dodávka s přívěsem 12. kilometr. Je to před odbočkou na Říčany a Pražský okruh blokuje pravou krajnici a místo je označené. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov se objíždí odstavené nákladní auto. Mezi 5. až 4. kilometrem nepřekáží, blokuje krajnici. Na trase Turnov Hrádek nad Nisou silnici 35 zasahuje do pruhu odstavené auto. Pozorně projíždějte mezi Libercem a Chrastavou. V Českých Budějovicích v ulici Milady Horákové narazilo osobní auto do Ostrůvku. Nehoda bez zranění. je poblíž Kauflandu, čekejte omezený průjezd a čerstvá nehoda i v Praze na Vysočanech ve Frejově ulici se střetlo osobní auto s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24. Tolik zprávy. Teď už posloucháte reprízu s dopoledním hostem Jana Pokorného.
0: Naším hostem je armádní pilot, astronaut Aleš Svoboda. Dobrý den.
11: Dobrý den.
0: U toho slova astronaut přidávají záložní, to platí?
11: No,
0: nebo už ne?
11: Ono je to takový nešťastný pojmenování, protože vlastně ono to souvisí s tím, jak Evropská kosmická agentura trošku změnila ten systém výběru astronautů, že vlastně si na ten stálej úvazek, plný úvazek sobě berou jenom část toho týmu, protože vlastně chtějí mít dostatek lidí pro všechny ty letové příležitosti, které v těch 10-15 letech, co většinou bývá ten interval mezi těmi jednotlivými výběry, můžou nastat, ale zároveň si tam nechtějí tahat prostě asi velké kvantum lidí, aby ty lidi tam zbytečně čekali leta, než na ně přijde řada.
0: Tak někdo čeká víc než leta.
11: No.
0: Když ještě zůstaneme u toho pojmosloví kosmonaut nebo astronaut?
11: Já myslím, že je to úplně jedno. Jak tady vlastně tím, že my jsme dřív patřili do toho východního bloku, tak tam se
0: to byli kosmonauti
11: vlastně do dneška a ti, co lítají v rámci Roskosmosu, ruské kosmické agentury, tak tam se jim říká kosmonauti a všude jinde. Znamená na západě, v Evropě, v Americe, v Kanadě, v Japonsku se jim říká astronauti. Je to stejný.
0: Jasně, jo. Když všechno dobře dopadne, když to schválí všichni ti, kdo to schválit mají, tak se za čas vydáte k Mezinárodní vesmírné stanici. Kde je teď?
11: Kde přesně? Nad čím bych se musel podívat do nějaký apky nebo na internet, ale... A nebo na můj web, já tam mám vlastně takovou docela hustou věc, že tam je mapička, ono to ukazuje, kde ta ISS zrovna teďka letí, ale tak lítá ve výšce okolo 400 km nad zemí a vlastně obíhá zemi, jeden ten oběh trvá asi 90 minut a tím, že je vlastně na nakloněné oběžné dráze, která má sklon 51 stupňů, 52 necelých, což má svoje nějaký důvody historický, tak vlastně i ten sklon ty oběžné dráhy vlastně určuje tu nejzaší zeměpisnou šířku na severu a na jihu, kam se dostane. Znamená, ona víceméně pendluje mezi těmi 51 stupni severní a jižní zeměpisné šířky.
0: Tak my se teď podíváme na ten váš web a po písničce řekneme posluchačům, kde je teď ISS.

0: Stíhací pilot a astronaut Aleš Svoboda je hostem radiožurnálu, tak jsme se podívali na vaše webové stránky alešsvoboda.space a zjistili jsme, že Mezinárodní vesmírná stanice je teď někde nad Austrálií.
1: Někde u Nového Zélandu. No.
0: U Nového Zélandu. Teď byste mohli vystartovat? Jako... Nebo jak se to počítá tak, aby ten start...
1: Je to startovací okno, jo?
0: No.
1: Tak to se vlastně počítá tak, aby ta orbitální stanice prolítávala vlastně nad tím místem startu, aby vlastně se zarovnaly ty roviny orbitální. To znamená, aby vlastně ta nosná raketa s tím návratovým modulem, aby byla ve stejné orbitální rovině, jako je ta ISS, to znamená se stejným sklonem, a vlastně aby ta rovina protínala rovník v tom stejném místě. Protože kdyby ty dvě orbitální dráhy byly jako nebyly zarovnané, byly to dvě různé roviny, tak bychom se v podstatě nikdy nepotkali s tou orbitální stanicí.
0: Takže jestliže ISS obíhá 400 kilometrů nad povrchem Země, tak za jak dlouho tam doletíte potom?
1: No ten výstup na tu oběžnou dráhu trvá asi nějakých 8 nebo 9 minut, ale pak to samotné vlastně zblížení a přiblížení k té orbitální stanici tak trvá zhruba 24 hodin. Ono se dá dělat i rychleji, ale volí se ta metoda postupnější, kde to trvá v podstatě jeden den. A je to daný tím, že nejdřív ta raketa, ten návratový modul vystoupá na nižší oběžnou dráhu a pak se vlastně zbližuje úhlově, vlastně se snižuje ten úhlový rozestup mezi tou orbitální stanicí a tím návratovým modulem, až se dostane poměrně blízko, pak se zase zvýší ta oběžná dráha. Až se dostane pod nějakou vzdálenost, tak se přechází na vlastně z toho orbitálního manevrování až přímo k tomu dokování a spojení s tou orbitální stanicí. Ono vlastně těch různých zážehů a změn té oběžné dráhy je několik, je to postupný proces a pak, až jsou opravdu jako hodně blízko, tak se přechází k tomu dokování samotnému.
0: A to byste ovládal vy jako pilot, anebo to je na automat?
1: Je to dneska už je to z velké části automatizované, takže vlastně ten velitel a pilot, kteří tam jsou, tak to neřídí nějak přímo manuálně, tak jak podobně jak třeba v dopravních letadlech, taky ty lidi tam nedržejí ten knipl.
0: Neříkejte mi to.
1: Těch 8 hodin. je to řízené autonomně, nicméně ten velitel a pilot tam jsou od toho, aby vlastně kontrolovali tu navigaci, tu trajektorii, ty parametry oběžné dráhy, vlastně ten zbližovací proces tu orbitální stanici a pak při tom dokování vlastně ten závěrečný manévr. Jsou tam taky od toho, aby vlastně dělali průběžný monitoring všech těch systémů technických na tom návratovém modulu, a vlastně, aby kontrolovali i ty vstupní parametry do těch jednotlivých zážehů a do těch jednotlivých orbitálních manévrů a vlastně komunikovali samozřejmě s tím pozemním řídícím centrem a se zbytkem té posádky.
0: Takže když se vypne automat a přichází na řadu pilot, Aleš Svoboda, tak to už je krize.
1: Když by z nějakého důvodu se ustoupilo od toho autonomního zblížení a dokování, tak tam je samozřejmě režim manuální, ale ten se používá až v případě, dejme tomu, nějakých nestandardních situací nebo nějaké závady na tom autonomním systému.
0: Říká Aleš Svoboda, astronaut a stíhací pilot Armády České republiky.

0: Naším hostem je stíhací pilot armády České republiky, astronaut Aleš Svoboda. Co vás čeká letos v létě? V čem bude jiné?
1: Letos v létě o prázdninách, tak v prázdninách já mám ještě spoustu pracovních povinností tady na vzdušných silách a samozřejmě za rodinou, a protože toho času pro rodinu moc není, tak aspoň těch prázdninách doufám, že to můžu nějak vynahradit, ale co se týče přípravy na tu naši misi na ISS, tak tam by se to mělo rozběhnout až někdy na podzim. Ono vlastně se ještě stále, ta posádka není kompletní, protože vlastně ten Crew Dragon, kterým my bychom měli letět, tak ten je čtyřmístný. Máme vlastně dva lidi, velitele, což by měl být francouzský astronaut Thomas Pesquet, já a ten třetí, ten je na spadnutí, tam už myslím možná mají dokonce podepsanou smlouvu.
0: To zní divně, že astronaut na spadnutí, ale rozumím.
1: Budou mít, ale až budou vlastně všichni čtyři, když bude ta posádka kompletní, tak se bude finalizovat ten harmonogram toho výcviku, ale zpravidla se to rozbíhá někdy 9-10 měsíců před tím plánovaným datem startu, takže to vychází někdy na půlku září. Ale jako je to ještě v hrubých rysech. On vlastně ten výcvik, který pak dělá ta posádka společně, připravuje se na ten let, tak ono kdyby se to zdrclo do jednoho jako balíku, tak to je nějakých asi 5 nebo 6 měsíců, ale většinou je to roztažený do delšího časového období, takže kdy přesně se to začne, to ještě úplně jako na den přesně nevíme, ani na týden, ale čekáme někdy na podzim.
0: Proč je potřeba ještě vyjednávat s těmi kolika 5 strategickými partnery?
1: Jakým myslíte?
0: No, než aby vám to schválili Američani a
1: vlastně
0: další.
1: Ta posádka se pak jako kompletně sestavená posádka se předkládá mnohonárodnímu panelu, který vlastně zajišťuje provoz ISS, nebo tam samozřejmě ten dominantní partner je NASA. Nicméně ISS je mnohonárodní projekt, takže tam je několik dalších stran a oni vlastně posuzují a schvalují tu posádku na základě celé řady kritérií jejich vlastně kvalifikovanosti a zdravotního posouzení a tak dále. Takže tam vlastně ten poskytovatel toho letu, což je americká společnost VAST, tak v okamžiku, kdy bude mít všechna 4 jména, tak předá dokumentaci tomu mnohonárodnímu panelu vedenému NASA a ten tu posádku posoudí a v ideálním případě dá tomu palec nahoru.
0: Jaký je hlavní úkol téhle mise?
1: Tak pokud budu mluvit jenom za tu naši roli, to znamená za Českou republiku, tak jedna část je vlastně role v té posádce toho návratového modulu, to je vlastně ten výstup na tu běžnou dráhu spojení s tou orbitální stanicí a pak zase na konci na vedení návrat do atmosféry. A tam bychom měli mít roli pilota. A co se týče toho mezi tím, což je to hlavní, to znamená ten dvoutýdenní zhruba pobyt na Mezinárodní kosmické stanici, tak tam naším úkolem, no mým úkolem bude realizovat 13 českých projektů, což jsou vědecké, výzkumné a technologické experimenty. Jeden z těch 13 projektů, ten se trošku vymyká, ten je edukativní, to znamená je zaměřený na zapojení žáků, studentů a učitelů na základních a středních školách, aby vlastně i oni se prostřednictvím různých aktivit mohli zapojit a stát součástí té české mise na ISS.
0: Potom ty další projekty nebo ty další testy, tak ty souvisejí třeba s nanoroboty a stavem bez tíže. Mm-hmm. Co se tam bude zkoumat?
1: Tak těch zbývajících 12 projektů, tak to jsou vědecké a technologické experimenty. To znamená, je to buď vývoj, rozvoj nějakých nových technologií, vývoj nějakých nových zařízení, anebo vědecký výzkum. Je to napříč různými obory. Je to od medicíny přes biomedicínské technologie, přes biologii, radiační fyziku, vývoj různých pokročilých materiálů a tak dále. Zmínil jste ty nanoroboty, tak to je projekt, který vede tým pana profesora Pumery, který má vlastně tým v Brně a v Ostravě, mezinárodní tým, složený z mezinárodních odborníků, především tedy z České republiky. A oni vyvíjí nanomateriály a takzvané nanoroboty, což jsou vlastně molekuly nebo roboti o velikosti molekuly, které lze ovládat pomocí magnetického pole. A vlastně jejich smyslem je, aby se dostali na určené místo a něco tam dělali nebo tam něco dopravili. Například aplikace v medicíně je taková, že oni doputují do cílových buněk a tam dopraví velice precizně dané léčivo. Takže tady tyhle nanoroboty, tyhle nanomateriály my budeme zkoumat v bezstížném stavu.
0: Jak vy se připravujete na ty testy? To ležíte ve vědeckých knihách, učebnicích?
1: Ne, vůbec. Tam vlastně ta role toho astronauta je trošku jiná. Tam není to vědec, tam ta věda už je dávno hotová. To mají právě na starosti ty jednotlivé výzkumné týmy, které na tom dlouhodobě pracují. A ten astronaut je tam, co se týče tady těch experimentů, tak je v podstatě operátorem toho hardwareu, který oni ve spolupráci s českými firmami vyvíjí. To znamená, každý z těch projektů, nebo téměř každý, tak zároveň vyvíjí i nějaký hardware, na kterém se vlastně ten experiment bude provádět. Ten bude existovat ve třech provedeních. Jedno je letové, to vlastně poletí na ISS. Jedno je pozemní, identické s tím letovým, kde ten stejný test nebo výzkum bude probíhat, ale v pozemských podmínkách, aby se mohla porovnat ta data. A třetí je tréninkový a ten bude určit vlastně k tomu, abych já se s tím naučil pracovat.
0: Hostem Radiožurnálu je astronaut, stíhací pilot Armády České republiky Aleš Svoboda.

než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
3: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
2: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na Radiožurnálu ho odvysíláme v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
0: Host Radiožurnálu.
4: Česká fotbalová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti jihoafrickému týmu. Jaký je vlastně tenhle šampionát, který hostí Mexiko, Kanada a Spojené státy? Jak se v něm projevuje geopolitická situace, reklama, marketing, prostě biznis? Ale taky to, že pro Spojené státy není fotbal jako fotbal. Hostem Radiožurnálu bude novinář Jindřich Šídlo.
0: Host Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Dobrý večer, je 10:30. Zprávy Radiožurnálu a Martin Matějka.
6: Česko, Slovinsko a Albánie podle generálního tajemníka NATO loni nesplnili závazek vydat na obranu 2% HDP. Mark Rutte to řekl před zítřejší schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. Podle Rutteho ale vlády všech tří zemí slíbily závazek letos splnit. Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný, navrhuje to vláda, chce zabránit jeho ilegálnímu šíření. Podle návrhu by si tuto psychomodulační látku mohli koupit lidé až od 21 let. Kratom by taky měl zdražit. Vláda u něj chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Parlamentní shromáždění Rady Evropy zahájí vyšetřování detailů obléhání a ostřelování Sarajeva v 90. letech. Konkrétně se bude zabývat případy cizinců, kteří měli do města cestovat a ve spolupráci s bosensko-srbskými vojsky tam za poplatek střílet civilisty. Takzvané sarajevské safary už vyšetřují justiční orgány v Rakousku, Itálii, Belgii a Švýcarsku. A o víkendu bude v Česku tropické počasí, už v pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středních Čechách vyšplhají až k 36 stupňům. V neděli se tropické počasí trochu zmírní, pořád se ale budou teploty držet nad 31 stupni. Kvůli vysokým teplotám vyhlásil Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Na části území bude platit už v pátek, o víkendu pak po celém Česku.
1: Sport.
6: Fotbalisté Portugalska vstoupili do mistrovství světa remízou 1-1 s Demokratickou republikou Kongo. Úvodní duel na turnaj hrají Anglie a Chorvatsko. Zápas sleduje Jaroslav Plašil.
7: 1-0 vedou stále Angličané, teď souboji s Chorvatským celkem v době, kdy mají oba týmy za sebou necelých 32 minut zápasu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: A v 1 hodinu v noci našeho času narazí Ghana na Panamu a ve 4 ráno pak Uzbekistán na Kolumbii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D11 za Prahou a nebezpečí v Semilech. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Úvaly, čerstvá nehoda. Kilometry 12 až 13, dejte pozor, osobní auto tam srazilo lesní zvěř. Na D1 na vjezdu do Prahy z Brna odklízí porouchanou dodávku. 12 km před odbočkou na Říčany a Pražský okruh. Vše je vpravo na krajnici. V Semilech se pohybují koně. Ve Vysocké ulici u dopravního inspektorátu poblíž je zastávka u 14 pomocníků. A v Lubech u Chebu v centru hlásí náš zpravodaj vodu na silnici.
9: Já bych chtěl nahlásit havárku vody. Město Luby u Chebu, na křižovatce v centru a je to přímo uprostřed křižovatky.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přeháňky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě naměří jen 24 a na horách většinou kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza s dopoledním hostem Radiožurnálu Jana Pokorného.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Hostem radiožurnálu je Aleš Svoboda, stíhací pilot armády České republiky a astronaut. Je velký rozdíl mezi Gripenem, ve kterém letáte, a ovládáním toho, čím poletíte na Mezinárodní kosmickou stanici?
1: Tak rozdíl to je určitě velký. On není to, když člověk sedne z jednoho auta do druhého, ale vlastně to, co se chce po těch lidech, ty řekněme charakterový, výkonnostní profily, tak ty jsou hodně podobný. Je to v podstatě to stejné, co se od těch lidí očekává.
0: A co se od nich očekává? Rychle rozhodnout, nezhroutit se, nebát se?
1: Očekává se od nich, že budou jednak rozumět samozřejmě těm technickým věcem, že se budou schopni rychle naučit nové věci, protože zase na ten výcvik, na ten Crew Dragon, na ten návratový modul, na tu nosnou raketu Falcon 9 nejsou na to roky. Jo. Jsou na to v podstatě týdny. A že budou vlastně schopni být zodpovědní za provedení toho letu, podobně jako u dopravního letadla nebo u stíhacího letadla, že budou schopni vyhodnocovat tu situaci, vyhodnocovat vlastně komplexní informace a i v těch nekomfortních podmínkách toho výstupu na oběžnou dráhu a pak toho manévrování na oběžné dráze, takže budou schopni tu práci dělat.
0: Představujete si často ten okamžik, kdy někdo odpočítá, jestli se to tedy pořád tak dělá, jako známe z filmu 3, 2, 1, tedy pravděpodobně anglicky start?
1: Já si to za stolik nepředstavuju, no přece jenom já toho mám poměrně jako hodně na programu a my jsme řešili, nebo řešíme hlavně ty pragmatické věci, řešíme, aby řešil se vlastně celý rámec té naší mise, probíhalo vyjednávání jednak v rámci Evropské kosmické agentury a jinak i s tím komerčním partnerem americkým. Řeší se milion různých věcí, takže úplně na to snění nemám moc čas.
0: Fakt ne?
1: No.
0: A odpočítává se pořád, ne? Nebo
1: no jasně, odpočítává. Tak ona vlastně celá ta, jak jsme se bavili o tom startovacím okně, tak ono od toho se vlastně odvíjí celá ta sekvence předtím, která začíná už vlastně několik týdnů, kdy se vlastně začíná připravovat ta raketa, ta kapsa, ten návratový modul. A pak vlastně celá ta sekvence toho těch úkonů před tím startem tak je přesně daná. Takže od toho, kvůli tomu tam i to odpočítávání je, že vlastně je daný nějaký startovací okno a ty všechny události jsou v podstatě zpětně od toho.
0: Říká Aleš Svoboda.

0: Stíhací pilot a astronaut Aleš Svoboda už říkal, že nemá moc času na snění. Třeba, že si ani nepředstavuje, jaké to bude, až se začne v té kosmické lodi před startem odpočítávat. Jste nějak speciálně trénováni na to, že ten start se může třeba několikrát odložit?
1: Tak s tím se počítá, většinou se to taky děje, protože vlastně tam je spousta faktorů, které s tou vstupují do hry. Kromě samozřejmě toho, že ta stanice musí být technicky v pořádku a tak dále, to by pak mělo když tak vliv na, nebo ten odklad toho startu by byl případně delší, kdyby do toho vstupovaly nějaké tady tyhle ty větší nesrovnalosti do hry, ale pak už v ten den toho startu, tak do toho vlastně vstupuje počasí, konkrétně na té Floridě, kde je hodně nestabilní vzduchová hmota, často se tam dělají bouřky a bouřková oblaka, tak právě ty bouřky tam hrají velkou roli, protože vlastně ta raketa a ten návratový modul, přestože může proletět, jako technicky je uspůsobená tomu, aby mohla proletět bouřkou a dostat nějaký zásah blesku, tak se dělá i všechno pro to, aby těmi bouřkovými mraky neproletela. A kromě těch bouřek, tak tam hraje roli i vlastně stav moře a velikost vln, protože ten návratový modul přistává na padácích do vody, do moře, a v případě, že by se ten start z nějakého důvodu přerušil a vlastně předčasně se musela tím pádem oddělit ta kapsle s těmi lidmi a přistát vlastně nedaleko místa toho startu, buď nedaleko, anebo pokud by to bylo ve větší výšce, tak i klidně někde doprostřed Atlantského oceánu, tak tam hraje roli vlastně stav toho moře, aby se k ním dostal včas ten záchranný tým. Takže to jsou tyhle faktory plus samozřejmě ta orbitální mechanika. Říkali jsme, že vlastně ty orbitální roviny musí být zarovnané a i provoz vlastně na tom Kennedyho vesmírném centru na Floridě, protože tam startují nejenom astronauti, ale startují tam rakety vlastně s nákladem, které vynáší různé družice, takže tam musí být i dekonflikce s tím ostatním provozem.
0: Takže vy odstartujete, prolétnete atmosférou a pak, když z ní vylétnete, to se pozná, jak to vám ukáží nějaké přístroje, nebo se úplně změní styl toho letu?
1: Tak ono tam není nějaký úplný jako úplná hranice jako fyzická, že tady prostě končí atmosféra, začíná vesmír. Ono se používá těch 100 kilometrů, ta Kármánova linie, ale to je víceméně nějaká dohodnutá hranice, že od 100 kilometrů vejš, tak už je jakože oficiálně vesmír. Nicméně ta atmosféra řídne a řídne postupně, to znamená i nad těch 100 kilometrů, i v té výšce, kde lítá ISS, což je těch 400 kilometrů, tak jsou ještě nějaké pár nějakých molekul vzduchu, ale vlastně ta raketa jednak nabírá výšku, ale ona poměrně brzo se začne stáčet tady trajektorie a hlavně začne nabíhat rychlost, protože kromě toho, aby se dostala do té určité výšky, tak především potřebuje nabrat tu orbitální rychlost, aby se na té orbitě udržela.
0: A vy to poznáte taky podle toho, že začne fungovat stav bez tíže?
1: V okamžiku, kdy se pak vypne ten motor toho posledního stupně, tak a nabere se ta orbitální rychlost, tak se vlastně tou odstředivou silou, díky tomu, že se pohybujeme rychle po nějaké orbitě, tak se vlastně vyrovná ta zemská gravitace a v podstatě okamžitě se ti lidi dostanou do toho beztížného stavu.
0: Jaké to je?
1: My jsme měli možnost absolvovat výcvik právě na letadle, které simuluje beztížný stav, na takzvaném zero-G letadle, které dělá takzvané parabolické lety, protože ono lítá po parabolách a vždycky na tom vršku té paraboly, na tom kopečku, tak vlastně na nějakých 25 vteřin tam nastává ten beztížný stav a takhle se to opakuje třeba 30krát za sebou, tak je to hodně jako nezvyklej pocit. A ono právě proto se to i dělá, tady ten výcvik, aby ty lidi vůbec jako to měli možnost zažít, poznat ten pocit a naučit se vůbec pohybovat s tím vlastním tělem v tom třirozměrném prostoru, protože ty lidi tam začnou rotovat okolo všech třech os a mají se ještě do toho někam posouvat, takže aby se naučili vůbec pohybovat, zvládat ten svůj vlastní pohyb, pohybovat se z jednoho místa na druhý, aby se pak postupně naučili to celé dělat efektivně, aby jim to netrvalo 10 minut, než prostě zaputují z jednoho místa toho zero letadla na druhý, aby se naučili používat různý nástroje, dělat jednoduchý úkony, protože v tom beztížním stavu díky té uvozovkách absence té gravitace, tak je to trošku jiný.
0: Říká Aleš Svoboda.
2: A

0: Hostem Radiožurnálu je tentokrát stíhací pilot armády České republiky a český astronaut Aleš Svoboda. Když jste mluvil o Mezinárodní kosmické stanici, tak jste řekl, že taky záleží na jejím technickém stavu. Jaký je teď její technický stav?
1: No teď zrovna, tam je trošku takový problém, jak menší, ale není to nic, řekněme, katastrofálního, nebo věříme, že to nebude mít nějaký negativní dopad na další fungování. Tam v podstatě dlouhodobě tam jsou trochu problémy v tom ruském orbitálním segmentu. Na úvod řeknu, že ISS vlastně má dva orbitální segmenty, americký a ruský. A v tom ruském, v podstatě v tom úplně krajním modulu, tak tam je taková přechodová komora, která se jmenuje tuším PRK, a tam se čas od času děje, že tam je únik tlaku nějakou mikroskopickou trhlinou a občas se to tam objeví, spraví se to, řekne se, že je to, nebo ověří se, že je to OK, a pak se funguje dál, a tohle se tam čas od času takhle objeví. Přece jenom ona, ta ISS, už není úplně nejmladší, vlastně v provozu je někdy od listopadu 2001, pokud se nepletu, nicméně ty jednotlivé moduly, hlavně na té ruské straně, tak jsou třeba i starší. Ono vlastně ty dva hlavní moduly ruské FGB a ten servisní modul, tak jsou vlastně pokračovatelem nebo stejným nebo vývojovou iterací vlastně orbitální stanice Salyut 7, což je v podstatě trošku modernější verze orbitální stanice Salyut 6, na kterou letěl Vladimír Robek v roce 78. Takže ta část orbitální stanice jako není zrovna úplně ten nejnovější jako výkřik techniky. A je už několik desítek let v provozu, takže to, že se tam občas objevují nějaké technické, řekněme, nesrovnalosti, tak je očekávatelné.
0: A když tohle řeknete doma, nezaslechnete, tak to nikam nepoletíš.
1: Ne, tak je celý vlastně ten provoz a celý ten to řízení toho rizika, tak má na starosti americké řídící středisko v Houstonu ve spolupráci s řídícím centrem v Moskvě, to je zodpovědné za tu ruskou část. A na zemi jsou týmy, kde jsou stovky lidí, kteří vlastně mají třeba na zemi kopii toho daného modulu a vyhodnocují ten technický stav a přijímají opatření, takže to není úplně jako takhle, že by se něco dělo neřízeně.
0: Jste často v kontaktu s Vladimírem Remkem?
1: Viděli jsme se už mnohokrát, ale většinou to bývá na takových těch veřejných akcích, kam jsme pozvaní oba dva, takže tam máme občas příležitost prohodit pár slov. Viděli jsme se samozřejmě i několikrát soukromně.
0: On vám dal nějakou tu nálepku nebo nášivku?
1: Jo.
0: A říkali, jestli byste to tam nevzal nahoru?
1: Ne, my jsme měli vlastně takovej menší ceremoniál na tiskovce 8. června, kde vlastně byl Andrew Feustel, americký astronaut, dánský astronaut Andy Mogensen, vlastně můj budoucí šéf v rámci Evropské kosmické agentury, a Vladimír Remek a já. Každý mi dal nějaký takový symbolický dárek nebo nějaké takové memento, a Vladimír Remek mi dal nášivku vlastně, kterou on měl na skafandru, když letěl jako první člověk mimo Spojené státy a mimo Sovětský svaz do vesmíru, kde je vlastně symbolizované, nebo kde je vlastně logo té jejich mise, kde je znázorněná právě ta orbitální stanice, na kterou on letěl.
0: Hostem Radiožurnálu byl stíhací pilot a astronaut Aleš Svoboda. Tak přejeme, ať se vám ten dětský sen, je-li to dětský sen, splní, ať si zaletíte na tu Mezinárodní kosmickou stanici, uděláte tam ty experimenty a šťastně se vrátíte.
1: Já moc děkuju a mějte se hezky.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál, teď je 23 hodin. A zprávy nachystal Martin Matějka.
3: Stávka v České televizi a v Českém rozhlase bude v pondělí 22. června. Peníze na protidrogovou politiku po přesunu agendy z úřadu vlády podle ministra zdravotnictví neklesnou. Fotbalisté Anglie hrají na mistrovství světa proti Chorvatsku. A zítra čekáme převážně skoro jasno až polojasno na horách i přeháňky, teploty většinou do 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se v pondělí zapojí do výstražné jednodenní stávky. Její podobu dnes oznámili zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky obou médií. Výstražnou stávkou chtějí dát najevo nesouhlas s plánovaným zrušením mediálních poplatků. V Českém rozhlase k ní přihlásilo zatím přes 1000 zaměstnanců i externistů, říká Jan Herget ze stávkového výboru rozhlasu.
4: V Českém rozhlase se stávka jednoznačně projeví na všech stanicích s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
3: Stávka se má podobně projevit i ve vysílání České televize. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že zaměstnanci mají na stávku právo. Přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze, které jsou na ní potřeba, se snižovat nebudou. Po jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí to řekl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Podle něj není v plánu omezovat peníze na financování adiktologických služeb. Protidrogová politika zůstává prioritou vlády.
5: Je zde podepsaný delimitační protokol, kde přesně jsou vlastně vydefinovány ty agendy, které se přesouvají. Lidi, kteří na nich pracují tady, budou pracovat nově na ministerstvu zdravotnictví. Finance, které jsou na ně učeny tady, budou nově realokovány na ministerstvo zdravotnictví. Takže to bych řekl, že je ta hlavní záruka, že skutečně ta agenda dále pokračuje.
3: Vláda před měsícem rozhodla o převodu politiky závislostí z úřadu vlády pod zdravotnický rezort. Bez projednání se zaměstnanci a experti ti přesun agendy kritizují. Americká centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu beze změny, naznačila ale, že v průběhu tohoto roku by ji mohla zvýšit kvůli rostoucím obavám z inflace, která se drží nad 2% cílem. FED dnes o nastavení úrokových sazeb poprvé rozhodoval pod vedením nového šéfa Kevina Warshe. Nahradil Jeroma Paula, kterého opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump, protože odmítal úrokové sazby snížit. Česko by mohlo mít nový významný den, Den orla, schválil to Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by byl 28. srpna. Šlo o senátní návrh, předlohu proto teď dostane k projednání sněmovna. Den orla by měl připomínat událost z 28. srpna 1948. Tehdy členové této organizace na pouti na svatém Hostýně demonstrovali proti komunistické totalitě. Následně byly stovky členů orla odsouzeny k vysokým trestům.
1: Sport.
3: Portugalští fotbalisté remizovali na úvod mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Na svém 6. světovém šampionátu se představil portugalský kapitán Cristiano Ronaldo. Vyrovnal tak rekord Argentince Lionela Messiho, kterému se to povedlo v noci na dnešek v utkání proti Alžírsku. A teď hraje v Dallasu Anglie proti Chorvatsku. Zápas sleduje reportér Jaroslav Plašil.
6: Za chviličku začne druhý poločas, potom prvníme 2-2 mezi Anglií a Chorvatskem. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Za necelé 2 hodiny bude hrát ve stejné skupině Ghana proti Panamě. Od 4 hodin ráno našeho času se utká Kolumbie s Uzbekistánem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D11 za Prahou, další na silnici 23 na Jindřichohradecku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly stojí auto po nehodě a poblíž je sražená zvěř, kilometry 11 až 13 místo průjezdné. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Telče srazilo auto zvěř. Nehoda je za Strmilovem, je to přehledný úsek silnice, uzavírku místa policie nehlásí. U Jindřichova Hradce další nehoda, opět střet se zvěří na silnici 128 do Lodhéřova. Na Českokrumlovskou trase vyšší Brod Rožmberk nad Vltavou havaroval motorkář. Projíždějte pozorně, je to v zatáčkách. A v Praze na městském okruhu každou chvíli zavřou Zlíchovský tunel ve směru k Barandovskému mostu. Ta uzavírka potrvá do zítřejšího rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Noc bude oblačná, postupně se vyjasní, ochladí se na 12 stupňů a přes den pak čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 26 až 31 stupňů na severovýchodě a východě, jen 24 a na horách naměří kolem 22. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
2: Celý tento týden vás na radiožurnálu seznamujeme s příběhem nových varhan chrámu svatého Víta v reportážním seriálu nazvaném Ozdoba pro symbol vlasti. Dnes pro vás máme třetí díl a bude o vymoženostech, které nabízí dnešní varhaní technologie. Teď je 6 minut po 23. hodině, večerní radiožurnál pokračuje, tak dobrý poslech.
0: Večerní radiožurnál
8: a Vojtěch Bydrman.

0: Od poetických tónů až po burácení takovou gradaci umožňují nové Grenzingovy svatovícké varhany. Posledním krokem před rozezněním byla jejich intonace a ladění, které trvalo dlouhých 900 hodin. Vyžadovalo naprosté ticho, proto varhanáři přicházeli do pražské svatovícké katedrály jen v noci.
1: Ondřej Valenta, svatovícký varhaník, teď sejmul ochranný kryt z klaviatury. Ty klaviatury jsou hned 4.
2: Ano, tady jsme u mobilního hracího stolu, který teda vypadá totožně jako ten, který je na kuru, ale má ten rozdíl, že se s ním dá pohybovat v 25-metrovém okruhu po katedrále, protože je připojen kabelem.
1: Takže teď jsme vlastně v samém srdci katedrály, uprostřed v té hlavní lodi, ale můžete ho posunout kamkoliv tady po tom prostoru.
2: Přesně tak. A jak jste říkal, jsou tady 4 klaviatury pro hraní rukama a jedna pro hraní nohama. Tady slyšíme, že tam je ještě nějaký tón mimo.
3: To je Gčko.
2: To je Gčko a to bude potřeba doladit k sobě, aby tam to chvění mezi dvojicí tónů nebylo.
1: Jak dlouho se vlastně tento nástroj ladil?
2: Ladění probíhalo od konce září loňského roku do 22. prosince.
1: Jak to vypadá? Bere se skutečně píšťala po píšťale? Jak dlouho trvá naladit jednu píšťalu?
2: Přesně tak, musí se jít jednu po druhé, takže těch necelých 6 tisíc musí každou z nich vzít varhanář do ruky a trošku na ní zapracovat. Varhanáři si spočítali, kolik je tady na to času a vydělili to počtem píšťal, že jim to vyšlo, že mají na každou 50 vteřin nebo tak něco.
1: Takže to není mnoho.
2: Museli postupovat velmi efektivně.
1: Jak často se musíte varhany ladit i v závislosti na počítání?

0: jsou to teda ty píšťaly, které vidí všichni návštěvníci katedrály ze zdola. Ale za nimi je samozřejmě schována velká řada píšťal, kde jsou třeba i vysoké. Když mačkám stejné klávesy, které jsem mačkal u těch předchozích rejstříků, tak teď to hraje mnohem výš. A nebo i úplně jiným charakterem. Tady budou muset taky ještě pánové trošku doladit. Ten rozptyl, dynamik, kterou ty varhany nabízí, je velmi široký od takto slabých. Nevím, to možná ani neslyšíme. Ale máme tady i baterii speciálních jazykových rejstříků. To jsou píšťaly, které leží horizontálně, tak aby mohly co nejsilněji hrát do prostoru, a to zní takhle.
1: A kdybyste tam dal tuty?
0: To vypadá...
2: Jak vypadala veřejná sbírka na svatovícké varhany, příběhy některých donátorů, kteří se adoptovali píšťaly, představíme v zítřejším pokračování seriálu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

odehraje ceremonie, lépe řečeno až v pátek, která by ještě před 4 měsíci vypadala jako čistá fantazie. Spojené státy a Irán podepíšou mírové memorandum. Konec války, znovu otevření Hormuzského průlivu, příslib prosperity. Jenže právě v okamžiku, kdy se obě strany chystají k podpisu, přišlo z nečekaného místa varování, které celé ujednání zpochybňuje, a to od ředitele CIA. Přečtěte si o tom víc na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Že by se na mistrovství světa hrál zatím nejatraktivnější zápas, pojďme to teď společně zjistit. Poprvé na turnaji hrají také ve vzájemném duelu fotbalisté Anglie a Chorvatska. Informace z průběhu druhé půle má reportér Jaroslav Plašil.
2: 57. minuta utkání, Angličané ve vedení 3-2, další nebezpečný rohový kop Rice, tak to je po každé ohromná porce vzduchu, pokud Rice kope rohový kop, ať už z jedné nebo druhé strany, tentokrát z té levé se Angličané nedostali k zakončení, ale míč mají stále teď, po té, co se dostali po třetí do vedení, tak jsou jasně lepším v zápase a teď Kane střílí na dvakrát koníčkem a Livakovič další fantastický zákrok, tak Kane střelil už v tomto zápase dva góly, teď byl blízko třetího, ale Livakovič je proti. Teď ještě Angličané, další centr, Kane nabíhá teď na balon, na zadní tyč, kterou zavíral, svalil u toho i brankáře Livakoviče, který teď objal Kanea. Je to parádní bitva, řekl bych i gentlemanská bitva, což bylo teď vidět na stadionu, kdy si plácli Livakovič, který se dostal nechtěně do souboje s Harry Kaneem, tak Livakovič si teď ale žádá zřejmě nějakou péči svého podpůrného týmu, protože zůstává ležet a ukazoval rukou směrem k realizačnímu týmu. Harry Kane se dral do zakončení a jak se snažil dát levou nohou před svého strážce, tak možná nešťastně trefil chorvatského golmana. Luka Modrić jde dolů, nejzkušenější člen chorvatské velmi úspěšné party minulých let, tak teď uvolňuje místo náhradníkovi v 58. minutě. Muž, který taky v uvozovkách nechtěně zařídil penaltu, ze které Angličané dali nakonec gol, tak teď uvolňuje místo Kovačičovi. Už jej tedy nemusí v tomto zápase na hřišti tížit nepříjemný
1: Anglie, Chorvatsko tedy 3-2, přímou reportáž zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál, 11:30. Martin Matějka doplní zprávy.
1: V pobaltských zemích by mělo být podle lotyšského premiéra rozmístěno víc vojáků z NATO. Opatření je podle něj nezbytné, řekl to po jednání s generálním tajemníkem aliance Markem Rutem. Dodal, že hlavní prioritou Lotyšska je posílit ochranu vzdušného prostoru. Drony totiž od začátku ruské války proti Ukrajině opakovaně létají nejen na území Lotyšska, ale i do dalších zemí. Necelé 3/4 lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Radiožurnálu a Centra pro výzkum veřejnosti. Jiného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující, zhruba pětina lidí pak svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. A průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO skončila v zastupitelstvu města Bílina na Teplicku. Mrázová řekla, že se mandátu vzdává kvůli velkému časovému vytížení. Než se v listopadu stala ministryní, působila v Bílině 7 let jako starostka a předtím 4 roky jako místostarostka. V zastupitelstvu ji nahradí Štěpán Kolšitr, který ve volbách kandidoval za hnutí ANO. A nový průmyslový závod společnosti Wacker v Karlových Varech vytvoří během 2 let až 200 pracovních míst. Výrobce silikonu dnes spustil provoz továrny. Podnik bude dodávat materiály pro automobilový průmysl, energetiku i zdravotnictví.
2: Sport.
1: Portugalští fotbalisté remizovali ve svém prvním zápase na mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo 1-1. A jak hraje Anglie s Chorvatskem, řekne reportér Jaroslav Plašil.
3: 3-2 je to pro Anglii v 68. minutě utkání. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: V 1 hodinu ráno našeho času začne utkání mezi Ghanou a Panamou a od 4 bude hrát Kolumbie s Uzbekistánem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí v Ústí nad Labem a nehoda u Českých Budějovic. V Ústí nad Labem na výjezdu z města do Lovosic se pohybuje chodec. Pozorně projíždějte po Pražské ulici poblíž hřbitova. Na silnici 3 z Kaplice do Českých Budějovic narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je před Budějovicemi na sjezdu na Planou a Homole. Dálnice je aktuálně volné. Na D48 ve směru z Bělotína do Frýdku Místku nepřehlédněte odstavené vozidlo. Stojí mezi sjezdy na Starý a Nový Jičín na 19. kilometru. Místo je teď volně průjezdné. Na Pražském okruhu jsou mezi sjezdy na Barrandov a Ořech noční uzavírky. Na 18. kilometru v úseku dlouhém zhruba 500 metrů na Ruzini i k D1 zavřený levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude oblačná, postupně se vyjasní, ochladí se na 12 stupňů. A přes den pak čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě naměří 24 a na horách většinou kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Co se v Evropské unii mění po zavedení paktu o migraci a azylu? Může si vláda dovolit pakt odmítnout, jak často opakuje? A mělo by se v Česku víc debatovat o smyslu médií veřejné služby? V dnešních 20 minutách Radiožurnálu jsme se na to všechno zeptali předsedy hnutí STAN a bývalého ministra vnitra Víta Rakušana. Tak si jeho odpovědi poslechněte v repríze pořadu hned po půlnočních hlavních zprávách.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: Yes. Papi, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
6: Come on, let's do this, gangster.

Karlovarská sklárna Moser zahájila výrobu pro Mezinárodní filmový festival. Kolekce 20 křišťálových globů bude hotová do začátku července. I proto ve večerním radiožurnálu nahlédneme do sklářské dílny. Už za

0: Karlových Varech začali skláři vyrábět a kompletovat křišťálové glóby, hlavní ceny pro 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje pro filmové tvůrce vznikají tradičně ve sklárně Moser podle návrhu výtvarníka Tona Stana z roku 2000.
1: Tady se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Je tam nějaká bublinka, tak to vystřihne. Do vás musí bavit tady ta práce, jinak to nejde.
2: Sklářský mistr Milan Mann právě nabírá ze sklářské pece na takzvanou píšťalu dokonale čistou sklovinu, aby ji vytvaroval do křišťálové koule, důležité součásti festivalové trofeje.
1: Základem té koule je křišťálové jádro a na to jádro se pak nabírá ten kus finální. Vždycky ty koule děláváme až díl, ne takhle brzo ráno, že ráno je tady fakt velká teplota. Když je to sklo slunečnější, tak se to tvaruje líp.
3: Po kolikáté už jste se zapojil do výroby křišťálových klobů?
1: Počítám si tak po 15, že to dělám. No.
2: Festivalová cena, tvořená soškou dívky držící křišťálový globus, se po třetí vyrábí v mírně zmenšené podobě. Jinak ale podle původního vzoru.
4: Při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
2: Říká ředitel sklárny Martin Dvořák. To už jsme ale v dílně mistra kuliče Jiřího Kána, který podle upravené technologie křišťálové globusy brousí, aby v náručí sošek přesně seděly.
5: Hlavně byla úprava na soše, jo, ten výrobce změnil polohu těch dlaní, takže koule nevypadne. Jo, je spokojený tvůrce, že to sedí tak, jak má. Pro mě je to jako náročnější samozřejmě i prohuť kvůli přesnosti těch koulí, ale jako není to nic. S tím bychom si neporadili.
2: Letošní jubilejní Mezinárodní filmový festival začne v pátek 3. července. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Radiožurnál.

0: Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo nastoupil do 6. světového šampionátu v kariéře. Vyrovnal se tak Argentinci Messimu. Portugalsko v prvním utkání turnaje ale jen remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Ve 22 hodin začal napjatě očekávaný duel Anglie-Chorvatsko. Teď se v texaském Arlingtonu hraje 85. minuta a Angličani pořád vedou 3-2. Na Radiožurnálu Sport utkání komentuje reportér Jaroslav Plašil.
2: Zažebra, těžko říct, zda si třeba nepochroumal své tělo o tyčko, to v každém případě nechci spekulovat, ale už několikrát se teď golman Anglie Pickford chytil za pravý bok a Angličané teď vyrážejí dopředu. Daleko od svého golmana Rashford dostává dobrou přihrávku na hranici 16, zasekává pravačkou, dává gol, 4-2 pro Anglii. Chladnokrevné zakončení anglického celku a Rashford slaví krátce po příchodu na trávník čtvrtý gol, 85. minuta končí a končí golovou radostí Anglie, která poprvé v tomto nádherném zápase odskakuje na dvougólové vedení. Trenér Dalic zdá se už smířeně sedí na své lavičce po té, co Angličané dali čtvrtou branku, tak se jen tak pousmál na své kolegy, tak jsme to zkusili. Zkrátka dnes jsou asi Angličané nad naše síly, jakoby probíhala komunikace mezi členy chorvatského realizačního týmu. Rashford zasekl míč, Stanisic proběhl a Rashford pravačkou ke vzdálenější tyči, navíc tam ještě golmanovi Livakovičovi přebíhal ve snaze zachránit situaci Perišič, který také se snažil doklouzat ke vzdálenější tyči. To se nepovedlo, Angličané slaví čtvrtý gol v tomto zápase, v zatím nejkrásnějším zápase tohoto světového šampionátu, ale samozřejmě je teprve začátek, všechno může být zase překonáno. Věřme, že k tomu přispějí i zítra čeští fotbalisté. Připomínám ještě jednou přímý přenos přímo z místa, kde máme reportéry na Radiožurnálu Sport zítra v podvečer, ale zápasové studio budeme mít prakticky po celý den. Budeme mluvit o fotbale často. Ráno, jak jste zvyklí, po 6. hodině, pak po té 9. a pak tak ještě odpoledne před zápasem, který vám zítra nabídneme, stejně tak, jako vám na Radiožurnálu Sport nabízíme i další duely tohoto světového šampionátu. 4-2 a teď si vychutnává ovace další střídající muž. Stones jde dolů, místo něj Guehi už je na trávníku. Angličané v hledišti si samozřejmě náležitě všímají, co se teď na trávníku stalo. Jejich tým dal čtvrtý gól a zdá se, že definitivně rozhodl tento zápas, ale ještě něco málo Chorvati mají na to, aby se pokusili o sportovní zázrak, v tomto případě o srovnání skóre, které je poprvé v utkání dvougólové co do náskoku nebo ztráty. Golman Pickford levačkou vykopává až na Andersona, Anderson zasekává, sklidňuje hru přihrávkou na Kanea.
0: Anglie Chorvatsko tedy 3-2, 3 minuty do konce řádné hrací doby, pak nějaké nastavení, zkrátka konečný výsledek na Radiožurnálu uslyšíte v hlavních půlnočních zprávách.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Vláda navrhuje zpřísnění podmínek pro prodej Kratomu. Ministři obrany států NATO budou jednat o investicích do obrany schopnosti aliance. České fotbalisty čeká na mistrovství světa. Druhý zápas v Atlantě se utkají s Jihoafrickou republikou. Dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky teploty většinou do 31 stupňů. Je čtvrtek 18. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Pravidla pro prodej a nakupování Kratomu by měla být od příštího roku přísnější, navrhuje to vláda. Chce třeba zakázat prodej Kratomu online nebo pro tuto látku zavést spotřební daň.
3: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na Kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním Kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Budešová, Radiožurnál.
1: Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
6: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
4: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
6: Senátor Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
7: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní. Předpak na to doplatíme všichni.
6: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valčtinského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Senátoři odmítli také zpřísnění pravidel pro změnu pohlaví. Novelu navrhovala skupina předkladatelů v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09. Chtěla, aby k sexuologickým posudkům přibyla ještě povinná roční psychoterapie a aby o tranzicích nakonec rozhodovaly soudy. Zdůvodňovala to ochranou mladistvých. Návrh kritizovala část odborné veřejnosti i lidskoprávních organizací. Výstražná stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií v pondělí 22. června ovlivní vysílání. Zatím se k ní přihlásily stovky lidí v České televizi a přes tisíce v Českém rozhlase.
8: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
9: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
8: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
10: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
8: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Na summitu G7 americký prezident Donald Trump obhajoval mírové memorandum s Íránem. Bez něj by podle Trumpa světové trhy skolabovaly a pohrozil, že pokud Teherán závazky nedodrží, bombardování bude pokračovat.
11: Donald Trump po summitu popsal, že Spojené státy na Irán shodily bomby za miliardu dolarů a jsou podle něj připraveny udělat to znovu. Odmítl, že by Spojené státy Iránu cokoliv darovaly. Zmrazená aktiva v hodnotě 500 miliard korun podle něj Americe ani nepatří. Naznačil, že Iránu mohou být postupně uvolněné sankce, které mu umožní mít znovu zisky z prodeje ropy. Rekonstrukční fond ve výši přes 6 bilionů korun, ke kterému má Irán získat přístup, má být financován ze soukromých zdrojů ze zemí Perského zálivu. A to pouze pokud Irán splní podmínky dohody v jaderné oblasti. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ministři obrany států NATO dnes budou v Bruselu jednat o výdajích členských států na obranu a přípravách velkého červencového summitu Aliance v Ankaře. Podle generálního tajemníka Marka Rutteho většina členských zemí v uplynulém roce investice do obrany významně navýšila. Na hranici 2% nedosáhly pouze Česko, Slovinsko a Albánie.
8: Za Česko se jednání v centrále NATO zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Tématem schůzky jsou kromě výdajů na obranu také plány evropských spojenců a Kanady převzít od Spojených států část odpovědnosti za obranu NATO v případě krize. Američané se totiž chystají omezit své prostředky určené pro alianci, včetně leteckých i námořních kapacit. Podle Rutteho jsou spojenci připraveni odpovědnost převzít. Jednání se v Bruselu zúčastní také šéf Pentagonu Pete Hex. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Europoslanci schválili zpřísnění pravidel pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí. Cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých členských států Unie.
12: Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidé opustit unijní země okamžitě anebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Pro zpřísnění pravidel hlasovali třeba europoslanci ODS, STAN nebo TOP 09. Změny vítá i vládní ANO, jak vysvětluje jeho zástupce Jaroslav Bžoch.
13: Dává nám to možnost mnohem lépe koordinovat a zároveň to ale dává možnost i členským státům si vlastně azylovou politiku ještě zpřísnit.
12: Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo EU. Měla by vzniknout v zemích, se kterými bude mít Evropská komise zvláštní smlouvy. Návrh ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: A tématu se věnoval pořad 20 minut Radiožurnálu. Hostem Vladimíra Kroce byl předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Reprízu nabídneme hned po hlavních zprávách. Dnes uplyne 84 let od hrdinného boje československých parašutistů v pražském chrámu svatých Cyrila a Metoděje. 7 výsadkářů zemřelo při obraně proti mnohonásobné přesile nacistických vojáků.
14: Zradil nás.
15: Vzdejte se! Ty kryso!
16: Jedna ze scén z filmu Atentát z roku 1964. Bránící se parašutisti odpovídají zrádci Karlu Čurdovi palbou. Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc se proti stonásobné přesile bránili jen s pistolemi 7 hodin a nevzdali se. Slavné zvolání zobrazil film Antropoid z roku 2016.
17: Jsme Češi!
16: Jeden z nich zemřel v boji, ostatních 6 pak v bezvýchodné situaci vlastní rukou. Jejich oběti si dnes lidé připomenou právě v chrámu svatého Cyrila a Metoděje. Jakub Vik, Radiožurnál.
18: Sport. České fotbalisty čeká možná klíčový zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku výběru domácích. Reprezentační trenér Miroslav Koubek věří, že oproti utkání v Guadalajaře předvede jeho tým výrazně víc.
19: Určitě chceme být nebezpečnější dopředu, Korejci nám to až tak tolik nedovolili, ale toto je jiný soupeř a věříme, že jsme schopni zlepšit držení míče, být kombinačně přesnější a dopracovat se k situacím, které budou pro soupeře nebezpečné a my budeme dostatečně efektivní.
18: Zápas začne v 18 hodin českého času a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu. Fotbalisté Portugalska remizovali na světovém šampionátu s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Anglie vyhrála nad Chorvatskem 4-2. Za necelou hodinu má výkop souboj Ghany s Panamou a od 4 hodin ráno bude hrát Kolumbie proti Uzbekistánu. A fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Hradec Králové se ve stejné fázi konferenční ligy utká s chorvatským Varaždínem. Rozhodl o tom los v Nyonu. Nasazení českých týmů v pohárové Evropě se ale ještě může změnit v závislosti na rozhodnutí Evropské fotbalové unie v případu korupční aféry Karviné.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehody na trojce u Českých Budějovic a na Děčínsku. Dálnice teď bez kolon na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice stojí porouchané auto. 23. kilometr, objedete ho plynule. Na silnici 3 z Kaplice do Českých Budějovic havarovalo osobní auto. Před Budějovicemi na sjezdu na Planou a Homole narazilo do svodidel. Je to bez zranění a místo s opatrností průjezdné. Na silnici 13 z České Kamenice do Děčína. Další noční střet auta se zvěří. Překážky, taky odstavené vozidlo, čekejte mezi Huntířovem a Ludvíkovicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je oblačná, postupně se vyjasňuje, ochladí se na 12 stupňů. Přes den pak čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů, na horách naměří většinou kolem 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
14: Co se v Evropské unii mění po zavedení paktu o migraci a azylu? Může si česká vláda dovolit pakt odmítnout, jak často opakuje? Může ho verbálně odmítat, ale fakticky se jim řídit? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan, bývalý ministr vnitra a místopředseda vlády. Zdravím vás do našeho sněmovního studia, dobrý den.
17: Hezký den vám i všem posluchačům.
14: Ve všech členských státech Evropské unie začal 12. června platit migrační a azylový pakt, přijatý v květnu 2024. Co podle vás znamená, že ho vláda nehodlá uplatňovat?

0: něj pojede a bude to pro všechny i pro bezpečí našich lidí určitě výhodné.
1: Co má tento pakt podle Evropské komise přinést?
0: Za prvé lepší ochranu vnějších hranic, za druhé má zrychlit azylová řízení, zavádí třeba takový systém, že člověk, který nemá na území Evropské unie co dělat a byť je na ní třeba už za hranicemi zachycen, tak je považován za člověka, který na území Evropské unie nikdy nevstoupil. A je možné také mít takzvanou detenci, česky řečeno zadržení těchto lidí už na vnější hranici Evropské unie. V našem případě je to třeba na letišti Václava Havla, to je naše jediná vnější hranice spolu s ostatními mezinárodními letišti. To je obrovská výhoda a velká změna. A samozřejmě další zpřísňování, která máme v tom azylovém zákonu, jako je třeba snížení standardů pro žadatele o azyl, to znamená jakékoliv menší výhody a zároveň také omezení pohybu těm lidem, kteří se snaží vyhnout návratu do země, byť jim byl návrat nařízen. Je to jednoznačné zpřísnění, ale co já říkám, společně asi s vládou a i s těmi aktivními zeměmi Evropské unie, pojďme ještě dál. Tohle není konečné řešení, ale je to zlepšení oproti světu bez pravidel.
1: Minister vnitra Lubomír Metnar za ANO řekl, že Česká republika dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnější hranic a návratovou politiku. Lze respektovat migrační pakt tak na půl?
0: Je to legrační, co říká pan ministr vnitra, on by měl být člověkem číslo jedna, který do detailů migrační pakt zná, já jsem to za svoji povinnost považoval. Ale je to posun. Pan Metnar tím říká, jsme rádi, že část migračního paktu, která znamená zpřísnění, tady máme. To, co pan Metnar říká, je odmítáme být solidární. A já vám ukážu příklad toho, jak to bude vypadat, když nebudeme solidární. Jižní státy se ocitnou pod bezprecedentním migračním tlakem obrovské vlny migrantů. Může se to stát, můžou se stát události ve světě. A my nebudeme solidární, nijak jim nepomůže. Nepošleme tam technický personál, nepomůžeme jim chránit hranici našimi policisty, nebudeme se na tom třeba finančně podílet. Nepřijmeme žádné migranty, což dlouhodobě říkáme, že nechceme a ani ten pakt nás k tomu nemůže nutit. A co udělají ty jižní státy? Jako v minulosti, ten migrační proud pustí do střední Evropy. Zlikvidují tím Schengen, zavedeme kontroly na vnitřních hranicích a těch migrantů tady bude rozhodně, ale rozhodně více, než když budeme jakýmkoliv z těch tří možných způsobů solidární.
1: A může ten odmítavý přístup k principu solidarity přinést Česku ze strany Unie nějaké sankce?
0: V současné době ne, protože ta nutná implementace, která je nutná pro rok 2026, tak ta provedena byla. Takže díky práci české vlády pod vedením Petra Fialy a pod mým ministrováním vnitra nehrozí Česku teď žádné sankce. Konec konců solidární mechanismus jako takový spuštěn už byl, ale Česko je tento rok zproštěno jakýchkoliv povinností cokoliv platit, protože Česku mě osobně se při vyjednávání povedlo prosadit, že pro země pod jakýmkoliv velkým migračním tlakem, i tím ukrajinským, jak je to v našem případě, platí výjimka, kdy jsou osvobozeni. Počet migrantů z Ukrajiny, lidí z Ukrajiny u nás neklesá, takže pokud pan premiér Babiš spolu s panem ministrem Metnarem, a já na to upozorňuji, nezapomenou na podzim požádat, tak ani ten příští rok pro Českou republiku nebude znamenat žádnou finanční zátěž.
1: Česká republika je dlouhodobě pro uprchlíky, zejména z asijských a afrických zemí málo přitažlivou zemí. Proč naše úřady schvalují tak málo žádostí o azyl? Jde o zlomek počtu azylantů přijatých v Německu, Francii nebo Itálii, ale také podstatně méně než třeba v Estonsku.
0: Je to pravda, na druhou stranu si řekněme realitu. My máme strukturu, která se stará o veškeré příchozí z ciziny do Česka, ať už přichází legální, ilegální cestou, jdou na pracovní trh, která je opravdu velmi přetížená. A to říkám jako bývalý ministr vnitra ukrajinskou migrací. Máme tady 400 tisíc lidí, o které se někdo stará. A aby vůbec ten systém vydržel fungovat, tak je to samozřejmě limit pro udělování jakýchkoliv jiných pobytových oprávnění pro kohokoliv kohokoliv a za jakýmkoliv účelem. A druhá věc, proč se nám nedaří třeba dávat pracovní povolení pro lidi populární na trhu práce, jsou třeba Filipínci, ale chceme sem dostávat ty vysoce vzdělané akademické pracovníky, tak je tím, že nemáme novelizován cizinecký zákon. Já jsem ho předložil do systému, myslím si, že v létě roku 2024 obstrukcemi ve sněmovně nebyl projednán, teď s tím samým návrhem ještě z mé dílny přichází ministr

0: Metnar a já ho jistě podpořím v projednávání, nejsme jako oni.
1: Když jste připomenul, že Česko je dočasným domovem téměř 400 tisíc ukrajinských uprchlíků, proč ministerstvo vnitra, to je pod vaším vedením, odmítalo přiznávat dočasnou ochranu Ukrajincům, kteří s touto ochranou přicházeli z jiných zemí Evropské unie?
0: My jsme se snažili respektovat ten evropský standard, bylo to tak v mnoha zemích, které tak postupovaly. Ano, dělali jsme to právě z toho důvodu, abychom byli schopni ty proudy lidí, kteří sem přicházejí, a to ne z třetích zemí, ale přímo z Ukrajiny, kvalitně obhospodařit. Abychom uměli odhadovat, kolik lidí sem přijde, abychom jim skutečně byli schopni zajistit ubytování, základní životní standard a podobně. Proto jsme samozřejmě i v některých věcech postupem času zpřísňovali. To já bych úplně ani panu Metnarovi a současnému vedení nevyčítal, ministerstva vnitra. Ale co bych vyčítal téhle vládě? Je ta tonalita. Je to, jak o Ukrajincích mluví. To, že o nich mluví jako o zdroji nějakého nebezpečí zla, to, že Okamura hodlá a nutí k tomu celou vládu zveřejňovat specificky trestné činy Ukrajinců ve speciálních statistikách. To, jak o Ukrajincích mluví, to jim teď škodí nejvíce.
1: Dobře, ale když se vrátím ještě k té předchozí otázce, nevadilo vám, že v těch případech byli žadatelé o uznání dočasné ochrany v právu, což přiznávali i soudy, na které se odmítnutí žadatelé obraceli?
0: On ten pohled právní nebyl úplně jednoduchý. Bylo rozhodnutí soudů několika instancí a my jsme už tehdy za ministerstvo vnitra říkali, až tady bude definitivní soudní názor a definitivní soudní závěr, tak samozřejmě ctíme právní stát a přizpůsobíme se tomu. Ale byly tam nejrůznější dovolání a právní interpretace. Popravdě řečeno, teď úplně nevím, jak ten vývoj jako takový vypadá, ale ještě jednu větu mě dovolte říct. A tu vzkazu hlavně panu Okamurovi a jeho kamarádům. Ti lidé, kteří sem přicházejí z Ukrajiny, stále utíkají před hnusnou ruskou válkou, kdy hoří kláštery přímo v Kyjevě. A to nejsou viníci, to jsou oběti.
1: Ředitel organizace na pomoc uprchlíkům Martin Rozumek napsal v týdeníku Respekt, už teď je azylový odbor ministerstva vnitra asi největším ministerským odborem v celé Evropě s více než 19 státními úředníky a správa uprchlických zařízení má státních úředníků zhruba 600, tedy obvykle mnohem více než kolik má uprchlíků ve všech svých uprchlických zařízeních. S těmito počty jste byl jako minister spokojen?
0: Já jsem to viděl jako nutnost. Pokud se uvažovalo o různých škrtání míst, tak já jsem i na vládě třeba tehdejšímu ministrovi financí vysvětloval, že plošné škrtání je nemožné, že já bych naopak na odboru azylové a migrační politiky tak, abychom byli schopni dostat všem svým závazkům, zákonným závazkům v dostatečné rychlosti, třeba ještě nějaké lidi, byť i na dohodu o provedení práce, jednoznačně potřeboval. Pro mě je spíš k zamyšlení, což je systémová věc do budoucna, nechci teď tady od stolu ze studia dělat nějakou revoluci, tak se do budoucna bavit, jestli tenhle obrovský úřad by si nezasloužil nějakou vlastní entitu, nějaký vlastní úřad, nějakou vlastní jednotku v rámci fungování našeho státu. O tom se opakovaně uvažovalo a není výjimkou, že v zemích, především těch skandinávských, jsou speciální ministerstva, která obhospodařují migrační otázky. To je určitě věc k systémové diskuzi, ale nemám pocit, že by současná vláda stála o systémovou diskuzi.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s předsedou STAN Vítem Rakušanem. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Bude to mít kýžený efekt?
0: Každé takové opatření může vést k zlepšení. Určitě všechna ta opatření, která platí, pomohla, tady se dívám do svých poznámek k tomu, že nelegální překročení hranice od začátku roku 2026 k 17. dubnu kleslo o nějakých 39% ve srovnání s předchozím rokem a to už je náběh těch pravidel. Rychlejší navracení, na které vy se ptáte, má určitě efekt, je potřeba ovšem zajistit, aby k němu skutečně docházelo a tady si myslím, že koncept, s kterým přicházelo Česko spolu s Dánskem, spolu s Itálií, spolu s Rakouskem, to znamená návratové huby nikoli na území Evropské unie, ale v nějaké třetí zemi, se kterou bude existovat smlouva, aby měla i nějakou jasnou pobídku, proč by takhle Evropské unie pomáhala a nebo třeba definice bezpečných třetích zemí podle nových kritérií tak, aby se do více zemí dali ilegální migranti navracet a ta země byla chápána jako bezpečná. To jsou ty nové koncepty a tady bych doporučoval současné vládě, než se bavit o migračním paktu nebo nemigračním paktu, se soustředit na to, aby Česko bylo opět aktivní zemí, která je ve středu migrační politiky a tyhle nové koncepty rozvíjí.
1: Unie chce taky omezit pohyb těchto lidí mezi členskými státy. Mluvíme o nelegálních imigrantech. Jak toho lze dosáhnout?
0: Tak samozřejmě velmi těžko, samozřejmě tady platí nějaká dublinská ustanovení, která jsou dlouhodobě porušována, to znamená, že to azylové řízení se má vést v té první zemi, kde ten daný člověk do Evropy přišel. K tomu, o čem vy mluvíte, zaprvé může pomoci důkladná ochrana hranice, detence na vnější hranici a potom blízká spolupráce a sdílení informací, což mimochodem migrační pakt také přináší, propojení jednotlivých systémů, jednotlivých členských zemí tak, aby byl o pohybu ilegální migrace po Evropské unii přehled. Domnívám se, že migrační pakt není všespásný, nepomůže stoprocentně, ale už by se nemělo stát, aby člověk, který někdy před 7 lety v jedné členské zemi spáchal trestný čin, mohl v klidu žít v zemi jiné.
1: Pojďme ještě k dalšímu tématu. Minulý týden opozice iniciovala mimořádnou schůzi k otázkám kolem střetu zájmu premiéra Babiše. Nakonec sněmovna neschválila její program. Jaký to mělo smysl?
0: Opoziční práce vypadá často marná. Nás je 92, jich je 108. Pokud bychom přijali tuhle mentalitu, pak nebudeme dělat nic, my ji nepřijímáme. My jsme chtěli otevřít to téma v tom aktualizačním bodu, který tady byl. Je tady poslanecký návrh, který absolutně deformuje a mění zákon o střetu zájmů. A světe div se, dokonce se zpětnou platností, takže by nebylo možno vymáhat ani neoprávněně vydané dotace třeba v letech 17 až 21. To, že jsme na tohle upozornili, to, že jsme ukázali, že se nehodláme s tímhle smířit a bude to další důvod k velkým diskuzím a táhlým diskuzím v poslanecké sněmovně, i ten symbol byl důležitý.
1: Novela zákona o střetu zájmů, kterou tedy před týdnem předložili poslanci koalice, nevznikla podle místopředsedkyně ANO a ministryně financí Aleny Schillerové kvůli premiérovi Andreji Babišovi. Kvůli čemu tedy, jak si to vysvětlujete?
0: Já ten důvod nezdílím, slyšel jsem ho od paní Schillerové už v diskuzním pořadu České televize. Podle mě je to jednoznačně psáno tak a usvědčuje se sama, protože kdyby šlo o systémovou změnu, která se dívá do budoucna, o rovné nastavení pravidel, tak by také ten zákon, lidově řečeno, platil jenom v budoucnosti. Pokud je tam retroaktivita, česky řečeno zpětná platnost toho zákona i na období mezi lety 17 a 21, kdy se rozhoduje o tom, jestli Andrej Babiš bude muset, respektive Agrofert, ale to je jedno a to též, vracet nějaké dotace nebo nebude muset, no tak se usvědčují z toho, že je to na míru psané Andrej Babišovi. Dokud tohle dělali s vlastním etickým kodexem, tak je to k pousmání, ale je to jejich vnitřní dokument, tam ať si dělají, co chtějí. Pokud tady píší zákony pro jednoho člověka, tak je to do nebe volající drzost.
1: Mluvíte-li o tom, že se mají vracet nějaké dotace, tak z vašich řad zaznívala částka 7 miliard korun, což tedy koalice relativizuje. Z čeho u této sumy vycházíte?
0: Vycházíme i z výroku soudů, které už padly. Vycházíme z toho, které dotace v téhle chvíli jsou vymáhány. A i kdyby to finálně nebylo 7 miliard a v případě 2 miliard třeba Agrofert zvítězil v nějakém soudním sporu, tak je to stále obrovská, a já tomu říkám, pohledávka státu. Pokud nějaký starosta nevymáhá po některém občanovi dluhy na nájemném za obecní byt, tak ten starosta může být trestně stíhán, protože porušuje princip řádného hospodáře. To znamená, nevymáhá to, co té obci patří. A tady se ministryně financí raduje, že nebude moci vymáhat třeba oprávněnou pohledávku státu z roku 2017 až 2021. To je absurdista.
1: Poslankyně SPD a předsedkyně dozorčí rady státního zemědělského intervenčního fondu Marie Pošarová, jedna z předkladatelek návrhu, v našem pořadu prohlásila, že Evropská unie po nás žádné dotace vracet nechce. Vtip je v tom, že je to pravda, protože je prozíravě odmítla vyplatit. Udělal to ale neoprávněně český stát. Co s tím?
0: To je samozřejmě právní problém, který tady stojí, ale my jsme v Česku a pokud víme, že nějaké dotace, které odmítla Evropa proplatit a ony přesto proplaceny byly a třeba neoprávněně a neodpovídají podmínkám, podle kterých takové peníze proplaceny být měly, tak je přeci našem zájmu bez ohledu na to, co teď říká nebo nedělá Evropská unie, takové finanční prostředky vymáhat. A jenom chci upozornit, tady prostě reálně existuje dopis od Evropské komise, která varuje a hrozí, že některé finanční prostředky v téhle chvíli už vyplacené prostě nemusí z těch evropských zdrojů sem přijít. A tahle míra nejistoty by měla vést k jednomu principu. A to je princip takzvané předběžné opatrnosti. To je také termín, které se v řádném hospodaření měst, obcí i států používá. Předběžná opatrnost, když máme nejistotu o střetu zájmu, velí teď žádné dotace Agrofertu nevyplácet.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Naším hostem je Vít Rakušan, předseda STAN. Na Facebooku jste napsal: svobodná média budeme bránit ze všech sil, nedopustíme, aby Babiš zlikvidoval nezávislost médií veřejné služby, i proto jsem svolal kulatý stůl za účasti ředitelů médií i zástupců opozičních a koaličních stran. Co si o toho slibujete?
0: To, co nemáme, to, co postrádáme, to, co Andrej Babiš vypnul, to, co vypnul ministr Klempíř, to je jakákoliv diskuze, to je jakýkoliv zdroj informací. Oni na vládě schválí nějaký zákon a on ani není ve sněmovním systému, abychom si ho mohli přečíst. Oni přijdou s legislativním zmetkem ministra Klempíře, kopnou ho pod stůl a za chvilku přijde s nějakým divným jiným návrhem Patrik Nacher, vytváří zmatek a ten zmatek vede k jedinému, a to, aby politicky ovládli veřejnoprávní média, aby je nechali finančně vyhladovět. A já tady chci říct jeden přístup. Nejenom, že budeme obstruovat a jakože budeme. Nejenom, že jsme připraveni dávat ústavní stížnost. Danuše Nerudová hlídá na evropské úrovni kompatibilitu s evropským mediálním právem. Nejenom, že budeme svolávat kulaté stoly, kam zveme i zástupce koaličních stran, ale my chceme něco lidem slíbit. Tahle vláda tady nebude věčně. Věčně nebude mít 108. A my slibujeme, že vrátíme pravidla financování veřejnoprávních médií tak, aby nebyla pod politickou vůlí. Zajistíme jim indexaci, obranu proti tomu, že je tady inflace, a zajistíme jim to, aby i nás, až budeme vládnout, mohla přísně kontrolovat.
1: Neměli bychom se důsledněji snažit vysvětlovat veřejnosti smysl veřejné služby?
0: Určitě tahle debata chybí tady v našem prostoru historicky. Debata o veřejnoprávnosti, co je jejím posláním. Debata o tom, že to je svobodné zpravodajství, ale je to samozřejmě i publicistika, jsou to dokumentární pořady, jsou to pořady pro skupiny posluchačů a diváků, kteří si nenajdou v komerční nabídce to, co mají mít pro seniory, mladé lidi, edukativní pořady, ale i zábava, ano. Tohle se v naší společnosti mělo vést. Neměli jsme to bohorovně brát jako samozřejmost, která tady je, ale i o to se u toho kulatého stolu snažíme, bohužel už pod tlakem té šílenosti, kterou tahle vláda dělá, té urbanizace naší země, kterou Andrej Babiš a jeho parta předvádí.
1: Jak ale vysvětlujete v diskusích těm, kteří namítají, proč by měli platit takzvané koncesionářské poplatky ve chvíli, kdy ani Český rozhlas, ani Českou televizi nesledují?
0: Český rozhlas a Česká televize plní svoji funkci v nejrůznějších dobách, a to i v dobách krizových. Já jsem jako ministr vnitra zažil situaci, kdy lidé v těch nejpostiženějších regionech neměli vůbec nic, jenom tranzistorák na baterku, a poslouchali vás, Český rozhlas, kteří jste přenášeli naše krizové informace od odboru krizové komunikace ministerstva vnitra, který byl zrušen panem Metnarem. Tak teď se ještě zruší to regionální zpravodajství, teď se ještě zruší tohle poslání veřejnoprávních médií, která tady jsou. Veřejnoprávní média jsou vždycky tím posledním, co v téhle zemi snad bude vždycky fungovat, pokud nebudou zcela vyhladověna, a je to služba. A ty zprávy, které přicházejí z celé země i z regionů, jsou pro mnohé jediným relevantním zdrojem informací, který tady je. A chci jenom občanům, kterým se nelíbí platit tyhle poplatky, říct ještě jednu věc. Pan Klempíř vám lže, budete platit dál a budou to platit vaše děti, protože i vnuci, protože teď se zadlužíme, abychom veřejnoprávním médiím dali méně, než dostávají teď. Budou méně kvalitní, budou poskytovat horší služby a platit to budou vaše děti a vaši vnuci na úrocích, které si vezmeme z toho dluhu, který teď budeme muset udělat a zaseknout.
1: Vy jste v jedné internetové diskusi napsal, moje otázka zní, platíte zdravotní pojištění, i pokud jste zrovna zdravá, peníze z něj nepotřebujete. Je to stejný princip?
0: Tak je to princip podobný. Já chápu, že ten příměr může kulhat. Je to nějaká jistota toho, že té služby se vám dostane ve chvíli, kdy ji budete potřebovat. Ano, a ten můj příměr třeba s krizovou situací, s nějakou pohromou a podobně, kdy opravdu ostatní informační zdroje nebudou, tak ta veřejnoprávní média tady jsou proto, aby s tím státem, nikoli po té politické linii, ale po té věcné, komunikační, blízce spolupracovala a byla schopna naplnit i tuhle svoji krizovou roli. Ano, ten příměr je samozřejmě krajní, ale v určitém slova smyslu funkční.
1: Starostové a nezávislí přišli s návrhem na omezení poslanecké imunity. Jak a proč?
0: Za prvé, každopádně dát úplně pryč přestupkovou imunitu, aby poslanec vytahoval poslanecký průkaz ve chvíli, když nadýchá alkohol nebo jede rychleji, je absolutně nesmyslné. Tohle ať si vyřeší s policistou ve správním řízení a neobtěžuje tím mandátový a imunitní výbor. Tohle už mělo být pryč dávno. Za další, ale my nejsme populisti a myslíme si, že poslanecká imunita, senátorská imunita nějaký smysl má, aby byl opravdu chráněn politik ve své politické práci. Proto my obracíme ten princip. Politik může být trestně stíhán a naopak ve chvíli, když on předjímá, že je tady nějaká politická zlovůle, tak musí požádat o to, aby parlament projednával to, že nemá být stíhán. A za další stále udržujeme to, což může být v těžkých dobách potřebné, a to přísnější pravidla pro vzetí politika, poslance, senátora do trestní vazby. To určitě uchováno být má. Tedy jdeme evolučně, rušíme absolutní nesmysl přestupkové imunity a obracíme princip toho, že poslanec může být trestně stíhán a pokud by neměl být, nechť o to požádá.
1: A věříte, že můžete pro svůj návrh najít dostatečnou podporu?
0: V současné době ne, protože máme dva trestně stíhané předsedy dvou sněmovních stran a dvou vládních stran. Je to koalice nevydávání k trestnímu stíhání, která je založena na tom, že ta imunita tady je a že nemusí být politici vydáváni. Ale otevřít tu diskuzi je dobře a já budu začínat v těch opozičních řadách. Tam už i ten náš návrh dáváme k dispozici, bavíme se o tom, je ve sněmovním systému a myslím si, že tohle by mělo být i součástí programového prohlášení každé příští vlády, která chce ukázat, že politická kultura u nás zemi může být jiná a trochu víc západní.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, hezký večer všem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 5 minut po půl jedné. Martin Matějka přináší krátké zprávy.
4: Nejvyšší povolená cena nafty se dnes dostala pod 38 korun za litr, oproti středě zlevnila o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Cena za benzín klesla o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Slovenští vládní poslanci neprosadili návrh na prodloužení volebního období parlamentu a orgánů samospráv. Národní rada nepřijala ani možnost vypsání předčasných parlamentních voleb na základě úspěšného referenda a předlohy na ústavní novely nepodpořila slovenská opozice. Nejmenší vládní strana SNS chtěla prodloužit volební období o jeden rok, tedy na 5 let. A Liberecký kraj nechá prověřit 53 lokalit, především na Semilsku a Českolipsku, které jsou ohrožené erozí zemědělské půdy. Odborný posudek zpracuje Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy. Jde o reakci na situaci v obci Dalešice na Jablonecku. Tam loni přívalové deště spaláchly ornici z polí a bláto zaplavilo přes 30 domů. Za analýzu zaplatí kraj zhruba 1,25 milionu korun.
2: Sport.
4: Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa výhrou 4-2 nad Chorvatskem a Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Za necelou půl hodinu začne utkání mezi Ghanou a Panamou, o 4 hodin ráno pak bude hrát Uzbekistán svůj historicky první zápas na světovém šampionátu, a to proti Kolumbii. V nočním radiožurnálu vám oba duely přiblížíme v reportážních vstupech. A český cyklista Matias Vacek dojel pátý v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovenska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D3 u Českých Budějovic, další na Děčínsku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Kaplice. Policie hlásí nehodu. Za sjezdem na Budějovice a Nové Hrady 138. kilometru se srazila dvě auta. Je tam několik kamer, havárie vidět není a kolona se v místě teď netvoří. Na dálnici D7 u Chomutova směr Praha stojí porouchané nákladní auto. Za sjezdem na Spořice 78. kilometru blokuje jen odstavní pruh. Na silnici 13 z České Kamenice do Děčína osobní auto srazilo zvěř. Nehoda bez zranění osobě mezi Huntířovem a Ludvíkovicemi. A kolem se jezdím. A v Praze na městském okruhu počítejte s noční uzavírkou z Líchovského tunelu ve směru k Barandovskému mostu. Zavřela ho pravidelná údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno. Ráno na východě a během dne i jinde až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: 8,5 minuty po půl jedné začíná noční vysílání radiožurnálu. Dnes máme čtvrtek, 18. června a samozřejmě dnešní noc bude také patřit fotbalu. Budeme sledovat všechna noční utkání. To první začne v 1 hodinu našeho času a bude to zápas Ghana-Panama. Ovšem předtím v první reportáži zamíříme na jih Čech. Práci ve skladovací hale Amazonu u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku má najít až 1700 lidí. Místní ale u obce další průmyslový areál nechtějí. Zástupcům developerů to dali jasně najevo na debatě o záměru. Víc uslyšíte za chvilku v reportáži.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: byl Brian Adams v nočním radiožurnálu. A ještě letos se nejspíš začne stavět skladovací hala společnosti Amazon u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Potvrdili to zástupci developerů na setkání s obyvateli obce. Práce by tam mělo najít až 1700 lidí. Místní ale další rozšíření průmyslového areálu u obce nechtějí, přestože to povoluje územní plán.
1: Takovouhle obludu sem nacpete, vy to tímhle zničíte.
2: Sama za sebe jsem v šoku, protože ta informace se k nám dostává velice pozdě. Vlastně se úplně na posledních chvíli dozvídáme, co se bude dít.
3: Vysvětluje obyvatelka Boršova Eva Horáková. Společnost Amazon má v Česku zatím halu v Dobrovízi u Prahy a v Kojetíně u Kroměříže. Nezávislá starostka obce Romana Rýcová se o její podobě poprvé dozvěděla na konci dubna.
4: Nechci říct, že budeme rádi, že tady bude, ale v Kojetíně právě jsme byli. Pokud to u nás bude takhle, tak si myslím, že by neměl být problém.
3: Pozemky, na kterých má hala vyrůst, patří developerským firmám Ecolate a Garbe. Její zástupci na setkání představili projekt dvoupatrové stavby vysoké přes 16 metrů. Na mikrofon se ale k záměru odmítli jakkoliv vyjádřit. Při jednání čelili také otázkám na dopravu. Zhoršení stavu se bojí i boršovská starostka.
4: Už teď ta průjezdnost na E55 se kolem není úplně ideální. Do Budějic jezdí spousta lidí ráno do práce, ta špička je tam drsná.
3: Místní se zajímali také o to, jestli nebude společnost Amazon dovážet pracovníky z ciziny. To zástupci firem popřeli. Podle starostky Romany Rýcové obavy panují kvůli zkušenostem s jednou z firem v sousedním areálu, která takové lidi zaměstnává.
4: Teď vlastně do té firmy Nobo přijelo 150 Filipínců. Nebydlejí v Boršově, dojíždějí do práce. My nemáme ubytovací prostory a tím pádem z tohohle toho pohledu jsme v uvozovkách krytí.
3: Firmy Ecolate a Garbe momentálně sbírají podklady pro zažádání o povolení stavby. Začít s ní chtějí ještě letos a otevřít halu plánují ve druhé polovině roku 2028. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Martin Matějka doplní zpravodajský přehled.
1: Slovenská vláda kvůli vysokému státnímu dluhu požádá sněmovnu o důvěru. Prezidenti Spojených států a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění. Angličtí fotbalisté vstoupili do mistrovství světa vítězstvím nad Chorvatskem. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno na horách i přehánky, teploty většinou do 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Slovenská vláda premiéra Roberta Fica dnes formálně požádá parlament o důvěru. Kabinet tak učiní kvůli vysokému státnímu dluhu v souladu s ústavním zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ústavní soud v Košicích podle agentury TASR rozhodl, že vláda musí o vyslovení důvěry požádat bezodkladně poté, co zjistí překročení hranice zadluženosti. O výklad ústavního zákona požádala skupina opozičních poslanců. Podle nich měla vládní koalice stran Směr, Hlas a SNS o důvěru požádat už loni v listopadu. Opozice se odvolávala na data Evropského statistického úřadu Eurostat z loňského října, podle kterého byl veřejný dluh Slovenska 59,7% HDP. Fico nicméně hlasování považuje za formalitu. Vláda má v parlamentu těsnou většinu. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou příští pondělí stávkovat, oznámila to iniciativa veřejnoprávně s tím, že zaměstnanci stávkou projevují svůj nesouhlas s plánovanými změnami ve financování. Z České televize se do protestu zapojí několik stovek lidí a z Českého rozhlasu pak více než 1000 zaměstnanců. Ministr kultury Otto Klempíř z motoristů Radiožurnálu řekl, že jejich rozhodnutí respektuje. Stávku vnímá jako nesouhlas s částkou, se kterou mají obě média příští rok hospodařit. A doplnil, že pokud budou televize a rozhlas propouštět zaměstnance, bude to vnímat jako selhání manažerů.
3: Podle mě, když jestliže k tomuhle tomu přijde, tak si můžeme říct, že nezvládli manažersky transformaci, nezvládli ochránit své zaměstnance a najít úspory jinde. Já si nemyslím, že situace je tak dramatická, jako to někdo se snaží deklarovat do médií.
1: Vládní návrh zákona počítá s tím, že obě instituce budou příští rok hospodařit s podobným rozpočtem jako v roce 2024. Stejný rozpočet obě média měla i v předchozích zhruba 20 letech. Spojené státy a Írán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. A 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. Největší curlingová hala v Česku má vzniknout v Brně Černovicích. Vedení města schválilo plánovací smlouvu se soukromým investorem, který ji postaví. Magistrát mu za to prodá pozemky u křížení Olmoucké a Černovické ulice. Předseda klubu curling Brno Lukáš Merta věří, že halu dostaví do roku 2028.
4: Ona je poměrně podobná pražské svazové hale, která má 4 dráhy, ale naše hala bude mít drah 5, čímž se vlastně stane možná největší specializovanou halou ve střední Evropě, ale je podobná poměrně té pražské hale na rozptylech.
1: Sport. Fotbalisté Anglie zahájili světový šampionát vítězně. V Dallasu porazili Chorvatsko 4-2 a Portugalsko v Houstonu remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Před chvílí začal v Torontu zápas mezi Ghanou a Panamou, sleduje ho reportér Pavel Tilšar.
5: Začala 4. minuta, Ghana-Panama zatím 0-0, Panama už měla jednu šanci, hlavičkové zakončení útočníka Watermana ale zlikvidoval ghanský brankář a ty Ziggy na svůj premiérový start na světovém šampionátu zatím čeká na ghanské straně plzeňské. Útočník Prince Adu. Další informace z tohoto zápasu přidáme v nočním Radiožurnálu zhruba za čtvrt hodiny. Ze studia mistrovství světa Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Ve 4 hodiny ráno českého času nastoupí v Mexico City Kolumbie proti Uzbekistánu. Fotbalisty Karviné vyloučené kvůli účasti v korupční aféře z šance ligy už dál nepovede Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně, kde bude trénovat tamní druholigový klub.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavírka na D1 na Vysočině a nehoda na dálnici D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se nedá sjet z exitu 119 Velký Beranov. Stojí tam porouchaný kamion. Je u něj šipka, sjíždět můžete na exitu 134 Měřín, případně 112 Jihlava. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lubenec stojí osobní auto po nehodě. Kilometry 81 až 82 srazilo zvěř, blokuje krajnici kolem v pruzích, mohou být překážky. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Kaplice policie hlásila srážku dvou aut. Pozorně projíždějte za sjezdem na Budějovice a Nové Hrady 138. kilometru. A v Praze Bohnicích je neprůjezdná Pomořanská ulice. Uzavírka u křižovatky s Mazurskou ulicí je kvůli mimořádné události. Zasahují tam záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A dnes čekáme skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Přeji příjemný poslech 6 minut po jedné, ladíte noční radiožurnál a léto je nejen obdobím dovolených, ale i zlodějů. Počet vloupání do bytů stoupá proti zbytku roku až o 20%. Jak se proti vykradení zabezpečit a jak se také správně pojistit, tak to bude téma, které probereme za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Poškození vodou, ať už od souseda, nebo kvůli závadě, nebo škody od ohně. Tak toho se podle České asociace pojišťoven Češi u bytů a domů bojí nejvíce. Z vykradení má podle asociace strach jen asi 7% lidí. Počet vloupání podle policejních statistik v posledních letech skutečně klesá, ale v létě, kdy mnoho z nás odjede na dovolenou, je nebezpečí přeci jenom vyšší než jindy. Proto se vyplatí dům či byt dostatečně zabezpečit a také pojistit.
1: Musíme si dávat pozor hlavně na to, když necháváme otevřená okna, třeba na ventilaci nebo mikroventilaci, neuzamčené vstupní dveře, zapomenete klíče, to, že se často chlubíme prostě svým majetkem.
2: Vypočítává Jan Zigáček z policejního prezídia největší chyby, které můžou vést k tomu, že se nám někdo vloupá do domu nebo bytu. Podle Zigáčka se celkový počet vloupání v Česku snižuje. V posledních letech o stovky případů ročně. V létě je ale situace trochu jiná.
1: Ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
2: U rodinných domů podle Zigáčka sezóna nehraje žádnou významnější roli. Chaty a chalupy jsou ve větším ohrožení hlavně na podzim a v zimě. Celkový pokles počtu vloupání potvrzují i pojišťovny. Podle těch ale také roste výše způsobených škod. A často se stává, že vykradení lidé zjistí, že jim pojistka nepokryje škody, protože nemají aktualizovanou smlouvu. Podle České asociace pojišťoven se to týká 7 z 10 českých domácností. Když už k vloupání dojde, je třeba zachovat klid, říká Radek Juhaňák z Allianz pojišťovny.
3: Okamžitě zavolat policii, počkat příjezdu policie a prošetření ze strany policie a až následně začít nějakým způsobem s uklízením a s fotodokumentací pro pojišťovnu.
2: Potom je třeba pojišťovně dodat podklady pro pojistné plnění, vysvětluje Jiří Mašek z Vienna Insurance Group, pod kterou patří Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
4: Může to být samozřejmě dokladem, pakliže ho má, pakliže nemá doklad. Ideální je třeba fotodokumentace z prostoru, který je pojištěn.
2: Podle Maška řeší pojišťovny v létě nejvíc škodních událostí a také větší množství pokusů o pojistný podvod.
4: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy.
2: Podle Maška tím někteří lidé řeší vloupání do nepojištěných domácností. Pojistí si dům nebo byt ex post a pojišťovně ohlásí, že ke škodě došlo o několik dní dřív. Takovým případům podle Maška věnují pojišťovny zvýšenou pozornost. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká druhé utkání ve skupině mistrovství světa. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Radiožurnál i digitální Radiožurnál Sport zápas nabídnou v přímém přenosu. Úvodní vystoupení na zámořském turnaji za sebou mají Portugalci, kteří i s hvězdným Cristianem Ronaldem překvapivě remizovali s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Anglie pak porazila Chorvatsko 4-2. Od 4 hodin ráno se úplně poprvé v historii na světovém šampionátu představí Uzbekistán, a to proti Kolumbii. A teď hraje Ghana s Panamou a jak to vypadá, tak vše sleduje reportér Pavel Tilšar.
2: Jsme v polovině 20. minuty a Ghana hraje zatím v Torontu s Panamou 0-0, přičemž Panama je aktivnějším týmem v dosavadním průběhu utkání. Ve statistikách to jednoznačně podtrhuje držení balónu kolem 70%, ale taky počet střel a jeden jediný pokus na branku soupeře. Golman Ghany a ty Ziggy se musel vytáhnout proti hlavičce Watermana, což je útočník Panamy v úvodu utkání. Waterman protáhl tedy Atiho Ziggyho v brance Ghany, ale ten gol nepustil, nebo míč nepustil za svá záda, tak je to stále 0-0 i na začátku 21. minuty. V době, kdy stále na svou šanci čeká taky plzeňský útočník Prince Adu, který je na soupisce Ghany pro tento světový šampionát, ale utkání zahájil na lavičce náhradníků. Vůbec na soupisku se dnes nedostal Thomas Partey, což je záložník Villarrealu, který nedostal, možná jste o tom slyšeli taky ve zpravodajství Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Kanadská víza na tento zápas do Toronta, protože v Británii čelí obvinění ze 7 různých případů znásilnění, a to 4 různých žen v Británii, tedy mezi roky 2020 až 2022. Co se týká tohoto utkání mezi Ghanou a Panamou, teď jsme na konci 21. minuty, gól zatím nepadl, my to dál sledujeme, tento zápas a další podrobné informace přidáme ve zprávách v 1:30. Ze studia mistrovství světa Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí změny je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců Českého rozhlasu stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. A podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků, v televizi další stovky. Summit lídrů zemí skupiny G7 podle francouzského prezidenta ukázal skutečnou změnu přístupu Spojených států k Ukrajině. Emmanuel Macron to řekl na závěr třídenního jednání v Evianu. Americký prezident Donald Trump i další představitelé se podle Macrona shodli, že ze strany Moskvy není vážná ochota jednat o míru. A ministr životního prostředí dnes jmenuje nového šéfa Krkonošského národního parku. Informovali o tom zástupci rezortu, jméno neoznámili. Ministr Igor Červený z motoristů odvolal bývalého šéfa Robina Beniše na začátku března. Do výběrového řízení se přihlásilo 14 zájemců.
2: Sport.
1: Angličtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Chorvatsko 4-2. Ve stejné skupině teď hraje Ghana proti Panamě. Sleduje to reportér Pavel Tilšar.
3: Na konci 31. minuty Ghana nevyužila volný přímý kop spoza 16, což znamená, že stav je stále 0-0. Jediným střelcem na branku zatím útočník Panamy Waterman, ale proti jeho hlavičce se vytáhl golman Ghany Aty Zigi. 32. minuta Ghana Panama 0-0 ze studia mistrovství světa Pavel Tilšar Radiožurnál.
1: Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Zhruba za 2,5 hodiny se ve stejné skupině utkají Kolumbie a Uzbekistán.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřený sjezd z D1 na Vysočině a nehoda na dálnici D6 na Lounsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je stále zavřený sjezd z exitu 119 Velký Beranov. Průjezd blokuje porouchaný kamion. Sjíždět se dá na exitu 134 Měřím, případně 112 Jihlava. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim stojí nákladní auto. Kilometr 44,5 v Prahy. U svodidel zatím jen na blikačích blokuje krajnici. Naproti je čerpací stanice Shell. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lubenec srazilo osobní auto Zvěř. Stojí mezi kilometry 81 až 82 v odstavném pruhu. A na D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Sadskou na 25. kilometru údržba zavřela pravý pruh a taky část odbočovacího. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Tak dnes čekáme skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme reprízu našeho projektu Život k nezaplacení speciál. Moderuje Jan Pokorný.
5: Dobrý den, a kde jsme? Co se stane, když se situace na Blízkém východě uklidní? Jaký dopad to může mít na ceny pohonných hmot? Můžou se ještě vrátit na předválečnou úroveň? Nejenom o tom budeme mluvit v dnešní speciální debatě, která je součástí dlouhodobého projektu Život k nezaplacení. U mikrofonu jsou hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A zakladatel společnosti Pak Research Daniel Prokop. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Život k nezaplacení speciál.
8: Spotřební průvodce do složitých ekonomických časů.
5: S pochopitelnou opatrností kladu otázku, pokud se ta situace, Jano Klímová, na Blízkém východě uklidní, co se bude dít s regulací cen pohonných hmot? Pravděpodobně.
6: Logicky by měla následovat odpověď, že skončí, což se asi jednou stane, ale myslím si, že to určitě nebude v nějaké dohledné době. Ostatně nejbližší termín, kdy bude vláda rozhodovat o tom, zda bude pokračovat, bude příští týden na vládě, protože prostě se blíží konec června a rozhoduje se to z měsíce na měsíc. Já osobně si myslím, že ta regulace ještě neskončí, protože když jsem se ptala na ministerstvu financí, tak to mi odpovědělo, že kromě toho tedy, že se rozhoduje v pondělí na vládě, že bude regulace pokračovat, dokud bude cena ropy na světových trzích výrazně nad předkrizovou úrovní a bude v důsledku konfliktu výrazně nestabilní a volatilní. Když se podíváme, jaké jsou teď ceny, tak stojí ropa Brent asi přes $90 za barel a předkrizová úroveň byla asi $70 za barel, čili je tam pořád ještě velké rozpětí, ale otázka je, co to znamená stabilní cena, protože ta cena v takovémto rozpětí třeba kolísala i loňský rok.
5: A také se blíží prázdniny, hodně lidí nasedne do auta, budou jezdit.
6: Budou jezdit, čili poptávka poroste, dá se čekat, že samozřejmě vždycky, když roste poptávka, tak samozřejmě roste i cena. Další věc je, že vládu určitě bude brzdit, podle mého názoru, to, že součástí té regulace cen je i snížení spotřební daně z nafty, která snižuje litr, když se započítá i část poměrná DPH, o více než 2 koruny na litr. A tohle by s tou regulací zřejmě měla vláda opustit a to bude nepopulární opatření, protože to se samozřejmě okamžitě promítne do té ceny směrem vzhůru.
5: Takže odpověď na otázku, jak asi dlouho se budou ty ceny vracet k té předválečné úrovni, zní dlouho?
6: Nevím, já si myslím, že třeba v řádu měsíců.
5: Co soudí Daniel Prokop?
7: No, asi bych to viděl podobně relativně. Bojím se toho, že nám hodně dlouho trvá, než zvýšíme tu spotřební daň na původní úroveň. Ono, kdyby se zvyšovala třeba podle cen, podle inflace nebo podle reálné hodnoty, tak už dneska je daleko vyšší, než ta hladina, kterou snižovala vláda. Jo. Takže my pořád ubíráme výběr daní na spotřební dani, nejenom z nafty, ale i z dalších věcí, což není úplně šťastné z hlediska jako toho, kde vybírat daně. Tam zrovna to je daň, která je trošku lepší než třeba daní práce a firem a podobně. No. Tak to se bojím, že může roky se vracet na tu úroveň, která by odpovídala tomu, jako by jsme zvyšovali tu daň podle třeba růstu mest nebo inflace.
5: Věnujeme se teď dalším komoditám, nechme tedy pohonné hmoty stranou. Plyn a elektřina, jak to bude s nimi, pokud tedy ten mírový proces bude pokračovat?
6: Tak největší dopad toho dění na Blízkém východě je kromě ropy a pohonných hmot do cen plynu a ceny plynu zatím také zůstávají pořád vyšší, než byly před tou krizí. Pro srovnání ty kontrakty se pohybovaly s výhledem asi na rok, tak se pohybovaly před krizí kolem 30 eur za megawatt hodinu plynu a teď jsou 40 eur, čili asi o čtvrtinu vyšší. A předpoklad, že by se to nějak mělo snižovat v nejbližší době, tady podle analytiků také není. A ty důvody jsou podobné. A to je, že ta nejistota prostě pořád přetrvává. A druhá věc je, že byť se to třeba u nás nezdá, protože my plynem většinou topíme v zimě, nebo spousta domácností, je to velká část jeho využití u nás, ale právě v letních měsících se doplňují zásoby plynu do podzemních zásobníků, které jsou po té letošní topné sezóně hodně vyčerpané, více než byly třeba v předchozích letech. Takže opět je tady potenciál, že ta poptávka bude růst a tím pádem se udrží stále ta vysoká cena. A to se může promítnout potom samozřejmě do nabídkových cen v příštím roce, protože pro ten letošní rok mají ty velcí dodavatelé ten plyn už nakoupený. Spousta lidí má zafixované ceny na nějaké období, ale ten, kdo třeba bude potom uzavírat smlouvy na příští rok, tak ono to rostlo vlastně už teď v těchto měsících, takové ty smlouvy dopředu. ale dá se čekat, že tam se to bude promítat. Pokud je u elektřinu, tak tam ten nárůst není tak velký, tam jsme u těch velkoobchodních cen třeba 10-15% nad tím, než to bylo před tou krizí, ale zase do těch spotřebitelských cen se to zatím příliš nepromítá, právě proto, že mají lidi třeba zafixováno, anebo mají ti velcí dodavatelé prostě tu elektřinu vlastně přednakoupenou za nějaké ceny, takže tam může být případně nějaký menší růst v tom dalším roce, ale zase tam těch faktorů je mnohem víc, které do toho vstupují. To není jenom cena plynu, která táhne tu elektřinu, ale je to především vývoj cen povolenek, který má hlavně u nás, protože máme pořád hodně elektřiny z uhlí, na kterou jsou potřeba ty povolenky, takže ten do toho hodně vstupuje a ta se vyvíjela spíš příznivě, takže je možné, že tam žádný velký vliv nebude.
5: Říká hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
2: Život k nezaplacení.
5: Život k nezaplacení je dlouhodobý projekt Radiožurnálu a společnosti PAK Research, kterou zde reprezentuje pravidelně Daniel Prokop. Budete teď zveřejňovat nějaká nová data z projektu Život k nezaplacení?
7: My jsme spočítali, jak se vlastně vyvíjela životní úroveň od toho roku 2021, když začala ta inflační krize, na úrovni jednotlivců. Kolika lidem se ta životní úroveň zlepšila, zhoršila nebo zůstala stejná? Protože krása toho projektu je v tom, že sledujeme ty samé lidi, těch x let už. Jo. Takže jsme schopni se podívat, komu se zhoršily nebo zlepšily ty reálné příjmy. A ono je vidět, že v průměru už se to zlepšilo, ale za tím průměrem jsou jako individuální příběhy. Takže když jsme to spočítali na úrovni těch jednotlivců, těch domácností, tak to vypadá, že zhruba polovině se ta životní úroveň zlepšila, že už mají ty reálné příjmy vůči cenám lepší než v roce 2021, ale nějaké třetině nebo větší třetině se vlastně ta životní úroveň zhoršila, že mají ty reálné příjmy horší než v roce 2021. Jo. Takže vždycky za těma průměrama jsou tyhle jako rozdílné příběhy. A teďka je zajímavé se kouknout, komu se to teda zlepšilo, komu se to zhoršilo. A vypadá to, že v rámci pracujících se to spíš častěji zhoršilo těm méně kvalifikovaným zaměstnancům, že rostly přece jenom ty nižší platy méně rychle. A naopak těm kvalifikovaným zaměstnancům se to zlepšilo, ta životní úroveň. A v rámci důchodců je to skoro naopak, protože tam naopak rostly ty nižší důchody v jedné chvíli, protože se k ním přidalo výchovné, příspěvky na bydlení a podobně. Takže v rámci zaměstnanců se spíš rozevřely ty nůžky za poslední 4 roky, v rámci seniorů se spíš zúžily díky těm aditivním příjmům, jako je výchovné a příspěvek.
5: Sledujete situaci českých domácností, to znamená domácnost většinou tvoří rodiny. Momentální vláda Andreje Babiše tak má velkou dává velkou podporu rodinné politice a hodně o tom mluví. Objevují se různé nápady. Kdybych se podíval na to, k čemu se Andrej Babiš nedávno vracel, ke kterým návrhům, tak to byly zejména ty, které zazněly na konferenci Trendy práce 2026. Tam například mluvil o tom, že mít 3 a více dětí a neplatit daně, že je velice zajímavý návrh. Asi ano. Ale v jakém slova smyslu?
7: Myslím, že politicky je zajímavý, protože když to uděláte, tak je to nějaký symbol a zároveň to skoro nic nebude stát. Protože když dneska máte 3 děti, tak už ty daňové slevy jsou tak velké, že dost často ty lidi daně neplatí. Jo. Ale platí velké sociálně zdravotní odvody z té mzdy. Takže vlastně jakoby udělat to, že když máte 3 děti, tak neplatíte žádné daně, tak by pomohlo jako hodně těm lidem se středními a vyššími příjmy, kteří ještě po těch slevách nějaké daně platí. Jo. Problém je, že myslím, že premiér se o to slibuje a někdo mu to takhle řekl, že to zvýší porodnost, proč potřebujeme, aby ty rodiny měly 3 děti. Ale ten problém těch mladých rodin není při tom 3. dítěti jenom, ale je při tom zakládání té rodiny. Když máte 1. dítě, tomu jsou 2 roky, nemůžete pracovat tolik a podobně. Takže z hlediska rodin, podle mého názoru, je jako rozumnější spíš zvyšovat tu slevu na 1. dítě, která zastarává a je výrazně nižší její hodnota než před 10 lety. A za druhé, nějak pomáhat těm rodinám, které mají malé ty děti, do těch 3 let. Jo. Když máte 3 děti, kterým je kolem 20 let, tak to zase takový problém už není, ale když nemůžete pracovat a máte jako dítě nebo 2 děti, které jsou mladé, tak tam je ten zásadní problém a to jsou prostě školky. Je to možná větší sleva podle mého názoru na děti do 3 let a podobně. A to by těm rodinám nejvíc pomohlo. Té prorodinné politice.
5: Ne, když máte 3 děti mezi 30 a 40 lety, tak se vlastně nemáme o čem bavit.
6: Mně se pomůže, ale já bych možná jenom dodala, že možná se premiér k tomu pomalu sune, jako protože když jsem se dívala do programového prohlášení, tak tam je teda uvedeno, že vláda slibuje, že zavedeme citelnou daňovou slevu za 4. a další dítě, takže pokud už se sune ke třetímu, tak, tak možná se dosune až k tomu prvnímu.
7: To prostě krása těch slibů je v tom, že to 4. dítě skoro nikdo nemá, takže vy prostě za to dáte 100 milionů a uděláte si symbolickou politiku, která jako na tu porodnost má úplně nulový vliv, ale nevím, jako je dobrý upozornit na to, že to opravdu nemá vliv a jestli něco by pomohlo, tak to je odstranění těch bariér, založit tu rodinu, což je samozřejmě bydlení, školky a podpora těch lidí, když mají mladé děti prostě. No.
5: Bydlení, to se zpravidla pro mladé rodiny rovná hypotéka, tak můžeme probrat momentální stav.
2: Život k nezaplacení.
5: Hypotéky dnes, Dane, vy jste přišli také s nějakou analýzou a s nějakými návrhy. Co doporučujete?
7: My už jsme v tom projektu chytřejší daně, které udělali teda spousta ekonomů, vedli třeba Petr Vilím a další, ale z Centra veřejných financí a podobně, tak jsme doporučovali kouknout se na ty hypotéky v tom smyslu, že do nich stát dává 10 miliard korun zhruba. Jo, ty daňové úlevy stojí 10 miliard korun. Odpočty úroků z hypoték. A vlastně jako koho podporují? Jo? Podporují horní pětinu domácností, hodně příjmovou. Z nějakých 85% ty hypotéky nebo ty odpočty nejdou na novou výstavbu bydlení. Jdou na nákup jakoby existujících bytů, takže nepodporují tu nabídku. A jako mladé středně příjmové rodiny už mají jako problém na ně dosáhnout vůbec. Jo. Takže my jsme doporučovali po vzoru mnoha zemí teda trošku omezit, kdo je může čerpat. Na Slovensku třeba je můžete čerpat do 40 let a jenom po nějakou dobu, 5 nebo 10 let. Jo. Naopak těm, aby to cílilo na ty mladé lidi prostě, ta podpora, když už ji nějak děláme. Naopak tam se to dá trošku třeba zvýšit u těch mladých lidí, ta efektivní podpora, aby mohli si dovolit ty první splátky, ty první roky. A naopak ušetřit u těch lidí, kteří vlastně u nich je to daňová sleva, která ale s tím pořízení toho bydlení už vůbec nesouvisí. Jo. Prostě když vám na 40 let a máte tu hypotéku, tak už dávno se stabilizovaná ta rodina a vlastně jako je to jenom daňová sleva, která je trošku se míjí účinkem. A tam se dá ušetřit pár miliard korun, když to uděláte tohle, a ty se dají investovat chytřeji než do těch hypoték. Proč ty hypotéky opravdu jako to vede akorát k přehřívání poptávky, když je podporujete moc. A když to ten stát dá do třeba dostupného bydlení, nájemního, výstavby, tak tomu bydlení pomůže mnohem víc pro ty rodiny, než když jenom cpe další a další miliardy do hypoték. Takže podle nás to omezit, zaměřit to na ty mladé prvovlastníky, zároveň to v tom ušetřit, ale a investovat to do nabídky, do výstavby.
5: Dodejme, že vládní koalice chystá od roku 2028 zásadní změny ve státní podpoře hypoték. Například mladší lidé do 630 let mají získat oproti současnosti výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotéčních úroků. Jano, čemu to pomůže?
6: No, je to to, asi o čem mluvil Daniel Prokop. Teď je to tedy tak, že se mohou odečíst z daňového základu asi do 150 tisíc na úrocích ročně, takže zřejmě, že žádné detaily nejsou zatím známy, by jim tu částku asi stát třeba zvýšil a tím by vlastně zvýšil i tu částku výsledné daňové úlevy. Tím pádem těm rodinám by zůstal větší čistý příjem, což by mohlo znamenat nějakou výhodu u bank. Na druhou stranu, jestli říkáte, čemu to pomůže, já jsem se třeba ptala lidí, kteří působí v České bankovní asociaci a starají se nebo prostě sledují hypotéky, tak říkají, nejsme si jistí, protože určitá podpora těch mladých lidí tam vlastně dneska je. tím, že když si vezmete hypotéku, většinou si ji tedy berou mladí lidé nějakou dlouhodobou, tak ze začátku více splácíte úroky a potom ke konci vlastně více jistinu, čili máte tu možnost vlastně teď jako na začátku více odepisovat ty úroky, čili tam máte vlastně tu větší podporu. A takže, ale to by se třeba zlepšilo, ale že většinou mladé rodiny uvádějí jako největší překážku pro to, proč si berou hypotéku, že nemají na tu akontaci. A to se vlastně tím, že si budou moct odepisovat úroky z úvěru, na který nedosáhnou, tak to se jako nezmění. Takže tady je otázka, jestli to bude doprovázet to, že vláda to taky slibovala, že vlastně nějak podpoří právě, aby lidi prostě tam mohli dát nějakou poměrnou část, což jsou třeba, když si chtějí vzít hypotéku, tak musí mít naspořeno stovky tisíc jako řádově, což je většinou problém, že nemají. Takže to je jedna věc a druhá věc je, jestli to bude, ten dopad vlastně může být to, co říkal Dan, jestli tedy vlastně pro ty starší lidi třeba se ty úlevy nějak zruší nebo něco takového, protože Alena Schillerová říkala, že pracuje se všemi varianty a že pokud to půjde, takže chce, aby to bylo rozpočtově neutrální. To znamená, že pokud chce někomu přidat, tedy mladým lidem, tak by těm starším to měla ubrat. Ono by to mělo asi i výsledek právě na ten trh, aby se nepřehříval, protože pokud přidáte všem, tak se tím zase zvýší poptávka, zvýší se ceny a prostě ta nabídka na té druhé straně prostě se nezvyšuje.
5: Danieli?
6: Tak rychle.
7: Možná bych jeden argument, proč to podpořit těch mladých, tak je to, že my máme relativně, ty odpočty fungují tak, že zaplatíte nějaké úroky, o to se vám sníží základ daně. To znamená, že ušetříte 15% toho odpočtu, jo, když platíte 15% daň. A teďka Česko má relativně malou tu sazbu té daně, těch 15%. A samozřejmě ve státě, kde máte třeba 30% daň a menší sociální a zdravotní odvody, tak ten odpočet toho úroku má mnohem větší efekt. Jo. A teďka podle mě nemá cenu třeba zvyšovat tu hranici z těch 150 tisíc na 300, protože to podpoříte fakt jenom lidi, kteří už si mohli dovolit jako velkou hypotéku, drahý byt a mají tam ty obrovské úroky. Ale co by jako reflektovalo nějakou zahraniční praxi je vyšší uznatelnost těch úroků pro ty mladé lidi. Reflektovat to, že v zahraniční často to má větší efekt, protože mají ty větší daňové sazby. V některých zemích to je, že to je daňová sleva, jo? A že se počítá třeba 25% těch úroků, si můžete odečíst. Jo? Takže tam nějak, jakoby, sice Jan má pravdu, že to nepodpoří ten, vlastně, tu možnost si pořídit tu hypotéku. Trošku to zlepší ty rodiny, když oni zároveň jako často mají tam malé děti a podobně na tom startu. Jo? Takže to může odblokovat takovou tu obavu, jakých bude těch 5 prvních let toho hospodaření té rodiny. Ale jako není to hlavní řešení a to Andrej Babiš říkal ve sněmovně, že by to chtěli nějak omezit u starších majetných lidí a tam opravdu, kdyby se ty náklady omezily a dali se do dostupného nájemního bydlení a do lepších opatření, nebo třeba do daňové slevy pro lidi do 26 let, nebo pro lidi, kteří mají děti do 3 let, nějakých plošnějších opatření, tak by to bylo lepší, než to rvá do těch hypoték. Tam se to dá zaměřit i mladé, ale celkově spíš šetřit. No.
5: Tady dodejme, že on mluvil o omezení daňových odpočtů u starších a majetných lidí. Alena Schillerová chce představit nějaké novinky na konci června, asi nevíme, s čím přijde, ale hypoteticky, jaké parametry by měla mít ideální hypotéka, aby byla pro mladé, pro starší, pro banky a pro další výhodná? Existuje nějaký takový nástroj?
6: Já nevím, já na to fakt nemám odpověď, ale asi záleží, z čí perspektivy se na to podíváte, tak samozřejmě jako z čí perspektivy je to ideální, tak pro mladého člověka by určitě měla být levná asi. A pro stát asi co nejméně náročná. Otázka je třeba ještě, možná jsme se nedotkli toho, že kromě mladých lidí vláda neustále mluví o tom, že to chce zvýhodňovat i pro takové ty potřebné profese. A jakože hasiči, já nevím, policisté, zdravotníci, možná nevím. A to je pro mě taky velká otázka, jestli jako jít cestou prostě státní podpory hypoték, vlastně byť třeba přes daňové odpočty, anebo jestli by se spíš těmhle lidem tady neměli jako zvýšit platy třeba, pokud jsou to zaměstnanci státu nebo veřejné sféry. A nebo jako opravdu začít budovat nějaké dostupné bydlení, kde se můžou tyhle lidi zvýhodnit vlastně. Tak v tomhle možná by byla ideální ideální situace, aby si nemuseli brát jako hypotéku, ale měli dostupné normální bydlení.
5: Souhlasí Daniel?
7: Určitě to řešení je v té nabídce a mimo to vlastnické bydlení. Jo. My máme hrozně málo toho dlouhodobého nájemního bydlení a bez něho ten trh se nezlepší. Takže to je obecní výstavba, možná i státní pro tyhle profese, odblokování stavebního řízení opravdu, jo. Kde teďka je nějaký pokus, ale třeba se zrychlí výstavba bytů nebo objektů, kde je 10 000 metrů čtverečních bytů, jo. A což je hrozně vysoká hranice, podle mě, která zrychlí tu výstavbu jenom u takových jakoby obřích projektů na periferiích. Ale 10 000 metrů čtverečních nezastavíte v těch proulkách v Praze a takové to jako nejpotřebnější urbanisticky projekty. Takže ještě jako zrychlí tu výstavbu a ty hypotéky, tak tam jako je dobré, kdyby byly ty nízké úrokové sazby, což vláda podle hodně ekonomů může ovlivnit tím, že nebude tak deficitní to hospodaření. Takže jako se omezí ty inflační impulzy a tím nebude muset Česká národní banka zvyšovat úrokové sazby a dělat ten tlak na úroky, tak to taky pomůže hodně. A za druhé, myslím si, že Česká národní banka, je to dobře, to je mimo teda vládu, se snaží trošku jako zpřísňovat ty hypotéky pro ty lidi, kteří nemají ten první byt a mají ty investiční byty další a další, jo, a refinancují pořád bydlení, tak oni chtí třeba větší ty první splátky a podobně. Jo. To je podle mě dobře trošku krotit tu obecně tu poptávku na tom přehrátém trhu, kde ty nemovitosti jsou prostě investiční artikl. Pomůže, co udělá vláda, podle mě jako zlepšit to penzíko, protože když nebudou muset lidi tolik investovat do těch cihel a budou tam jiné produkty, do čeho investovat, tak se sníží ta poptávka.
5: Jana Klímová, Daniel Prokop, Život k nezaplacení. Hezký den.
7: Hezký den.
6: Děkuji, nashledanou.
2: Život k nezaplacení speciál.
8: Spotřební průvodce do složitých ekonomických časů.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Ve Francii skončil summit zemí G7, lídři vyspělých ekonomik jednali taky o situaci na Ukrajině. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize budou v pondělí stávkovat, premiér zásahy do obsahu médií odmítá. Extraligový hokejový klub z Litvínova převzali Jiří Šlégr a Robert Kysela. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přeháníky, teploty většinou do 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Summit lídrů zemí skupiny G7 podle francouzského prezidenta ukázal skutečnou změnu přístupu Spojených států k Ukrajině. Emmanuel Macron to řekl na závěr třídenního jednání v Evianu. Americký prezident Donald Trump i další představitelé se podle Macrona shodli, že ze strany Moskvy není vážná ochota jednat o míru. Podle Trumpa Rusko ztrácí ve válce víc vojáků než Ukrajina. Moskvu šéf Bílého domu označil za stranu, která je v konfliktu útočníkem. Do pondělního protestu se zapojí stovky pracovníků Českého rozhlasu a České televize, chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatků. Pondělní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu odmítl, že by vláda chtěla prosazovanými změnami zasahovat do obsahu obou médií.
3: Určitě my ani do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme a určitě chceme, aby ty média fungovaly nezávisle.
1: Vláda na začátku tohoto týdne schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu 400 milionů korun. Ředitelé rozhlasu a televize už řekli, že v takovém případě budou muset propouštět. Po baltských zemích by mělo být podle lotyšského premiéra Andrise Kulbergse rozmístěno víc vojáků z NATO. Opatření je podle ní nezbytné. Kulbergs to řekl po jednání s generálním tajemníkem aliance Markem Rutem. A dodal, že hlavní prioritou Lotyšska je posílit ochranu vzdušného prostoru. Drony totiž od začátku ruské války proti Ukrajině opakovaně vzlétávají nejen na území Lotyšska, ale i do dalších zemí. Dánsko oznámilo, že na podzim do Lotyšska vyšle prapor o síle 850 vojáků, který v oblasti vystřídá švédské jednotky. Asociace penzijních společností varuje